prostě si rozumíš, nejen snad ne, asi vím, kudy blíž, taky vím, jak ti voní v lesi, vím, o co tíž,

mi kupovali hromady knih. Co jsem ale vědět chtěl, to nevyčet jsem z nich. Nikde jsem se nedozvěděl, jak se hlídají krávy. Ptal jsem se starších a ptal jsem se všech. Každý na mě hleděl jako na pytel blech.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Prázdniny nám rychle ubíhají, festivalová sezóna je v plném proudu, ale my se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vrátíme na loňský Mohelnický Folkfest do sobotního večera, kdy na obou scénách koncerty vrcholily. Poslechneme si dnes pořadu Na cestě tři kapely, které vystoupily na Morava scéně. Taky to bude Víťa Troníček a Marien, kteří rozespívali návštěvníky na scéně Velké. Klidný poslech přeje Jarka Nosková. První dnešní písničku Jeřáby zahrají Marien. Thank you.

Kapela Marien patří ke stálicím Mohelnického folkfestu. Vystupují snad každoročně. Loni na 6. ročníku měli vyhrazený čas v sobotu večer. Zahráli písničky starší, ale i z posledního CDčka a samozřejmě osvědčené hity, kterými rozespívali mohelnické publikum.

O Folkfestu jsem už povídala mnohokrát, proto dnes jen velmi stručně. Navazuje na tradici mohelnických dostavníků, konává se v tradičním termínu poslední prázdninový víkend. Hraje se na dvou scénách, připravený je různý doprovodný program. Pořadatelem je domácí kapela Madalen. Pojďme však dát dnes více prostoru muzice. Pokračovat ještě bude kapela Marien s Vítou Troníčkem.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme záznam vystoupení Marien na loňském Mohelnickém folkfestu, konkrétně na velké scéně. S velkou scénou a kapelou Marien se rozloučíme a potom už se přesuneme na další scénu.
1: Táboráku, dovolte nám jednu, která nás vrací k našim kořenům.

Kapela Topinky pokračuje v pořadu na cestě z loňského Mohelnického folkfestu. Vystoupili na Morava scéně, která je v kempu a je přístupná bez vstupného. Přestože hráli ve stejném čase jako Marien, měli plno a moc se mi líbili.

Kapela Topinky, psáno francouzsky skvé, hraje ve složení zpěvačka a kontrabasistka Johana Joy Horáková a krásně hlasově ladí s Pavlem Timem Dudou, který v této sestavě hraje na kytaru. Dalším členem je mandolinista Vítek Hanulík. Na folkfestu s nimi vystoupil i Ondra Kozák s houslemi. Začínali jako duo a v repertoáru mají francouzské šanzony, anglicky zpívané bluegrassové skladby i folk v češtině. Ten ale na Morava scéně nezazněl.

Další kapelou, kterou budeme v pořadu Na cestě pokračovat v záznamu Českého rozhlasu Olomouc z Mohelnického folkfestu roku 2025, je folkový host ze Slovenska, Rolničky.

Kapela Rolničky hraje od roku 1991 slovenský folk. Zakládajícím dosud hrajícím muzikantem je Dušan Francu s 12-strunnou kytarou. V Rolničkách taky zpívají dvě dámy. Mária Hornáková, která hraje na kachon, flétny, foukačku i perkuse. A Hana Jožová s flétnami a houslemi. Dalším kytaristou je Milo Hladík a s kontrabasem Juraj Janák.

0: Ďakujeme. Ahoj.
1: Pořadu Na cestě dohrála slovenská kapela Rolničky z Ivanky pri Dunaji. A my se přesuneme do Břeclavi, odkud na Mohelnický folkfest přijela kapela HB Stop. Vystoupila na Moravascéně, kde hrála folk ze zcela jiného soudku.

Na cestě dnu a létavice noci. Z rána zataženo a večer zas. Domeček ze sirek dávno vyhořel.

z nebe na zem padaly výčitky a sousedovi psi samotou stáhli ocasy. V prázdné koupelně kapaly kohoutky.

0: Kapela Habestop, tvořená 7 muzikanty, zaplnila pódium Morava scény Folkfestu jako předposledně účinkující. Pokud vás kapely zaujaly, můžete si jejich kompletní vystoupení najít na YouTube. A pokud se na Folkfest letos chystáte, vězte, že předprodej vstupenek už běží a program je opět velmi pestrý. Pro dnešek je to v pořadu Na cestě všechno. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí Jarka Nosková a ještě jednou kapela Habestop.
1: Z posledních zpráv jde trochu strach. Zmizely ručičky.

0: Děkujeme.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho zdrudané?
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Já myslím, že i vy se přidáte a budete vysílat s námi, vybírat si ukázky, které pomůže dnes do éteru dostat i Iva Hitnerová. Už se na mě usmívá. Ahoj,
6: hezké
5: Ivo.
6: Hezké odpoledne.
5: Dobrou náladu. Jaké je léto pro tebe?
6: Krásné, krásné. Teď jsem se vrátila z dovolené. Minulý týden jsme byli týden na Baltu, na Rujáně, kde jsem byla naposled před 60 lety na pionýrském táboře a pamatovala jsem si, že se mi to tam hrozně líbilo, tak jsem chtěla vědět, jestli se mi to tam pořád bude líbit a po těch 60 letech a přišlo mi to krásný a bylo příjemné počasí, 25 stupňů, žádný vedra, koupat se dalo, já teda ne, ale moje parta, můj vnuk a manžel, ty byli v moři často a bylo to tam hrozně příjemné.
5: Vyvěšovali jste vlajku jako na táboře?
6: To jsem nevyvěšovala.
5: Tak už si nespomínala. Dobře, pustíme se do Humoriády za malou chvíli.
0: Humoriáda.

0: Valdemar Matuška na úvod dnešní humoriády, kde je hostem Iva Hitnerová. Tak Ivo, co si vybereš za ukázku?
1: Já bych pro začátek dala svoji nejvtipnější přítelkyni Halinu Pavlovskou, protože i téma se mi zdá krásné a stále aktuální, jak přežít žárlivost.
2: Jedna má přítelkyně byla pověstná svou žárlivostí. Její partner jí dokonce jednou řekl, že když ho bude pořád podezírat, že ji opustí. Přítelkyně se proto velice krotila. Pak s milencem odjela za jeho slovenskou tetičkou. Vypili s ní asi 4 lahve vína, snědli husu a slastně usnuli. Pak se přítelkyně probudila žízní a všimla si, že její přítel má na kufru položený diář a telefonní seznam, do kterého se nikdy nesměla ani juknout. Taky si přítelkyně všimla, že na stole stojí láhev s husím sádlem a s husími játry. A pak se to mé přítelkyni v ovíněné hlavě všechno pomotalo a rozhodla se, že ochutná játra a přitom se přesvědčí, že její milý nemá v notýsku žádná telefonní čísla tajných milenek. K realizaci této báječné myšlenky chyběla přítelkyni vidlička. A protože nechtěla bloudit v cizím domě, tak svou, díky alkoholu nepřesnou, ale chtivou pracičku, strčila do husího sádla až po loket, nahmátla játra a konzumovala. A lustrovala diář. Ráno se probudila sténáním. Sténal její milý. Sténal, protože si vymkl kotník a kotník si vymkl proto, že podlaha celého pokoje byla od sádla jako kluziště. Pak nakonec uviděl svůj notes, cákanci jater. Pak uviděl, jak kamarádka mastníma packama proštrachla jeho značkové košile, poznamenala jeho elegantní trička a husí stopu našel dokonce i v náprsní kapse svého nejoblíbenějšího saka. A co udělal milenec, který vyhrožoval, že nesnáší slídění, odposlechy a kontrolování? Milenec se pod tíhou poživačné lásky své přítelkyně zhroutil. A byla svatba. A já z toho příběhu vyvodila důležitou radu. A ta zní. Pracujte bez rukaviček.
0: Ty jsi někdy také něco smastila, nebo třeba zadělala svými barvami, třeba tam, kde to nemělo být?
1: To určitě jsem toho zmastila. Já jsem měla takovou zajímavou příhodu, že na začátku mé výtvarné kariéry jsem se seznámila s velmi okouzlujícím malířem Christiánem Kodetem. A jeho obrazy byly takové jako temné, takové patinované. A já jsem se ptala, jako jak to dělá. A ten Christián mi vysvětloval, jak se patinuje obraz, aby vypadal jako, že je mnohem starší a vlastně, aby byl takovou jako takovou tajemnější atmosféru. A on tu patinu dělal často z krému na boty. Prostě roztíral velmi pečlivě různé druhy krému na boty, který se jenom vlastně vlili do těch žilek nebo tak a musí se to dělat velmi opatrně a zkušeně. A já v okouzlení nejen z toho patinování, ale i ten Christián mi připadal takový úžasný.
0: Patinovaný.
1: Tak jsem přišla do pozvání, byl velmi okouzlující ano. Muž, který to je otázka 50 let, nebo tato vzpomínka. A přišla jsem domů a vzala jsem všecko, co jsem do té doby namalovala, takovou tu krabici, jak je kartáč na boty a všecky ty krémy. A všecky svoje obrázky jsem hrozným způsobem zapatlala tím krémem na boty, protože jsem to neuměla a neměla jsem tu trpělivost. Chtěla jsem to mít rychle a neměla jsem tu trpělivost, tak jsem je prostě přetřela těma krémama a zvlášť na obličejích těch mých naivních obrázků, když jsem to vzala černým krémem, tak jsem takhle zničila asi 10 obrázků, tak pak už
0: ten nenávratně.
1: Myslím, že velmi nenávratně.
0: Takže ty nikdy nikdo neviděl?
1: Někde budou, někde na půdě je mám schovaný, ale ty jsou hodně patinovaný. Ještě se na ten krém určitě nalepili všelijaký mouchy a pavouci a tak.
0: No, ale ty přece nemáš ty obrázky dneska, jako že by měla září, tak jako.
1: To se opravdu nehodí ke každému obrázku, to jenom jsem to chtěla zkusit, jak se to dělá.
0: Takže cesta slepá ulička, opustila jsi to a ty obrázky teda uklidila si a namalovala si nové místo některé, které by byly bez patiny.
1: Pak už jsem malovala jenom bez patiny.
0: Ale ty samé, že bys ten samý motiv třeba, jako protože zničila jsem, já si ty vymyslím, zničila jsem si babičku u stolu, udělám ji znova bez patiny, protože jsem si to prostě pokazila, jedu znova stejný obrázek.
1: To asi ne, to ne. Já vlastně nikdy neumím namalovat naprosto totožný obrázek. Vždycky, já mám vždycky touhu ten obrázek namalovat lépe, že mám pocit, že jsem jako nevystihla to, co jsem chtěla a z 99% nikdy to není tak povedený jako
0: to první.
1: Jako to první.
0: Ano.
1: Takže já vlastně ty obrázky, když dělám jakoby repliku nebo tak, tak vždycky je tam něco jinak. Ale pořád mám tu touhu, že jsem něco tam zapomněla, že tohle jsem měla udělat větší, menší. Hlavně si to nerozmyslím, pořádně nerozkreslím, čili maluju a strašně často se mi stane, že se mi tam třeba nevejde. Já nevím, malovala jsem pro Áju Vrzáňovou krasobruslařku, mistryni světa v krasobruslení, tak jsem malovala takovou bruslařku na rybníce. A teď jsem se tak nějak víc rozmáchla s tou velikostí a zjistila jsem, pro ní byla charakteristická taková ta holubička. Jo, to ona se proslavila prostě v tom 48., kdy vyhrála to zlato na mistrovství. Tak jsem jí malovala v té holubičce a zjistila jsem, že se mi tam v žádném případě nevejde ta noha od té holubičky. A tak jsem tu nohu, a já nemám ráda, když mi to jde mimo formát, jo, že, tak jsem tu nohu zalamovala směrem nahoru, což vypadalo to divně.
0: A takhle maloval už Rubens, že zjistil, že lampa mu tam stínila, tak udělal ten stín kratší třeba, tak to jsou podvody.
1: Ano.
0: A pak to stejně ten, kdo se dívá, nepozná, protože je stržen tím hlavním, co tam je. A to
1: ano,
0: je určitě
1: ona
0: obličej.
1: Z toho měla radost a taky nepoznala, že je ta noha divně zalomená.
0: Iva Hitnerová, náš dnešní host, vybrala si Halinu Paulovskou. Vyberete ji i vy v prvním souboji. Máme pro ní Ačkov právě v tomto boji a Bčko si nese do souboje trojice Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a taky Jiří Korn. No, tak myslím, že tam je ale pozor, čtveřice, možná i Eva Holubová. Tak co vyberete vy? Ačko nebo Bčko? Jak přežít žárlivost anebo v protialkoholní léčebně se můžeme ocitnout? Vybíráte na telefonu 731 800 900 anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Heslo Humor mezera A nebo Humor mezera B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
5: laskavá náruč
4: i zběsilý hled.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: Iva Hitnerová, Patrik Rozehnal ve studiu na telefonu. Vy co rozhodujete v Humoriádě? Jakou ukázkou, jakým povídáním budeme pokračovat? Zda s Helenou Pavlovskou nebo s Jiřím Lábusem, když to zjednoduším. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Patriku, s paní Ivenku Hitnerovou. Její obrázky jsem teda neviděla, ale musí být krásné.
7: No.
5: To je zvláštní, že ani jeden k vám nedorazil nikdy, nikde jako
6: a
5: před oči.
6: A nejlepší byla Dcera v ulice.
5: Dobře, a co vybíráte?
6: Vybírám Patriku Bčko. Mějte se moc hezky, nashledanou.
5: Děkujeme za hlasování, přepujeme na dalšího.
8: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
5: Dobře, protialkoholní léčebná, poprosím všechny, a když se dovolají, nebo už když volají, tak ať raději stiší telefon, abychom si dobře rozuměli. Vítejte u nás v Humoriádě.
9: Dobrý den, zdravím vás, oba hosty. Prosila bych Bčko a chtěla jsem se paní Hitnerové zeptat. Malujete i kočičí krasavce? Protože já jsem taková ochránkyně kočičích zvířátek. Děkuji.
5: Koček určitě je hodně na obrázcích.
7: Koček, ano, ano, když mi zbyde místo, tak buď je tam pes nebo kočka. Ale myslím, že psům trochu nadržuju.
5: Jo, jo, jo. Dobrý den, kdo volá teď a vybírá?
10: Dobrý den, Karel Zbojkovic, zdravím vás, Patriku i paní Hitnerovou, a já bych si přál Bčko.
5: Dobře,
10: děkuju.
5: Děkujeme moc. Tak na začátku to vypadalo na vítězství Heleny Pavlovské, nakonec vaše hlasy i ty telefonní rozhodly, že uděláme změnu a půjdeme do šuplíčku s jménem Oldřich Kaiser, Jiří Lábus a další, ocitáme se v protialkoholní léčebně.
11: Dobrý den, pane doktore, prosím vás, musíte urgentně přijmout tady toho pacienta.
12: Ale bohužel já už...
11: Ne, já jsem řekla, že to je urgentní. Jirko, běž nebo dopadneš jako Kaiser, běž.
12: Promiňte, já...
11: Děkuju, pane doktore, děkuju.
13: Tak vy si myslíte, že máte problémy s pitím?
14: To jste si tak jistý?
15: No, zaručeně, to je...
14: Podívejte se, tohle je státní instituce. My nemáme čas se s kdekým zabývat. To by sem taky mohl přijít každý, kdo si dá pár skleniček. Pijete denně?
15: Ano, denně.
14: Od rána?
15: No, tak od rána přímo ne.
14: Ale... No tak vidíte, tak co tady děláte?
15: No, ale já pak strašně vyvádím.
13: Ale prosím vás, každý chlastá, každý.
15: No, ale jsem... Několikrát za poslední rok napadl svoji ženu. No to už...
13: Přímo? No a... Neříká si ona taky trošku o to? Co? Víte, pane, vy se příliš zaobíráte sám sebou. Vy chyby hledáte v sobě, víte? Chodíte do práce?
15: No právě z práce mě vyhodili právě.
13: No tak teď je řada na vaší ženě. Teď je řada na ní, aby vás živila.
15: A ona vás přivezla sem jako šok, jako pytel vás sem odhodila, člověče.
13: A vy jste ji na to skočil. Vy jste taky.
15: No, já bych chtěl být zase střízlivý.
13: Bože, pane, vy nevíte, co vůbec říkáte. Pojďte sem. Nuda. Ano. Nuda. Od rána do večera nuda, člověče. Každý den stejný. Všechno si pamatujete. Ty sestřičky. Z růda vedle z růdy. Ale když si dáte s paničkou, to je rozkvete. Krasavice. No tak vidíte.
15: Ale alkoholismus je nemoc.
13: Ale abstinence taky. No.
15: A já pak dělám strašné věci. No.
13: Jak ty například?
15: No tak co to? Třeba tancu na stole.
13: No, tak v našem věku by to rád, no. Máte pohyb. To je zdravý.
15: No, tak taky třeba ožávám prsa cizích žen, třeba se střednici nebo tety, no to je trapas, to bylo zrovna co.
13: Jo. Tak vidíte, no, kdo by si nešel, že
15: jo. No, tak viděl jste jí.
13: Za mě mojí tetu zrovna, to bych si nevěděl. To bych si asi nechal zajít, chuču. Pro to jedno, to se nepletme.
15: No tak. No a potom třeba urážím lidi, víte?
13: No tak to je ta vaše pravdomluvnost, víte? Ono taky bejt dneska upřímný, to je vzácnost.
15: No to je vlastně pravda. A někdy se i rvu, a to je potom mazec, to je mazec.
13: Kdo nemá nepřátelé, nemá charakter.
15: No ale... Ale já jsem alkoholik, alkoholik.
13: Podle mýho vyšetření jste naprosto normální, průměrný Čech.
15: Ale moje žena říká, že jsem alkoholik.
13: Ale vaše žena, je vaše žena doktor?
15: No.
13: No tak vidíte. Já jsem doktor. A já vás nepřijmu.
15: No a to se mám vrátit zase do toho strašného světa.
13: Pojďte. Dám vám několik rad. Nespěchejte sám někam, kam vás stejně jednou nedobrovolně přivezou.
15: No, no, a další radu?
13: Co?
15: Jste říkal několik rad, já čekám na další rady, pane doktore.
13: No, to je jedna za všechny rady.
15: No jo, mě strašně zle, víte.
13: Fakt?
15: No, já...
13: Je tě blbě, jo?
15: No, strašně, to se nedovedete představit.
13: Ale dovedu. Ale víš co? To co? Tamhle, za léčebnou. Je prýmá smutka. No, co tě rozloží, to tě dá dohromady. To znáš, ne? No tak neboj, vždyť se stejně setkáš.
15: Cože? Já to tam už to znám.
13: No to už to poznáš, co víš, rozumíš? Když se něco dáš, tak to víš, o to švanta se srozej, to znáš, to tak.
15: Ne, já bych radši...
13: Ale,
15: co? Já bych radši sem...
13: Ale taky to stojí za pendry, běž.
15: Ale tam už taky, když to jsem to poznal.
13: Víš, že tam ještě objevíš světy, dej si jedno za mě. Srdcičko,
15: prosím.
13: Ale neboli srdcičku, to je kráva stejně, běž, dej si jedno za mě, nebo dvě, nebo tři. Požer se na zdraví. Jak já mu závidím.
4: Pane Kaisere.
13: Pane doktore.
4: Vy jste mi zase sebral můj plášť.
13: Neříkej.
4: Ty váš?
13: Radši bílej. Jím se ty barvy pletou.
4: Už po třetí tento týden.
13: Vážně, jo. Hmm.
4: Kdo to byl?
13: Však on se vrátí. To nemusíte zamykat, pane doktore, mě můžete důvěřovat.
4: Pane Olzichu, vám se u nás nelíbí, co?
13: Pane doktore,
4: no, nelíbí. Vždyť je to tu hezké, věřte mi.
1: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
5: Ivo, kdy jsi poprvé si dal nějakou skleničku alkoholu? Bylo to tajně, nebo to bylo třeba, že babička věděla, nebo někdo z rodičů, nebo z rodiny?
7: To jsou takové chvíle v životě, na které člověk opravdu nezapomene. Bylo to na chatě a udělalo se mi velmi, velmi špatně. A můj tatínek se strašlivě zlobil a já jsem mu řekla, že jsem si koupila něco špatného k obědu v nějakém bufé. A tatínek, protože byl takový ten nejserióznější člověk na světě, který si dal dvojku bílého výhradně na Štědrý den nebo tak a pak dlouze zpíval Kladno mé drahé Kladno a tak to už jsme znali tu chvíli, co ta jedna dvojka s ním udělala. Nikdy nekouřil, sportoval a tak byl ten jeho přístup tak naivní, že mi chudák říkal, to už nesmíš si kupovat ty jídla v těch a vůbec nepochopil, o co jde, ale pamatuju si to do dneška, on tam měl spoustu, to bylo to na chatě a tam měl Afrikány vypěstovaný a já jsem všecky mu zničila ty Afrikány. Jako.
5: Že by to láska k té zahradě byla jako léčbou z toho, co si provedla
7: ne,
5: v dětství?
7: Ne, to nesouvisí, to nesouvisí.
5: Ne. A máš to mimochodem po někom z rodiny? Byl taky někdo takhle jako vášnivý zahrádkář?
7: Tatínek byl vášnivý zahrádkář, ale zcela jiného typu. On pěstoval jenom užitečné věci. Jo. Třeba pěstoval řekvičky, které měly třeba metr a v průměru asi 3 milimetry, takový dlouhý štíhlý řekvičky, saláty zase do velikosti 10letého dítěte. A hlavně zaměstnával, že chtěl pořád, aby to někdo zalejval a takový, že a já jsem vždycky věděla, že nikdy nic takového nechci dělat, pěstovat něco užitečného, takže jsem dělala svoji zahradu jenom na krásu, ale to jsem se odvážila, my jsme měli společnou zahradu s tátou na chalupě, on tam měl takový svůj, jeho svůj část a pořád i do pokročilého věku pěstoval ty vysoké
5: ano,
7: saláty.
5: Nevzdal to.
7: Ano, a já jsem to dělal, až když táta odešel, tak jsem teprve rozjela zahradu podle svých představ, aby byla krásná, nikoliv užitečná.
5: Změna.
7: Ale teď jsem trochu v pasti, protože jak mám spoustu těch vnuků, tak ten poslední se neustále dožaduje, aby tam se dalo na té zahradě něco zobat, takže už jsem ubrala, už tam mám maliny, teď jsem mě donutil koupit angrešt, chlapeček, tak si tam pěstuje angrešt a takže za chvíli možná tam budu dělat i ty to vysoké to saláty.
5: To je to střídání generací, ano, víš, ono se to zase přelije potom někam zase tam, kde to bylo původně. Iva Hitnerová, tak vybrali jste Jiřího Lábuse s Oldřichem Kajzrem. Může být Jiří Lábus ještě s Jaroslavou Hanušovou, nabízím já teď. Proti tohle je varianta. A proti Ivo, co kdybychom dali Helenu Vondráčku, Karla Šípa, Jiřinu Bohdalovou, Jiřího Krampola ve scénce proti? Zkusíme?
7: Jistě.
5: Dobře, tak varianta B, vážení, poslední rozloučení s těmi jmenovanými, anebo A, právě ukázka z Kouzelníka s Jiřím Lábusem a Jaroslavou Hanušovou. Vybírejte na telefonu 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 011 04.
16: Když jeme...

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Posloucháte Humoriádu. Iva Hitnerová je dnes ve studiu, vybrala na úvod Helenu Pavlovskou. Vy jste pak udělali změnu s Jiřím Lábusem a tak teď proti němu nabízíme v tom boji ještě Karla Šípa, Jiřinu Bohdalovou, Helenu Vondráčkovou, Jiřího Krampola. Takže Jiří Lábus s Jaroslavou Hanušovou nebo ta čtveřice. Telefon 731 800 900. Píšu Ačko, dobře, rychlé hlasování. Děkujeme a tak další telefon. Dobrý den.
2: Dobrý den. Ačko, Jiří Lábus.
1: Dobře, zapisuju i tohle rozhodnutí a přepojeme na dalšího.
3: Dobrý den, hlásky o ufoukaný odpoledne.
1: Ano.
3: Zdravím paní Ivu, moc pěkný obrázky, jasné, krásné. A to domácí štěstí bych chtěl mít, Evičko, po 25 letech. Tak. A dávám Ačko.
1: Dobrá, Jiří Lábus, Jaroslava Hanušová získali bod od vás. Další telefonát, dobrý den.
4: Haló, no Jana Dolní Němčí volá, já vás zdravím oba.
1: Děkuji.
4: Vás Patriku i paní Ivu a já bych si přála také Ačko.
1: Dobře, zapsáno, moc díky a máme, myslím, rozhodnuto v téhle chvíli. Těch Aček už je dost, takže tady zůstáváme u Jiřího Lábuse a Jaroslavy Hanušové. Scénka, kterou si možná pamatujete všichni, jsem to já.
5: Stává, tak teď je to opravdu napínavé, teď skutečně nevím. Teď jsem opravdu, ale napnut. Jaroslava Hanušová za stvárnění písně A ty se ptáš, co já.
6: Děkuju vám. Udělali jste mi radost. To jsem opravdu nečekala. Já jenom tak náhodou jdu kolem divadla, vidím, že je tady nějaká sláva, nakouknu dovnitř a najednou slyším svoje jméno. Jdu dál, teď se ptám, jsem to já? Nejsem to já?
5: Jste to vy.
6: Jsem to já, ale... Promiňte, ani na to nejsem připravená, jsem jen tak, jak jsem si odskočila od plotny. Děkuji vám. Je to pro mě to největší životní vyznamenání.
5: Ovládej se.
6: Já vás nesklamu.
5: Ne.
6: Budu stvárňovat dál.
0: Humoriáda.
1: Pamatuješ, Ivo, na to, když tohle běželo vlastně poprvé v televizi?
7: Velice dobře si to pamatuju a i když to docela často reprízuju, tak si to nikdy nenechám ujít. To jsou takový perly legendární, který opravdu pobaví. Já třeba miluju scénku s Jiřinou Bohdalovou, Aneška Lídlová.
1: Ano.
7: Ne Lídlová, Lídlová, Aneška ano. Lídlová, ano.
1: Tak Antonín to, Mlčok, předseda MNV.
7: A já tohle můžu slyšet opravdu, už nejmíň 100krát jsem to slyšela a vždycky se směju jak blázen a vždycky mě to potěší, protože když se něco takhle zadaří, tak to je tak výjimečné a tak úžasné, že kdyby nic jiného paní Bohdalová neudělala, tak
1: tohle stačí.
7: Její
1: řekla
7: život,
1: jsi to někdy?
7: Asi jsem jí to říkala, že to miluju, tu scénku.
1: Mm-hmm. V tom divadle, kde se odehrával Kouzelník, převážně se točilo tedy v Táboře, v Táborském divadle. Hrála jsi tam?
7: V Táboře ano, tam jsem hrála, hostovali jsme tam několikrát, velmi líbezný divadílko a znám ho dokonce docela dobře, protože už je to hodně let, se tam točil seriál, francouzský seriál Největší z Pierrotů. Dělali to Francouzi hlavní roli, Debiroa hrál Javorský Vladimír, fantasticky, a já jsem tam hrála jednu z té herecké skupiny a zpívali jsme
1: Marseille.
7: Marseille. Marseille. Marseille jsme zpívali. a od té doby umím, kdykoliv jí hraju, tak se postavím a zpívám s nimi.
8: Kdykoliv vyhraje Francie, ty se postavíš tomu a zpíváš.
7: Zpívám. A tím, že jsme točili přímo v tom divadle, tam se odehrávalo, to bylo jakoby to francouzské divadlo, kde ten De Biro hrál, tak jsem měla čas si to divadýlko prohlídnout a v Táboře to je taková velmi příjemná štace, není to daleko a jsou tam lidi zvyklí chodit do divadla a senzační publiku.
1: Říká a vlastně poklonu takhle sklání tedy táborským Iva Hitnerová a za malou chvíli nám vybere další ukázku. Do té doby ještě muzika. Písnička Ivety Bartošové Málo mě zná. Posloucháte Humoriádu a jsme rádi, že jste s námi.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Návrat do humoriády a výběr ukázky číslo 4. Ano, počítám dobře. Tu vybírá Iva Hitnerová. S kým to bude?
3: Já bych se opět na jistotu obrátila ke svým kamarádům a jedním z nich je můj oblíbený moderátor Aleš Cibulka. Tak jestli tam něco od něj bude, tak...
2: Co by nebylo, máme samozřejmě, i tak navíc kolega taky z humoriády, tak Tobogán 2007 o práci garderobiérky a o jedné děkovačce s jeho hosty s Vilmou Motlovou. Dáme si ukázku, vy pak rozhodnete, jestli budeme pokračovat.
4: Pokud chodíte na Vinohrady, tak její práci určitě dobře znáte. Paní Vilma Motlová, hezké dobré dopoledne vám přeji, paní Vilmo. Můžu se netaktně zeptat, kdy jste poprvé do téhle budovy přišla vy?
5: 1954, v lednu. Externě.
4: A já myslím, že to můžeme odtajnit. Začala jste tady pracovat jako?
5: Jako jenom pomocná síla garderobírka, protože onemocněla jedna garderobírka, tak mě vzali externě jenom na to. Ale pak mě zavolal pan Štrov na ředitelství a v té době soudružko, my bychom tě tady chtěli mít, protože jsi velice šikovná.
4: Tak to byl rok 1954 a jestli se můžu zeptat, soudružko, jak dlouho tohle vaše angažmá na Vinohradech vydrželo?
5: No až do dneška. V lednu to bude 54 roky.
4: Mě tohle fascinovalo, když jsem se ptal, a kde seženu tu paní Motlovou, která tam kdysi pracovávala? Oni řekli, no je tady, my vám ji přepojíme. Celá ta, vás nenapadlo ani jít do důchodu vůbec? Dá se to?
5: Už půjdu. Teď odcházím.
4: To je krásný. Já vím, že to je velmi složité po těch letech, ale která chvíle, kdo se vám vybaví v den z těch narozenin tady na Vinohradech?
5: Jak, co myslíte?
4: Na koho ráda vzpomínáte? Koho jste ráda oblékala?
5: No, vzpomínám na to, jak jsem se místo pana Kopeckýho poděkovala.
4: Tak to mi vyprávějte, to mě zajímá.
5: No, pan Kopecký měl hlavní roli a já jsem měla sebrat na jevišti 5 věcí. A opona šla dolů a oni mi řekli, že to musím rychle sebrat, protože potom půjde opona nahoru a bude mít solový děkování pan Kopecký. Tak já jsem vlítla na jeviště v bílým pláštičku, pojmenovala jsem si, co všecko mám sebrat. A najednou obrovský aplaus. Opona byla nahoře, pan Kopecký byl v portálu na druhé straně. A já jsem se takhle otočila k těm divákům a udělala jsem... A vlítla jsem do portálu a Pan Kopecký neměl děkovačku. No a pan Remunda, režisér, mě vyčet, že jsem to panu Kopeckému zkazila. Tak já jsem říkala, pane Remunda, přece po tolika letech mám taky na rok, aby mě lidi aplauzovali.
6: Výborně, Vilmičko.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Ivo, ty jsi někdy byla na jevišti, když tam neměla být? Přišla jsi někdy dřív, později, nebo takhle někomu něco ukradla?
3: My jsme hráli představení podle knihy Jiřího Šotoly Kuře na rožni a hráli jsme to na takovém molu, jako který byl udělaný mezi diváky. Ano. A já jsem tam hrála hraběnku a hráli jsme v Brně, kde jsem to neznala a já vůbec nevidím ve tmě. Už já třeba nemůžu řídit, když je tma a tak, i když si myslím, že řídím dobře a ráda a tak, ale jak prostě tma mě ohrožuje. A já jsem byla na tom molu a oni zhasli tak, že v Domovském Rubínu jsem to znala, protože jsem to tam měla naskoušený, ale ano. Hráli jsme to v Brně na sídlišti Lešná a já jsem zůstala na tom mole a oni zhasli tak černou tmou, že jsem nevěděla, kterým směrem se vydat. A tak jsem zůstala stát a v absolutně občanském zmatku jsem říkala, když rozsvítili a já už jsem tam neměla být, já jsem říkala, já vím, že tady nemám být, já jsem nevěděla, kudy. A tak až za světla jsem vypadla. No, jako, že to je u režisérů velmi oblíbené, že ve tmě se ztratit, ale není to tak jednoduché, jak to vypadá. A pak jsem se jednou rozhodla, to začínaly vůbec kontaktní čočky a někdo mi to dohodil a to byl ještě takový ze skla, nebo já nevím z čeho. A já jsem si pořídila, když to ještě vůbec nebylo obvyklé, ty kontaktní čočky a hned na první dobrou jsem si je vzala na jeviště v Karlovarském divadle a po 2 minutách jsem zjistila, že mi ty čočky příšerně řežou, že nejen, že nic nevidím, ale ještě mi proudem tečou slzy a za jevištěm ve tmě jsem si je vydloubávala z očí. Já jsem ještě neměla ten grif, to se naučíš pak časem, že toto, tak jsem je vyndavala, že jsem se hrabala v těch otevřených očích a bylo to tak strašný, že od té doby jsem na čočky zanevřela a
2: brýle zůstaly.
3: Brýle nedám na ně dopustit.
2: Iva Hitnerová, a teď nám řekněte, čím budeme pokračovat. Aleš Cibulka ještě jednou s Pepou Dvořákem, tedy v jeho pořadu, anebo Homolka a Tobolka, ukázka filmová. Vybíráte na telefonu 731 800 900.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Myslím, že máme rozhodnuto. Je to vlastně téměř 100% vítězství varianty A Aleše Cibulky. Tak nebudu zdržovat a dáme si povídání o Hastermanovi při Arabele z úst Josefa Dvořáka. Byl hostem Aleše Cibulky.
2: Máte nějakou hezkou hastermanskou povídku?
3: No, mám, protože jsem s Hastermanama strávil kus života. To jich byla obrovská spousta. Dodneska maminky chodí a drží děťátko za ruku a říkají, hele, Hastermann. A děti už ty pohádky neznají a tak na mě koukají a říkají, tohle, takhle, že vypadá Hastermann. Maminky si vzpomínají, ale my jsme točili, když jsme točili Arabelu, tak tam já jsem hrál toho Hastermanna, to byl takový příšerný, vošklivý.
2: A to byl sympatický. Ne?
3: Jo.
2: No. Byl sympatický,
3: tak sympatický, ale vošklivý, šarený.
2: Vošklivý, jo.
3: Že jo?
2: No.
3: Ty maskéři si s ním dali obrovskou práci, oni mi udělali pleš, oni umějí z latexu, taková v podstatě koupací čepice z latexu vyrobená, oni vám vlasy natřou vazelínou, takhle stáhnou to dozadu a přesto natáhnou tu čepici a udělají to prostě. A teď mi udělali takový kachní rypák a vypadalo to strašně. Teď to nalíčili, ten obličej toho sitou zelenou barvou, já měl blány mezi prstama, no teď mě narvali do kostýmu. A já jsem čekal na záběr, a abych si někde odpočinul a abych neskazil tím maskérům práci, protože si to člověk považuje, to jejich dílo, tak jsem si vlez za dekoraci a tam bylo křesílko takhle a usednul jsem si a tak jsem se rozložil, abych nic nezmačkal ani na obličeji nic a seděl jsem a stuhnul jsem. A odpočívám, tam bylo takový šero a najednou koukám a tam šla bába se smetákem u klizečka a metla. A teď mě zahlídla. Co to? A teď já jí pozoroval. Nehnul jsem ani brvou, sledoval jsem. A teď jsem viděl, jak jí to v té hlavě šrotuje. Je to živý, není to živý? Vypadá jak živý tohle. Čela až ke mně. A teď měla furt respekt. A vzala ten smeták a teď do mě píchala takhle. A já jsem pod tím smetákem uhybal takhle dozadu. A ona už jí to nedalo a tak vlezla až ke mně. A když jsme měli nos na nos, tak já jsem udělal baf! Babu jsme chytli až pod Barandovem. Různý drobnosti. No.
0: Humoriáda.
1: Tu dnešní jsme si užili s vámi, moc děkujeme za pomoc a taky si Ivo Hitnerovou, ta hodina pro nás končí a těšíme se zase někdy příště. Ivo, krásné léto, na zahradě nebo kdekoliv.
4: Taky přeju a krásné počasí, ani moc vedro, ani déšť, ideální.
1: Ano, a s humorem a taky dobrou náladou. Snad se o to postará i ta zítřejší humoriáda opět po 16. hodině nebo po té 4. ráno, jestli nás posloucháte v repríze. Těším se na vás společně s Jitkou Němcovou. Posílám ještě písničku a poslouchejte další pořady hned po zprávách, které pro vás máme. Tak dobrou náladu.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Armáda kvůli nehodě vrtulníku na Třebíčsku dočasně přestane používat stroje Venom a Viper. Nově otevřené sanatorium Pálava od září nabídne rehabilitaci 80 pacientům. Fotbalisté Hradce Králové vstoupili do kvalifikace Evropské ligy výhrou. Očekáváme převážně oblačno, občas i slabé přehánky, teplotní maxima dosáhnou 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné ráno přeje Jaromír Kulhánek. Vojenská policie i orgány ministerstva obrany začaly vyšetřovat pád armádního vrtulníku u náměště nad Oslavou. Při nehodě zemřela vojákyně. 7 lidí je zraněných, včetně těch, kteří při nehodě byli na zemi a nadýchali se kouře. Armáda až do konce vyšetřování nehody nebude používat vrtulníky systému H1. Česko jich má dohromady 12, některé z nich jsou i na misi v Polsku. Podle náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče ani tam nemůžou teď vzlétnout.
2: Naši partneři o této události a o tom, že provoz těchto vrtulníků byl pozastaven, oni jsou s tím srozuměni, chápou to a samozřejmě přijmou si opatření tak, aby nahradili ty naše vrtulníky při plnění operačních úkolů.
0: Na Moravě je první rehabilitační ústav pro lidi po mrtvici, amputaci nebo po vážných úrazech. Sanatorium Pálava za 700 milionů korun bez daně otevřelo ve čtvrtek u novomlýnských nádrží v Pasohlávkách. Od září ho využije 80 pacientů, zatím zhruba polovina z celkové kapacity.
3: Silnou stránkou je fyzioterapie vybavená za mě doopravdy nejlepší a nejmodernější technikou a vodoléčba.
4: Při vodoléčbě sanatorium podle svého ředitele Antonína Vodáka využívá i místní mineralizovanou vodu. Její účinky, stejně jako působení rehabilitace, otestují pacienti po dohodě vedení se zdravotními pojišťovnami, říká za provozovatele Vladimíra Danihelková.
5: Jsme dohodnuti s pojišťovnou VZP, ta je první, která vlastně nám teďka přislíbila smlouvu od 1.8. vlastně zpětně už se to procesuje.
4: Do roku a půl chce rehabilitační ústav obsadit všech 160 lůžek. Alena Hysová, Český rozhlas.
0: Útočníka, který přepadl banku a smrtelně zranil muže v německém Řeznu, zadržela policie. Agentuře DPA to potvrdila bavorská policie. Podle serveru Tagesschau policisté zadrželi 20-letého Němce. Další dvě osoby, které se nacházely v pobočce banky, evakuovaly speciální jednotky. Do operace německá policie zapojila také vrtulníky.
1: Sport.
0: Fotbalisté Hradce Králové vyhráli na úvod druhého předkola Evropské ligy v Norsku nad domácím Tromsø 1-0. Rozhodující gól dal v úplném závěru střídající útočník Mick van Biren. Golman Adam Zadražil předtím chytil pokutový kop. Kouč východočechů David Hořejš právě neproměněnou penaltu soupeře označil za zlomový moment zápasu.
6: Domácí to poznamenalo, nám ba naopak si myslím, že vyšli velmi

0: Velice dobře ty střídání a po příchodu Dancáka a Burena jsme začali prostě i kontrolovat tu hru, což jsme prostě chtěli. A pak dotažená krásná breaková situace Mikem van Burenem, která nám dává prostě příležitost pro tu odvetu nějakou pozici, takže jsme spokojení, že po 30 letech jsme tady zvládli zápas vítězně.
1: Odveta se bude hrát příští čtvrtek v Hradci Králové.
2: Počasí.
1: V Jihlavě a Počátkách teď mají 10 stupňů, v Libici nad Doubravou 11. Očekáváme převážně oblačno, občas slabé přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 21 a 24 stupni. Foukat má mírný severozápadní až severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Dálnice D1 na Vysočině teď volně průjezdná, nehody nemáme hlášené ani z ostatních silnic kraje. Dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Přejeme vám pohodové ráno v pátek 24. července roku 2026. Všem Kristýnám přejeme jen to nejlepší dnešnímu svátku. 57. narozeniny pak oslaví americká zpěvačka a herečka Jennifer Lopez, tak i tam posíláme gratulaci. V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se. To je dnešní pranostika. Jinak ještě bych připomněl, že narozeniny slaví i herečka Klára Cibulková, té je 51. No a důvod k oslavě má dnes i herec, ale taky i komik, mimochodem rodák z Humpolce, Lukáš Pavlásek, tomu je dnes 48.
2: Dobré ráno

0: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají,

0: Houston.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pátek 24. července. Svátek mají Kristýny, tedy křesťanky. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Rozsáhlý požár zachvátil České Budějovice v roce 1641, to je 385 let. V průběhu 7 hodin schořelo 226 domů, to je víc než polovina tehdejší zástavby města. Město automobilů v Michiganu, dnes 4,5milionový Detroit, byl založen v roce 1701, to je 325 let. A založil ho Francouz, generál Antoine de la Motte Cadillac. Jeho příjmení nosí miliony vozů tam vyrobených. Skutečný klenot, vysoko v Andách ležící předkolumbovské ztracené město Inku, Machu Picchu, jeden z divů světa, objevil americký archeolog z univerzity Yale, Hiram Bingham, před 115 lety v roce 1911. Sportovní střelec Josef Panáček si vystřílel před 50 lety v roce 1976 ve skýtu na olympiádě v Montrealu zlatou medaili. Ve stejný den si připsalo Československo další zlato. Slovenský dráhový cyklista Anton Tkáč ve sprintu porazil ve finále legendárního Francouze Daniela Morellona. Karlovy Vary, Mariánské lázně a Františkovy lázně byly před 5 lety zapsány na seznam světového dědictví UNESCO. Staly se tak 15. českým zápisem v tomto prestižním seznamu. S nimi tam ten den přibyla i další slavná evropská lázeňská města. Před 80 lety se narodil tanečník, herec a zpěvák, baletní mistr Národního divadla Vlastimil Harapes.

0: Ricky Epovery v 5 hodin a 18 minut přejeme vám dobré páteční ráno.
1: Počasí.
0: Na Českém rozhlasu Vysočina před písničkou Vzkaz v láhvi od Lucie Vondráčkové pro vás máme rychlou předpověď počasí. Dnes čekáme převážně oblačno, občas i slabé přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 21 až 24 stupni Celsia a foukat má mírný severozápadní až severní vítr.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Co všechno nabídne letošní kulturní léto ve Žďáře nad Sázavou? Nejen o oblíbeném horáckém džbánku, ale také o dalších akcích, které během prázdnin oživí město, si budeme v pátek po 11. hodině povídat v dobrém dopoledni s ředitelkou kultury Žďár Tamarou Peskovou-Homolovou a programistou Kina Vysočina a pracovníkem propagace Alešem Hrbkem.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou.

Máme pátek 24. července a rektor Jihlavské vysoké školy polytechnické Zdeněk Horák dnes vstupuje do svého druhého funkčního období. Jaké plány má na nadcházející 4 roky a jak daleko je stavba kolejí, kdy v nich budou bydlet první studenti? I na to se ho budu ptát po 8. hodině v Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: A zase zpátky, Vaňko, zase zpátky.
2: Fronta dětí stojí u repliky tiskárny na Lysu a zkouší si tisknout obrázek tak, jak by to museli dělat v 16. století. Známěště nad Oslavou, Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Po asfaltu z brusurové cyklostezky vedoucí podél Rokytky právě přijel cyklista
4: Milan.
3: Z Moravských Budějovic Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.
5: Přejeme vám krásné páteční ráno, před námi jsou krátké zprávy, připravil je pro vás Jaromír Kulhánek. Půl šesté.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
5: Do druhého období v čele školy dnes vstupuje rektor Jihlavské vysoké školy polytechnické Zdeněk Horák. Akademický senát ho zvolil v lednu. V dubnu jeho kandidaturu podpořila vláda a v polovině července ho do funkce jmenoval prezident Petr Pavel. Žádost o státní podporu při renovaci domu či bytu v programu Nová zelená úsporám zatím podalo 914 lidí. Potvrdilo to ministerstvo životního prostředí, podle kterého je zatím hlavně zájem o komplexní úsporná opatření. Roste počet osob nakažených salmonelou. Jen za první pololetí roku lékaři evidovali 2500 lidí, kteří se s nemocí léčili. V meziročním srovnání je to nárůst asi o 30%. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. Riziko nákazy roste pravidelně v létě, a to kvůli vyšším teplotám. Lidé by proto měli potraviny správně skladovat a tepelně zpracovávat. Týká se to hlavně masa a vajec. Zástupci států Evropské unie přijali 21. balík sankcí proti Rusku. Jeho součástí je třeba prodloužení platnosti cenového stropu na ruskou ropu o dalších 12 měsíců. Na evropský sankční seznam také zařadí nejvíc lidí nebo firem za poslední 4 roky. Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem světa ve vodním slalomu. V americkém městě Oklahoma City získal druhou medaili. Stříbro má už z časovky kajak krosu. A ještě předpověď počasí. Očekáváme převážně oblačno, občas slabé přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
5: S omezením počítejte na silnici 38 na úrovni Červeného kříže u Jihlavy. Kvůli opravám vozovky se tam jezdí kyvadlově jedním pruhem. Dopravu řídí semafory.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Hostem dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina byla nová ředitelka brány Jihlavy Patricie Glinská. Do krajského města přišla teprve před několika měsíci. Už teď má ale jasnou vizi, jak oživit veřejný prostor, propojit historii se současností a přivést lidi zpátky do ulic i na náměstí. Ke slovu se dostane už za chvíli.

0: byl Michal Tučný a báječná ženská v Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Hostem Dobrého dopoledne byla včera nová ředitelka brány Jihlavy Patricie Glinská. Do Jihlavy přišla teprve před několika měsíci, ale už má jasnou představu o tom, jak oživit veřejný prostor a kulturní život ve městě. Hela Dvořáková se jí zeptala na to, jaké plány má s bránou Jihlavy a co by si přála říct za rok.
1: Vlastně já bych byla ráda, aby ty akce, protože za rok reálně moc toho jakoby nestihnem, co by jako veřejnost už mohla vidět. Pro mě za rok, to jsou interní věci, bude super, když budu mít stabilní tým, když budeme mít nastavené prostě procesy toho, jak fungujeme, a když jako tam budu mít nastavenou tu důvěru, pro mě to je strašně důležité, nějaká jako důvěra v ty lidi, se kterými dělám, a nějaká jako profesionalita, se kterými oni budou vystupovat a reprezentovat vlastně tu organizaci. To jsou také nějaké základní jako hodnoty toho, jak jako chci spolupracovat s někým. A to, co se týká toho pro tu veřejnost, abych jako mohla říct, že jako řeknu, hele, to se nám fakt povedlo, tak za mě je možná v tuhle chvíli, aby ty akce, které jakoby už jsou navštěvované, což jsem pochopila, že asi jsou, a teď já mám tu možnost postupně se je musím že nakoukat, vidím, co ty lidi na to, jak reagují, jak fungují tady, tak aby se mohla říct, že se podařilo je jakoby zkvalitnit v nějakém směru. Možná to, co vnímám, aspoň z toho, co vím teď za informace, tak zkultivovat jakoby toto prostředí těch akcí, typu ten design. Jo, protože pořád se pohybujeme ve veřejném prostoru a pořád tady máme krásné historické centrum. Já to teda pořád o tom mluvím, ale je to tak. A teď ta akce samotná by vlastně mohla taky působit nějak jako designově, jo? Trošku to tady jako vyšperkovat, když už teda dělám a za nemalé peníze vlastně jako aktivity pro tu veřejnost. Tak i to si myslím, že je strašně důležité.
0: Řekla na Českém rozhlasu Vysočina nová ředitelka brány Jihlavy Patricie Glinská. Co všechno nabídne letošní kulturní léto ve Žďáře nad Sázavou? Nejenom o oblíbeném horáckém džbánku, ale i o dalších akcích, které během prázdnin oživí město, budou dnes po 11. hodině v Dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina hovořit ředitelka kultury Žďár Tamara Pecková-Homolová a také programový pracovník kina Vysočina a pracovník propagace Aleš Hrbek. Tak se na ně po 11. hodině těšíme. A když už jsem zmínil, že oni nastíní nabídku letošního kulturního léta ve Žďáře nad Sázavou, tak si dáme letní písničku. Toto je Macarena. Los del Rio. Dobrý den.

0: byla Makarena, za chvíli Josef Laufer s Bohem Lásko, já jedu dál, taky Anaka, zavírám oči, vy ale otevřete, protože je před námi poslední pracovní den tohoto týdne, je pátek 24. července, máme 5.640, proč netopíre nelétá ve dne? Makovičky na to za chvíli odpoví.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme převážně oblačno, občas i slabé přehánky, odpolední teploty budou na Vysočině mezi 21 až 24 stupni Celsia.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři, máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

Tu naši písničku už stokrát.

0: kamaráde, vlno. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom s bohem lásku, já jedu dál. S bohem láskou já jedu dál.
1: Přejeme krásné páteční ráno, jsme Český rozhlas Vysočina, máme 10 minut před 6 hodinou.
2: Makovičky.
3: Proč létá netopír jenom v noci?
4: Protože ráno by se upálil. Netopíři nemají rádi sluníčko.
5: Aby se nespálil.
6: Nemá rád světlo.
3: Kde je netopír ve dne?
6: V jeskyni. Proto nemají v jeskyni světlušku, protože by ji tam nenašli a vadilo by jim světlo.
3: Jak takový netopír vypadá?
6: Je černý. Má křídla. S růžkama malinkýma, ale ani nepíchají, jenom jejich zoubky a mají je trošinku šedé.
7: Oni ty křídla nemají pírka. Myslím, že má chlupy.
6: Podobá se ptákovi, ale je mnohem jinější a nějaký má zelený oči a nějaký žlutý.
7: My jsme měli tak netopíra doma a on měl černou kůži a spí vzhůru nohama.
2: Makovičky.

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: 12. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká 12. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká 12. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
3: 6 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
3: Na Trnávce a Kachličce dál trvá zákaz koupání. Majitel vyhořelé budovy 34 ve Zlíně převzal rozhodnutí o jejím odstranění. Proti požárům ve Francii budou zasahovat i české vrtulníky. Očekáváme převážně oblačno, občas slabé přehánky, teplotní maxima dosáhnou 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Zákaz koupání nadále trvá na Kachličce, na Havlíčkobrodsku a na Trnávce na Pelhřimovsku. Vyplývá to z výsledků rozboru vody, které včera zveřejnila krajská hygienická stanice. V Kachličce je voda nebezpečná ke koupání kvůli masivnímu výskytu sinic. V Trnávce sice od minulého odběru jejich množství kleslo, ve vodě ale dál zůstávají toxiny, které produkují.
4: Zhoršenou kvalitu vody krajská hygienická stanice i nadále eviduje v Domanínském rybníku na Žďársku. Kvůli zvýšenému množství sinic a chlorofilu tam vstup do vody může představovat zvýšené zdravotní riziko. Po koupání je doporučeno se osprchovat. Vhodná voda ke koupání je podle výsledků odběru vody z minulého týdne ve většině vodních ploch v kraji. Julie Kavková, Český rozhlas.
3: Společnost Cream, která je vlastníkem požárem poničené budovy 34 v bývalém Baťovském areálu ve Zlíně, převzala rozhodnutí stavebního úřadu o jejím neodkladném odstranění. Firma zároveň pokračuje v zabezpečení celého prostoru. Okolí budovy zůstává oplocené, osvětlené a střeží ho bezpečnostní agentura. Další postup popisuje mluvčí společnosti Cream Marcel Schmidt.
5: Rozhodnutí stavebního úřadu nám bylo doručeno do naší datové schránky, to můžu potvrdit. Takže teďka v nejbližších dnech se s tím budeme seznamovat a podle toho samozřejmě přijmeme adekvátní kroky tak, abychom naplnili podstatu toho rozhodnutí.
3: Budova 34 začala hořet 9. července. Oheň stovky hasičů likvidovali 15 dnů. Proti rozsáhlým požárům ve Francii budou zasahovat také vrtulníky z Česka a Slovenska. V noci na dnešek to oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron, podle kterého Francie požádala o aktivaci mechanismu civilní obrany v Evropské unii. Díky tomu budou moct hasiči v boji s plameny využívat také další 4 letadla z Chorvatska a Portugalska. 2 české vrtulníky byly ve Francii nasazené proti požárům už před několika týdny. Zpátky se vrátili v pondělí.
0: Sport.
3: Horskou 18. etapu Tour de France vyhrál ekvádorský cyklista Richard Carapaz. Rozhodl únikem v závěrečném stoupání před druhým Švýcarem Schmidem a zvítězil o 45 sekund. Finish pak hodnotil Carapaz v rozhovoru pro web závodu.
6: Už jsem zkoušel jít na letošní tour do úniku víckrát, ale zdálo se to jako nemožné. Tahle etapa byla hodně náročná. Ovšem byl jsem na ten závěrečný útok maximálně připravený a soustředěný. Počkal jsem si na svůj moment a nakonec si mohl užít i samostatný dojezd do cíle. To bylo to nejkrásnější.
3: Celkové pořadí dál vede čtyřnásobný vítěz Tour de France, Slovinec Tadej Pogačar. Před druhým Belgičanem Evenpoolem má 4,5minutový náskok. Odpoledne se pojede 19. etapa.
0: Počasí.
3: V Třebíči a Libici nad Dubravou teď mají 11 stupňů, v Novém Rychnově 9. Očekáváme převážně oblačno, občas slabé přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 21 a 24 stupni. Foukat má mírný severozápadní až severní vítr.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu.

0: iRozhlas.cz, Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Práce na silnici jsou důvodem omezení na 38 u Výlance na Jihlavsku. Jezdí se tam kyvadlově jedním pruhem, dopravu řídí semafory.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Čekací doby u rehabilitací nezávisí jenom na počtech fyzioterapeutů, ale i na moderní technice. Nové přístroje dokážou výrazně zkrátit dobu terapie a tím uvolnit místo pro větší množství pacientů. Reportáž z Havlíčkobrodského rehabilitačního oddělení pro vás po čtvrt na sedm chystá Tereza Pešoutová. Teď je 6.05, je pátek, je 24. července. Přejeme všem úspěšný den. A teď už zpívá Ilona Čáková.
0: Dobré ráno s Robinem Šalamounem.

0: Kraševa a Depeše v 6.10 na Českém rozhlasu Vysočina. Přejeme vám všem krásné páteční ráno a jelikož je pátek, tak po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s paní doktorkou Kateřinou Cajthamlovou a s Patrikem Rozehnalem. Zdravím vás a prozraďte, jaké téma dnes budete rozebírat.
1: Jsme rádi, že posloucháte.
2: A oba vám přejeme pohodový den.
1: To téma zní bolavé šlachy na noze nebo ruce.
2: Stává se vám, že vám bolest vystřeluje od palce a předloktí? Zhoršuje se třeba při úchopu, když otáčíte klíčem nebo něco ždímáte?
1: Ráno máte stuhlé prsty a při natažení nebo ohnutí v nich přeskakuje?
2: Možná míváte problémy i na noze, když se probudíte. Bolest se objevuje na té zadní straně paty a vystřeluje až do lýtka.
1: Pálí vás paty při došlapu, když se na ně ráno postavíte nebo při chůzi?
2: Popište nám tyto své problémy detailněji ve formuláři na stránce pořadu veseleazdravie.cz nebo na našem Facebooku.
1: A můžete nám také zavolat a nechat vzkaz na záznamníku s číslem 221 553 770. Opakuji 221 553 770.
2: Vašim problémům s bolavými šlachami na nohách a rukách se budeme věnovat už dnes v živém vysílání v pořadu Vesele a zdravě.
1: Těšíme se na vás po 13. hodině a v repríze ještě dnes po 20. hodině.
2: Nebojte se zeptat.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.

0: Je minuta po 7:15, za chvíli Honza Kalousek, Hvězdy se mění, anebo Lenka Filipová a Obyčejná slůvka.
1: Počasí.
0: Je pátek, je 24. července, dnes na Vysočině čekáme převážně oblačno, občas i slabé přehánky, teploty pak budou mezi 21 až 24 stupni Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Co všechno nabídne letošní kulturní léto ve Žďáře nad Sázavou? Nejen o oblíbeném horáckém džbánku, ale také o dalších akcích, které během prázdnin oživí město, si budeme v pátek po 11. hodině povídat v Dobrém dopoledni s ředitelkou kultury Žďár Tamarou Peskovou-Homolovou a programistou Kina Vysočina a pracovníkem propagace Alešem Hrbkem.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Za 8 minut bude 6:30, na rehabilitačních odděleních je i přes léto plno, a to i přes omezenou operativu. Lidé přicházejí s úrazy i jinými akutními stavy. Oddělení Havlíčkobrodské nemocnice čekací doby dokázalo zkrátit. Umožnili to nové rehabilitační přístroje. Zatímco v některých místech v Česku čekají lidé i měsíce, v Brodě se dočkají akutní případy fyzioterapie obvykle v řádu dnů.
1: Já jsem tady už po druhý, před půl rokem jedno koleno, teď druhé koleno, a protože to funguje a pomáhá mi to, proto tady jsem, no. Ulevuje mi to bolest a hojení, no.
2: Paní Zdeňka Vaňkátová zrovna sedí u přístroje, který k léčbě využívá magnetoterapii. Jelikož se věnuje tanci, potřebuje po úrazech pomoc častěji. Díky modernizaci oddělení rehabilitace nemusí čekat dlouho.
3: Klasický magnet, jo, to je taková ta klasika, kde ty výkony jsou prostě nižší, ta terapie trvá díl, a teď máme nově ještě ten salus, což je vysokovýkonný magnet, a tam jsou opravdu minutové terapie, takže zkrátíme tu dílku té terapie a je tam ten výkon vyšší.
2: Takže vlastně i tím, jak je to rychlejší, zvládnete třeba vzít víc pacientů během toho?
3: Určitě, jo, určitě. Jo.
2: Vysvětluje vrchní fyzioterapeutka Jana Kutlova-Šrová, že pacienty s akutními problémy nebo po úrazech jsou teď schopni objednat do jednoho týdne. Kromě nových přístrojů má teď navíc oddělení také lůžka pro následnou péči.
4: Vlastně my můžeme toho pacienta provést od akutní fáze, to znamená po neurologicky nějakým iktu, mozkovém přední příhodě, nebo i pacienty po polytraumatech, úrazech, tak vlastně oni procházejí z akutního lůžka, všem z traumatologického, z neurologického, z toho iktového, a jdou pak nad cestou této rehabilitace, a my díky tomu z akutní rehabilitace, následné rehabilitace i za pomocí těch onparů vlastně můžeme dotáhnout toho pacienta až od akutního až domů.
2: Podle primáře Lubomíra Motičky tak minimálně některým pacientům odpadá nutnost schánění místa v rehabilitačním ústavu po skončení hospitalizace. Následných lůžek je zatím pouze 5.
4: Jestli je jedno chviličku volné místo z těch 5, tak je to opravdu na chvilku. Jo, jak hned se to opravdu se to vyměňuje, doplňuje.
2: Ideální by samozřejmě podle Lubomíra Motičky bylo mít na oddělení více prostoru. Specializované přístroje totiž zabírají poměrně hodně místa a stejně tak i další lůžka. S navyšováním kapacit ale souvisí také personální potřeby.
3: Máme inzerát na fyzioterapeuta, protože dostatek jich není. I když teď aktuálně celkem to zvládáme, fyzioterapeutů máme 18, ale pracují po celé nemocnici.
2: Vysvětluje Jana Kutlova-Šrová s tím, že personál oddělení nestojí zdaleka jen na fyzioterapeutech. S rehabilitacemi pomáhají také například. A kdo

0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Na Vysočině chybí lůžka pro takzvanou odlehčovací službu. I ve větších městech jsou jich jen desítky. Podle oslovených ředitelů domovů, ale především v létě, zájem několikanásobně převyšuje kapacity. Odlehčovací služba umožní příbuzným chronicky nemocných lidí, aby je nemuseli nechávat doma samotné a mohli přitom odjet třeba na dovolenou. Obyvatelé periferních částí Hradce Králové řeší úbytek vody ve studních. Pokles hladin souvisí s modernizací hradeckého železničního uzlu, kde dělníci očerpávají spodní vodu. Na večerním setkání s dotčenými obyvateli to potvrdila správa železnic. Do konce července proto plánuje vypnout většinu čerpadel a ponechat v provozu jen jedno. Chce tak ověřit, jak rychle se hladina vody začne vracet. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD dnes ukončuje svou cestu po Číně. Cílem byla podle něj hlavně podpora cestovního ruchu. Při schůzkách s politickými špičkami Číny ale Okamura otevřel i téma zadrženého Čecha. Začínají platit nová americká cla ve výši 10 a 12,5%. Tarify se týkají 6 zemí, včetně Evropské unie. Americká administrativa odůvodnila zavedení nových cel slabou legislativou proti nucené práci. Tenistka Sára Bejlek prošla do čtvrtfinále turnaje v Praze. Timofejevovou z Uzbekistánu porazila 2x6-1. Do čtvrtfinále prošla také Barbora Krejčíková po výhře nad Krajankou Lucií Havlíčkovou 6-4 a 6-2. A ještě předpověď počasí. Očekáváme převážně oblačno, občas slabé přehánky, teplotní maxima dosáhnou 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: S omezením počítejte na silnici 19 už Děru nad Sázavou ve směru na Hamry. Místem Kyvadlově projedou jen osobní auta, nákladní vozy musí na vyznačenou objízdnou trasu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jedna mrtvá vojákyně, 4 zranění a 3 lidé se nadýchali kouře. Škoda, to je za stovky milionů. Taková je bilance včerejší tragické nehody víceúčelového vrtulníku Venom na základně v Námišti nad Oslavou. Přidáme podrobnosti už za chvíli.

0: To byla švédská skupina ABBA v 6.38 v pátek na Českém rozhlasu Vysočina. Během cvičného letu havaroval včera na základně v Námišti nad Oslavou jeden z nových vrtulníků české armády typu Venom. Při nehodě zemřela jedna vojákyně. Čtyři vojáky se středně těžkými nebo lehkými zraněními záchranáři přepravili do nemocnic. Tam skončili i další tři lidé, kteří se nadýchali kouře při hašení zříceného stroje. Co nehodu způsobilo, vyšetřuje speciální tým Ministerstva obrany.
1: Vráceli vrtulníky systému H1, když před dvěma týdny vítali na základně v Náměšti nad Oslavou nového velitele vzdušních sil Petra Tománka. Ten v tu chvíli ještě netušil, že se sem brzy bude muset vrátit. A to kvůli tragické havárii jednoho z těchto strojů.
2: Předběžně víme, že vrtulník se vracel z výcvikového letu a při přistání kolem 50 metrů nad terénem došlo k mimořádné události a pádu vrtulníku.
1: Péči zdravotníků následně skončilo 7 lidí a jedna osoba bohužel zemřela. Náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč informoval, že se jednalo o ženu.
3: Naší absolutní prioritou v současné době je péče o 4 zraněné vojáky a jejich rodiny, včetně rodiny zemřelé. Okamžitě po této tragické události jsem vyslal velitele vzdušných sil 22. základně do Náměšti, kde probíhá vyšetřování kompetentními orgány Ministerstva obrany a vojenské policie. Do vyšetření této události a příčin této události byl zakázán provoz vrtulníků systému H1.
1: Jaká byla přesná příčina nehody, není v tuto chvíli ještě jasné. Odhalit by to mělo vyšetřování týmu expertů, předeslal ministr obrany za SPD Jaromír Zuna.
4: Na místě působí inspekční orgán Ministerstva obrany, který vyšetřuje letecké nehody. V tuto chvíli se vám nikdo nevyjádří jasně, dokud nebudou všechny okolnosti zváženy. Ta nehoda se stala v závěrečné fázi výcvikového letu.
1: Uzemění se bude týkat i vrtulníků, které jsou aktuálně na zahraniční misi v Polsku. Z Náměště nad Oslavou Milan Soldán, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Náměštsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: To byl Meky Žberka. Za minutu a půl bude 6:45.
1: Počasí.
0: S předpovědí počasí se hlásí o slovo meteoroložka Jitka Kučerová. Dobré ráno vám přeji.
2: Dobré ráno.
0: Jaký bude 24. červencový den v kraji Vysočina?
2: Momentálně je oblačný, alespoň na obloze většinou. Sem tam někde může být i třeba polojasno, ale tak jenom občas, nebo dokonce skoro jasno, ale spíše převažuje to oblačno. Mělo by to mu tak být potom i přes den, kdy také čekáme, že bude převažovat na obloze taková spíše větší oblačnost. Teď je v těch ranních hodinách, může být možná spíš na jihovýchodě kraje nějaká přechodně zmenšená oblačnost, i když teď je tam spíše víc a trošku méně je jí naopak. Pak na jihozápadě kraje. Zhruba v severní a východní polovině kraje se může objevit slabá přeháňka, pravděpodobnost ale není nějak velká, takže spíše den bez srážek. K večeru by se pak oblačnost měla rozpouštět, ale bude přibývat oblačnost průsvitná potom na noc. Teploty, ty jsou teď většinou kolem 11-12 stupňů, tak přes den by měly být mezi 21 až 24 ve svých maximech a vítr bude foukat mírný, takový ten svižnější mírný severozápadní až severní odpoledne a hlavně večer bude slábnout.
0: Jaké počasí nám nabídnete o víkendu?
2: Zítřek by měl být slunečnější než neděle a bude to oblačnost hlavně vysoká průsvitná, skoro jasno, polojasno. Ta se může jenom občas přechodně zvětšovat, třeba i do oblačna, takže to sluníčko nebo respektive ty paprsky nebudou třeba tak intenzivní, když ta oblačnost bude trošku hustší, 25 až 28, zítřejší odpolední teploty, takže už letní hodnoty ráno, ale celkem chladné, 11 až 8, v údolích to může být lokálně ještě o něco méně. No a zítra vítr slabý, během dne mírný, jižní až jihovýchodní.
0: A aby byl víkend kompletní, podívejme se prosím ještě na neděli.
2: Neděle ta už by měla být oblačnější, takové spíše převažující oblačno, skoro zataženo, srážky, tam to vypadá, že by se také nějaké mohly objevovat, ale ta pravděpodobnost je spíše menší, nicméně něco málo se objevit může, možná už hned po ránu a v dopoledních hodinách, takové nějaké přeháňky, ale ne na mnoha místech, spíše jenom sem tam někde na Vysočině, odpoledne ještě také. Potom během večera to vypadá, že už ty srážky budou ustávat a nějaká další várka se pak může objevit ještě během pondělka. No a teplotně ta neděle bude ještě mít vyšší teploty než zítřek, 25 až 29 stupňů.
0: To předpovídá meteoroložka Jitka Kučerová. Moc vám děkuju a naslyšenou.
2: Tak děkuji, naslyšenou.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: Jardo, řekni fór.
1: To takhle Američan, Francouz a Čech jsou v pekle. No, Američan si potřebuje zavolat domů do Ameriky, tak se zeptá Satana. No, volá asi tak 5 minut a Satan chce po Amíkovi $400. No, ten jenom s těžkým srdcem zaplatí. No a podobně volá Francouz do Francie. Za 5 minut zaplatí 400 franků. No a potom říká Čech, že by si taky rád zavolal do Česka. Trvá mu to 5 minut, 10 minut, 30 minut a pak se ptá Satana, kolik to jako bude stát. No ale stačí mi 10 korun. Jako 10 korun tak málo? No, ta víte, z pekla do pekla já to beru jako místní hovor.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Rehabilitační oddělení v Havlíčkově Brodě pojme díky modernizaci víc pacientů, nabízí i následnou péči. V kauze domobraneckého spolku českoslovenští vojáci v záloze za mír dnes vyhlásí soud rozsudek. Fotbalisté Hradce Králové vstoupili do kvalifikace Evropské ligy výhrou v Tromze. Jablonec prohrál ve Varaždínu. Očekáváme převážně oblačno, občas slabé přehánky, teplotní maxima dosáhnou 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. O 5 lůžek následné péče se od letoška rozšířilo rehabilitační oddělení Havlíčkobrodské nemocnice. Pacienti díky tomu nemusí hledat místo v jiných rehabilitačních ústavech. Současně oddělení modernizovalo i přístrojové vybavení. Podle primáře Lubomíra Motičky tak ošetření zabere méně času a zdravotníci můžou vzít víc pacientů.
2: Ty přístroje jsou výkonnější. To znamená, že vlastně ta jejich působení nebo ta terapie je časově kratší a jejich účinnost by měla být dlouhodobější.
1: Městský soud v Praze dnes rozhodne v kauze spolku českoslovenští vojáci v záloze za mír. Obvinění čelí 4 lidé z domobranecké skupiny nebo jejich podporovatelé. Třem navrhuje žalobce 10 let vězení, čtvrtému pak necelých 7 let za mřížemi. Všichni vinu odmítají. V loni v dubnu při podání obžaloby popsal skutky dozorující státní zástupce Martin Bílý.
3: Zločin účasti na teroristické skupině, zločin financování terorismu, spáchání ve prospěch organizované zločinecké skupiny a dále byla podána obžaloba jednak i pro dva skutky nedovoleného ozbrojování a dále byla podána obžaloba i pro přičin výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií.
1: Peníze podle Bílého posílali proruským separatistům na Donbas, kam také v roce 2017 vyslali Miloše Ouřeckého. Ten se k činu doznal. Letos v březnu dostal podmínku a 100 hodin prospěšných prací. Americká armáda útočila 13. noc v řadě na Írán. Tvrdí, že cílem úderů jsou vojenské kapacity Íránu, které můžou ohrožovat plavbu v Hormuzském průlivu. Ten ale zůstává pro lodě prakticky uzavřený. Ceny ropy se vrátily k hodnotě nad $100 za barel. Sport. Fotbalisté Hradce Králové na úvod druhého předkola Evropské ligy vyhráli v Norsku nad Tromze 1-0. Vítězný gól dal nizozemský útočník Mick van Biren. Brankář zadražil, předtím chytil penaltu a právě to označil za zlomový moment zápasu trenér Otroku David Horejš.
4: Domácí to poznamenalo, nám ba naopak si myslím, že vyšly velice dobře ty střídání a po příchodu Dancáka a Burena jsme začali prostě i kontrolovat tu hru, což jsme prostě chtěli a pak dotažená krásná breaková situace Mickem van Burenem, která nám dává prostě příležitost pro tu odvetu nějakou pozici, takže jsme spokojení, že po 30 letech jsme tady zvládli zápas vítězně.
1: Odveta se bude hrát příští čtvrtek v Hradci Králové, stejně jako v Jablonci, který na úvod druhého předkola konferenční ligy prohrál 2-3 na hřišti chorvatského Varaždínu. Počasí. V Havlíčkově Brodě a Velké Meziříčí teď mají 11 stupňů, v Telči 10. Očekáváme převážně oblačno, občas slabé přehánky, nejvyšší teploty se ustálí mezi 21 a 24 stupni. Foukat má mírný severozápadní až severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: S omezením počítejte na silnici 38 na úrovni Červeného kříže u Jihlavy. Kvůli opravám vozovky se tam jezdí kyvadlově jedním pruhem, dopravu řídí semafory.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobrý den vám přejeme, jste na Českém rozhlasu Vysočina, máme 4 minuty po 7 hodině. V sociálních zařízeních na Vysočině jsou jenom desítky lůžek na takzvané odlehčovací

0: službě. Na léto si někteří lidé zamlouvají i rok dopředu. Umožní totiž příbuzným, kteří se starají o své chronicky nemocné blízké, vyjet na dovolenou. Téma pro Daniela Zacha po 4.8.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamounem.

0: To byla skupina Olympic v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Za chvíli Marek Lambora s Evou Burešovou a písní Kovbojskou. Taky budeme vzpomínat na Věru Špinarovou, na kouzlo bílejch čar. Budeme vzpomínat i na události, které se přihodily 24. července. Pěkně v souhrnu je nabízí Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pátek 24. července. Svátek mají Kristýny, tedy křesťanky. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Rozsáhlý požár zachvátil České Budějovice v roce 1641, to je 385 let. V průběhu 7 hodin schořelo 226 domů, to je víc než polovina tehdejší zástavby města. Město automobilů v Michiganu, dnes 4,5milionový Detroit, byl založen v roce 1701, to je 325 let. A založil ho Francouz, generál Antoine de la Motte Cadillac. Jeho příjmení nosí miliony vozů tam vyrobených. Skutečný klenot, vysoko v Andách ležící předkolumbovské ztracené město Inku, Machu Picchu, jeden z divů světa, objevil americký archeolog z univerzity Yale, Hiram Bingham, před 115 lety v roce 1911. Sportovní střelec Josef Panáček si vystřílel před 50 lety v roce 1976 ve skýtu na olympiádě v Montrealu zlatou medaili. Ve stejný den si připsalo Československo další zlato. Slovenský dráhový cyklista Anton Tkáč ve sprintu porazil ve finále legendárního Francouze Daniela Morellona. Karlovy Vary, Mariánské lázně a Františkovy lázně byly před 5 lety zapsány na seznam světového dědictví UNESCO. Staly se tak 15. českým zápisem v tomto prestižním seznamu. S nimi tam ten den přibyla i další slavná evropská lázeňská města. Před 80 lety se narodil tanečník, herec a zpěvák, baletní mistr Národního divadla Vlastimil Harapes. A já přeju hezký

0: 24. července pro vás hrajeme písničky, které nestárnou. Kouzlo bílejch čar od Věry Špenerové uslyšíte už za chvíli.
1: Počasí.
0: Co se týká dnešního, tedy pátečního počasí v kraji Vysočina, tak dnes čekáme převážně oblačno, občas i slabé přehánky. Teploty na Vysočině pak budou mezi 21 až 24 stupni Celsia a foukat bude mírný severozápadní až severní vítr. Tolik počasí, přejeme všem krásné ráno a pohodový den.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Co všechno nabídne letošní kulturní léto ve Žďáře nad Sázavou? Nejen o oblíbeném horáckém džbánku, ale také o dalších akcích, které během prázdnin oživí město, si budeme v pátek po 11. hodině povídat v dobrém dopoledni s ředitelkou kultury Žďár Tamarou Peskovou-Homolovou a programistou kina Vysočina a pracovníkem propagace Alešem Hrbkem.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Jsme rádi, že 8 minut před půl osmou ladíte Český rozhlas Vysočina v pátek 24. července. Přes léto rostou seznamy zájemců o odlehčovací službu. Nabízí především domovy pro seniory. Mají vyhrazených několik lůžek pro lidi, kteří jinak bydlí sami a starají se o ně jejich blízcí. Na týden nebo třeba na 2 měsíce se tam přemístí a příbuzní mohou odjet bez starostí, třeba na dovolenou. Jenže i ve větších městech jsou jenom jednotky lůžek. Počet zájemců je několikanásobně vyšší.
1: Tak tady mám máslo, vajíčka a sýr, který si maminka přála, že mám koupit a donést. A hlavně nesmím zapomenout na léky, který mám tady na stole, který denně nosím.
2: Jana ze Žďáru nad Sázavou je sama v důchodu, pravidelně chodí na druhý konec města za svojí 82letou samostatně bydlící matkou.
1: Někdy i vícekrát denně, protože nemůže být již sama, potřebuje péči. Musím jí nakupovat, musím jí pomáhat domácími pracemi. Ta péče je velmi náročná, čím dál náročnější.
2: Takže dlouho před plánováním svojí dovolené hledala odlehčovací službu, aby ji nenechávala samotnou. S předstihem i v okolních městech.
1: Jsem teda zatím byla v lednu pouze náhradník, ale asi se na mě usmálo štěstí, protože se uvolnil jednolůžkový pokoj. A takže budu moct s manželem odjet na pár dní na dovolenou a odpočnout si a načerpat síly do další péče.
3: Zájem o odlehčovací služby je vysoký a vlastně ta poptávka dlouhodobě převyšuje tu nabídku, protože máme 3 lůžka odlehčovací služby.
2: Přibližuje vedoucí Žďárského domu klidného stáří Kateřina Matoušková.
3: V období letních dovolených jako zájem o odlehčovací službu roste a ta lůžka většinou už jsou obsazená nebo zarezervovaná od zimy. Třeba v těch letních měsících to bývá až 8 náhradníků.
2: Násobný přetlak zájmu hlásí domovy po celé Vysočině. Třeba městský v Havlíčkově Brodě přidá 2 lůžka na odlehčovací službu při svém rozšíření. Daniel Zach, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Léto ve městě rekordů a kuriozit v Pelhřimově. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: Byla písnička Mandy, musíme končit, protože je tu Jaromír Kulhánek a to znamená, že začínají zprávy. Půl osmé.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Do druhého období v čele školy dnes vstupuje rektor Jihlavské vysoké školy polytechnické Zdeněk Horák. Akademický senát ho zvolil v lednu, v dubnu jeho kandidaturu podpořila vláda a v polovině července ho do funkce jmenoval prezident Petr Pavel. Žádost o státní podporu při renovaci domu či bytů v programu Nová zelená úsporám zatím podalo 914 lidí. Potvrdilo to ministerstvo životního prostředí, podle kterého je zatím zájem, hlavně o komplexní úsporná opatření. Roste počet osob nakažených salmonelou. Jen za první pololetí roku lékaři evidovali 2,5 tisíce lidí, kteří se z nemocí léčili. V meziročním srovnání je to nárůst asi o 30%. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. Riziko nákazy roste pravidelně v létě, a to kvůli vyšším teplotám. Lidé by proto měli potraviny správně skladovat a tepelně zpracovávat. Týká se to hlavně masa a vajec. Zástupci států Evropské unie přijali 21. balík sankcí proti Rusku. Jeho součástí je třeba prodloužení platnosti cenového stropu na ruskou ropu o dalších 12 měsíců. Na evropský sankční seznam také zařadí nejvíc lidí nebo firem za poslední 4 roky. Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem světa ve vodním slalomu. V americkém městě Oklahoma City získal druhou medaili. Stříbro má už z časovky kajakrosu. A ještě předpověď počasí. Očekáváme převážně oblačno, občas slabé přehánky, teplotní maxima dosáhnou 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Stavební práce jsou důvodem omezení na silnici 38 u Bílance na Jihlavsku. Jezdí se tam kyvadlově jedním pruhem, dopravu řídí semafory.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 7.32. Za chvíli se v Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina vypravíme na nejvyšší horu celé sluneční soustavy. Tušíte, kam vyrazíme? Můžete tipovat. Odpověď se dozvíte za chvíli. Teď už Michal Hrůza. Dobrý den.
4: Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe.

0: Radek Tomášek, písnička Boxer, za chvíli Mandraže, Šrouby a Matice, taky Vláďa Myšík a Sluneční hrob. Teď se v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina o slovo hlásí Martin Písařík. Čeká nás rubrika Co v učebnicích nebylo. A pozor, vypravíme se na nejvyšší známou horu celé sluneční soustavy.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejvyšší známá hora sluneční soustavy měří přes 21 kilometrů? Nachází se na planetě Mars a jmenuje se Olympus Mons, v překladu Hora Olympus, a dodržuje tak názvosloví čerpající z řecko-římské mytologie. Tato gigantická štítová sopka se tyčí do výšky přes 21 kilometrů nad okolní plošinu podle způsobu měření, což je téměř třikrát více než pozemský Mount Everest. Astronomové už na konci 19. století pozorovali na povrchu Marsu v místě hory světlou skvrnu. Před érou letů kosmických sond, lodí a raketoplánů ale nemohli zjistit, co to ve skutečnosti je. Základna kužele má průměr přes 600 kilometrů, což je přibližně tolik, jaká je šířka či délka Francie. Svahy této sopky mají sklon jen několik stupňů. Případný marťanský horolezec by prostě jen pozvolně stoupal k vrcholu. V současnosti je sopka nečinná. Ve sluneční soustavě ale existují i další extrémně vysoké útvary, jako například útes na Jupiterově měsíci Io nebo rovníkové pohoří na Saturnově měsíci Iapetus.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: 7.47, za chvíli budou na Českém rozhlasu Vysočina makovičky létat jako netopíři.
1: Počasí.
0: Pojďme se v rychlosti podívat na dnešní, tedy páteční počasí. Čekáme převážně oblačno, na Vysočině se občas objeví i slabé přehánky. Teploty dnes budou mezi 21 až 24 stupni Celsia.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Těsně před invazí na Sicílii se spojenci pokusili totálně zmást nacistické generály, včetně Hitlera. Osud tisíců vojáků mělo v rukou několik neznámých mužů a žen z britské kontrarozvědky MI5. Doslova stvořili muže, který nikdy nebyl. O jedné z největších mystifikací druhé světové války uslyšíte v sobotním díle.
1: Stopy, fakta, tajemství.
2: Kdo se skrývá za tajemným jménem Engelchen z románu Ladislava Mňačka? Zástupce velitele nebo přímo velitel jednotky hrdlořezů? Ploština, Prlov a další místa nesou jejich smrtící otisky. Nedělní příběh nás zavede také do Šipkova, kde má tato tragédie jeden tajemný rozměr navíc. Poklad slovenského prezidenta Josefa Tisa.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 9 minut před 8 hodinou přilétli do studia Českého rozhlasu Vysočina makovičky.
1: Makovičky. Proč létá netopír jenom v noci?
2: Protože ráno by se upálil. Netopíři nemají rádi sluníčko.
3: Aby se nespálil.
4: Nemá rád světlo.
1: Kde je netopír ve dne?
4: V jeskyni. Proto nemají v jeskyni světlušku, protože by ji tam nenašli a vadilo by jim světlo.
1: Jak takový netopír vypadá?
4: Je černý. Má křídla. S růžkama malinkýma, ale ani nepíchá, jenom jejich zoubky a mají je trošinku šedé.
5: Oni ty křídla nemají pírka. Myslím, že má chlupy.
4: Podobá se ptákovi, ale je mnohem jinější a nějaký má zelený oči a nějaký žlutý.
5: My jsme měli tak netopíra doma a on měl černou kůži a spí vzhůru nohama. Makovičky.

0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Pád vojenského vrtulníku v Náměšti vyšetřuje ministerská inspekce. Majitel vyhořelé budovy 34 ve Zlíně převzal rozhodnutí o jejím odstranění. Ruský Petrohrad hlásí útok ukrajinských dronů. Očekáváme převážně oblačno, občas slabé přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Jedna vojákyně zemřela, dalších 7 lidí se zranilo při včerejším pádu helikoptéry Venom na vrtulníkové základně v Náměšti nad Oslavou. Stroj se zřítil přímo na prostranství před hangárem. Co přesně bylo příčinou havárie, teď zjišťují experti z Ministerstva obrany.
2: V místě působí inspekční orgán Ministerstva obrany, který vyšetřuje letecké nehody. V tuto chvíli se vám nikdo nevyjádří jasně, dokud nebudou všechny okolnosti zváženy. Dokud nebudeme mít výsledky, tak nepovolíme lety těchto vrtulníků.
3: Uvedl při tiskovém briefingu před branami náměštské základny ministr obrany za SPD Jaromír Zuna. Podrobnosti k nehodě přidal velitel vzdušních sil generál Petr Tománek.
4: Předběžně víme, že vrtulník se vracel z výcvikového letu a při přistání kolem 50 metrů nad terénem došlo k mimořádné události a pádu vrtulníku.
3: Uzemění se bude týkat i vrtulníků, které jsou aktuálně na zahraniční misi v Polsku. Z Náměště nad Oslavou Milan Soldán, Český rozhlas.
1: Společnost Cream, která je vlastníkem požárem poničené budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně, převzala rozhodnutí stavebního úřadu o jejím neodkladném odstranění. Firma zároveň pokračuje v zabezpečení celého prostoru. Okolí budovy zůstává oplocené, osvětlené a střeží ho bezpečnostní agentura. Další postup popisuje mluvčí společnosti Cream Marcel Schmidt.
5: Rozhodnutí stavebního úřadu nám bylo doručeno do naší datové schránky, to můžu potvrdit, takže teďka v nejbližších dnech se s tím budeme seznamovat a podle toho samozřejmě přijmeme adekvátní kroky, tak abychom naplnili podstatu toho rozhodnutí.
1: Budova 34 začala hořet 9. července. Oheň stovky hasičů likvidovali 15 dnů. Ukrajinské drony v noci zaútočily na ruský Petrohrad, uvedl to jeho gubernátor Alexandr Beglov. Bezpilotní letouny podle agentury AFP zřejmě znovu zasáhly sklad internetového prodejce Wildberries. Sklady této firmy čelily ukrajinským útokům i v uplynulých dnech. Dva z nich museli přerušit provoz. Gubernátor Petrohradu to označuje za údery na civilní infrastrukturu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský už dřív útoky na sklad ruského internetového prodejce odůvodnil tím, že firma skladuje a expeduje vojenské součástky, na které jsou uvalené sankce. Útočníka, který přepadl banku a smrtelně zranil muže v německém Řeznu, zadržela policie. Agentuře DPA to potvrdila bavorská policie. Podle serveru Tagesschau policisté zadrželi 20-letého Němce. Další dvě osoby, které se nacházely v pobočce banky, evakuovaly speciální jednotky.
0: Sport.
1: Horskou 18. etapu Tour de France vyhrál ekvádorský cyklista Richard Carapaz. Rozhodl únikem v závěrečném stoupání před druhým Švýcarem Schmidem a zvítězil o 45 sekund. Celkové pořadí dál vede čtyřnásobný vítěz Tour de France Slovinec Tadej Pogačar. Před druhým Belgičanem Evenpoolem má 4,5-minutový náskok. Odpoledne se jede 19. etapa.
0: Počasí.
1: Ve Žďáře nad Sázavou a Košeticích teď mají 11 stupňů, v Moravských Budějovicích 13. Očekáváme převážně oblačno, občas slabé přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 21 a 24 stupni. Foukat má mírný severozápadní až severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Zpozorněte u Velkého Meziříčí na nájezdu exitu 141 ve směru na Brno. Pracují tam silničáři.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: 8:05. V posledních dnech se venku v rybnících moc koupat nedalo, ale není všem dnům konec, léto pokračuje. Příští den už by se mělo oteplit. Na Vysočině každopádně dál platí zákaz koupání na dvou vodních plochách. Kde přesně, i to řekneme už za chvíli. Je 8:05.
0: Dobré ráno s Robinem Šalamounem.

0: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.
1: Medicine man,

0: byl Michal Tučný a písnička Medicine Man 3 minuty před 8:45. Přejeme vám krásné páteční ráno s Českým rozhlasem Vysočina. V rybníku Kachlička na Havlíčko-Brodsku a nádrži Trnávka na Pelhřimovsku nadále platí zákaz koupání. Rozhodli o tom krajští hygienici na základě výsledků aktuálních rozborů vody. Podrobnosti přidá Julie Kavková. Hezké ráno přeji.
1: Hezký den.
0: Proč na zmíněných plochách hygienici koupání zakázali?
1: Konkrétně na rybníku Kachlička je důvodem přetrvávající masivní výskyt sinic. Na vodní nádrži Trnávka na Pelhřimovsku platí zákazy hned dva, a to jak pro lokalitu Petračka, tak pro městskou pláž v Červené Řečici. V Trnávce je sice počet sinic menší než v uplynulých týdnech. Krajští hygienici nicméně evidují vysoké množství toxinů, které sinice produkují a které mohou vést k akutnímu poškození zdraví.
0: Prozraď prosím, jakým dalším vodním plochám na Vysočině je lepší se vyhnout?
1: Zhoršenou kvalitu vody má podle krajských hygieniků i domanínský rybník na Žďársku. I tam je nízká jakost vody kvůli sinicím a také chlorofilu A. Vstup do vody může představovat zdravotní riziko, zejména pro děti, těhotné ženy nebo lidi se zhoršenou imunitou. Po koupání je doporučeno se osprchovat.
0: A kde se naopak koupat můžeme? Které vodní plochy jsou vhodné?
1: V tomto případě musíme vycházet z výsledků odběru vody z minulého týdne, protože tento týden hygienici kontrolovali jen ty plochy, kde byla voda nekvalitní. No a dá se říct, že nezávadná voda je na většině sledovaných koupacích ploch v kraji. V Medlově a Pilské nádrži na Žďársku je voda mírně zakalená. Stejně tak hygienici evidují sníženou průhlednost ve vodní nádrži Sedlice na Pelhřimovsku. Nejlepší hodnocení udělila krajská hygienická stanice třeba Dalešické přehradě na Třebíčsku, biotopu Malvíny na Jihlavsku nebo rybníku Velké Dářko na Žďársku.
0: Říká Julie Kavková. Díky a hezký den.
1: Díky, naslyšenou.
2: Léto na Velkém Dářku. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: 8.18, jsme Český rozhlas Vysočina, přejeme všem nádherné páteční ráno. Rektor Jihlavské vysoké školy polytechnické, a to Zdeněk Horák, dnes vstupuje do svého druhého funkčního období. Tak s ním hodíme řeč už za chvíli o jeho plánech na nadcházející 4 roky.
1: Počasí.
0: Na Vysočině dnes čekáme převážně oblačno, místy slabé přehánky, teploty se ustálí mezi 21 až 24 stupni Celsia.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: To byla skupina Rybičky 48, taky Marek Ztracený a písnička Goodbye v 8.22 na Českém rozhlasu Vysočina. Jihlavská vysoká škola polytechnická má ode dneška oficiálně staronového rektora. Zdeněk Horák vstupuje do svého druhého období v čele jediné veřejné vysoké školy na Vysočině. Já vás vítám v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Dobrý den přeji.
1: Dobrý den přeji také.
0: A jak se cítíte na začátku staronového?
1: Pane redaktore, je to taková vlastně nějaká změna. Popravdě, krom oficialit, je to pro mě další běžný den.
0: Zkrátka
1: jedete
0: dál.
1: Takže žádná velká změna. Jedeme dál.
0: Jsou prázdniny. Co se teď děje na Jihlavské vysoké škole polytechnické během prvního dne vašeho nového období?
1: Popravdě na vysoké škole, a věřím tomu, že to je tak na všech vysokých školách, ty prázdniny neprobíhají tak, jak na středních nebo základních. Samozřejmě už není výuka, ale akademičtí pracovníci jednak se připravují na výuku v tom příštím semestru, ale věřím tomu, že dodělávají různé resty v oblasti vědy, výzkumu, dopisují publikace, připravují projekty, takže u nás vládne čilý ruch na poli vědy a výzkumu.
0: Jak by podle vás měla škola vypadat za 4 roky, až budete na konci svého funkčního období?
1: V podstatě já bych rád pokračoval v tom, co jsme s mými kolegy nastolili nebo začali, to znamená, aby naše instituce byla moderní, profesně orientovanou vysokou školou, která je klíčovou institucí pro kraj Vysočina, a rádi bychom, aby jsme zůstali nadále respektovaným partnerem pro další výzkumné a vysoké školy v regionu, ať už v České republice, ale i v tom mezinárodním dosahu, což jsou samozřejmě ty obecné cíle, ale snažíme se každý ten cíl převést tak do praxe, tak aby naši studenti získali kvalitní vzdělání a hlavně, aby jsme měli, řekněme, měli nějaký přínos pro náš region, region kraje Vysočina.
0: Když jste před 4 lety školu přebíral, měla 2 magisterské programy, teď má 3, je to strop nebo ne?
1: V žádném případě to není strop. Popravdě jsem rád, že se nám podařilo rozšířit navazující magisterské programy. Cílem jednoznačně je to, aby jsme pro všechny bakalářské studijní programy, které nabízíme, aby jsme měli navazující magisterské programy. Aktuálně máme velmi vysokém stádiu rozpracovanosti připravený magisterský program zaměřený na IT a začínáme s přípravou studijního programu strojírenství. Takže věřím tomu, že v dohledných, řekněme, rok, maximálně 2, bychom mohli mít další navazující magisterský studijní program.
0: Zeptám se ještě, jak daleko jste se stavbou kolejí? Dá se už teď odhadnout, kdy na kolejích budou bydlet první studenti?
1: Popravdě, stavba vysokoškolských kolejí už touhle dobou měla být hotová. Bohužel, my vedeme dlouhodobý, velmi, řekněme, náročný soudní spor s několika odpůrci, majiteli sousedních pozemků, kteří mají výhrady ke stavbě, ale naštěstí soudy veškeré výhrady zamítly a stavba pokračuje, nicméně nabrala zpoždění, ale co bych považoval za velmi přínosné, že pokud vše poběží už podle plánu, tak v září 2027 bychom mohli otevřít koleje pro naše studenty.
0: Poslední otázka, jak kola hrát ve veřejném životě na Vysočině?
1: No, na Vysočině, ale věřím tomu, že i v rámci všech krajů by to mělo být jakési centrum vzdělanosti a řekněme kultury v tom daném regionu, tak, aby to byla nejenom instituce, která přináší kvalitní vzdělání, ale i další rozvoj, ať už v rámci celoživotního vzdělání, společenských a kulturních akcí. A samozřejmě, řekněme, má to mít roli také kultury a společenskou. Takže to je, myslím si, že mise, kterou by měla nést každá veřejná vysoká škola, a my se o to snažíme.
0: Říká rektor Jihlavské vysoké školy polytechnické Zdeněk Horák. Děkuju za rozhovor a ať se i nadále daří. Naslyšenou.
1: Moc děkuju, naslyšenou.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 9:30.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Vojáci, kteří se zranili při včerejší nehodě armádního vrtulníku v Náměšti nad Oslavou, jsou ve stabilizovaném stavu. Velitel vzdušných sil armády Petr Tománek to řekl ve vysílání Českého rozhlasu. 4 muži, podle něho, mají středně těžká až těžká zranění. Příčina nehody se podle něho dál vyšetřuje. Na Vysočině chybí lůžka pro takzvanou odlehčovací službu. I ve větších městech jsou jich jen desítky. Podle oslovených ředitelů domovů, ale především v létě, zájem několikanásobně převyšuje kapacity. Odlehčovací služba umožní příbuzným chronicky nemocných lidí, aby je nemuseli nechávat doma samotné a mohli přitom odjet třeba na dovolenou. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD dnes ukončuje svou cestu po Číně. Cílem byla podle něj hlavně podpora cestovního ruchu. Při schůzkách s politickými špičkami Číny ale Okamura otevřel i téma zadrženého Čecha. Začínají platit nová americká cla ve výši 10 a 12,5%. Tarify se týkají 6 zemí, včetně Evropské unie. Americká administrativa odůvodnila zavedení nových cel slabou legislativou proti nucené práci. Teniska Sára Bejlek prošla do čtvrtfinále turnaje v Praze. Timofejevovou z Uzbekistánu porazila 2x6-1. Do čtvrtfinále prošla také Barbora Krejčíková po výhře nad Lucí Havlíčkovou 6-4 a 6-2. A ještě předpověď počasí. Očekáváme převážně oblačno, občas přehánky, teplotní maxima dosáhnou 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Zpozorněte, v pražském směru dálnice D1 za 161. kilometrem na úrovni Nových Sadů. Silničáři tam uzavřeli levý jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: 8:32.

0: tady nový den, je tady pátek, 24. červenec roku 2026, máme 8.38. Na rehabilitačních odděleních je plno i přes léto, a to i přes omezenou operativu. Lidé přicházejí s úrazy i jinými akutními stavy. Oddělení Havlíčkobrodské nemocnice teď čekací doby dokázalo zkrátit. Umožnili to nové rehabilitační přístroje. Zatímco v některých místech v Česku čekají lidé i měsíce, v Brodě se dočkají akutní případy fyzioterapie obvykle v řádu dnů.
1: Já jsem tady už po druhý, před půl rokem jedno koleno, teď druhé koleno, a protože to funguje a pomáhá mi to, proto tady jsem, no. Ulevuje mi to bolest a hojení, no.
2: Paní Zdenka Vaňkátová zrovna sedí u přístroje, který k léčbě využívá magnetoterapii. Jelikož se věnuje tanci, potřebuje po úrazech pomoc častěji. Díky modernizaci oddělení rehabilitace nemusí čekat dlouho.
3: Klasický magnet, jo, to je taková ta klasika, kde ty výkony jsou prostě nižší, ta terapie trvá díl, a teď máme nově ještě ten salus, což je vysokovýkonný magnet, a tam jsou opravdu minutové terapie, takže zkrátíme tu dílku té terapie a je tam ten výkon vyšší.
1: Takže vlastně i tím, jak je to rychlejší, zvládnete třeba vzít víc pacientů během toho?
3: Určitě, jo, určitě.
2: Vysvětluje vrchní fyzioterapeutka Jana Kutlova-Šrová, že pacienty s akutními problémy nebo po úrazech jsou teď schopni objednat do jednoho týdne. Kromě nových přístrojů má teď navíc oddělení také lůžka pro následnou péči.
4: Vlastně my můžeme toho pacienta provést od akutní fáze, to znamená po neurologicky nějakým iktu, mozkovém přední příhodě, nebo i pacienty po politraumatech, úrazech, tak vlastně oni procházejí z akutního lůžka, z traumatologického, z neurologického, z toho iktového, a jdou pak nad cestou této rehabilitace, a my díky tomu z akutní rehabilitace, následné rehabilitace i za pomocí těch onparů vlastně můžeme dotáhnout toho pacienta až od akutního až domů.
2: Podle primáře Lubomíra Motičky tak minimálně některým pacientům odpadá nutnost schánění místa v rehabilitačním ústavu po skončení hospitalizace. Následných lůžek je zatím pouze 5.
4: Jestli je jedno chviličku volné místo z těch 5, tak je to opravdu na chvilku, jo? Jak hned se to opravdu se to vyměňuje, doplňuje.
2: Ideální by samozřejmě podle Lubomíra Motičky bylo mít na oddělení více prostoru. Specializované přístroje totiž zabírají poměrně hodně místa, a stejně tak i další lůžka. S navyšováním kapacit ale souvisí také personální potřeby.
3: Máme inzerát na fyzioterapeuta, protože dostatek jich není, i když teď aktuálně celkem to zvládáme. Fyzioterapeutu máme 18, ale pracují po celé nemocnici.
2: Vysvětluje Jana Kutlova-Šrová s tím, že personál oddělení nestojí zdaleka jen na fyzioterapeutech. S rehabilitacemi pomáhají také například ergoterapeuti nebo logopedi. Z Havlíčkova Brodu Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Za minutu bude 8:45, je pátek 24. červenec roku 2026. Co očekávat od toho dnešního i od víkendového počasí, to nám prozradí meteorolog Ondřej Brambus.
1: Počasí.
0: Přeju vám krásné ráno.
2: Dobré ráno.
0: A prozraďte prosím, jaký tady ten dnešní den z pohledu počasí na Vysočině bude.
2: Aktuálně máme polojasnou oblohu, v časnějších ranních hodinách převládalo spíše oblačno, ale ta oblačnost nám ubývá a měla by ubývat i v těch nadcházejících minutách. Takže teď během pozdějšího rána a dopoledne spíše takové slunečnější počasí, beze srážek, ale během dne se nám vytvoří nějaká ta kupovitá oblačnost, takže bude převládat oblačno a zároveň je možnost, že se nám vytvoří drobnější přehánky, jedna, dvě na severu kraje v oblasti Žďárských vrchů nebo Bystřice nad Pernštejnem, ale mělo by jich být jen velmi málo a budou spíše slabé. Aktuálně máme teploty většinou od 13 do 16 stupňů Celsia, během dne pak budou teploty většinou od 21 do 24 stupňů. I dneska bude ještě pofukovat severní, severozápadní vítr, ale bude o něco slabší než včera, bude mít rychlosti tak do 25 km za hodinu.
0: Taková je páteční předpověď. Jak vypadá ta víkendová?
2: V noci na zítra už bude oblačnost ubývat, vlastně už i dnes večer bude ubývat a zítra bude málo oblačnosti, takže takové slunečné počasí. Ráno bude poměrně chladné, počítáme s teplotami od 11 do 8 stupňů, ale v údolích může být lokálně méně, řekněme kolem 7 stupňů Celsia. Bude k tomu přispívat i to, že bude na řadě míst bezvětří. Zítra přes den tedy slunečno, skoro jasno nebo polojasno, ta oblačnost bude spíše jen taková průsvitná vyšších pater, teploty vyšší než dnes, 25 až 28 stupňů Celsia a opět o něco slabší vítr než dnes, jen do 20 km za hodinu. Neděle bude naopak pak oblačnější, tam budeme mít oblačno, můžou se už objevit i nějaké přehánky, výjimečně i bouřka. Ráno bude teplejší, 16 až 12 stupňů, přes den pak bude 25 až 29 stupňů Celsia.
0: Předpovídá meteorolog Ondřej Brambus. Moc vám děkuju a přeju hezký den i celý víkend. Naslyšenou.
2: Děkuji vám také, naslyšenou.
0: Je minuta po 8:45. Ano, máme před víkendem. Pokud rádi sportujete, tak se přijďte zazávodit nebo alespoň fandit. Komu? Těm, kteří se zítra zúčastní amatérského triatlonu a dětského duatlonu v Puklicích. Prezentace je od 15 hodin. Mají pro vás připravené medaile, poháry i hodnotné ceny. Puklice v akci pak pokračují i po závodech. Po setmění se u kostela v sobotu bude promítat film Po večerce. Laviček bude dost, pokud si chce donést deku, polštář nebo třeba i vlastní židličku pro své pohodlí, tak vám nikdo nebrání. Vstup je zdarma, občerstvení zajištěno, kdyby náhodou pršelo, tak se promítání přesune do Sokolovny, takže to vypadá na hezkou sobotu. V Puklice v akci už zítra, tak neváhejte a přijďte. A zítra taky v Putimově u Pelhřimova na louce pod koupalištěm bude hrát skupina Turbo, tak pokud máte rádi tuto legendární kapelu, tak můžete vyrazit třeba i tam. Přeju vám krásný víkend plný zážitků a budu se na vás těšit opět v pondělí v 5.
1: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
3: Ty první dva ročníky byly jenom o těch seniorech a když jsme poznali, že seniori umí střílet ze vzduchovky a umí obě, tak proč by se nepochlubili těm vnoučatům? Proto se to rozšířilo o branný závod pro seniory a vnoučata, aby vnoučata viděli, jak ten jejich děda umí krásně střílet ze vzduchovky.
1: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině.
4: Samozřejmě, všichni řeknou, o prázdniny v Telči, to je stejně jako každý rok, tak jenom připomenu, co to všechno je. Je to 17 velkých koncertů na zámku, kde samozřejmě musí zahrát ty kapely, na kterých ten festival vyrostl.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Fedo, řekni for.
1: To takhle Američan, Francouz a Čech jsou v pekle. No, Američan si potřebuje zavolat domů do Ameriky, tak se zeptá Satana. No, volá asi tak 5 minut a Satan chce po Amíkovi $400. No, ten jenom s těžkým srdcem zaplatí. No a podobně volá Francouz do Francie. Za 5 minut zaplatí 400 franků. No a potom říká Čech, že by si taky rád zavolal do Česka. Trvá mu to 5 minut, 10 minut, 30 minut a pak se ptá Satana, kolik to jako bude stát. No, ale stačí mi 10 korun. Jako 10 korun tak málo? No, ta víte, z pekla do pekla já to beru jako místní hovor.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Pro kominíky začala teď v září hlavní sezóna, kdy mají nejvíce práce. Tereza Bešoutová, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
2: My stojíme s panem Ivanem Kubátem v skleníku, který je plný kaktusů a sukulentů.
3: Já mám rád všechny kaktusy, já to miluju pro tu pestrost tvarů a druhů.
4: Z Nového světa Dáša Kubíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina,

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou.
1: 9 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Na Trnávce a Kachličce dál trvá zákaz koupání.

0: Rocku a na Trnávce na Pelhřimovsku. Vyplývá to z výsledků rozborů vody, které zveřejnila krajská hygienická stanice. V Kachličce je voda nebezpečná ke koupání kvůli masivnímu výskytu sinic. V Trnávce sice od minulého odběru jejich množství kleslo, ve vodě ale dál zůstávají toxiny, které produkují.
1: Zhoršenou kvalitu vody krajská hygienická stanice i nadále eviduje v Domanínském rybníku na Žďársku. Kvůli zvýšenému množství sinic a chlorofilu tam vstup do vody může představovat zvýšené zdravotní riziko. Po koupání je doporučeno se osprchovat. Vhodná voda ke koupání je podle výsledků odběru vody z minulého týdne ve většině vodních ploch v kraji. Julie Kavková, Český rozhlas.
0: Obyvatelé periferních částí Hradce Králové řeší úbytek vody ve studních. Pokles hladin souvisí s modernizací hradeckého železničního uzlu, kde dělníci očerpávají spodní vodu. Na večerním setkání s dotčenými obyvateli to potvrdila správa železnic. Do konce července proto plánuje vypnout většinu čerpadel a ponechat v provozu jen jedno. Chce tak ověřit, jak rychle se hladina vody začne vracet. Čeští hasiči budou znovu pomáhat s hašením požáru ve Francii. Do oblasti Bordeaux odletěl vrtulník se sedmičlennou posádkou. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí hasičů Václav Pilný.
2: Měl by do Francie dorazit někdy v odpoledních hodinách, takže zítra by měl být připraven k nasazení. Standardně letí posádka, kterou tvoří 7 lidí, tedy 2 piloti, 2 technici a 3 hasiči. Je to na žádost Francie, která si zadala požadavek, my jsme ho akceptovali.
0: V obci Somo vypukl požár ve středu, rychle se ale rozšířil. Podle posledních údajů požáry zničily skoro 5000 hektarů území v okolí a úřady museli evakuovat na 20 000 lidí. Čeští hasiči už ve Francii pomáhali, a to se dvěma vrtulníky v Pyrenejích. Sport. Fotbalisté Jablonce prohráli v úvodním zápase druhého předkola konferenční ligy na hřišti chorvatského Varaždínu 2-3. Severočeši přitom ve druhém poločase otočili skóre a vedli 2-1. Proč v závěrečné půlhodině ještě dvakrát inkasovali, vysvětloval trenér Luboš Kozel.
3: Myslím si, že trošku některým hráčům začaly docházet i síly, byl to první ostrý zápas. Bylo to vidět, že někteří měli křeče, ale myslím si, že i v tom závěru jakoby jsme nějaký situace prostě měli, ale už tam jako nebyla to finále, nebyla tam ta efektivita. Je pravda, že byli domácí jednoznačně nebezpečnější. Furt si myslím, že prostě jsme to i tak mohli uhrát minimálně do té remíze.
0: Odvetu proti Varaždínu odehraje Jablonec příští týden, stejně jako Hradec Králové, který na úvod druhého předkola Evropské ligy vyhrál v Norsku nad Tromsø 1-0. Počasí. V Pelhřimově a Přibyslavi teď mají 13 stupňů, v Dukovanech 14. Bude převážně oblačno, občas se přidají slabé přeháňky, nejvyšší teploty se ustálí mezi 21 a 24 stupni, foukat má mírný severozápadní až severní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: S omezením počítejte na silnici 19 na úrovni Dubovic na Pelhřimovsku. Silničáři tam opravují svodidla.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je tady pátek, dočkali jsme se 9:04. Vám krásné páteční dopoledne. Od mikrofonu přeje Hela Dvořáková. Máte rádi čaj z běžných bylinek, které si třeba i sami usušíte a připravíte? Jak ale zařídit, aby čaj měl chuť černého čaje? To nám už za pár minut v dnešních dobrotách poví Dáša Kubíková. Ještě předtím nabízím Beatles nebo Karla Gotta.
4: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Dobroty Dáši Kubíkové.
1: Když se bylinky mají kde na zahrádce rozrůst, neváhají a udělají to. A za chvíli máme koberec z dobromysly, meduňky nebo máty. Zpracovat se dají tyto bylinky v kuchyni a hlavně jsou výborné do čaje. My si teď povíme, jak se dá pár jednoduchými kroky nechat čaj sfermentovat. Tady je odpověď.
2: Ani si to do zahrádky nedávej. Je to plevel, všude se ti roztáhne. Varovali mě kdysi před mátou, ale mě to nevadí. Mátu i další bylinky celé léto používám na čaje. Teď jsem se navíc od stavitele přírodních zahrad Tomáše Svobody z Třeště dozvěděla něco nového. Jak na čaj sfermentované máty?
3: Oxidovaný čaj nebo fermentovaný je to na způsob černého čaje, to znamená po sběru máty, nebo může to být jakákoliv bylinka, tak se trošku nechá zavadnout pár hodin, aby jako změkla ve stínu. Potom se takhle veme do hrsti, jako se udělají takové jako válečky nebo kuličky, aby se narušila ta textura. A dá se to do skleničky, která se uzavře, a dá se do tepla, do skleníku nebo do auta. Takže na sluníčko vlastně moc ne. Spíš jako, aby to bylo v teple třeba takových 30 až 40 stupňů ideálně a nechá se to tam pár hodin. Některé bylinky třeba až 12 hodin, některé stačí 3, 4, 5. A vlastně se to pozná tak, že v té sklenice se to zapaří, zahnědne. A vy to můžete vlastně otestovat, jestli už je to hotový, takže tu skleničku otevřete, čuchnete si, podle toho, jak to voní, mělo by to vonět tak jako hodně ovocně, aromaticky, tak podle toho už je to vlastně hotový. Pak se to dosuší, se to z té skleničky vyklepne na nějaký síto a dosuší se to jako klasická bylinka.
2: Při pití takto připraveného bylinkového čaje zjistíte, že chutná jinak a je silnější.
3: Ten čaj je mnohem jako výraznější, aromatičtější a i víc ty látky jsou v tom čaji jako účinnější. A dá se to dělat z čehokoliv, třeba z maliníku, když se to udělá, tak je to hodně podobný černému čaji. Takže se dá i takhle jako nahradit černý čaj našima bylinkama.
2: Fermentování bylinek nedá moc práce. Výsledek máme docela rychle a čaj si můžeme brzy vychutnat. Třeba s domácím medem. Tak dobrou chuť.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: 62. ročník akce Zahrada Vysočiny odstartuje už zítra na zámku v Žirovnici. V těchto chvílích pořadatelé dokončují přípravy a u toho je i náš regionální stopař Adéla Zachová, se kterou se už za pár minut spojíme. Do té doby nabízím skupinu No Name nebo taky Helenku Vondráčkovou, Kam zmizel ten starý song.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: nezalečí.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
2: Na Žirovnickém zámku zítra začne tradiční akce Zahrada Vysočiny. Letos půjde už o 62. ročník a těšit se můžete také na doprovodný program. Na přípravy se jel podívat regionální stopař Adéla Zachová a ta nám teď poví, na co všechno se můžeme těšit. Přejeme krásné dopoledne.
3: Dobré dopoledne. Já můžu potvrdit, že mnoho věcí už se sem do zámku navozilo. Navozili to členové Českého zahrádkářského svazu, kteří akci pořádají. A odpoledne se sem budou ještě doplňovat další květiny. Takže tady už se to pomalinku začíná hemžit barvami i květinami a prohlédnout si budete moci nejrůznější druhy jiřin, mečíků a nebo lilí. Kromě těch květin na vás čeká také land art od Ondřeje Koudelky, který tvoří svá díla z přírodních materiálů. Také tu zhlédnete expozici dřevěných motorek Pavla Svobody, který pochází z Horní Cerekve na Pelhřimovsku. No a k vystavovaným květinám a nám může říct se více informací předseda základní organizace Zahrádkářského svazu v Žirovnici, pan Karel Pokorný, kterého právě teď vítám ve vysílání. Dobré dopoledne.
4: Dobrý den. Já bych chtěl pozdravit všechny posluchače ze Žirovnice. Jak již bylo řečeno, o tomto víkendu pořádáme už tradiční výstavu Zahrada Vysočiny. Je to 62. ročník, takže ta dlouhá historie výstav začala už v roce 1963. Výstava se postupně usídlila v Žirovnickém zámku a tím je právě unikátní, protože probíhá ve všech prostorách Žirovnického zámku a Špicharu. Takže proto do Žirovnice i rádi jezdí všichni vystavovatelé z celé České republiky. Kromě super výstavy květin máme pro návštěvníky připravenou bohatě zásobenou prodejnu zahrádkářských přebytků, řezaných květin a samozřejmě vynikající občerstvení. Takže všichni návštěvníci si v Žirovnici přijdou na své. Rád bych je o tomto víkendu do Žirovnice pozval.
3: Já vám moc děkuji a přidám ještě jednu velmi důležitou informaci, že výstava se tedy koná na zámku v Žirovnici, potrvá od zítra až do pondělí 27. července a vždy je otevřeno od 9 do 17 hodin.
2: Na akci Zahrada Vysočiny nás do Žirovnice pozval regionální stopař Adéla Zachová a také člen Českého zahrádkářského svazu Karel Pokorný. Děkujeme a naslyšenou.
3: Děkujeme, hezký den.
1: Regionální stopař.
2: V dobrém dopoledni už za pár minut dáme prostor také dalšímu dílu pořadu Bejvávalo s Mírou Markem. Ještě do té doby příjemná muzika, která vám určitě zpříjemní páteční dopoledne. Tak hezký den s námi.

0: bejvávalo.
1: Kdyže je čas na sklizeň? Lidé v minulosti věděli, že nezralé plody způsobují nemoci. Pan táta věděl, kdy přesně začít s kosením obilí, ač to byla těžká volba. Z nedozrálého zrna nebude dobrá mouka a přezrálé obilí pouští zrno a v klasech toho moc nezůstane. Už mělo být pár dní sklizeno. Rozhodnutí o zahájení sklizně patřilo k nejdůležitějším v životech našich předků. Činili ho ti nejzkušenější, nejdůvěryhodnější a často bylo činěno skupinově. Už ní to bylo obzvlášť složité. Každý z nás totiž dobře pozná, je-li například ovoce zralé. Poznáme to zrakem podle barvy, čichem podle vůně, hmatem podle konzistence a nezralé plody i jinak chutnají. U obilovin je to složitější, ale bejvávaly i zkušeností prověřené poučky. Když rozkvete chrpa, do měsíce chop se srpa. Budiš. A neodpustím si poznámku, že třeba u toho ovoce či zeleniny se nedržíme dnes, aspoň u některých velkovýrobců, to tak je zkušenosti pradědů, osvědčených postupů a dobrých tradic. Bezstarostně se sklízí nezralé a nezralé, i když třeba červeně vyhlížející plody, my pak taky kupujeme a jíme. Bylo by zajímavé zjistit, kolik z dnešních nemocí je vyvoláno konzumací nezralých plodin. No a příště, v pondělí, o jedné dávno zapomenuté živnosti.
0: Bejvávalo.
2: Jak souvisí nadměrné pocení s nemocí a souvisí vůbec, zeptáme se paní doktorky Ireny Zemenové už za pár minut v dalším dílu pořadu Minuta pro zdraví. No a nebude chybět v 9.45 taky zámecké léto s Pavlem Kudrnou.

0: zdraví.
1: Nadměrné pocení mohou způsobovat nemoci jako cukrovka, hyperfunkce štítné žlázy, hormonální nerovnováha, ale existuje pocení jako nemoc?
2: Existuje. Mluvíme potom o primární hyperhidróze. V těch případech, když je příčina jiná nemoc nebo problém, mluvíme o sekundární hyperhidróze. Jakože vzniká až následkem něčeho jiného, třeba i stresu. Ale u té primární nevíme, proč vzniká. Je to nemoc sama o sobě a je dost nepříjemná. Nemocní trpí i psychicky, vnímají, že ostatní musí smrdět, stydí se. Jenom pro zajímavost. Pot sám o sobě není nijak výrazný. Nepříjemný zápach způsobuje rozkládající se bakterie na povrchu kůže. Pomoc při té hyperhidróze existuje v podobě jontoforézy, botulotoxinu, odstraňování potních žláz. Z přírodních prostředků se uvádí třeba šalvěj.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina,

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Hezký pátek vám všem přeje Pavel Kudrna, tak už uzavíráme čtvrtý týden našeho zámeckého léta, našeho soutěžení. No já ještě, než se dáme do další návštěvy dalšího zámeckého objektu, tak ještě dluh ze včerejška. Já jsem vlastně zpovídal, teď nevím, jestli posluchač nebo posluchačku, kde byli naposledy, no prý u Sobotky na takovém kopci Kulatá stavba zámek. A já měl okno v tu chvíli a říkal jsem, že jakmile se zhasne tady ve studiu, jakmile se vypne mikrofon, že si vzpomenu. Obratem jsem si posléze vzpomněl, že byla řeč o zámku Humprecht, lovecký zámeček, národní kulturní památka. Je to elipsa, není to jako kruhovitý půdorys, ale elipsa. No a je tam, to je takový typický znak, vysoká hodovní síň, je vysoká asi 16 metrů, mimořádná akustika. A byli jsme tam taky na návštěvě. No dnes nás čeká tedy, jak jsem říkal, další zámecký objekt a taky losování. No a protože se jednou nedařilo, to bylo v úterý, tak šance na výhru budou mít, pokud se dnes zadaří, 4 posluchači. Budu držet palce, jdeme do toho. František Kinský o objektech ví, myslím, obrovské množství informací, tak ať nás pozve na další vybranou památku. Kam to bude?
0: Zámecké léto.
2: Čeká nás barokní zámek Veltrusy, který leží na pravém břehu Vltavy přibližně 25 kilometrů severně od Prahy. Naposled ho spravoval rod Chodků. Více už nám řekne Jolana Nováková.
3: Tady na zámku Veltrusy se po povodních v roce 2002 začínalo od nuly. O 11 let později přišla voda znovu. Dnes jsou ale zámek i zámecký park z větší části opravené a kastelán Pavel Etzler rád návštěvníkům ukazuje, jak se to povedlo a jak pěkné to tady je. Přikivuje souhlasně pan kastelán, dobrý den.
4: Dobrý den, dobrý den. Ještě se teda nepovedlo úplně všechno a samozřejmě opravovali jsme nejenom škody po povodních, ale i to, co způsobil zub času. A to, že je to pěkné, za to nevím, jestli můžeme tolik my, jako spíš projektant, kterým byl italský architekt Giovanni Battista Aliprandi. Ten zpracoval projekt pro zakladatele zámku Václava Antonína Chodka. Zámek byl založen v roce 1704.
3: Jako lovecký zámeček?
4: No, byla to taková, řekli bychom, víkendová chata, takový lusthaus, a samozřejmě sloužil i jako zámeček lovecký.
3: Teď kolem nás právě procházejí návštěvníci, kteří už si možná prohlédli hlavní budovu a z ní vybíhají křídla.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Zámek je typickým představitelem barokního stavitelství s takzvanou centrální dispozicí, která potom s dalšími budovami, s konírnou a špejcharem, uzavírají takzvaný čestný dvůr, který je ze severu lemovaný plotem, kde jsou sochy mimo jiné i z dílny Matyáše Bernarda Brauna.
3: Kolem zámku se taky rozkládá rozlehlý přírodně krajinářský park s řadou drobných romantických staveb a plastik. Dokonce se u vás po parku dá jezdit i na kole a všechno si prohlédnout.
4: Park je největším zámeckým parkem v republice. Celkem je tady různých cest, cestiček, pěšin a podobně přes 20 kilometrů a to se pěšky hned tak stihnout nedá.
3: No a my se teď půjdeme podívat dovnitř.
4: Pojďte za mnou, já to tady znám.
3: Ó, to je krása.
4: Teď jsme v hlavním sále, je to největší místnost na zámku. A sál původně sloužil samozřejmě také pro různé koncerty, plesy a společenské chvíle.
3: Vstoupili jsme do staré ložnice a tady jsou nádherné textilní tapety.
4: No nejen, že jsou nádherné, ale jsou opravdu unikátní, protože patří k nejstarším v České republice.
3: V interiérech uvidíte výzdobu a zařízení odpovídající 18. a 19. století. Kde jsme teď?
4: Velmi významnou historii má tato místnost. Je to salon Marie Terezie, která zámek Veltrusy navštívila a dokonce tady i přespala.
3: Bylo to v rámci velkého trhu tovarů Království českého,
4: kde se propagovalo zboží z nově vznikajících manufaktur. a v podstatě se jedná o nejstarší veletrh na světě.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Veltrusy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Ano, Veltrusy hodně utrpěli tou povodní, no my jsme tam natáčeli těsně po ní a musím říct, že nejhroznější bylo, když vyprávěli, jak se ozývala zvěř, která prchala před tou vodou, často marně, prý dokonce na schodiště u toho zámku, tam přišla nějaká srnka, kterou pouštěli dál do dvora. No, teď už to naštěstí zase rozkvétá, kéž by ta povodeň, která byla už jenom tou minulostí. No, my se teď budeme bavit o přítomnosti a tou je losování a nejprve samozřejmě soutěž a doufám, že zařadíme dalšího posluchače do toho našeho losovacího osudí. Tak začínáme. Chcete-li volat, vytočte naše číslo.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: chvilka, tříminutová chvilka napětí může skončit, protože už vím, kdo půjde do vysílání. Je to pan Jaroslav z Rožnova pod Radhoštěm. Pane Jaroslave, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Pane Jaroslave, já to musím udělat. Vy máte krásné příjmení Lorenz. Užíváte si díky filmu ano, Na samotě u lesa?
1: Užívám si.
0: Pane Lorenz, uvezu to? Tak pane Lorenz, můžeme jít do toho?
1: Zkusme to, no.
0: Tak ta soutěžní otázka, samozřejmě, jestli jste dobře poslouchal, by neměla být těžká a zní. Čím je výjimečný zámecký areál ve Veltrusech? Za A má nejvyšší převýšení, za B protéká jim hned 5 vodních toků, za C je v něm nejrozsáhlejší park u nás.
1: Tak by to mělo být za C.
0: Máte 5, pane Jaroslave.
1: To je pěkná sámka. No.
0: To je v pořadí, ve kterém jste se umístil v losování. 2 dnes, víte, musím vyndat 2 z toho losovacího osudí. Dej mám tady. Takže vyndávám 2, to protože v úterý se nezadařilo. Já se s vámi rozloučím. Zdravím do Rožnova. Naschánou.
1: Jo, taky. Mějte se.
0: Taky. No a budeme losovat, protože ve hře je teď v tuhletu chvíli návštěva, respektive soukromá prohlídka zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Je to pro 2 osoby. Jinak i panu Jaroslavu z Rožnova posíláme ten zámecký cestovatelský balíček. No a všichni výherci pak budou na konci prázdnin opět ve slosování o 3 zámecké víkendové pobyty. No tak losuju. Tak. Tak, kde máme to číslo? No a musím říct, že jsme uprostřed týdne, 3, a tam je pan Patrik Rosa Olešnice. Gratuluju, pane Patriku. Tak vracím na příští týden, doufám, že příští týden tam dáme opět 5 míčků. No, já se s vámi rozloučím, před námi je víkend, my se uslyšíme opět v pondělí v 9.45, ale na zámky se vydáme také v čase našich výletů, tedy teď o prázdninách v zámeckém létě, po 13. hodině v sobotu i v neděli. V sobotu do zámku Nové Hrady ve východních Čechách půjdeme na návštěvu a v neděli do zámku Světlá nad Sázavou. Tak se mějte krásně, užijte si tropy, snad v sobotu by mělo být opět hodně vysoko, tak se mějte pěkně, ať se daří.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Pád armádního letadla na Třebíčsku vyšetřuje vojenská policie i ministerstvo obrany. Nově otevřené sanatorium Pálava od září nabídne rehabilitaci 80 pacientům. Ruský Petrohrad hlásí útok ukrajinských dronů. Teploty do 24 stupňů, převážně oblačno, občas slabé přehánky. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Při pádu armádního stroje Venom na Třebíčsku zemřela vojákyně.

0: nedají jasný závěr.
1: Česká armáda má dohromady 12 vrtulníků systému H1, kromě 8 strojů Venom i 4 vrtulníky Viper. Část z nich teď chrání vzdušný prostor Polska. Ani ty teď armáda nesmí používat. Na Moravě je první rehabilitační ústav pro lidi po mrtvici, amputaci nebo po vážných úrazech. Sanatorium Pálava za 700 milionů korun bez daně otevřelo ve čtvrtek u Novomlýnských nádrží v Pasohlávkách. Od září ho využije 80 pacientů, zatím zhruba polovina z celkové kapacity.
2: Silnou stránkou je fyzioterapie vybavená za mě doopravdy nejlepší a nejmodernější technikou a vodoléčba.
3: Při vodoléčbě sanatorium podle svého ředitele Antonína Vodáka využívá i místní mineralizovanou vodu. Její účinky, stejně jako působení rehabilitace, otestují pacienti po dohodě vedení se zdravotními pojišťovnami, říká za provozovatele Vladimíra Danihelková.
4: Jsme dohodnutí s pojišťovnou VZP, ta je první, která vlastně nám teďka přislíbila smlouvu od 1.8. vlastně zpětně už se to procesuje.
3: Do roku a půl chce rehabilitační ústav obsadit všech 160 lůžek. Alena Hysová, Český rozhlas.
1: Ukrajinské drony v noci zaútočily na ruský Petrohrad, uvedl to jeho gubernátor Alexandr Beglov. Bezpilotní letouny podle agentury AFP zřejmě znovu zasáhly sklad internetového prodejce Wildberries. Sklady této firmy čelily ukrajinským útokům i v uplynulých dnech. Dva z nich museli přerušit provoz. Gubernátor Petrohradu to označuje za údery na civilní infrastrukturu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský už dřív útoky na sklad ruského internetového prodejce odůvodnil tím, že firma skladuje a expeduje vojenské součástky, na které jsou uvalené sankce. Americká armáda útočila 13. noc v řadě na Írán. Tvrdí, že cílem úderu jsou vojenské kapacity Íránu, které můžou ohrožovat plavbu v Hormuzském průlivu. Ten ale zůstává pro lodě prakticky uzavřený. Ceny ropy se tak vrátily k hodnotě nad $100 za barel.
5: Sport.
1: Horskou 18. etapu Tour de France vyhrál ekvádorský cyklista Richard Carapaz. Rozhodl únikem v závěrečném stoupání před druhým Švýcarem Schmidem a zvítězil o 45 sekund. Celkové pořadí dál vede čtyřnásobný vítěz Tour de France, Slovinec Tadej Pogačar. Před druhým Belgičanem Evenpoolem má 4,5-minutový náskok. Odpoledne se jede 19. etapa.
5: Počasí.
1: V Jihlavě a Bystřici nad Pernštejnem teď mají 15 stupňů, v Košeticích 16. Bude převážně oblačno, občas se přidají slabé přehánky, nejvyšší teploty se ustálí mezi 21 a 24 stupni, foukat má mírný severozápadní až severní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: S omezením počítejte na silnici 19 na úrovni Dubovic na Pelhřimovsku. Pracují tam silničáři.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Čtyři minuty po 10. hodině zůstáváte s Českým rozhlasem Vysočina. Nádrže na dešťovou vodu, jezírko, vodní přepady, mulčování záhonů nebo třeba speciální vodní příkop, takzvaný svejl. To všechno pomůže zahradě, aby v parném létě nevyschla. V příběhu z Vysočiny si poslechněte víc.
5: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Letošní léto bylo a zatím stále je extrémně suché. Zahrádky se bez každodenního zaletí neobejdou a tráva má smutnou nažloutlou barvu. Dnešní příběh z Vysočiny nás zavede na přírodní zahradu do Třeště, kde nedostatek vody není až takový problém. Architekt přírodních zahrad Tomáš Svoboda má hned několik metod, jak zahradě v létě pomoci. A proto u něj i letos převládá zelená barva. Co tedy pomůže dělat?
2: Primárně je zadržovat dešťovou vodu. To člověk může dělat každý. Jednak ji může jímat do nějakých retenčních nádrží, dešťovou vodu ze střechy. To vlastně děláme asi každý, kdo něco pěstuje, tak buď do nějakého sudu nebo do nějakých nadzemních nebo podzemních nádrží.
3: No a když třeba měsíc neprší.
2: Což se taky může stát, tak potom jsou zase další způsoby, jak tu vodu zadržet tak, aby se nevypařovala.
3: Tomáš Svoboda na své přírodní zahradě zadržuje vodu různými způsoby, na které se jdeme podívat.
2: Co se týče zeleninových záhonů, tak mulčujeme. Dá se mulčovat posekanou trávou, slámou, štěpkou a tím zamezíme výparu z té země. A taky zamezíme, aby tam rostl plevel. Dřív jsem jako mulčoval víc, teďka mám zamulčované jenom cestičky. Spíš to nechávám zarůstat takovým jako doprovodným plevelem, který udržuju tak, aby nepředůstal tu zeleninu.
3: Co je doprovodný plevel?
2: Doprovodný plevel je vlastně všechno jiného než je zelenina.
3: Třeba co to je?
2: Tohle je medlík obrovský, ten je jedlej. Když mám mladší ty listy, tak jsou takový svěže zelený. Jo, a ten, když se vám vysemení, tak ho tam máte už na furt. Ten tady mám spoustu let, vůbec ho nesejem, prostě se tady seje sám.
3: Je rybníček.
2: Tady vlastně nám jde přepad z dešťové vody, když už je plná nádrž vlastně na tu dešťovku. Z té nádrže to jde do toho jezírka a potom přepad z jezírka jde do zeleninových záhonů. Nemusíme jímat jenom do retenčních nádrží, ale můžeme to pouštět i do jezírka.
3: A jezírko je vyložené nějakou nepropustnou folií, ano, to, aby jo, vám to neutíkalo.
2: Jo, je tam folie, ale je to spíš taková jako tůňka, je to prostě malý jezírko pro ty obojživelníky, pro hmyz, pro žáby, že to tady dělá prostě nějaký klima.
3: Ten přepad to jde nějak spodem?
2: Jde to, že se to jako přelejvá, tady vlastně nejnižší část toho jezírka. Se přelejvá směrem sem. Postupně se vsakuje směrem k záhonům.
3: Já jsem si ještě říkala, že by možná zahradě pomohlo vysadit ty rostliny tak, aby ta voda co nejméně unikala.
2: Určitě i jako výsadbou stromů nebo keřů se pomůže tu vodu zadržovat, protože oni vlastně prokořenujou zemi a vytahují i vodu, jsou to vlastně nějaký pumpy. Takže potom, když se třeba podíváme do jedlího lesa, které je tamhle, tam je krásně vidět, jak je to tam jako všechno jako vlahý, i když jsou velký vedra, tak je tam trávník krásně zelený. Tady vidíte, co je nakrátko sečený, který není jako moc přistíněný, nejsou tady stromy, tak je takový vyprahlejší, ale v tom jedlým lese tam je to krásně zelený. A potom se dá ještě díky terénním úpravám tu vodu zadržet. Když máte svah, tak udělat buď terasy, anebo můžete udělat svejly. To jsou takové jako příkopy v podstatě, které se udělají po směru vrstevnice s mírným spádem asi tak 2%, aby ta voda, když nateče do toho, aby mohla se i pohybovat a třeba jako někam přetýkat do dalšího svejlu, který je pod tím. A tím vlastně, když je slejvák, tak vám to krásně jako nateče do toho příkopu. Tam se to pomaličku vsakuje a všechna ta voda vám zůstane na pozemku.
3: Jo, to vypadá takže jako taková trochu džungle, ale přitom na co se člověk podívá, to se dá jíst.
2: A tím, že to jako má charakter takový džungle, tak ta půda nevysychá, že je furt jako přikrytá, zastíněná. Tam je spoustu jako rostlin, kdyby to byly klasický okopávaný řádky a je tam jenom ta zelenina v těch řádcích, tak to potom hodně vysychá.
3: Střeště Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: Jedna mrtvá vojákyně, 4 zranění, 3 lidé se nadýchali kouře. Škoda za stovky milionů. Taková je bilance včerejší tragické nehody víceúčelového vrtulníku Venom na základě v Náměšti nad Oslavou. Podrobnosti přidáme za pár minut reportáži Milena Soldána.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Během cvičného letu havaroval včera na základně v Náměšti nad Oslavou jeden z nových vrtulníků české armády typu Venom. Při nehodě zemřela jedna vojákyně. Čtyři vojáci se středně těžkými zraněními nebo lehkými zraněními záchranáři převezli do nemocnic. Tam skončili i další tři lidé, kteří se nadýchali kouře při hašení zříceného stroje. Co nehodu způsobilo, teď vyšetřuje speciální tým ministerstva obrany.
1: To buráceli vrtulníky systému H1, když před dvěma týdny vítali na základně v Náměšti nad Oslavou nového velitele vzdušních sil Petra Tománka. Ten v tu chvíli ještě netušil, že se sem brzy bude muset vrátit. A to kvůli tragické havárii jednoho z těchto strojů.
2: Předběžně víme, že vrtulník se vracel z výcvikového letu a při přistání kolem 50 metrů nad terénem došlo k mimořádné události a pádu vrtulníku.
1: V péči zdravotníků následně skončilo 7 lidí a jedna osoba bohužel zemřela. Náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč informoval, že se jednalo o ženu.
3: Naší absolutní prioritou v současné době je péče o 4 zraněné vojáky a jejich rodiny, včetně rodiny zemřelé. Okamžitě po této tragické události jsem vyslal velitele vzdušných sil 22. základně do Náměšti, kde probíhá vyšetřování kompetentními orgány Ministerstva obrany a vojenské policie. Do vyšetření této události a příčin této události byl zakázán provoz vrtulníků systému H1.
1: Jaká byla přesná příčina nehody, není v tuto chvíli ještě jasné. Odhalit by to mělo vyšetřování týmu expertů. Předeslal ministr obrany za SPD Jaromír Zuna.
4: Na místě působí inspekční orgán ministerstva obrany, který vyšetřuje letecké nehody. V tuto chvíli se vám nikdo nevyjádří jasně, dokud nebudou všechny okolnosti zváženy. Ta nehoda se stala v závěrečné fázi výcvikového letu.
1: Uzemnění se bude týkat i vrtulníků, které jsou aktuálně na zahraniční misi v Polsku. Z Náměště nad Oslavou Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Pokračuje Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Už za pár minut dáme prostor také Jarce Vykoupilové, která nám v dnešních radách nabídne rychlo jídlo.

0: Divoký horský tymián, žalman a spol v 10 hodin 36 minut, což mi tak nějak připomíná, že se nám chtě nechtě blíží už 28. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského. Už teď se můžete podívat na program, který je doslova nabitý. Podrobnosti najdete na webu peterdvorský.com. Tak rozhodně neváhejte a zajděte na tenhle web a případně si už teď kupujte vstupenky na krásné koncerty, které nás v nadcházejících dnech od 1. srpna vlastně čekají tady u nás na Vysočině. No a my pokračujeme dál v podobě Babských rad s Jarkou Vykoupilovou. Dneska Jarka slibuje rychlo jídlo.
1: Babské rady.
2: Co dělat, když je lednička skoro prázdná a vy potřebujete uvařit oběd? Zkuste jednoduchou rýži s vejci. Tahle kombinace vytvoří kompletní bílkovinu, která se kvalitativně blíží dokonce hovězímu masu. Dodržet musíte poměr 3 vejce na porci a hrnek rýže. Rýži po uvaření nechte úplně vychladnout a teprve poté ji znovu ohřejte, ideálně v pánvi, do které přidáte vejce. Při ochlazení vzniká rezistentní škrob, který se chová jako vláknina, krmí střevní bakterie a snižuje glykemický index. Pokud chcete mít jídlo výživově ještě vydatnější, přidejte hrst čerstvých fazolí, fazolových lusků nebo cizrny. To jsou výborné zdroje železa, které se budou lépe vstřebávat díky vitamínu C. Ten si v porci zajistíte tak, že přidáte čerstvé rajče nebo papriku. A pokud tohle zdravé rychlo jídlo chcete ještě povýšit, přidejte k rýži s vejci čočku, fazole nebo hrách, které obohatí jídlo o další porci pro tělo tak důležitých látek a hlavně zasytí.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: V neděli nás čeká další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let. Nabídneme vám recept z roku 2023. Ten, který se umístil na 3. místě. Tentokrát nám ho upeče cukrář Vojtěch Vrtiška. Podrobnosti prozradíme za chvíli.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Mám ráda smích, o tom zpívala Jana Kratochvílová v 10 hodin 48 minut v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina. Letošní rok už je 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubila spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden, ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude péct piškotový zákusek s rebarborou a sněhovou čepicí od Jiřího Pospíšila z Rudy nad Moravou. Třetí nejlepší recept roku 2023, cukrář Vojtěch Vrtiška. Jak zjistil Patrik Rozehnal, Vojta si recept četl pouze večer před natáčením.
1: Ale co z něho vyjde, to je trošku otázka.
2: Čím to? Bude tam hodně změn?
1: Bude tam relativně dost změn.
3: Tak vyzkoušíme Vojtovu kreativitu. Mimochodem, chodí občas pro nápady třeba za rodinou, přáteli?
1: No, teď jsi mi dal spoustu skvělých nápadů, ty.
2: Zní to upřímně a radostně.
3: Dozvěděli jsme se taky spoustu nových termínů. Víte, co je acetátová folie? To je taková ta folie, kterou občas přinesou v cukrárně na dortu, když ho ještě nesloupnou.
1: Jo, to je přesně ono. A nebo když si dojdete do papírnictví a sahnete si na takový ty levný obaly na sešity, tak je to stejný materiál. Ale klidně si můžete utrhnout.
2: Tak to už všichni střihat obaly na sešity.
3: My jsme tu folii právě použili pro definitivní zdobení dortu. Dali jsme tam rozvařenou rebarboru.
1: Taky tam celou takhle mrsknu, můžu tam dát i mezi to čerstvé jahody, záleží čistě jenom na mě.
2: Jestli vás mrsknu, znamená opatrně položíme, jo?
1: Opatrně mrsknu.
3: A nakonec jsme to pěkně celé oflambovali.
2: Já se omluvám za ten výraz, jo, ale pan Pospíšil bude čumět.
1: Já bych mu chtěl moc poděkovat za tenhle ten recept, protože to pro mě byla obrovská inspirace. Zase jsem si mohl sáhnout na něco trošku jiného, než dělám.
0: Jak velké jsou rozdíly v obou receptech, zjistíme už tuhle neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept Vojtěcha Vrtišky najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovirok.cz. Původní piškotový zákusek s angreštem od Jiřího Pospíšila bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Armáda vyšetřuje havárii vrtulníku u náměště nad Oslavou. Soud osvobodil domobraneckou skupinu, která poslala muže bojovat na Donbas. Jihlavští fotbalisté zahájí novou sezonu dnes proti Žižkovu. Teploty do 24 stupňů, převážně oblačno, občas slabé přehánky. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. V náměšti nad Oslavou pokračuje vyšetřování havárie armádního vrtulníku. Při jeho pádu v areálu vojenské letecké základny zemřela jedna osoba z posádky. Další vojáci se při nehodě zranili.
2: Havarovaný vrtulník je v tuto chvíli kvůli vyšetřování stále na stejném místě na základně u náměště nad Oslavou. Podle velitele vzdušných sil armády České republiky Petra Tománka půjde o dlouhodobější šetření.
3: Tohle vyšetřování bude záležet na tom, jak se provedou odborné expertízy. Naše zkušenost říká, že to můžou být týdny až měsíce.
2: Záchranáři od havárie rozvezli do nemocnic celkem 7 lidí. Ti se středně těžkými a těžkými zraněními mířili do Brna. Podle armádní mluvčí Gabriely Kugler jsou při vědomí.
4: Jsou mimo

0: klidného stáří Kateřina Matoušková.
1: Je to různé, záleží na ty letní měsíce, opravdu třeba klidně i rok dopředu, ale pak i volají, že by potřebovali třeba druhý týden, co volají umístit někoho.
0: Městský soud v Praze osvobodil domobranecký spolek Českoslovenští vojáci v záloze Za mír. Jeho šéfovi Ivanu Kratochvílovi ale zakázal na 5 let činnost, dostal také roční podmínku. Podporovatel spolku Vladimír Štádler dostal půlroční podmínku. Ostatní 2 obžalované soud zprostil obžaloby. Státní zástupce tvrdí, že domobranci v roce 2017 poslali dobrovolníka na Donbas, aby pak své zkušenosti mohl šířit v Česku. Podle soudu ale nešlo o podporu terorismu, ale o účast na nestátní ozbrojené skupině, za což hrozí nižší tresty. Rozsudek není pravomocný. Německý automobilový výrobce Volkswagen hlásí za první pololetí propad zisku po zdanění o víc než 30,5% přepočtu na zhruba 75 miliard korun. Firma, jejíž součástí je i automobilka Škoda Auto, o tom informovala ve své výsledkové zprávě. Volkswagen se podle svého ředitele Olivera Blumeho v poslední době potýká s problémy. Týkají se vysokých nákladů, rostoucí konkurence a obchodních konfliktů. Agentura Reuters uvedla, že následující letech by v koncernu mohlo zaniknout až 140 tisíc pracovních míst. Škoda Auto nicméně oznámila, že by se jí to nemělo dotknout. Sport. Do nového ročníku 2. fotbalové ligy dnes vstoupí fotbalisté FC Vysočina Jihlava. V prvním kole od 18 hodin přivítají Viktorii Žižkov. Právě na Žižkově v minulosti působil nejen nynější kouč Jihlavy Marek Nikl, ale také část jeho realizačního týmu.
2: No já jsem říkal, že to losoval nějaký vtipálek na začátku, ne? Ale my se soustředíme na sebe, takže nám je vlastně jedno, s čím soupeř přijede a my bychom chtěli, aby to bylo podle nás ten zápas. Počasí.
0: V Třebíči teď mají 18 stupňů, v Hubenově a Počátkách 17. Bude převážně oblačno, občas se přidají slabé přehánky, nejvyšší teploty se ustálí mezi 21 a 24 stupni. Foukat má mírný severozápadní až severní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Zpozorněte v pražském směru dálnice D1 za 120. kilometrem u Velkého Beranova. V odstavném pruhu pracují silničáři.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina, máme 4 minuty po 11. hodině. Léto je časem festivalů, koncertů, divadla i setkávání pod širým nebem. A právě ve Žďáře nad Sázavou je i letos připraven bohatý program pro malé i velké. Co všechno nabídne letošní kulturní léto, na jaké akce se mohou návštěvníci těšit a proč by si neměli nechat ujít ani tradiční horácký džbánek. O tom všem si dnes budeme povídat s ředitelkou kultury Žďár Tamarou Peckovou-Homolovou. Hezké dopoledne.
5: Krásné dopoledne.
4: A také Alešem Hrbkem, programistou kina a dramaturgem.
6: Dobrý den.
3: Hosté Heli Dvořákové.

0: Vánoce Heli Dvořákové.
1: Zatímco některá města během léta trošičku přeci jenom utichnou, to se rozhodně nedá říct o Žďáru nad Sázavou. Když se řekne kulturní léto ve Žďáře nad Sázavou, co si pod tím mají posluchači Českého rozhlasu Vysočina letos představit? A čím bude ta letošní sezóna jiná nebo výjimečná? O tom si právě teď budu povídat s ředitelkou kultury Žďár, Tamarou Peckovou-Homolovou a taky Alešem Hrbkem, programistou Kina Vysočina a dramaturgem. Tak v čem je to letošní kulturní léto jiné třeba i?
2: Baskingem.
1: Baskingem.
2: My jsme vymysleli takovou legrácku Basking Tour, se to jmenuje, odvážně a ambiciozně. A cílem, nebo na začátku toho projektu bylo oživit centrum města, podpořit gastronomické podniky a mít s tím co nejméně práce. Uh-huh. Tak to byl takový náš úkol, který jsme si u mě v ředitelně dali. A dlouho nám trvalo, než jsme vymysleli projekt, který dá 13 eventů, 13 koncertíků napříč jako širším od centra po širší centrum města. A vylouplo se z toho basking, takže je tam nějakých 13 koncertíků v 6 kavárnách, restauracích se zahrádkou. Teď nás ještě přes Facebook oslovilo jedno bistro, které je u řeky, které relativně nedávno otevřelo, že si myslí, že muzikanti by jim slušeli, tak se podařilo najít 15 muzikantů, kteří do toho s námi šli a dávají svoji kůži na trh za koledování do futrálu od saxofonu.
1: Čelo. Jaký úspěch to má u posluchačů, u návštěvníků?
2: Docela jo. To, co máme jako zpětnou vazbu od těch podniků, protože my jsme to celý vymysleli, nějakým způsobem jsme teda oslovili ty muzikanty, vymysleli ten koncept, jak to bude fungovat, jak která restaurace či kavárna se zapojí, to jsme teda udělali, PR-ko a tak dále. A teď už to je na těch hospodských, jak se domluví s těmi muzikanty. Čili tím naše práce už jako skončila, my jsme to od toho stolu poslali dál a teď už si to bude mít, jestli to přežije a uchytí se to, tak teď už je to vlastně v podstatě na provozovatelích těch restaurací, které se zapojily odvážně. Tak máme zpětnou vazbu, že jo. Že máme dokonce rezervace na všední den, jo, prodali jsme víc jako piva, přišli lidi, který neznáme, dělali jsme si průzkum, ano, přišli vyloženě za tou muzikou, takže vlastně dobrý asi.
1: Takže basking ve Žďáře nad Sázavou funguje, co Pilákfest?
2: Pilákfest už byl, ten se uskutečnil díky podpoře kraje Vysočina, tak moc děkuju na hejtmanství a proběhl 20. června letos.
1: Ano.
2: To vyšla sobota 20. června. Tam to probíhá krásně, to jsou místní muzikanti, kteří dostávají prostor a druhý rok se tam konala taková komunitní záležitost Sousedí vaří a své specialisty pro žďáráky uvaří cizinci dlouhodobě žijící ve Žďáře nad Sázavou, tak letos jsme představovali filipínskou kuchyni, ukrajinskou kuchyni a arménskou. Tak to jsou naši teď už přátelé.
1: Takže Pilákfest taky úspěšná akce. Jo. V plném proudu jsou určitě i letní kina ve Žďáře nad Sázavou.
2: Letní kina jsou, to je Alešova parketa.
3: Letní kina samozřejmě jsou v každé větší i menší výšce, což je v pořádku naprosto, protože letní kino si myslím, že je skvělá zábava. O to více my v tom Žďáře se musíme snažit trošku, aby jsme se odlišili od ostatních. Takže letos jsme to pojali tak, že to kino začíná už 12. srpna a končí 15. že nehrajeme 3 dny, ale prodloužili jsme to o 4. ten první nehrající den.
1: Ale o co?
3: Kdy navodíme takovou hezkou letní atmosféru pomocí blue cymbálu a sklenkou proseka v ruce, což je, někdo když řekne cymbál, tak se trošku vystraší, kdo není pravověrný folklorista, ale tady to je cymbal, který mimo lidových písní zahraje i U2, Pink Floyd, Abu a další skladby. Čili si myslíme, že to bude takový hezký, neformální zahájení toho letošního ročníku žďárského letňáku.
2: No a my jsme jako, aby to bylo hezký, protože to bude za kulturákem, tak aby to bylo hezký, aby jsme navodili tu letní atmosféru, tak paní ředitelka si splnila sen a koupili jsme 400 metrů těch žárovek, těch řetězů se žárovkama a my tam z toho uděláme pokojíček, tak já se na to moc těším.
1: To zní krásně, no tak si dáme písničku a pokračujeme, zatím to vypadá velice dobře ve Žďáru nad Sázavou, co se týče kultury.

0: Eli Dvořákové.
1: Kulturní léto ve Žďáře nad Sázavou, to je téma dnešního dobrého dopoledne. Hosty našeho vysílání jsou ředitelka kultury Žďár Tamara Pecková-Homolová a taky Aleš Hrbek, programista Kina Vysočina a dramaturg. Hovořili jsme o baskingu, povídali jsme si o Pilákfestu.
2: Já bych jenom vlastně, já jsem si uvědomila, jestli posluchači ví, co je basking, víš, že si jsme to zapomněli jako vlastně
1: tak
2: představit.
1: Ty už tím, že jsi naznačila, že to je to pouliční hraní, kde se hází ty penízky.
2: Tak jenom, spíš jako, že to je takový termín, který jako nemusí být úplně v povědomí, tak aby jsme, jsou to muzikanti, kteří hrají na ulici a vybírají do klobouku, to je jako vlastně definice baskingu, tak to jsem jenom chtěla doříct.
1: Takže už víme.
2: Jo, pardon.
1: Teď ne, úplně v pořádku, je dobře, že jsi to připomněla. 12. srpna letní kino startuje, krásné zahájení v podobě blucimbálu, taky sklenky dobrého vína nebo proseka.
2: Ano, prosím pěkně, reklama jak blázen, ta sklenička první je v ceně vstupenky na tento koncert.
1: A jaké bude vlastně to první promítání? My víme, že tam bude příjemná hudba. Ale co uvidíme za film?
3: Ten první den vlastně neuvidíme žádný film. To bude vlastně jenom o tom cimbálu. To je takový pilotní den toho letního kina. Nebo toho žďárského letňáku. Ale už druhý den vzdáme hold jednomu velkému režisérovi, Stevenu Spielbergovi, protože je to 50 let od toho, co vznikl kultovní film Čelisti. Takže hlavně ty, kteří už se vrátili od moře, si myslím, že ho uvítají. Ti, kteří půjdou k moři, tak pokud budou plavat trošku u břehu, tak můžou také. A před tím filmem si samozřejmě dáme pásmo krátkých pohádek pro děti. To už je taková tradice na tom žďárském letňáku, že je tam vždycky taková půlhodinka těch krtků a krkonožských pohádek, což bude i v pátek. Ty děti potom odejdou, aby neměli
1: trauma
3: a škaredé sny a my ostatní si dáme Čelisti. V pátek potom navážeme samozřejmě pástmem krátkých filmů pro děti a čeká nás taky taková zajímavost, že nás navštíví žďárský rodák, vynikající herec Petr Vaněk. Kdo nezná, ať si ho vygoogluje. Já jsem ho zaznamenal poprvé a mám ho hodně spojený s filmem Tobruk, což je charismatický herec, který uvede takovou svou krátkou road movie s názvem Kosmonaut na kole. A samozřejmě pozdraví žďáráky, udělá autogramiádu a vyfotí se s tím, s kým, se všemi, kdo budou chtít. A pak si dáme jednu premiérovou komedii léta. Bude to vlastně úplně nový film, současný, a my ho ještě prozrazovat nebudeme, protože ho budeme prozrazovat až 27. příští týden.
1: Takže to bude opravdu až jako na poslední chvíli překvapení.
2: Držíme dobře. To pod kličkou.
3: A v sobotu nebudeme dávat pásmo krátkých filmů pro děti, protože pozveme všechny děti a jejich rodiny zase na premiérový animák léta, čili taky čerstvý premiérový film.
2: 27.7.
3: A protože je to sobota, tak si ještě zhruba kolem 10. večer dáme takovou hororovou komedii, taky vlastně skoro premiéru Scary Movie.
1: No, hezky, pěkně.
2: Jo, snažili jsme se jako být velkou konkurencí pro ty letňáky, který jsou všude, protože my potřebujeme na tom dobrovolným vstupném jako nějakou kačku získat, jinak jsme v mínusu, tak taky musíme nějakým způsobem řešit tu finanční stránku. Máme tam nějaký sponzory, ale teď zdaleka teda nepokrajou to půjčovný filmu, půjčovný projektoru a technologie, která umožní promítat tyhle ty premiérové záležitosti. Takže chceme, aby to bylo atraktivní pro žďáráky. Je to letní kino, které má tradici od roku 2017, tak se musíme trošku snažit.
1: Jak moc je to, co nám divákům, kteří přijdou na tu akci, přijde samozřejmě, to, co tam vidíme, jak moc je to náročné v rámci přípravy? Budu se na to ptát už za chvíli, protože chápu, že to není vůbec jednoduchá záležitost.

0: Posloucháte Heli Dvořákové.
1: Hosty dobrého dopoledne jsou dnes ředitelka kultury Žďár, Tamara Pecková-Homolová a také Aleš Hrbek, programista Kina Vysočina a dramaturg. My jsme před pár minutami otevřeli otázku, jak se vlastně zalíbit a najít tu cestu k divákovi tak, aby se mu všechno, co vyděláte, organizujete, líbilo.
2: To se nepodaří nikdy.
1: Ale co je zatím té práce? Protože jsem říkala, že přijdeme na akci a mnohdy vůbec nevíme, co všechno se zatím skrývá, aby jsme si to užili tak, jak si to užijeme.
2: To je vlastně dobře, když to jako návštěvník akce nezavnímáš a řekneš si, jo, no, tak hezký koncert. Uh-huh. To je to nejlepší, co vlastně my chceme, aby se stalo. Aby si to ten divák užil. Práce zatím je samozřejmě moc a jenom pro představu, nebavím se o tom, jak vymýšlíme program.
1: Ano.
2: To je jiná kapitola, jasně, která jde od stolu, samozřejmě telefony, smlouvy se musí doladit a tak dále. Ale třeba jenom Horácký čbánek, který bude teď 8. srpna na Zámecké forotě ve Žďáře, tak my tomu říkáme to-do list, tedy to je taková excelovská tabulka, ve které je napsáno, co všechno se musí kdy udělat, aby to všechno dopadlo tak, jak má. A ten má 1000 položek. To znamená, že tam je 1000 úkolů, které se musí nechat posekat trávu, domluvit toto, udělat toto, jiné, pódium toto, kdo nám to tam zaveze, kdy nám to tam zaveze, co kde naložíme, jak to tam naložíme, je objednaný catering, letková obrazovka, přijedou borci, kdy to začnou stavět, jsou domluvení kameramani a tak dále. To má prostě 1000 řádků a to se musí teď v těch posledních dnech začít jako upřesňovat, jestli to, oni už to všichni vědí, že co jsou samozřejmě zainteresovaní, tak všechny ty termíny už jsou daný dopředu, ale musíte to teď jako občerstvit všechno a teď to je masakr kancelářský a samozřejmě pak je spousta práce na místě, musí se to zabydlet pro diváky, aby se cítili komfortně. Kluci, zvukaři, co jsou zároveň elektrikáři, naši naštěstí mohou elektřinu dělat, tak jenom zasíťovat třeba občerstvovací zónu, kde je 7-8 stánků, každý má nějakou rychlovarnou konvici, lednici, smažené fritézy, tak to všechno musí ten elektrikář vymyslet tak, aby na konci byl nejslabší příkon, aby se to nevyhazovalo, což se na některých festivalech děje.
1: To se děje.
2: Mě vypadla elektřina, pane Bože, já vám nemůžu, zase je tma. A tohle se všecko dopředu musí vykrokovat, nadizajnovat, promyslet, odkud kam to vést. Jsou to stovky elektrických kabelů, který tam někdo musí zapojit, rozmístit, přivést a tak dále. To jsou světla ve stanech, večer už pak prostě nesvítí se. To jsou všechno věci, které člověk musí nějakým způsobem vymyslet a pokud si to nevysedí předem, tak pak kouká, že je tma v 10.
1: Tak to všechno vlastně už si nám lehce nastínila, co obnáší příprava Horáckého čbánku. Protože
2: nejen,
1: letos,
2: nejen,
1: letos se můžeme těšit na 43. ročník Horáckého čbánku. Tak jaký bude ten program? Jak moc vám organizačně dal zabrat?
2: Aleši?
3: Ale letos se musím...
2: Pochválit?
3: Ne, pochválit, ale musím říct, že poměrně dost. Protože těch akcí je samozřejmě po celé republice spoustu a my ještě, čili ty kapely bukujou se už dneska na 2-3 roky dopředu. Mm-hmm. Já neříkám, že my jsme zaspali, ale my jsme spíš se snažíme vždycky trošilinku ještě zachovat ten původní genius loci toho Horáckého čbánku a to je to, že to původně byl jako festival country, folkové písně a bluegrassu. Čili nechcem, aby to byl takový ten klasický mainstreamový festival, ale zase samozřejmě, když tam ten mainstream není, tak bez něj už se dneska jako neobejdeme. Čili my jsme se snažili ten program poskládat tak, aby to vyhovovalo pořád tradici toho Horáckého čbánku, ale přitom už to splňovalo,
2: století,
3: to splňovalo to 21. století, což už po té technické stránce nebo po té stránce toho zázemí a té, v toho fantastického prostředí toho tý zámecký foroty, tak to splňuje, včetně cateringu a tak dále. Čili my jsme hrozně rádi, já jsem se teď člověče díval, Tamaro, že my tam máme skoro úplně všechny interprety, kteří dostali ceny Anděl. Čili to není opravdu žádná béčková scéna.
1: To tedy?
3: Mimo skupinu Plavci, ale ty je nedostali jenom kvůli tomu, že hráli jindy a ty ceny ještě nebyly, protože kdyby v té době ceny byly, tak oni jich museli pobrat nesčetně. Čili naší milou povinností je sdělit posluchačům a divákům Horáckého čbánku 2026, že naši stage otevře Aneta Langerová ve 14 hodin. Mm-hmm. Což jsme velmi rádi, protože Anetka si myslím, a jsme rádi, že přijala naše pozvání se svou kapelou a se svým skvělým bratrem Nikolou, který se o ní krásně stará celou její kariéru. A Aneta je samozřejmě držitel cen Anděl. A máme tady i druhou ženu, protože vždycky na tom horáckém žbánku se snažíme dát nebo dát prostor někomu, kdo si myslíme, že je skvělý a není třeba ještě tak úplně známý. Čili to je rodačka z Beskyd Kači.
2: Kači, úplně výborná záležitost, doporučuji si ji najít, je to taková strašně skvěle komunikuje s publikem, nádherný projev pěvecký, fakt já ji mám puštěnou teď v práci, při práci.
3: Takový ty ortodoxní zastánci původního programu Horáckého žbánku se určitě můžou těšit opravdu na set Honzy Vančury a skupiny Plavci. Honza přiveze jako hosta vlastně vynikající gospelovou divu Irenu Budweiserovou, která má hlas jak zvon. A bez krych vlastně ještě vedle Kačí zůstaneme, protože přijede i Tomáš Kočko se svým orchestrem. No a celý ten závěr toho, doufám, že si tvrdit, že krásného dne zajistí skupina Lucie. Jejíž playlist nemusíme představovat, protože playlist skupiny Lucie se skládá pouze ze samých hitů.
1: To je pravda. My si dáme písničku a hned potom se vrátíme k dopolednímu rozhovoru.

0: Vánoce Heli Dvořákové.
1: Už 8. srpna byste rozhodně neměli chybět na 43. ročníku Horáckého čbánku ve Žďáře nad Sázavou. O tom si dnes v dopoledním rozhovoru také povídáme. Mými hosty jsou ředitelka kultury Žďár Tamara Pecková-Homlová a taky Aleš Hrbek, programista Kina Vysočina a dramaturg. Nabídli jsme úžasný, lákavý program Aneta Langerová, Kači, Tomáš Kočko, orchestr, Lucie, Plavci s Irenou Budweiserovou.
2: Ještě máme druhou scénu.
1: Vy máte ještě druhou scénu? Jo. No tak co tam bude?
2: Co je to ostravská skupina, ty to najdeš. Dva, tři bratři nebo tak něco, zkus to najít. Já si je nejsem schopná naučit, taky skvělá. Máme jako druhou stage, to máme třetí rok.
1: Ano.
2: A bude samozřejmě velikánská festivalová školka zase.
1: Bude školka?
2: No jasně, tak u nás to funguje tak, že přivedete děti, odevzdáte je ve školce a jdete se bavit a v 10 hodin jsme tam včera, teda minulý rok naháněli nějaké rodiče.
1: Rodiče se opravdu bavili.
2: Děti tam mají telefonní číslo na rodiče a v podstatě to funguje tak, že tam je obrovský stan, pod kterým ty děti si hrají, protože aby jsme je samozřejmě zakryli, schovali před sluníčkem. A rodiče spíš tak jako stojí okolo, ale ty děti netahají za ruka, mami, mě už to tady nebaví, že tam spolupracujeme s další příspěvkovou organizací města, což je Aktiv, středisko volného času, a holky, profičky mají fakt na celý den připravený program a loni jsme navázali spolupráci s Přibyslavskou společností, nebudu jmenovat, a oni tam udělali taky velikánský jako kvízový program pro děti v rámci toho partnerství našeho, takže tam jako děti budou zabaveny.
1: No, nicméně ta druhá stage.
2: Prosím tě.
1: Tak tam vystoupí my dva trio.
2: Jo, my dva trio. Tak
1: ale byli jsme blízko, ta trojka tam byla, my dva trio, takže si to rozhodně nenechte ujít. Jak je to se vstupenkami?
2: Vstupenky stále jsou v prodeji. Těší nás, že ty prodeje jsou vyšší než loni touhle dobou, tak to máme velkou radost a můžete zakoupit na našich stránkách online úplně v pohodě. Děti do 120 cm mají vstup zdarma.
1: A můžeme si lístky koupit ještě i na místě.
2: Jasně.
1: Výborně. A nebo si je vyhrát u nás?
2: Protože Český rozhlas Vysočina je mediálním partnerem nejen Horáckého čbánku, ale kultury Žďár jako takové. Takže samozřejmě ten poslední týden před konáním festivalu bude soutěž v raním vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
1: Nicméně ale Horáckým čbánkem kultura ve Žďáře nad Sázavou rozhodně nekončí. Co chystáte po prázdninách? Jaký bude letošní podzim, co se týče kultury ve Žďáře nad Sázavou?
2: Tak highlight podzimu určitě bude koncert Čechomoru v rámci Kooperativa Tour. Tak nějak.
3: No, Kooperativa, ano, ale jedná se vlastně o program proměny s Lenkou Dusilovou a s Velkým symfonickým orchestrem. A my jsme moc rádi, že Čechomoři zavřadili Žďár nad Sázavou mezi několik málo měst, tuším 6 nebo 7. Bude to jinak O2 Universal nebo v Brně ve Velkých halách.
1: A ve Žďáře nad Sázavou.
3: A ve Žďáře nad Sázavou si to dají jako první. Čili kdo chce vidět po 30 tuším letech proměny s Lenkou a se symfoniákem, což vlastně byl projekt, který odstartoval neuvěřitelně dlouhou kariéru skupiny Čechomor, tak má ještě možnost pár posledních lístků, ale už opravdu jenom pár.
2: 12. listopadu.
1: Tak píšeme,
2: to bude highlight jako podzimu. Na začátku října David Prachář a fenomenální představení Trenér na volnou kasu, to je jako strašná legrace a teď po tom mistrovství světa ve fotbalu zvlášť, to je úplně nádherná taková studírka trenérů fotbalových, to je nádherná záležitost. Vyjeli jsme letos s takovou jako vlastně novinkou, to se jmenuje Mimini divadlo.
1: Aha.
2: A to je opravdu divadlo pro děti, který vydržej 40 minut. Děti tam jsou, lezou po kolenou. Je to maximálně pro 50 diváků, takže 25 rodičů, 25 dětí. A herečka uprostřed těch dětí a rodičů hraje krásný divadlo, takže my máme fakt jako diváky od půl roku vejš, jo? Tak to mám velkou radost.
1: Tak takhle vy to ve Žďáře děláte.
2: Jo.
1: Vy si vychováváte.
2: No a když by to bylo poprvé, tak já jsem se tam samozřejmě šla podívat, protože ten koncept mě velice zajímal, trošičku si tak člověk dokáže představit a Přišla tam maminka, která říká, že je poprvé ve Žďárském divadle, takže to roční její dítě jí přivedlo do divadla a říká, já jsem vůbec nevěděla, že máme ve Žďáře tak krásný divadlo, takže my to děláme fíkaně na všechny strany.
1: To se tady musí dechat. Hned po písnice se k vám, milí posluchači, vrátíme.

si za nej lekov blíž. Jo, jo, karton na dvorek a taký porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Yeah.

0: Okay. Sí.
1: Hosté Heli Dvořákové.
2: Pátečními hosty našeho vysílání jsou ředitelka kultury Žďár Tamara Pecková-Homolová a taky Aleš Hrbek, programista kina Vysočina a dramaturg. Když tady mám programistu kina, tak nejde se nezeptat, chodí lidé v létě do kina?
3: Jak kdy, ale to jsme štěstí ano. My jsme tušili, že ten dramaturgický plán distributorů v létě letos je velmi nabitej, takže jsme technickou pauzu udělali už v červnu a myslím, že jsme udělali dobře. Protože nejen ve Žďáře, ale momentálně v celé republice a myslím si, že na celém světě válcuje kina film Odysseus s Mattem Damonem od vizionářského režiséra Nolana. Ten film měl samozřejmě velká očekávání, ale také obavy, jestli se mu podaří tu látku dobře zpracovat. Já jsem ho ještě neviděl, ale myslím si, že jo. Myslím si, že jo, protože když si přečtete na CSFD recenze, tak to vypadá jako velmi dobře a všechny na to ještě zveme. Budeme to hrát, dokud na to budete chodit, takže no stres. Ale nejenom to léto, je to nejenom o tom Nolanovi, já bych rád ještě pozval diváky na film, například Bojovník, skvělý slovenský film, který byl na festivalu v Karlových Varech, měl svoji premiéru. Pro dětské je tam strašně moc filmů, Tlapková patrola nová a nebo Toma Jerinový, krásný český animovaný film Tajemství křišťálové planety, ty čeští tvůrci animovaných filmů hodně šlapou vlastně na paty tady těm bohatším trhům, nevím, jak to dělají, ale jsou fakt skutečně dobří. A takový můj tip, protože ty prázdniny opravdu by patří takovému relaxu a měla by být legrace, tak diváci, pokud máte...
4: 6 gramů, řekne, vsadím no, se s tebou.
3: Pokud máte někde telefon, připojení na síť nebo kompl, tak si najděte určitě trailer nového filmu 6 gramů, protože Lenka Vlasáková, co by ředitelka školy, která tam opravdu dává zabrat otcům v podání pánu Novotnýho, Pechláta, Mádla a pana Vetkýho, který tam hraje, doufám, že teď nedostaneme hned výhledy pod pokutu, který tam hraje městského policistu, ale naprosto skvostně a řeší se případ jejich dětí, kteří na Horách, v jejich pokojích byla objevena 6 gramů kokainu. A vypadá to, že to bude opravdu vtipný.
2: No tak to se těšíme. Ale můžeme v kině vidět jenom filmy, nebo si tam můžeme užít i něco jiného?
4: No my jsme vymysleli, nebo kolegyně naše Tereza vymyslela, to je tak 2 roky zpátky možná už, burzu vinilu, tak tam přijedou takový ti jako starověrní jako hudební fajnšmekři vyměňují si, kupují jako vinilové desky, tak to je taková záležitost, kterou děláme na jaře a na podzim. A taková komorní ve vestibulu kina, alež tam nechá vždycky
3: strašný. Já tam nechám spoustu peněz, čili už tam nechci pouštět.
4: Takže to je taková záležitost, která prostě nemá nějakou velkou ambici, ale vlastně je to taková jako voňavá věc.
2: No. Kolikátého to bude, burza?
4: To v listopadu někdy.
2: V listopadu, takže najdeme v programu.
4: No, určitě.
2: 24. srpen. Proč bychom si ho měli zakolečkovat v našich diářích, kalendářích?
4: No, protože bude spuštěn předprodej legendárního divadelního předplatného ve Žďáře nad Sázavou, které má 4 skupiny pro nové zájemce. Takže kdo by měl zájem si pořídit předplatné, tak má z čeho vybírat.
2: Čekají
4: 24. srpna.
2: Výborně, máme poznačeno. Čekají nás i letos vánoční balíčky, protože on je sice teprve červenec, ale Vánoce se blíží.
4: My máme tradiční akci Ježíšek nakupuje na Kulturáku a vy. Každý rok to spouštíme a každý rok to spouštíme o půlnoci z posledního října na 1. listopadu, takže pokusíme se to udělat i letos. Jo, a jinak samozřejmě, čím se musíme pochlubit, máme nové internetové stránky webové. Tak to je čirá radost.
2: Tak pojďme je připomenout.
4: dkzdar.cz, mrkněte se, doporučuju kouknout se na kontakty, protože tam máme takovou animovanou záležitost.
2: Vy se tam tak jako hezky ksichtíte.
4: S našimi fotografiemi, ano. Tak to se nám hrozně líbilo a strašně jsme si užili to focení. Tak to je dkzdar.cz, tam samozřejmě najdete aktuální program, můžete tam koupit online vstupenky, najdete tam taky naše partnery, kterým děkujeme, bez nich by to nešlo. Vím, že je nemohu jmenovat, ale na stránkách jsou. se na ně můžete podívat. Ne, opravdu, to je strašně důležitý říct, protože bez sponzorů třeba Horácký čbánek s takovýmhle programem by vstupenka nestála 800 korun, ale minimálně 2500. Aby se to zaplatilo jenom z toho vstupného. Můžu to říct, kolik to má rozpočet, nebo to se neříká?
3: Čbánek?
4: No.
3: Si myslím, že můžeš.
4: Ta akce už má rozpočet 1 300 000 korun.
5: Wow.
4: Jo, takže my musíme na to, aby jsme byli na nule. Já jako nemám nějak velkou ambici vydělávat, ale potřebuji prostě se dostat aspoň na nulu u takhle velké akce. Takže bez těch sponzorů by prostě ta vstupenka za 800 korun nemohla být ani náhodou.
5: Takže děkujeme sponzorům,
4: ano,
5: kteří
4: podporují nejen Kulturu Žďár, všem partnerům, kteří chápou, proč je potřeba prostě kulturu dotovat dlouhodobě, podporovat ji pravidelně, tak jim patří velikánský dík, protože bez těch jako soukromých peněz by to fakt nešlo, opravdu by to nešlo dělat.
5: A my děkujeme vám za to, že tu kulturu pro nás organizujete. Tolik je ředitelka Kultury Žďár Tamara Pecková-Homolová a taky Aleš Hrbek, programist taky na Vysočina a dramaturg. Díky moc a brzy opět na viděnou a naslyšenou. Hezký
4: Těšíme
5: den.
4: Se na našich akcích. Naslyšenou.
1: Hosté Heli Dvořákové.

Písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru písen, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 12 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Na Havlíčkobrodském letišti je bývalý železniční most, do budoucna povede přes řeku Sázavu. V domovech pro seniory je velký přetlak na místa v odlehčovací službě. Začíná druhá fotbalová liga, do Jihlavy přijede Viktorka Žižkov. Odpoledne čekejte oblačno, večer se vyjasní, teploty do 23 stupňů. Máme pro vás zprávy, vítá vás u nich Karel Pěška. Bývalý železniční most ze Stříbrných hor je v Havlíčkově Brodě. Radnice ho zatím nechala uložit na tamním letišti. Do budoucna by mělo přemostění sloužit pěším a cyklistům a propojí břehy řeky Sázavy u městského kina. Momentálně vzniká na záměr studie. Přibližuje místostarosta Brodu Stop 09 Libor Honzárek.
4: Most samozřejmě bude mít velkou devizu a v podstatě můžeme říct tu zásadní v tom, že umožní cyklistům přejet z jednoho břehu na druhý, aniž by museli vjet na frekventovanou komunikaci na tom silničním kameny mostě. To znamená, pěší cyklisté budou moct přecházet v tomto prostoru z jedné strany řeky na druhou.
2: Velký zájem o odlehčovací služby hlásí přes léto domovy pro seniory. V každém z větších měst Vysočiny jsou pouze jednotky lůžek, kam můžou pečující na krátký čas umístit chronicky nemocné lidi. Sami čas využívají třeba na dovolenou.
5: A hlavně nesmím zapomenout na léky, který mám tady na stole, který denně nosím.
6: Jana ze Žďáru nad Sázavou je sama v důchodu, pravidelně chodí na druhý konec města za svojí 82letou samostatně bydlící matkou.
5: Asi se na mě usmálo štěstí, protože se uvolnil jednolůžkový pokoj, a takže budu moct s manželem odjet na pár dní na dovolenou a odpočnout si a načerpat síly.

0: Lucie Šafářová a Barbora Strýcová. Čína dnes přidala na svůj exportní sankční seznam dalších 14 subjektů z Evropské unie. Podle agentury AFP je na čínské listině i česká firma Tatra Trucks, vyrábějící nákladní a vojenské automobily. Peking tak reaguje na nejnovější unijní balík protiruských sankcí. Unie do něj zařadila i 14 podniků z Číny a Hongkongu. Odůvodňuje to jejich podporou ruského zbrojního průmyslu v době války na Ukrajině. Sport. Jihlavští fotbalisté dnes zahájí novou druholigovou sezónu. Od 18 hodin na domácím stadionu v Jiráskově ulici přivítají Viktorii Žižkov. FC Vysočina po nepovedeném minulém ročníku přivedla několik posil. Jednou z nich je záložník David Jambor, který přichází s Chrudimi a předpokládá, že Jihlava letos napraví loňskou nepovedenou sezónu.
1: Myslím, že kádr máme poskládaný dobře, co se týká rychlosti nahoře, nějaký mezihry, takže si myslím, že ten tým je dobře poskládaný a určitě máme na to, aby jsme se rvali o co největší příčky. Počasí.
0: V Telči je teď 17 stupňů, v Havlíčkově Brodě nebo Moravských Budějovicích 19. Odpoledne bude na Vysočině převážně oblačno, na severu a východě kraje se můžou vyskytnout drobnější přeháníky. K večeru se začne obloha vyjasňovat. Teploty dosáhnou 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Dvě nehody jsou teď na Žďársku. Jedna je ve Velké Býteši v ulici Pod Hradbami. Havarovalo tam jedno osobní auto. Druhá bouračka je v Kadově na Žďársku. Tam se střetla dvě osobní auta. A další dvě nehody hlásí Havlíčko-Brodsko. Jedna je na hlavním tahu číslo 34, kousek od obce Kyjov. Havarovala dvě osobní vozidla. A na silnici 150 u Letče nad Sázavou bouralo jedno osobní auto. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Přejeme vám dobré popolední z Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje. Pokud to vydváte, tak dobrou chuť a připomínám, že od této chvíle můžete volat sem k nám do studia a poslat svým blízkým nějakou jejich oblíbenou písničku, anebo zkrátka i pro sebe, pro radost. Máme pátek 24. července, svátek má Kristýna a také Kristiána. Tak přejeme jen to nejlepší a teď už hrajeme podle vás.
2: Písničky pro Vysočinu s Lídií Jakubičkovou.

Na Českém rozhlasu Vysočina, země vzdálená skupina BSP. Máme 12 hodin, 9 minut k tomu a plníme vaše hudební přání. Jsou to písničky pro Vysočinu. Číslo do studia 22 155 49 99, na které můžete zavolat, nebo nám můžete poslat SMSku, kterou píšete ve tvaru píseň, mezera, potom váš text s přáním a to celé odešlete na číslo 90 011 04. A nebo můžete využít náš web vysočina.rozhlas.cz. A já už jsem se dívala, mám tu vzkaz od posluchače Karla. Mohu poprosit Lucku Bílou a Pepu Vojtka s písničkou Zítřejší ráno. Díky moc. No určitě můžete a hezký poslech přejeme.

0: pojďme na další písničku, kterou vybral posluchač Láďa z Havlíčkova Brodu. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, tak teď zdravím skvělé rádio, které splní v podstatě každá přání posluchačům, takže já bych chtěl touto cestou popřát vnučce Kristýnce Práškový do Třeště a ať se jí daří, ať je spokojená a zkrátka ať je zkrátka v životě, ať se jí všechno daří. A vybral jsem písničku Pod valby Matušky, písnička pro Kristýnku. Děkuju moc za zahrání a přeji příjemný den.
0: Já vám taky, Hláďo, mějte se krásně a písničku si také samozřejmě užijte, zasloužíte si to. A já ještě k tomu vašemu přání přidám jedno. Zahrajte prosím všem Kristýnkám od Matušky Kristýnku. Děkuji, Jitka. Takže tady je shoda a jdeme hrát.

0: na Českém rozhlase Vysočina plním další přání na zavolání a zdravím teď do Třebíče paní Marie. Paní Marie, vítejte a povídejte, komu budeme hrát.
1: Dobrý den, paní Lidinko, já vás také zdravím a děkuji za pěkné přivítání od vás a mám takový přáníčko zahrát písničku pro Alenku Dozvojeňova, protože má narozeniny a je to písnička Japonečka. Tak Ali, já ti přeji především zdraví, štěstí, lásku, boží požehnání, ať se ti daří a vše, ať se ti vyplní, co si přeješ. Všichni potřebujeme jen to zdraví. A to ti přeje Maruška z Třebíče. Hezky si to oslav s vama nejbližšíma, co tam máš. A ahoj a přeji všem hezký poslech, ať si písničku taky poslechnou. A zdravím regionáky. Papa, myslím na vás. Ahoj. A paní Lidinko, já vám děkuji za vše.
0: Nemáte vůbec zač, paní Marie. Mějte se krásně, ať se vám daří, písničku si také užijte a děkuji vám ještě jednou za zavolání.
1: A pro vás také je ta písnička, protože je moc hezká.
0: Je. To s vámi souhlasím. Tak jo, tak půjdeme je. Na to. Mějte se krásně.
1: Ano, děkuji moc a hezký den přeji.
0: I vám. A samozřejmě všechno nejlepší přejeme také Alence Dozvoňová, která k nám také volá do pořadu, do písniček. Tak všechno jen to nejlepší a hodně zdraví. Tady jsou Akáty a Tony Linhart.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: Nebo můžete psát přes náš web vysočina.rozhlas.cz. Já tu mám další vaše došlé přání. Dnes slaví 35. narozeniny moje kamarádka Vlaďka Nováková z Brtnice. Tak jí přeji všechno nejlepší a vybrala jsem slovenskou zpěvačku Kristýnu a písničku Vsieti ťa mám. To posílá a přeje Péťa z Brodu. Tak to pojďme oslavit.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje, a to vám teď hraje písničky na vaše přání. A další má posluchač Ondra z Velkých Karlovic. Já vás také vítám v našem pořadu. Přeji hezký den a komu budeme hrát?
1: Hezký den, tady Ondra z Velkých Karlovic. Srdečně vás zdravím do Českého rozhlasu Vysočina, paní Jakubíčková, a prosím o zahrání písničky od Vlasty Mudrikové, Nejkrásnější město na světě, a bude to pro Marka z Lanžota, potom to bude pro pana Karla z Leštiny ze Světlé nad Sázavou a taky pro Vlastu Mudrikovou.
0: Určitě. Zdravíme. A i vás tam do Velkých Karlovic, pane Ondrova. Děkuji za zavolání. Mějte se krásně. A jdeme na to.

Armáda. A hrajeme dál. Zdravíme všechny regionáky a přáli bychom si zahrát do práce skupinu Kabát a písničku Oni. Děkujeme a to posílá Jarda a jeho kolektiv z práce. Tak si písničku pěkně užijte a ať to rychle utíká.

12 hodin 33 minut a s vámi Český rozhlas Vysočina. To byly Kabáti a já už tu mám připravenou další kapelu. Dobrý den, jelikož dneska mají svátek Kristýnky, tak jim přeji všechno nejlepší. Konkrétně bych chtěl pozdravit Kristýnu Kodýmovou z Lipnice a také Kristýnu Veselou z Humpolce. Přeji pěkný sváteční den a vybral jsem No Name a Prvá. Díky Luboš z Humpolce. Tak to je taky parádní přání, tak já doufám, že putuje právě teďka má a tady už je hudební dar.

A plním samozřejmě další přání, také SMS-kové, které dorazilo. Prosím zahrát pro Jarouška a všem, co poslouchají Panenka z Kouta. Mnohokrát děkuji Verča z Pelhřimova. A tahle ta písnička, protože jste si psali o Marcela z Moška, poputuje také pro Kristýnu Koutskou k svátku. Všechno nejlepší přeje sestra Vlastina s Marcelem se vzkazem: milá Kristy, pěkně si to s Jarkem oslavte.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Ano, a další písničku vybral také posluchač Josef. Já vás zdravím, také vítám v našem pořadu při pátku. Komu zahrajeme, povídejte.
2: Zdravím nejvíc. No, zahrajeme manželce a synovi a vnučce. Přijeli k nám na návštěvu a malá žabina nevěřila, že se tam dovolám a že budu něco takového prostě provozovat. Takže, no, tak to, asi to poslouchají, no.
1: Tak zdravíme.
2: A jsme domluveni. Ano. No, tak asi všechno.
1: Asi všechno, dobře. No. Tak jsme domluveni samozřejmě na písničce Rangers a Vysočina. A vy si tedy pěkně užijte tu rodinnou sešlost, pane Josefe.
2: Děkuju.
1: To je moc milé. Hezký víkend odcházející.
2: Děkuju moc a mějte se, nashle.
1: Vy taky, nashledanou. Pojďme na to, to je hezké, když se takhle rodina sejde.

Na Českém rozhlasu Vysočina plním další hudební přání, protože čas se nám krátí, tak honem na to. Zita z Jiřice dovolala, takže paní Zito, já vám také přeji hezký den a komu zahrajeme teď? A nezahrajeme, protože se nám paní Zita z Jiřic úplně ztratila ze signálu, ale ona to říkala, že má nějaký špatný signál, tak třeba to ještě dopadne do konce hodiny a Zita se dovolá. Já tady mám samozřejmě před sebou ještě další také písemné přání. Dobrý den, mohla bych prosím poprosit skupinu Golden Kids a písničku Přítel Quinn. Děkuji a pěkný víkend všem, Nina. Takže teď plním toto přání a uvidíme, jak to dopadne do konce této hodiny.

No a podařilo se nám objevit také, nebo obnovit spojení se Zitou z Jiřic, ale protože jsme nechtěli riskovat další výpadek, předala mi tedy vzkaz a já ho předávám dál. Hrát budeme pro Marceli Vytasilovi do Bohdanče s přáním všeho nejlepšího, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání. To přeje rodina Nýdrlová z Jiřic a posílají písničku od Karla Gotta Být stále mlád.

0: Tak pojďme ještě na písničku. Já zdravím Jardu z Vojnova Městce. Je to tak, Jardo, vítejte, dobrý den.
1: No já vás taky vítám. Nejlepší redaktorku usmělavou v tomhle rádiu, víte. Dneska tak se nikdo neumí spát, jak paní Lidie.
0: To je pravda.
1: A tak se dovolí na písničce Einstein.
0: Dobře.
1: No, Kristýnka má tady Kristýnce tej z rodiny taky teda, víte. Je ten život krutej.
0: No, někdy ano, to je pravda.
1: Ať se daří všem lidem dobré vůle, ať se tě krásně.
0: To přeji i vám samozřejmě, Jardo, ať se vám daří a samé pěkné chvilky. I s naším vysíláním.
1: Dneska děkuju.
0: Nemáte vůbec zač.
1: Mějte se krásně.
0: Vy
1: Pálíte
0: taky. Děkuju moc. A ať se vám daří, já k tomu vašemu přání přidám ještě jedno, protože tady máme samozřejmě požadavek na písničku Tak trochu Einstein. Zdravím všechny posluchače, včera měl svátek můj kamarád Libor Kočí z Letče a tady je přání, přeju ti hodně životní pohody a radosti ze života. Vybral jsem tvoji oblíbenou. Měj se dobře, to přeje Pavel. No a to je z dnešních písniček pro Vysočinu vše. S vámi se loučí v tuto chvíli Lidie Jakubičková, budu se samozřejmě těšit zase někdy příště. No a hodinku nám dojede Eva a Vašek.

0: Amatéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Tady právě některé ty lokality budeme tady mít i stromolesce, protože to sami v tomhle prostě se nedá líst.
2: To se týká například několika stromů na ústředním hřbitově, kde padají suché větve na cesty, po kterých chodí lidé. František Jirků, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Tamhle vařím sivní omáčku k hřbetu z divočáka.
4: To máte zrovna na plotně.
3: Ano.
4: Můžu se podívat, něco nahlédnout. Krásně to bublá.
3: Bude s celerovým pírem.
5: Z Humpolce Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina.

0: je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Zástupci armády v náměstí dál vyšetřují pád helikoptéry. Jihlavské Masarykovo náměstí bude opět neprůjezdné. Domobraneckou skupinu, která vyslala muže bojovat na Donbas, soud osvobodil. Odpoledne čekejte oblačno, večer se vyjasní, teploty do 23 stupňů. Máme pro vás zprávy. Vítá vás u nich Karel Pěška. V náměstí nad Oslavou pokračuje vyšetřování havárie armádního vrtulníku. Při jeho pádu v areálu vojenské letecké základny zemřela jedna osoba z posádky. Další vojáci se při nehodě zranili.
2: Havarovaný vrtulník je v tuto chvíli kvůli vyšetřování stále na stejném místě na základně u náměstí nad Oslavou. Podle velitele vzdušných sil armády České republiky Petra Tománka půjde o dlouhodobější šetření.
3: Tohle vyšetřování bude záležet na tom, jak se provedou odborné expertízy. Naše zkušenost říká, že to můžou být týdny až měsíce.
2: Záchranáři od havárie rozvezli do nemocnic celkem 7 lidí. Ti se středně těžkými a těžkými zraněními mířili do Brna. Podle armádní mluvčí Gabriely Kugler jsou při vědomí.
4: Jsou mimo ohrožení života a nadále zůstávají v péči lékařů.
2: Jeden zraněný je i v jihlavské nemocnici na traumatologickém oddělení. V třebíčské nemocnici skončili hlavně lidé, kteří se po havárii nadýchali kouře. Ty už zdravotníci postupně propustili. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Masarykovo náměstí v Jihlavě bude průjezdné už jen do dnešních 18 hodin, pak se pro osobní dopravu znovu uzavře. Magistrát centrum mimořádně zprůjezdnil před týdnem kvůli množství uzavírek ve městě. Mezi ně patří mimo jiné oprava průtahu městem nebo Fricovy ulice. Městský soud v Praze osvobodil domobranecký spolek Českoslovenští vojáci v záloze za mír. Jeho šéfovi Ivanu Kratochvílovi ale zakázal na 5 let činnost, dostal také roční podmínku. Podporovatel spolku Vladimír Štádler odešel s půlroční podmínkou a ostatní 2 obžalované soud zprostil obžaloby. Státní zástupce tvrdí, že domobranci v roce 2017 poslali dobrovolníka na Donbas, aby pak své zkušenosti mohl šířit v Česku. Podle soudu nešlo o podporu terorismu, ale o účast na nestátní ozbrojené skupině, za což hrozí nižší tresty. Rozsudek není pravomocný.

0: Další přeháníky. K večeru se začne obloha vyjasňovat. Teploty dosáhnou 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 buďte opatrní v úseku mezi Měřínem a Velkým Beranovem, tedy mezi 137. a 119. kilometrem ve směru na Prahu. Projíždějí tudy cestáři, provádějí sečení trávy, uzavírají kvůli tomu levý jízdní pruh. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
2: Jsme tu opět po týdnu, magazín o zdravém životním stylu, vždy na jedno téma, různé příznaky, řešíme postupně týden co týden s doktorkou Kateřinou Cejdamovou, už je u mikrofonu a zdraví Patrik Rozehnal.
3: Dobrý den, dneska máme šlachy.
2: Ano, ale na rukou a nohou, ne všude možně.
3: Ne všude možně, jenom na rukou a nohou. A má to ještě jednu podmínku, musí bolet.
2: Ano, pane doktore, bolí mě nohy, co mám dělat? Kulhejte.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Budeme dnes řešit v pořadu Vesele a zdravě šlachy, ty bolestivé šlachy na rukou a nohou. Když fungují normálně, tak o nich v podstatě ani nevíme, ale kolik máme v těle šlach? Tak na to se třeba a jiné věci bude ptát naše redaktorka Vesele a zdravě Bára Kvapilová, fyzioterapeuta Jindřicha Vocilky z kliniky Spinesio.
1: Tak v lidském těle se nachází přibližně 4000 šlach. Šlacha je takový v úvozovkách pevný provaz z kolagenních vláken, který spojuje sval s kostí, přenáší sílu smrštěného svalu na kost, čímž vzniká pohyb. Zároveň šlachy fungují jako tlumiče nebo takové akumulátory energie, třeba při odskoku nebo při odrazu.
2: Teď už víme, k čemu šlachy potřebujeme. Proč nás ale bolí?
1: Šlachy jsou neuvěřitelně silné v tahu, ale mají jednu obrovskou slabinu. Jsou velmi špatně prokrvené. Bolest šlach nejčastěji pramení z přetížení, když dlouhodobě opakujeme nějaký pohyb, třeba psaní na klávesnici, běhání nebo házení. Dochází v šlaše takovým mikrotraumatům, drobným trhlinkám. A pokud nedostane ta šlacha dostatečně dlouho odpočinek, tak potom vzniká chronické přetížení a poškození.
2: Vy se s takovými pacienty asi setkáváte celkem často. Které ty šlachy bolí nejvíc?
1: Typicky se potkáváme s bolestmi achilovy šlachy, často právě bolí při dlouhodobém přetěžování schůze, ale taky se potkáváme s bolestivostí šlachy pod kolenem, na té přední straně, pod patelou, pod češkou, tam ta šlacha trpí nejvíc u skokanů, u běžců. No a potom samozřejmě šlachy v oblasti ramene, to je často při nějakých pohybech nad hlavou, při hodech. No ale nezřídka, kdy se potkáváme s bolestmi v oblasti lokte, to, co popisují lidi jako bolesti tenisového lokte nebo oštěpařského lokte.
2: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Určitě, když si vyzkoušíte spojit palec a malíček a zároveň přitáhnout dlaň svojí ruky k lokti, mohli byste vidět, že na vnitřní straně předloktí se vám objeví taková tenká šlacha, taková tenká struna v oblasti zápěstí. Pokud se vám objeví, víte, že máte sval, který se jmenuje musculus palmaris longus. Zajímavostí je, že zhruba u 15% populace tento sval chybí.
3: Vesele a zdravě.
4: Samozřejmě jsme s Patrikem koukali, že my patříme mezi těch 85%, kteří to mají. Takže my to máme. Jinak pan doktor hovořil o tenisovém loktu. To je takzvaná úponová bolest. Úpon je to, co spojuje sval s kostí. To znamená, je to jakýsi připínací věc, ta šlachovita. A tenisový loket je bolestivé onemocnění, který upíná na zevní část lokte vlastně svaly a nemusí vzniknout jenom při tenisu, ale pokud užíváte šroubovák, vrtáte, štípáte dříví, pracujete na počítači nebo nesprávně zdviháte břemeno, tady je těžké říct, jak správně, protože záleží, které břemeno.
0: Ano.
4: Takže pokud nesprávně zdviháte, tak si můžete udělat taky tenisový loket.
0: Bude někde nějaký kurz zdvihání?
4: No, to by fyzioterapie. Já mám krásné pracoviště, na kterém mají dokonce obrázky, jak se správně vstává ze stolu, drží v ruce.
0: Vstává
4: třeba
0: ze stolu? Od stolu?
4: Od stolu, ne ze stolu, samozřejmě.
0: Já teď... Veselé a zdravě, ano.
4: Veselé a zdravě, ano. Ale já jsem chtěla říct, že kromě tenisového lokte máme ještě další věci, a to je oštěpařský, golfový, skokanské koleno a plavecké rameno, a o tom si povíme za chvilku.
0: Ano. S doktorkou Kateřinou Cejdamovou, tedy téma bolestivé šlachy na nohou a rukou, a posloucháte pořad Vesele a zdravě.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě dnes na téma bolestivé šlachy na nohu a rukou s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. Mluvila to o různých tedy zraněních v podstatě a v loktech i tom golfu.
1: Ano.
0: To je golfový loket? Nebo to je...
1: Oštěpařský a golfový loket je postižena vnitřní část lokte. U toho tenisového to byla zevní a nejvíc vzniká u těchto činností, ale může je způsobit i jiná činnost. Pak máme skokanské koleno, které vzniká tahem za čtyřhlavý stehenní sval, což nejčastěji trpí atleti, protože se odrážejí tou nohou, ale může se to stát i fotbalistům, hokejistům, tanečníkům a může být postiženo i tříslo. No a pak je plavecké rameno a to je spojeno s takzvanou rotátorovou manžetou. To je vlastně taková šlacha, která pomáhá vlastně té kosti se otáčet, protože my dokážeme rotovat tou rukou. Je to jako, když nosíme polívku anebo když poklepáváme někoho po rameni, tak to je rotace. A rotátorové plavecké rameno, tím trpí i volejbalisté, zedníci a jiní řemeslníci. Takže šlachy potrápí kde koho.
0: Tohle téma si nakonec můžeme připomenout i v básnění našich posluchačů.
2: Zdraví Petr, z turnaje v bleskovém šachu mám v ruce bolavou k šlachu, jak jsem po figurkách chňapal. Asi zánět nebo zápal.
0: Že by šachový loket?
1: No, to není loket, to je podle mého, on má taky 85%, je, protože má ten palmaris longus.
0: A ještě jedna báseň od Mirka.
3: Zdraví, Mirek z Mladé Boleslavy. Bolestí šlach na rukou a nohou mě v klidu nechat nemohou, ale je ale mírně pravidelně zatěžují a že už tolik nebolí, se radují.
0: Paní doktorko, jaký je rozdíl mezi šlachami a svaly, jenom ať si uděláme trochu pořádek?
1: Ano, takže ta šlacha, to je jakýsi takový vazivový úpon, který pomáhá tomu svalu se vlastně chytit na tu kost. Jak už zaznělo od pana doktora, je tam podstatně méně cév a je to vlastně něco, co je ploché. Je to jako placatý, no prostě úpon, jako kousek nějakého třeba náplasti nebo něčeho. Problém se šlachou je, že se nekontrahuje, ona se neskracuje, ona zůstává furt stejně dlouhá. Kdežto sval za prvé je prokrvený a za druhé se můžou svalová vlákna smršťovat nebo natahovat, to znamená, že se mění jeho objem a to umožňuje ten pohyb. To znamená, když se ten sval smrští, třeba biceps, tak zvedneme ruku a když se natáhne, tak tu ruku povolíme, ale s tou šlachou se nestane nic, ta je tam pevně
0: pořád
1: stejná.
0: No a když ty svaly budeme v průběhu života měnit, ať už budeme nabírat a nebo ubírat ty svaly, bude to mít vliv na tu šlachu nějak?
1: Šlacha zůstává stejná pořád.
0: Nebudeme ji třeba víc napínat nebo
1: no,
0: něco?
1: No, problém je, že když my budeme ten sval mít objemný, tak on samozřejmě víc za tu šlachu tahá. To znamená, že ta elasticita, ale ta je vrozená. Víme, že někdo má takzvanou hypermobilitu, to znamená, ty šlachy má hodně vlastně...
0: Jsou ty cirkusáci, takový, co to dokážu?
1: Ne, no já to taky umím.
0: Lecos. Nohy za hlavou nebo?
1: Ne, já umím, to ono to pacienti neuvidějí, ale já umím pohybovat koncem vlastně prstu.
0: Poslední článek prstu ohýbáte. A zbytek prstu zůstává napjatý
1: a pak mám schopnost zaklonit ruku a vlastně udělat
0: zvrátit takový,
1: ano, aha. Takže to je hypermobilita takzvaná, která může být výhodou, ale taky nemusí. Člověk může být cirkusák, ale právě ty šlachy daleko víc namáhá.
0: Poznáme nějakou jednorázovou bolest, problém a třeba zánět těch šlach? Jak byste poradila těm, aby jsme si uvědomili, jestli náhodou nemáme problém se šlachem?
1: Tak já bych zaprvé řekla, že šlachu můžeme poranit buď tím, že, jak jsme říkali, ji přetěžujeme, to znamená, že děláme nějaký pohyb a vlastně ten sval tahá furt za tu šlachu, nebo může být zánětlivá, tomu věnujeme celou velkou část, a nebo může docházet k traumatu, natržení, nebo různé prostě poranění ve smyslu, že je zaškrcená ta šlacha a podobně. Takže ty traumatické věci my poznáme, protože to je ostrá bolest většinou a znemožňuje nám pohyb tím svalem. Pokud je ta šlacha natržená, tak jí to strašně dlouho trvá. Třeba taková zlomenina se dá do pořádku za relativně jako 6 neděl, kdežto ta šlacha může srůstat velmi dlouho a někdy je potřeba vlastně operativní zákrok, aby se sešila nebo dala do pořádku. Čili tohleto jsou ta traumata a pokud je to zánět, tak každý zánět se pozná tím, že tam je otok, začervenání, bolestivost a je to teplé nádotek.
0: Říká, prozrazuje o tomto tématu doktorka Kateřina Cajdamlová. Bolestivé šlachy na nohu a rukou probereme i s vámi. Za chvíli budeme odpovídat na otázky, které jste poslali přes stránky www.veseleazdravie.cz nebo nám je nechali na telefonním záznamníku.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Bolestivé šlachy na nohou a rukou, dnešní téma pořadu Vesele a zdravě. Dopředu jste měli možnost se i ptát, poslat nám dotaz, tedy nechat ten ho nahraný na telefonním záznamníku, tak třeba takový.
1: Dobrý den, prosím paní doktorko, je mi 73 let, jsem kardiačka, ale léky neberu, mám tím špatné zkušenosti. Při 6 lety mi na RCG zjistili artrózu na starosálních kostech a kalcifikaci v měkkých tkáních ve šlaše. A obvodní paní doktorka mi řekla, že na to nic není, že je to kosmetického rázu a mám při bolesti, že si mám vzít prášek. Našla jsem si, že existuje nádorová terapie, která je taky na artrózu. Moc vás prosím o váš názor.
2: Tak, já bych ráda řekla, že tady v tomto případě bych konzultovala určitě fyzioterapeuty, protože u těch kalcifikací tam ještě někdy taky problémem je nedostatek D vitaminu, protože pokud berete vápník a neberete ho s hořčíkem a neberete ho s D vitaminem, tak dochází k tomu, že se ukládá třeba ve šlachách. Možná by to šlo vlastně zase zpátky, že když si člověk dá ten vápník s D-vitamínem, anebo dokonce si nedá vápník, dá si D-vitamín, tak by ty kalcifikace mohly odejít. Co se týče nádorové terapie, tak to je záležitost, kterou slyším prvně a spíš přemýšlím, jestli to nebyla regenerativní terapie, to bych jako čekala spíš, protože ta se na léčbu šlachových úponů a vazů používá. Je to vlastně rehabilitační technika, při které se vlastně pomáhá tomu člověku uvolňovacími cvičeními. Někdy se používá třeba léčba magnetoterapeutická, různě výřivky a podobně. Takže tady bych doporučila vlastně oslovit fyzioterapeuta anebo nějaké pracoviště, kde ta fyzioterapie je.
0: Máme funkční formulář na stránce veselazdravice.cz. Spoustu dotazů. Vyberte nějaký, paní doktorko.
2: Už ho vybírám, takže tadyhle máme, že paní, dobrý den, paní Eva, 62 let, bolí šlachy na prstech a zápěstí levé ruky, vždycky se to zlepší, začne. Včera jí to bolelo při natažení prstu, jako by jí řízli nožem. Dnes má ruku v zápěstí horkou a dloubevní, takže už slyšíme, že to vypadá jako zánět šlach.
0: Ano.
2: Zkoušela různé léky, masti s kostivalem, paralen, hořčík, vápník, to je dobře. Ortézu a na noc dávala zapařovací obklad. Tady bych spíš zkusila to ledovat a ptá se, jestli by nepomohla antibiotika. Chci jenom říct, že u těchto zánětů lépe používat, nebo lékaři předepisují protizánětlivé kortikoidy, což jsou hormony. Na rozdíl od antibiotik vlastně oni potlačují zánět v té oblasti. Antibiotika, tam musíme mít nějakou infekci, ale tohle většinou bývá zánět takzvaný sterilní, to znamená, že tam žádné agens, na které by ta antibiotika zabrala, není. Ale rozhodně bych zašla k lékaři s tím.
0: Další dotaz je telefonní.
3: Dobrý den, tady Zuzana, 73 let a mám diagnostikován dupu i terén. A zajímalo by mě, jak se to dá léčit nebo co s tím.
2: Tak, je to pravděpodobně takzvaná dipiterénová kontraktura, která se vyskytuje častěji u mužů, dokonce je to jako 6:1, čili vy jste výjimečná, pokud ji máte. U žen je to většinou po 60. roce věku.
0: A co to je?
2: A je to zkrácení vlastně určitých úponů nebo ukládání do kůže různých jako zánětlivých věcí. Ta kontraktura má typický obraz a máme buď dlaňový typ, kdy nejsou postiženy prsty, anebo prstový, kdy jsou postiženy prsty.
0: A co po tom kůži na prstech máme?
2: No, ono se to stahuje. kontraktura jo. Znamená, že se něco zkracuje a zánětlivě
0: jako
2: vlastně
0: nenarovnáme prsty
2: tahuje.
0: Třeba?
2: Ano, nenarovnáme, máme tu ruku pořád jako zkroucenou. S tím, že máme stupně 1 až 4 a zase, stejně jako u minulého dotazu, pomáhají protizánětlivé kortikoidy, protože pomáhají vlastně ten zánět minimalizovat a zároveň teda je používání někdy kolagenáza, což je enzym, který pomáhá tomu kolagenu vlastně se rozpustit, aby se dál netvořila ta jizva. Je to jako zkracující se jizva, řečeno jednoduše.
0: Vysvětluje doktorka Kateřina Cajdamová, dál odpoví i na vaše otázky, protože v této chvíli otevíráme naživo naši poradnu, můžete se dovolat do studia na naše telefonní číslo, uvolním za malou chvíli a ptát se tedy na své bolestivé šlachy na nohou a rukou a snad ten problém vyřešíme.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Telefonní číslo 731 800 900. V provozu už se ptáte obsazené telefonní linky a dotazy směřují tedy na doktorku Kateřinu Cajdamlovou na bolestivé šlachy na nohou a rukou. Kdo tam je teď? Kdo se ptá? Dobrý den, vítejte v pořadu.
1: Dobrý den, zdravím vás moc ze srdce. Paní doktorko, mám takový problém. Dceři 55 let a přetrhla se jí achilovka na noze. Tudíž měla operaci od kolena až dolů.
2: Správně.
1: A hrozilo jí, že zůstane na vozíku.
2: Jo, ale je z toho venku teda, chápu.
1: No, je z toho venku, ale mám takovej dotaz. Jenom měla by nárok na lázně, ona se to podala a bylo to zamítnutý.
2: Tam to musí indikovat pojišťovna a v okamžiku, kdy její revizní lékař se domnívá, že proto není důvod, tak zeptat se té pojišťovny. Jo? Já to nevím a každá pojišťovna to má trošku jinak.
0: To je jiný vztah, doktor a jiný vztah
2: ano,
0: se s pojišťovnou. Tak
2: přesně
0: tam se
2: tak, obrátit. Takže tady bych se obrátila na pojišťovnu.
0: Další dotaz, další telefon v pořadu Veselé a zdravě, téma bolestivé šlachy na nohu a rukou. Vítejte.
3: Dobrý den. Já byl zaženu blabala kvůli se automobilu, která podporuje stíně, narazila ramenem, neví kam. Byl já na rentgenu, rentgen nic neukázal. Ale do dnešního dne nemůže otočit vlevo ani vpravo dostatečně hlavu. Co s tím?
2: Hlavu, aha. No, jestli na rentgenu nic není, tak bych doporučila, aby došlo vlastně k tomu, k zrehabilitování, zajít na fyzioterapii a tam vlastně různým protahováním nebo i možná různými manévry ten fyzioterapeut může pomoci vlastně ten pohyb znovu nastartovat. Ono, smůla je, že každá zobrazovací metoda má své limity a pokud to poškození není veliký, anebo je na měkkých tkáních a není na té kostní části, tak se to blbě jako diagnostikuje, víte?
0: K tématu ale bolestivé šlachy na nohou a rukou. Ano. Téma otevíráme s dalším posluchačem nebo posluchačkou. Kdo se dovolal?
4: Dobrý den, u telefonu Vlaďka Krofiková.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, paní doktorko. Já mám na vás takový dotaz. Já jsem se chtěla zeptat, tatínek trpí dyspnojí. Já jsem se chtěla zeptat, co to dělá?
2: Prosím vás, to je trošku mimo téma. Dyspnoe znamená dušnost. To znamená, že má problémy s dýcháním. Ale my dneska máme šlachy, prosím.
0: Tak vysvětlili jsme, na otázku jsme odpověděli. Ano. Přesuneme se za dalším, kdo se ptá a řeší bolestivé šlachy na nohu a rukou. Poprosíme stěšit rádio, abychom si dobře rozuměli. Prosím, jestli to rychle neuděláme, budeme muset...
5: Mohu povídat?
2: Už je to dobrý. Ano, povídejte.
5: Dobrý. Paní doktorko Štěpán, mám prozbu. Palec a ze spoda je bříško.
2: Ano.
5: Jo, a tam to bříško, nebo respektive říkají, že to je otlak, ale mě ten tak kůže vůbec nebolí, ale vevnitř ta kost, tak začátek kosti. No, nebo
2: a kde jste s tím byl?
5: No, na ortopedii.
2: Ano.
5: Různě a nic mi s tím nedělají, že prý to je otlak.
2: No, pokud to není vlastně vidět na rentgenu nebo na nějaké další zobrazovací metodě, tak to, že vy máte pocit, že to bolí někde jinde, to je prostě jako rozdíl cítění vašeho, jo? Ty senzitivní nervy můžou dávat trošku neúplně dobrý signál. Takže asi...
0: Takže může to být otlak, ale mozek to vnímá jinak?
2: Ano, přesně takhle. Ano, bohužel.
5: Já na to nemůžu vůbec došlápnout.
2: Rozumím.
5: To je právě ten problém.
2: Ano. A nemáte náhodou cukrovku nebo nějaké postižení nervů?
5: Ano, cukrovku.
2: Tak to bude ono. Protože pokud je polyneuropatie, což je vlastně postižení nervů vinou té metabolické choroby, tak ta signalizace je chybně.
0: Odpovídáte.
2: Čili oni mají pravdu asi a vy to vnímáte jinak, no, bohužel.
0: Ptát se můžete samozřejmě dál. Téma je dnes bolestivé šlachy na nohu a rukou a telefon 731 800 900. Znovu volný pro vaše dotazy a ptejte se i během písničky a budeme odpovídat.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravé, nejenže posloucháte, ptáte se doktorky Kateřiny Cejdamové na své bolesti, když vás zlobí šlachy na nohu a na rukou, můžete tak činit dál. Telefon sem do studia 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den, přeju.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat. Vy jste z rádia?
0: Ano, jsme
1: v rádiu. Povídejte.
2: Kubová, mě se na nohách, na spodku, na šlapkách udělá puchýř vlastně asi jak, kdybyste měla víčko od sklenice.
1: No.
2: 2-3 dny je problém našlapnout.
1: Ano.
2: A pak už to mám, ale je to tak 8-9 měsíců, než to spadne, než to prostě zmizí.
1: A co říkal lékař vám na to, váš obvod?
2: Byla jsem na ortopedii, všude řekl, jako mám zdravotní boty a vždycky se to v jednu dobu udělá a vždycky to tak dlouho trvá.
1: A vy víte, co je ten vyvolávající, jako ta příčina, jestli na něco šlápnete, nebo je horko?
2: Nikdo mi neřekl nic k tomu.
0: To musíte
1: vysledovat, co to zhoršuje a co to zlepší.
2: No, stane se to aj v létě, že prostě třeba já moc nechodím, jako jenom dělám uklízečku, jsem tam někdy chodím, jak dělám tu práci. Pak už jsem doma, chodím kolem hospodářství, mám zdravotní boty, velice pevné, nemůžu na nic stoupnout.
1: A mažete si tu kůži něčím? Já bych určitě
2: ano,
1: tady...
2: S tím hrochem, to já nevím, jak se to jmenuje.
1: To já nevím, co je s hrochem, ale asi bych doporučovala promašťovat kůži, protože to, co povídáte, jste pořád na nohou. Je to trošku mimo teda téma o šlachách, takže se moc omlouváme, ale asi neporadíme, bohužel.
0: Telefon dál vám k dispozici, bolestivé šlachy, nohy, ruce.
1: Prosíme.
0: Kdo tam je? Téma, povídejte.
3: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat paní doktorky. V noci mám artrózu obou dvou kolen třetího, čtvrtého stupně.
0: Omlouváme se, aby se dostalo na téma bolestivé šlachy a nohou. Týká se to šlach nebo artrózy?
3: Já bych řekla, lítka mě bolí. V noci, když stanu z postele, tak mě strašně tuhnou lítka. Když stanu z postele, tak mě stuhnou lítka.
1: Jo, jasně. To může být lecos, ale rozhodně se to netýká šlach, bohužel.
0: Takže nám ten dotaz nahrajte na záznamník.
1: Nahrajte a dejte tam telefon, já vám zavolám, jo? Proberem to spolu.
0: Připomínám tedy pro ten případ záznamník 221 553 770. Ale teď je v provozu linka do studia.
1: Šlachy.
0: 731 800 900 a doufám, že... U šlach zůstaneme. Dobrý
1: snad
0: den.
1: Šlachy, ano. Jsou to šlachy, prosíme, rukou, nohou?
4: Doufám, že ano. Paní doktorko, co říkáte na skakavé prsty na rukou?
1: Lupavý prst, ano. Tak to je příčina, je většinou zánět šlach a je to způsobeno přetěžováním některých částí těla. Je to vlastně dlouhé opakování téže činnosti. Takhle se nám s lupavým prstem dovolal řidič, který vlastně má taky stabilní držení, takže může to být lecos a jsou 4 druhy, kdy ten lupavý prst je jeden z typů zánětu. Je to něco, co by se mělo vlastně vyřadit tu činnost, která to způsobuje, případně znehybnět nebo nějakým způsobem v ortéze nebo v obvazu nebo dokonce někdy v sádře vlastně omezit pohyblivost v té oblasti a chladit gely, studené obklady, protizánětlivé léky nebo někdy fototerapie, léčba světlem. Takže nenechat to být, poptejte se a chce to opravdu jako delší dobu léčení.
0: Další téma nebo další povídání k tématu bolestivé šlachy na nohu a na rukou za malou chvíli i takové shrnutí, které nás čeká, protože tak jako vždy ten čas velmi rychle kvapí a blížíme se k dalším zprávám.
5: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
6: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
5: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Šlachy probíráme dnes s doktorkou Kateřinou Cejdamovou. Takové rezime na závěr. Když nás tedy začnou bolet šlachy na rukou nebo nohou, tak co dělat jako první, paní doktorko?
1: Tak, pokud postižené místo svědí je citlivější, tak je to pravděpodobně zánět. Pokud víme, že jsme to nějakým způsobem přehnali s nějakou aktivitou sportovní, nejčastěji může to být i trauma, to znamená vlastně přetržení nebo natržení. A toho, co hlavně musíme udělat, je běžet k odborníkovi. To znamená, první musí doktor kouknout, co to je, protože to, že nás něco bolí při nějakém pohybu, to může být lecos a léčba je jiná. Pokud je to artróza, tak my na to nesmíme dávat ty studené obklady, které se používají na zánět šlach. Jinak, ta léčba nejužitečnější a nejúčinnější je omezit pohyb, který to vyvolal. Někdy, pokud jdeme později k tomu lékaři, tak to může být až znehybnění na docela dlouhou dobu, takže radši rovnou přestat s tím pohybem, který to vyvolává a udělat si tu diagnózu. Pak máme babské rady, které říkají, že můžeme zkusit hořčík, draslík, vápník, D vitamin, což je regenerace té postižené tkáně. Někdo doporučuje zábal toho postiženého místa tvarohem, bylinky, borovicové listí, kustovnice, prostě spousta různých možností. Lékaři většinou nabízejí kortikoidy nebo fototerapii, jak jsme říkali, a důležitá je prevence, čili odpočívat, pokud máme často namáhanou část těla během fyzické nějaké námahy, tak odpočívat, protahovat svaly, nepoužívat těžkou obuv, jako nám tady někdo říkal, že je, a vlastně pokoušet se rehabilitovat, to znamená ten pohyb, který to může vyvolat, tak dělat jiné cvičení, abychom vlastně ho jako antidotovali. Takže tohle pomáhá, no a samozřejmě běžet k lékaři a ten nám poradí, co s tím.
0: Pokud se na vaše dotazy nedostalo a soudě podle telefonátů stále blikajících ano, nechte nám vzkaz na telefonním záznamníku 221 553 770. Nahrajte svůj problém a my se k němu počase někdy zase v dalším sdílu vrátíme. Pro dnešek se loučíme, přejeme vám hezký víkend.
1: A žádné bolavé šlachy.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné designové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 14 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Rektor Jihlavské polytechniky chce více magisterských programů. Rehabilitační oddělení v Havlíčkově Brodě pojme díky modernizaci větší množství pacientů. Regulaci cen pohonných hmot zatím ministerstvo financí obnovit nehodlá. Zítra očekáváme slunečno a teploty až 28 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karol Pěška. Navazující magisterské studium pro všechny bakalářské obory by měla v budoucnu nabízet Vysoká škola polytechnická v Jihlavě. O plánech do budoucna mluvil u příležitosti zahájení svého druhého čtyřletého období ve funkci rektor Zdeněk Horák v dnešním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Teď jediná veřejná vysoká škola na Vysočině nabízí tři magisterská studia.
4: Aktuálně máme ve velmi jako vysokém stádiu rozpracovanosti připravený magisterský program zaměřený na IT a začínáme s přípravou studijního programu strojírenství.
2: O 5 lůžek následné péče se od letoška rozšířilo rehabilitační oddělení Havlíčkobrodské nemocnice. Pacienti díky tomu nemusí hledat místo v jiných rehabilitačních ústavech. Současně oddělení také zmodernizovalo přístrojové vybavení. Podle primáře Lubomíra Motičky tak ošetření zabere méně času a zdravotníci můžou vzít více pacientů.
5: Ty přístroje jsou výkonnější. To znamená, že vlastně ta jejich působení nebo ta terapie je časově kratší a jejich účinnost by měla být dlouhodobější.
2: Ministerstvo financí zatím neuvažuje o obnovení regulace cen pohonných hmot. Ty v uplynulém týdnu výrazně vzrostly. Litr benzínu v průměru zdražil o korunu 80 a nafta o více než 4 koruny. Rostou také ceny ropy na světových burzách. Třeba nafta podle mluvčího ministerstva financí Stefana Fouse zdražila, protože po konci regulací u ní vzrostla spotřební daň.
6: Její výše se vrátila na původních 9,95 haléřů za litr, což se na čerpacích stanicích může projevit zvýšením ceny nafty, včetně DPH. I tak ale patříme k nejlevnějším zemím v Evropě. Vývoj cen i nadále bedlivě sledujeme a v tuto chvíli o obnovení regulace neuvažujeme.
2: Ministerstvo financí určovalo maximální ceny benzínu a nafty na čerpacích stanicích na každý den od dubna. Regulace skončila v pondělí. Německý automobilový výrobce Volkswagen hlásí za první pololetí propad zisku po zdanění o více než 30,5%. V přepočtu je to 75 miliard korun. Firma, její součástí je automobilka Škoda, o tom informovala ve své výsledkové zprávě. Volkswagen se podle ředitele Olivera Blumeho v poslední době potýká s problémy. Týkají se vysokých nákladů, rostoucí konkurence a obchodních konfliktů. Agentura Reuters uvedla, že v následujících letech by v koncernu mohlo zaniknout až 140.

0: Je 20 stupňů, v Třebíči 22. V noci se ochladí na 11 až 8, v údolích až na 6 stupňů. Zítra nás čeká skoro jasno nebo polojasno. Teploty se budou pohybovat mezi 25 a 28 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Havlíčkobrodsku na hlavním tahu číslo 34 na okraji obce Michalovice havarovalo osobní a nákladní auto, probíhá odklízení nehody. Problém je také v Novém Městě na Moravě. Jedno osobní vozidlo se tam vybouralo v centru na Vratislavově náměstí. Problém je také na D1 na 152. kilometru ve směru na Brno. Očekávejte porouchané osobní vozidlo. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré odpoledne s Jakubičkovou.

0: Hrad v regionu.
1: Dnes začíná nový ročník druhé fotbalové ligy. Hlavští fotbalisté do ní vstupují s cílem zlepšit loňský výsledek, kdy se v soutěži udrželi jen díky tomu, že dva kluby nesplnily licenční podmínky. Vysočina v létě přivedla několik nových hráčů, kteří doufají, že ji dostanou na vyšší příčky.
2: Přečíslení, které vede k zakončení a také ke gólu David Jambor.
3: Jednou z posil, která by měla v nadcházejícím ročníku druhé ligy Vysočině pomoct, je záložník David Jambor.
4: Kádr máme poskládaný dobře, co se týká rychlosti nahoře, nějaký mezihry a určitě máme na to, aby jsme se rvali o co nejvyšší příčky. Ta druhá liga tady v tomhle bych řekl, že je taková specifická, že jeden rok se může stát, že se to

0: úplně povede, ale druhý rok naopak.
1: Rodák z Nového Města na Moravě přišel do Jihlavy s Chrudimi.
0: Pocházím z Vysočiny, takže jsem moc rád, že tady můžu bejt a Jihlavu jsem vždycky sledoval, nerad jsem proti ním hrál, takže jsem rád, že teď budu hrát za ně. No.
1: V prvním kole čeká Jihlavu Viktorie Žižkov. S tou se potkala na začátku přípravy, kdy ji porazila 3-2.
0: První zápasy jsou vždycky nevyspytatelný v té sezóně, člověk úplně neví, co má čekat. Ta příprava přece jenom zvlášť z začátku není úplně o výsledcích a nějaké taktice, takže si myslím, že oni přijedou asi s nějakým ještě trošku jiným plánem.
1: Kádr Vysočiny se doplňoval ještě během tohoto týdne. Ze spartianské rezervy přišel na hostování záložník Lukáš Moudrý. Do klubu se vrátil i jeho odchovanec, brankář Ondřej Mastný. Jeho angažováním Jihlava zareagovala na zdravotní stav golmana Pavla Soukupa, který se zranil v posledním přípravném zápasu.
2: Nic jako není za mě daný, nebo takovou mám zprávu. A já si myslím, že jako partnery jsme jako fajn, takže si budeme se snažit prostě vypomoct navzájem a aby to vlastně bylo v prospěch klubu.
1: Říká ke své pozici Mastný. Zápas proti Žižkovu začíná v 18 hodin. Ceny vstupného zůstávají stejné jako loni. František Jirků, Český rozhlas.
3: Sport v regionu. Na Českém rozhlasu Vysočina.
4: A pojďme dál. V letním seriálu Českého rozhlasu o nejkrásnějších přírodních koupalištích vás dnes zavedeme na jih Moravy. K zatopenému lomu v Mašovicích u Znojma míří nejen v horkých dnech lidé z okolí, ale i turisté, kteří v regionu tráví dovolenou. A přesto místo nestrácí kouzlo divoké přírody. Zůstaňte s námi.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. 14 hodin 20 minut máme. V Mašovicích, kousek od Znojma, si pan Stanislav Kacetl před lety koupil zatopený bývalý lom. Skály tam zbíhají do průzračně čisté vody, ke které je přístup jen po křivolakých stezkách. A celý lom je obklopený lesem. Místo učarovalo nejen své ráznému majiteli, ale i stovkám lidí, kteří se tam vracejí za přírodním koupáním.
1: Místo je moc hezké teda.
2: Roman Marický z Brna byl ve Znojmě na hudebním festivalu. Fanoušek vážné hudby je zároveň milovník přírodních koupališť.
1: Mám to radši, když to je tak přírodně a není tam moc lidí. Dneska je to ideální.
2: Není studená dneska?
1: Není. 24-25 může mít ta voda.
2: V Mašovickém lomu se těžil kámen do roku 1999. V roce 2010 vodní plochu a přilehlé pozemky koupil pan Stanislav Kacetl.
3: Nemáme žádné ploty, kolem nejsou žádné lavičky, atrakce. Když jdete na pláž, píchají vás kamínky, nenaveze se tam žádný písek a tady v tom duchu to chceme mít.
4: Je to příjemný na osvěžení a i když byl mrak, tak jsme se šli koupat a bylo to teplý.
5: No jo? Teplý, ne. Ale dá se to.
2: Hodnotí vodu Radka Šturmová a Lenka Křížová z Liberce.
6: Jsou tam lekníny, jsou tam spoustu bážek, krásný.
5: A barva úplně jak na Instagram, že?
6: Přesně, no.
4: Nemají se tady vlastně i používat žádný opalovací krémy, což je taky jako ekologický a přijde mi to, že to je jako dobře.
2: Zaplavat si do lomu chodí i mašovická nezávislá starostka Martina Pelánová.
7: Možná týden. Jsem tady byla a je to zážitek, když si poplavete tamhle na druhou stranu, je to fakt super. Ale zase to parkování je problém. Kolem té silnice příjezdové napočítáte i přes 120 aut. To jsou nebezpečné situace, kdy prostě jedete s autem a najednou vám někdo otevře dveře do silnice, nedej bože, když z toho vyběhne dítě.
2: Majitel roky žádné vstupné nevybíral, ale o lokalitu se ani nestaral, popisuje starostka.
7: Pan Kacetl, on je taková dobrá duše, ty návštěvníky nechával, ať si dělají, co chtějí, ale ten nepořádek, co tady zanechávali někteří, byl opravdu nehoráznej.
2: To se změnilo před 4 lety. Koupání a parkování je teď spoplatněné, přibyl ale stánek s občerstvením i suchý záchod, který do příští sezóny nahradí splachovací toalety, říká Stanislav Kacetl.
3: Ač ploty nejsou, tak návštěvníci chodí přes pokladnu, nechávají tady tringelty holkám. Funguje to oboustranně ke spokojenosti.
2: Podle starostky se zlepšilo i parkování.
7: My tam máme kousek ještě obecního pozemku, takže jsme se s panem Kacetlem domluvili, že mu ho necháme. S tím, že zas na oplátku nechá mašovický občany se vykoupat zdarma, neplatí nic.
2: Na břehu se co chvíli zastaví skupinky cyklistů. Fotografie mašovického lomu zaplnily sociální sítě. Vyhledávají ho proto i lidé z větší dálky.
8: Nie byli jsme se kampat, byli jsme na trase obejřet punkt vidokový.
2: Agněška z Čenstochové na jižní Moravě objíždí vyhlídková místa.
8: Degustujeme vína, máte fajné vinice.
2: Už 13 let je mašovický lom přírodní památkou. Žije v něm několik ohrožených živočichů, třeba čolek dravý.
9: Potápěči tady viděli slunce a další nějaký dravce. Já bych tam asi nevlez, protože je tam hloubka. Viděl jsem čelisti a...
2: Žraloka se plavci bát nemusí. Potkat ale můžou čolka obecného, z žab skoka na štíhlého nebo kuňku ohnivou a na březích se skrývá užovka obojková a kriticky ohrožená ještěrka zelená. Od mašovického lomu Vlasta Gajdušíková, Český rozhlas.
0: A pojďme dál. Nádrže na dešťovou vodu, jezírko, vodní přepady, mulčování záhonu nebo třeba speciální vodní příkop, takzvaný svejl. To všechno pomůže zahradě, aby v parném létě nevyschla. V příběhu z Vysočiny vám za pár minut řekneme víc. Do té doby pro vaše uši ABBA, anebo právě teď už Jakub Smolík.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Letošní léto bylo zatím extrémně suché, zahrádky se bez každodenního zalití neobejdou a tráva má smutnou žlutou barvu. Dnešní příběh z Vysočiny nás zavede na přírodní zahradu do Třeště, kde nedostatek vody není až takový problém. Architekt přírodních zahrad Tomáš Svoboda má hned několik metod, jak zahradě v létě pomoct, a proto u něj i letos převládá zelená barva. Co tedy můžeme dělat?
2: Primárně zadržovat dešťovou vodu, to člověk může dělat každý. Jednak ji může jímat do nějakých retenčních nádrží, dešťovou vodu ze střechy. To vlastně děláme asi každý, kdo něco pěstuje, tak buď do nějakého sudu nebo do nějakých nadzemních nebo podzemních nádrží.
3: No a když třeba měsíc neprší.
2: Což se taky může stát, tak potom jsou zase další způsoby, jak tu vodu zadržet tak, aby se nevypařovala.
3: Tomáš Svoboda na své přírodní zahradě zadržuje vodu různými způsoby, na které se jdeme podívat.
2: Co se týče zeleninových záhonů, tak mulčujeme. Dá se mulčovat posekanou trávou, slámou, štěpkou a tím zamezíme výparu z té země. A taky zamezíme, aby tam rostl plevel. Dřív jsem jako mulčoval víc, teďka mám zamulčované jenom cestičky. Spíš to nechávám zarůstat takovým jako doprovodným plevelem, který udržuju tak, aby nepředůstal tu zeleninu.
3: Co je doprovodný plevel?
2: Doprovodný plevel je vlastně všechno jiného, než je zelenina.
3: Třeba co to je?
2: Tohle to je medlík obrovský, ten je jedlej. Když mám mladší ty listy, tak jsou takový svěže zelený. Jo, a ten, když se vám vysemení, tak ho tam máte už na furt. Ten tady mám spoustu let, vůbec ho nesejem, prostě se tady seje sám.
3: Je rybníček.
2: Tady vlastně nám jde přepad z dešťové vody, když už je plná nádrž vlastně na tu dešťovku. Z té nádrže to jde do toho jezírka a potom přepad z jezírka jde do zeleninových záhonů. Nemusíme jímat jenom do retenčních nádrží, ale můžeme to pouštět i do jezírka.
3: A jezírko je vyložené nějakou nepropustnou folií, aby vám to neutíkalo.
2: Jo, je tam folie, ale je to spíš taková jako tůňka, je to prostě malý jezírko pro ty obojživelníky, pro hmyz, pro žáby, že to tady dělá prostě nějaký klima.
3: Ten přepad to jde nějak spodem.
2: Jde to, že se to jako přelejvá, tady vlastně nejnižší část toho jezírka. To se přelejvá směrem sem. Postupně se vsakuje směrem k záhonům.
3: Já jsem si ještě říkala, že by možná zahradě pomohlo vysadit ty rostliny tak, aby ta voda co nejméně unikala.
2: Určitě i jako výsadbou stromů nebo keřů se pomůže tu vodu zadržovat, protože oni vlastně prokořenujou zemi a vytahují i vodu, jsou to vlastně nějaký pumpy. Takže potom, když se třeba podíváme do jedlího lesa, které je tamhle, tam je krásně vidět, jak je to tam jako všechno jako vlahý, i když jsou velký vedra, tak je tam trávník krásně zelený. Tady vidíte, co je nakrátko sečený, který není jako moc přistíněný, nejsou tady stromy, tak je takový vyprahlejší, ale v tom jedlím lese tam je to krásně zelený. A potom se dá ještě díky terénním úpravám tu vodu zadržet. Když máte svah, tak udělat buď terasy, anebo můžete udělat svejly. To jsou takové jako příkopy v podstatě, které se udělají po směru vrstevnice s mírným spádem asi tak 2%, aby ta voda, když nateče do toho, aby mohla se i pohybovat a třeba jako někam přetýkat do dalšího svejlu, který je pod tím. A tím vlastně, když je slejvák, tak vám to krásně jako nateče do toho příkopu. Tam se to pomaličku vsakuje a všechna ta voda vám zůstane na pozemku.
3: Jo, to vypadá takže jako taková trochu džungle, ale přitom na co se člověk podívá, to se dá jíst.
2: A tím, že to jako má charakter takový džungle, tak ta půda nevysychá, že je furt jako přikrytá, zastíněná. Tam je spoustu jako rostlin, kdyby to byly klasický okopávaný řádky a je tam jenom ta zelenina v těch řádcích, tak to potom hodně vysychá.
3: Střeště Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: A jak to bude s počasím o víkendu? Teploty povyrostou a objeví se i přehánky. Podrobnosti přidáme za chvíli.
0: Jsme s vámi i na Třešťsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. A my vás zveme v sobotu 25. července na Farním dvoře, totiž v Mladých Bříštích. U Humpolce vystoupí houslista Pavel Šporcl u příležitosti oslav 800 let od první písemné zmínky. Takže na koncert, který začíná v 18 hodin, mediálním partnerem je právě Český rozhlas Vysočina, tak určitě zavítejte. Máme právě 14 hodin 45 minut a přidáváme také informace o počasí.
1: Počasí.
0: Podrobnosti teď přidá meteorolog Ondřej Brambus. Já vám přeji dobré páteční odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Pojďme se podívat, jak to vypadá aktuálně na Vysočině s teplotami a počasím.
2: Aktuálně máme většinou oblačno, ale na západě kraje už je oblačnosti méně, tam je takové polojasno a celkově se dá říci, že už začíná ta oblačnost pozvolna ubývat. Během odpoledne se vytvořilo pár drobnějších přeháněk v oblasti Žďárských vrchů, Nového Města a Bystřice nad Pernštejnem, ale takové velmi slabé, krátkotrvající přehánky a ty už vymizely, takže aktuálně už to máme beze srážek. Teploty, ty se nám pohybují většinou od 18 do 22 stupňů Celsia, ale na některých místech už jsme se dostali i lehce přes 22 stupňů, například stanice Kostelní Myslová 22 stupňů a 7 desetin. Vítr nám fouká od severozápadu, takže je takový chladnější, svižnější, má rychlosti do 25 km za hodinu.
0: Jak to bude vypadat potom s počasím během večera a noci?
2: V těch nejbližších chvílích počítáme, že nám oblačnost bude dále ještě ubývat, takže teď bude převládat polojasno, ve večerních, pozdějších večerních hodinách pak skoro jasno nebo i jasno. Během noci se nám začne nasouvat taková jemná průsvitná oblačnost vyšších pater, takže přechodně může být i polojasno, ale celkově tedy málo oblačnosti i během noci a zároveň nám zeslábne vítr, během noci bude foukat jenom proměnlivý vítr do 10 km za hodinu nebo bude úplně bezvětří, což bude i nahrávat takovému tomu inverznímu rozložení teplot. Nejchladněji budeme mít v údolích a kotlinách, kde budou teploty minimální noční kolem 6 stupňů, naopak na nějakých otevřených prostranstvích na kopcích budou teploty kolem 10 stupňů.
0: No, značně se nám ochladilo. Jak to tedy bude vypadat o víkendu? Teploty porostou?
2: Ano, víkend bude mít vyšší teploty než dnes, přibližně tak o 5 stupňů Celsia. Přispěje k tomu i slunečné počasí, zejména zítra bude slunečno, skoro jasná nebo polojasná obloha s průsvitnou oblačností vyšších pater, počasí bez srážek, ale také k tomu přispěje to, že se nám změní proudění. Zítra už nám nebude foukat od severozápadu, naopak bude foukat od jihu nebo z jižních směrů. Takže teploty 25 až 28 stupňů Celsia, vítr bude mít stále rychlosti do 25 km za hodinu, ale bude o poznání teplejší. V neděli budou teploty také poměrně vysoko, 25 až 29 stupňů Celsia, ale už bude více oblačnosti, ráno tedy ještě polojasno, ale během dne pak už bude přibývat oblačnost na oblačno, přechodně i zataženo a postupně se budou objevovat místy přehánky, později pak i bouřky.
0: Říká Ondřej Brambus z Českého hydrometeorologického ústavu. Já vám děkuji za informace o počasí. Mějte se pěkně, naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: A už za chvíli to bude také další zastavení zámeckého léta. Pozvánku pro vás bude mít František Kinský už po písničce.
1: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.

0: Korn dospíval na Českém rozhlasu Vysočina. Přejeme vám pohodové páteční odpoledne. Kam se vydáme v dnešním vydání zámeckého léta? Tak to je otázka, na kterou nám právě teď odpoví náš zámecký průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Čeká nás barokní zámek Veltrusy, který leží na pravém břehu Vltavy přibližně 25 kilometrů severně od Prahy. Naposled ho spravoval rod Chodků. Více už nám řekne Jolana Nováková.
3: Tady na zámku Veltrusy se po povodních v roce 2002 začínalo od nuly. O 11 let později přišla voda znovu. Dnes jsou ale zámek i zámecký park z větší části opravené a kastelán Pavel Etzler rád návštěvníkům ukazuje, jak se to povedlo a jak pěkné to tady je. Přikivuje souhlasně pan kastelán, dobrý den.
4: Dobrý den, dobrý den. Ještě se teda nepovedlo úplně všechno a samozřejmě opravovali jsme nejenom škody po povodních, ale i to, co způsobil zub času. A to, že je to pěkné, za to nevím, jestli můžeme tolik my, jako spíš projektant, kterým byl italský architekt Giovanni Battista Aliprandi. Ten zpracoval projekt pro zakladatele zámku Václava Antonína Chodka. Zámek byl založen v roce 1704.
3: Jako lovecký zámeček?
4: No, byla to taková, řekli bychom, víkendová chata, takový lusthouse, a samozřejmě sloužil i jako zámeček lovecký.
3: Teď kolem nás právě procházejí návštěvníci, kteří už si možná prohlédli hlavní budovu a z ní vybíhají křídla.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Zámek je typickým představitelem barokního stavitelství s takzvanou centrální dispozicí, která potom s dalšími budovami, s konírnou a špejcharem, uzavírají takzvaný čestný dvůr, který je ze severu lemovaný plotem, kde jsou sochy mimo jiné i z dílny Matyáše Bernarda Brauna.
3: Kolem zámku se taky rozkládá rozlehlý přírodně krajinářský park s řadou drobných romantických staveb a plastik. Dokonce se u vás po parku dá jezdit i na kole a všechno si prohlédnout.
4: Park je největším zámeckým parkem v republice. Celkem je tady různých cest, cestiček, pěšin a podobně přes 20 kilometrů a to se pěšky hned tak stihnout nedá.
3: No a my se teď půjdeme podívat dovnitř.
4: Pojďte za mnou, já to tady znám.
3: Ó, to je krása.
4: Teď jsme v hlavním sále, je to největší místnost na zámku a sál původně sloužil samozřejmě také pro různé koncerty, plesy a společenské chvíle.
3: Vstoupili jsme do staré ložnice a tady jsou nádherné textilní tapety.
4: No nejen, že jsou nádherné, ale jsou opravdu unikátní, protože patří k nejstarším v České republice.
3: V interiérech uvidíte výzdobu a zařízení odpovídající 18. a 19. století. Kde jsme teď?
4: Velmi významnou historii má tato místnost. Je to salon Marie Terezie, která zámek Veltrusy navštívila a dokonce tady i přespala.
3: Bylo to v rámci velkého trhu tovarů Království českého,
4: kde se propagovalo zboží z nově vznikajících manufaktur. A v podstatě se jedná o nejstarší veletrh na světě.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Veltrusy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. We'll be right back.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Romanova svatba bude plná překvapení a na zabíjačce se ukáže, proč je Iveta taková. Seriál Vyprávěj. ČT2. Agentka FBI a stopař řeší záhadnou smrt indiánské dívky uprostřed mrazivé divočiny. Wind River. A ČT Art uvádí koncert legendárního country zpěváka, na kterém zazněly jeho největší hity a vystoupila řada hvězdných hostů. Pavel Bobek, 60 let v americkém století. Páteční večer s Českou televizí.
2: Je 15 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Armádní odborníci v Náměšti nadále prošetřují okolnosti pádu helikoptéry. Ministerstvo zahraničí má nové informace o Čechovi zadrženém v Číně. Jihlavští fotbalisté zahájí novou sezónu duelem s Viktorií Žižkov. Zítra očekáváme slunečno a teploty až 28 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karol Pěška. Odborníci dál vyšetřují havárii armádního vrtulníku v Náměšti nad Oslavou. Zřítil se včera v areálu vojenské letecké základny. Zemřela jedna osoba z posádky a další vojáci se zranili.
4: Havarovaný vrtulník je v tuto chvíli kvůli vyšetřování stále na stejném místě na základně u Náměště nad Oslavou. Podle velitele vzdušných sil armády České republiky Petra Tománka půjde o dlouhodobější šetření.
5: Tohle vyšetřování bude záležet na tom, jak se provedou odborné expertízy. Naše zkušenost říká, že to můžou být týdny až měsíce.
4: Záchranáři od havárie rozvezli do nemocnic celkem 7 lidí. Ti se středně těžkými a těžkými zraněními mířili do Brna. Podle armádní mluvčí Gabriely Kugler jsou při vědomí.
6: Jsou mimo ohrožení života a nadále zůstávají v péči lékařů.
4: Jeden zraněný je i v jihlavské nemocnici na traumatologickém oddělení. V třebíčské nemocnici skončili hlavně lidé, kteří se po havárii nadýchali kouře. Ty už zdravotníci postupně propustili. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: Na Vysočině chybějí lůžka pro takzvanou odlehčovací službu. I ve větších městech jsou jich jen desítky. Podle oslovených ředitelů domovů, ale především v létě, zájem několikanásobně přesahuje kapacity. Odlehčovací služba umožňuje příbuzným chronicky nemocných lidí, aby je nemuseli nechávat doma samotné a mohli třeba odjet na dovolenou. Často plánují dlouho dopředu, přibližuje vedoucí Žďárského domu klidného stáří Kateřina Matoušková.
7: Je to různé, záleží na ty letní měsíce opravdu třeba klidně i rok dopředu, ale pak i volají, že by potřebovali třeba druhý týden, co volají umístit někoho.
2: Česká diplomacie má nové informace o Čechovi zadrženém v Číně, oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Podle něj budou celou kauzu řešit ministerstva zahraničí a spravedlnosti obou zemí. V Číně o zadrženém Čechovi vyjednával také předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD. Podle deníku N české bezpečnostní složky nevylučují, že by Čína mohla chtít muže vyměnit za jejího občana zadrženého v Česku. Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě poděkoval vítězkám a finalistkám Wimbledonu za to, že v Češích probudili vlastenectví. Vyzdvihl skvělou reprezentaci Česka, sportovní chování tenistek a poděkoval jejich týmům. Setkání na hradě se zúčastnily finalistky ženské dvouhry Linda Nosková a Karolína Muchová a také finalistky turnaje Legend Lucie Šafářová a Barbora Strýcová.
3: Sport.
2: Do nového ročníku druhé fotbalové ligy dnes vstoupí fotbalisté FC Vysočina. V prvním kole od 18 hodin přivítají Viktorii Žižkov. Právě na Žižkově v minulosti působil současný kouči hlavy Marek Nikl a navíc i část jeho realizačního týmu.
8: Já jsem říkal, že to losoval nějaký vtipálek na začátku, ale my se soustředíme na sebe, takže nám je vlastně jedno, s čím soupeř přijede a my bychom chtěli, aby to bylo podle nás ten zápas.
3: Počasí.
2: V Telči nebo Libici nad Doubravou je právě 20 stupňů.

0: na hlavním tahu číslo 19 na úrovni obce Mělkovice. Havarovala tam dvě osobní auta. Probíhá odklízení nehody. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Ve středu začala tradiční svatojakubská pouť v Osové Býtyšce na Žďársku. Aktuální informace nám přinese za 20 minut přímo z místa regionální stopař Adéla Zachová, která prozradí, co se na místě děje. Zůstaňte s námi.
1: Dobré odpoledne s Lidií Jakubičkovou.

0: zdraví.
1: Nadměrné pocení mohou způsobovat nemoci jako cukrovka, hyperfunkce štítné žlázy, hormonální nerovnováha, ale existuje pocení jako nemoc?
2: Existuje. Mluvíme potom o primární hyperhidróze. V těch případech, když je příčina jiná nemoc nebo problém, mluvíme o sekundární hyperhidróze. Jakože vzniká až následkem něčeho jiného, třeba i stresu. Ale u té primární nevíme, proč vzniká. Je to nemoc sama o sobě a je dost nepříjemná. Nemocní trpí i psychicky. Vnímají, že ostatní musí smrdět, stydí se.

0: Jenom pro zajímavost. Pot sám o sobě není nijak výrazný. Nepříjemný zápach způsobuje rozkládající se bakterie na povrchu kůže. Pomoc při té hyperhidróze existuje v podobě jontoforézy, botulotoxinu, odstraňování potních žláz. Z přírodních prostředků se uvádí třeba šalvěj.
1: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: V Ozové Býtyšce na Žďársku ve středu začala tradiční svatojakubská pouť. Nachystaný je pětidenní program, který končí v neděli. A co se právě teď na místě děje, nám už řekne Adéla Zachová, regionální stopař, kterou vítám ve vysílání. Dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne. Tak v tuto chvíli, nebo za malou chvíli, půjde průvod pouťové chasy, která bude zvát obec na pouť. No a já jsem tedy měla možnost už od 2 hodin se podívat na nácvik tanců pouťové chasy. Tam byly malí i velcí, nebo děti i dospělí. Ten nácvik probíhal u hasičské zbrojnice, doprovází je skupina Doubravěnka. No a všichni měli na sobě, musím říct, nádherné kroje. Já jako žena jsem samozřejmě ocenila hlavně slečny nebo dámy, které měly krásné skládané velké sukně, ty hrály různými barvami, k tomu jim samozřejmě ladily živůtky, bílé zástěrky, no a pánové, tak ty to měli trošičku jiné, všichni měli bílé košile, černé kalhoty, modré vesty, tam byli všichni stejní, no a za chviličku se tedy všichni vydají od hasičské zbrojnice průvodem a budou zvát obec, vlastně budou předávat pozvánky a také si s ostatními občany budu dávat trošku vína.
1: To zní hezky. Říkali jsme, že svatojakubská pouť potrvá až do neděle. Co všechno je na programu?
2: Těch akcí v rámci celé pouti je hodně, budu jmenovat jenom část z nich. Když se ještě vrátím zpátky v čase, tak ve středu v 17 hodin místní tradičně vztyčili májku u žáby, což je tady taková kašna, na které je žába. V tuto chvíli je tedy, jestli to můžu říct takhle, v akci pouťová chasa, o té už jsme hovořili, a potom ve 20 hodin v areálu pod Lipami bude pouťová zábava. Potom ze soboty bych vypíchla 2 vystoupení, první zajišť je kouzelník a druhé imitátor, obě začínají v 15 hodin a nejvíce nabitá bude neděle. Slavnostní mše svatá v kostele svatého Jakuba začne dopoledne o 10:30, potom ve 14:30 proběhne společná modlitba za obec v areálu pod Lipami a přesně v 15 hodin vystoupí děti z folklorního souboru Hrozének a krojovaná chasa zatančí horáckou špacírku a moravskou besedu. Skupina Doubravěnka zakončí celý program pouťovou zábavou v areálu pod Lipami, takže myslím, že návštěvníci se mají opravdu na co těšit.
1: To byl tedy regionální stopař Adéla Zachová, která zavítala do Ozové Býtyšky na svatojakubskou pouť. A já děkuji za informace a naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den.
0: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Páteční odpoledni pro vás Scott McKenzie. Pokud sedíte za volantem, přejeme vám šťastné cestování. Je 15 hodin 31 minut. Co není zralé, není zdravé? Více o tom teď pohovoří Miroslav Marek.
1: Bejvávalo.
2: Když je čas na sklizeň. Lidé v minulosti věděli, že nezralé plody způsobují nemoci. Pan táta věděl, kdy přesně začít s kosením obilí, ač to byla těžká volba. Z nedozrálého zrna nebude dobrá mouka a přezrálé obilí pouští zrno a v klasech toho moc nezůstane. Už mělo být pár dní sklizeno. Rozhodnutí o zahájení sklizně patřilo k nejdůležitějším v životech našich předků. Činili ho ti nejzkušenější, nejdůvěryhodnější a často bylo činěno skupinově. Už ní to bylo obzvlášť složité. Každý z nás totiž dobře pozná, je-li například ovoce zralé. Poznáme to zrakem podle barvy, čichem podle vůně, hmatem podle konzistence a nezralé plody i jinak chutnají. U obilovin je to složitější, ale bejvávaly i zkušeností prověřené poučky. Když rozkvete chrpa, do měsíce chop se srpa. Budiš. A neodpustím si poznámku, že třeba u toho ovoce či zeleniny se nedržíme dnes, aspoň u některých velkovýrobců, to tak je zkušenosti pradědů, osvědčených postupů a dobrých tradic. Bezstarostně se sklízí nezralé a nezralé, i když třeba červeně vyhlížející plody, my pak taky kupujeme a jíme. Bylo by zajímavé zjistit, kolik z dnešních nemocí je vyvoláno konzumací nezralých plodin. No a příště, v pondělí, o jedné dávno zapomenuté živnosti.
1: Bejvávalo.
0: A jak obohatit čaj z našich běžných bylinek, aby měl sílu a chuť černého čaje, si povíme v dnešních dobrotách Dáši Kubíkové krátce před 16. hodinou.

0: zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Fajdo, řekni fór.
1: To takhle Američan, Francouz a Čech jsou v pekle. No, Američan si potřebuje zavolat domů do Ameriky, ale tak se zeptá Satana, no. Volá asi tak 5 minut a Satan chce po Amíkovi $400. No, ten jenom s těžkým srdcem zaplatí. No a podobně volá Francouz do Francie. Za 5 minut zaplatí 400 franků. No a potom říká Čech, že by si taky rád zavolal do Česka. Trvá mu to 5 minut, 10 minut, 30 minut a pak se ptá Satana, kolik to jako bude stát. No ale stačí mi 10 korun. Jako 10 korun tak málo? No, tak víte, z pekla do pekla já to beru jako místní hovor.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Dobroty Dáši Kubíkové.
1: Když se bylinky mají kde na zahrádce rozrůst, neváhají a udělají to a za chvíli máme koberec z dobromysly, meduňky nebo máty. Zpracovat se dají tyto bylinky v kuchyni a hlavně na výborné čaje. My si teď povíme s Dášou Kubíkovou, jak se dají pár jednoduchými kroky nechat i sfermentovat.
2: Ani si to do zahrádky nedávej. Je to plevel, všude se ti roztáhne. Varovali mě kdysi před mátou, ale mě to nevadí. Mátu i další bylinky celé léto používám na čaje. Teď jsem se navíc od stavitele přírodních zahrad Tomáše Svobody z Třeště dozvěděla něco nového. Jak na čaj z fermentované máty?
3: Oxidovaný čaj nebo fermentovaný je to na způsob černého čaje. To znamená, po sběru máty nebo může to být jakákoliv bylinka, tak se trošku nechá zavadnout pár hodin, aby jako změkla ve stínu. Potom se takhle veme do hrsti, takhle se udělají takové jako válečky nebo kuličky, aby se narušila ta textura a dá se to do skleničky, která se uzavře a dá se do tepla, do skleníku nebo do auta. Takže na sluníčko vlastně moc ne, spíš jako aby to bylo v teple třeba takových 30 až 40 stupňů ideálně a nechá se to tam pár hodin. Některé bylinky třeba až 12 hodin, některé stačí 3, 4, 5 a vlastně se to pozná tak, že v té sklenice se to zapaří, zahnědne a vy to můžete vlastně otestovat, jestli už je to hotový, takže tu skleničku otevřete, čuchnete si, podle toho, jak to voní, mělo by to vonět tak jako hodně ovocně, aromaticky, tak podle toho už je to vlastně hotový. Pak se to dosuší, se to z té skleničky vyklepne na nějaký síto a dosuší se to jako klasická bylinka.
2: Při pití takto připraveného bylinkového čaje zjistíte, že chutná jinak a je silnější.
3: Ten čaj je mnohem jako výraznější, aromatičtější a i víc ty látky jsou v tom čaji jako účinnější. A dá se to dělat z čehokoliv, třeba z maliníku, když se to udělá, tak je to hodně podobný černému čaji. Takže se dá i takhle jako nahradit černý čaj našima bylinkama.
2: Fermentování bylinek nedá moc práce. Výsledek máme docela rychle a čaj si můžeme brzy vychutnat, třeba s domácím medem. Tak dobrou chuť.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

Kitty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Moderní přístroje v Havlíčkobrodské nemocnici zrychlují rehabilitace. Jihlavské Masarykovo náměstí bude opět neprůjezdné. Začíná druhá fotbalová liga. FC Vysočina změří síly s Viktorkou Žižkov. Sobota bude slunečná s teplotami až 28 stupňů. Na řadě jsou zprávy. U poslechu vás vítá Karel Pěška. Dostupnost rehabilitací v Havlíčkobrodské nemocnici vylepšila nová technika. Moderní přístroje zkrátily doby terapií a díky tomu může oddělení rehabilitace pomoci více pacientům. Fyzioterapeuti využívají například elektroléčbu nebo magnetoterapii.
2: Já jsem aktivní tanečnice, tak ty kolena trošku trpějí v mém věku.
3: Paní Zdeňka Vaňkátová je na magnetoterapii v Havlíčkově Brodě už podruhé. Podle jejich slov pomáhá od bolesti a funguje. Nové přístroje zvládnou navíc terapii rychleji.
4: V podstatě, co se týká těch elektroterapií, tak tam jsme schopni tak během týdne objednat.
3: Vysvětluje vrchní fyzioterapeutka Jana Kutlova-Šerová, že s delšími lhůtami musí počítat spíše pacienti s chronickými problémy. Akutní obvykle vezmou během několika dní. Tereza Pešou Český rozhlas.
0: Masarykovo náměstí v Jihlavě bude průjezdné už jen do dnešních 18 hodin. Pak se pro osobní dopravu znovu uzavře. Magistrát centrum mimořádně zprůjezdnil před týdnem kvůli množství uzavírek ve městě. Mezi ně patří mimo jiné oprava průtahu městem nebo Fricovy ulice. Čína dnes přidala na svůj exportní sankční seznam dalších 14 subjektů z Evropské unie. Podle agentury AFP je na čínské listině také česká firma Tatra Trucks, vyrábějící nákladní a vojenské automobily. Peking tak reaguje na nejnovější unijní balík proti ruských sankcí. Unie do něj zařadila i 14 podniků z Číny a Hongkongu. Odůvodňuje to jejich podporou ruského zbrojního průmyslu v době války na Ukrajině.
1: Sport.
0: Jihlavští fotbalisté dnes zahájí novou druholigovou sezónu. Od 18 hodin na domácím stadionu v Jiráskově ulici přivítají Viktorii Žižkov. FC Vysočina po nepovedeném minulém ročníku přivedla několik posil. Jednou z nich je záložník David Jambor, který přichází s Chrudimi a předpokládá, že Jihlava letos napraví loňskou nepovedenou sezónu.
5: Myslím, že kádr máme poskládaný dobře, co se týká rychlosti nahoře, nějaký mezihry, takže si myslím, že ten tým je dobře poskládaný a určitě máme na to, aby jsme se rvali o co největší příčky.
1: Počasí.
0: V Černovicích nebo při Vyslavě je teď 20 stupňů, v Dukovanech 22. V noci se ochladí na 11 až 8, v údolích až na 6 stupňů. Zítra nás čeká skoro jasno nebo polojasno. Teploty se budou pohybovat mezi 25 a 28 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Pelhřimovsku mezi obcemi Košetice a Chýstovice havarovala motorka. Dejte tam pozor, s opatrností je místo průjezdné. A na Žďársku opatrně v úseku Hamry nad Sázavou Sázava. Tam se osobní auto střetlo s motorkou. Šťastně dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: bychom to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Dobrou náladou, tedy s nabídkou dobré nálady a také spoustou ukázek z archivu přicházíme dnes s Jitkou Němcovou. Patrik Rozehnali, zdraví i vás. Ahoj, Jitko.
3: Dobrý den, jak se máte?
2: Já dobře a doufám, že i ty. Jaké je léto pro tebe?

0: Humoriáda začíná, první ukázkou tu vybírá Jitka Němcová, bere si brýle.
1: Já si beru prosím brýle a mám tady tři bardy opravdu, tři.
0: Dohromady.
1: Dohromady tři.
0: Ano.
1: Jeden je Horníček, druhý je Lasice a třetí je Satinský.
0: Já myslím, že budeš jmenovat povolání. Při začátí Horníček.
1: Že jo, ale to je nenahraditelný tyhle jména.
0: Dobře, tak pantomimu, kdy jsi hrál, dá se to snad i vysílat rozhlasově.
1: Pantomima?
0: Pantomima.
1: Se dá vysílat rozhlasově?
0: V jejich podání určitě.
1: Ano, já jsem... ano.
2: Já dělám pauzy rád a často, aby si divák myslel, že myslím. Divák se vždycky na mě dívá a říká, jak vás ty věci tak rychle napadnou. A to je v těch pauzách všecko. Lidi mají rádi myšlení, to je cizí. A ta pauza, to je strašně jaksi důležitý, ta její dílka. Ta pauza musí být tak dlouhá, jo, aby si divák myslel, že přemýšlíte, a nesmí být tak dlouhá, aby začal přemýšlet divák.
3: Ano. Já proto obdivujem mimou.
2: No.
3: Protože mým no, v jednej dlhej souvislej pauze, kterou odborníci nazývají pantomíma, zahrá celý děj.
2: Děj, přímo děj.
3: Činoherec ten by se už dávno nezdržal, vytrysklo by slovo, no. Ale mým nie, ten
2: ne. Ne, máš pravdu. A nikdy se z něj ta slova přímo derou. Ano. Má touhu nám to sdělit slovy. Nesmí. Nesmí, má to někdy napsat, nesmí promluvit. Někdy ten mým, aby mě jako ukázal, o co jde, tak mě vede přímo, ale beze slov. On třeba mi ukazuje, že teď já půjdu, tamhle toho tlustýho nakopnu a budu se na ní dívat, tak letí a bude legrace, jo. Takže i já pochopím, co on to vlastně hraje. To je veliký kůž, pantomima, veliký. Já miluji pantomimu, to je můj sen, to je můj veliký sen, pantomima.
3: No, tak si zahraj pantomimu, co ti v
2: kde,
3: tom
2: brání. Kde?
3: No tu.
2: Ale
3: tu nás za dverami splníme každý sen.
2: Ale
4: vy se pamätáte obidvaja na tu pantomimickou klasiku, najklasickejšiu pantomimu, Tragifraška je to. Prelietavý motor.

0: týden.
1: No!
2: To si zahráme.
1: To jsem viděl asi šestkrát, no. Vždycky s jiným motýlem.
2: No, to si zahráme, ty budeš no. Motýl a my budeme ty květky.
1: A ty myslíš, že já bych tady mohl hrát titulní roli?
0: No, samozřejmě.
1: No dobře.
2: No, pojďme na veš.
0: To je jediná pantomima, z které si pamětám text.
1: Jo. Já se pantomim jenom bojím to, když se v textu přeřeknu, tak to není tak zjel. Když se pantomimi přehmátnu, jo, to je blbý. Udělám jiný gesta, znamená to třeba večer najednou místo hladu. No hele, budete dělat dva kvítky, já tedy
0: kvítky?
1: Vytvořím motýla.
0: Ano, já bychom si rád zahrál fialku. Fialku.
1: A, zosobněná skromnost, jo? Dobře, tak ty budeš dělat fialku.
0: Ano.
1: A ty...
2: Já budem Půpava.
1: Kdo to je? To neznám.
2: Doktor Půpava, tvořecky Pampeliška.
1: Pampeliška.
2: Ovšem inženýr, no.
1: Inženýr Pampeliška. No. To znám, jo. Takže tady fialka, skromná, ano, správně, hezky dělá. Hezky dělá fialky.
0: To jsou tyčinky toto.
1: Ty, já vím.
0: Alebo pěstíky.
1: Ne. Já jenom poznám, že to nejsou blizny. To je zajímavý, ten Julo i tak voní.
2: Žil
1: se.
2: A já jsem ta Půpava. Ne, aby si do mě fúkol.
1: Ne. Jsem odkvetle, jo?
2: No.
1: A... Jsme na louce, pán Filip, prosím vás, buďte tak laskav, vytvořte nám louku akusticky, jo, a my už mlčíme.

0: ale ty pece si odkryl, tak máš prelietať z kvetá na kvet. Najprv tam a potom uvidíme, no. Ne.
1: To je zase moje pojetí motýla, rozumíte? Já jsem vytvořil nový typ motýla, já jsem totiž ten motýl, který si vzal do hlavy. Že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl se hned pro nejkrásnější květ a na tu, na, jak vy to říkáte,
0: stolička.
1: No, na židli si sed. Jiné pojetí.
2: Šlo to. To je právě to kouzlo u toho rozhlasu, jak si to člověk může i představit. Ví, co se děje a jenom si doplňuje to, jak by to hráli oni.
3: Je to prostě úžasný, protože se to představuje a zapojí tu fantazii do toho a to myšlení. Což někdy nerad, že jo, jak říkal
2: ano,
3: pan Horníček. Ano,
2: Horníček, ano. Neměli bychom nechat diváka, ale tak vždycky, my posluchače můžeme.
3: Ale mě to připomíná vždycky, to, když mluví o pantomímě a o tomhle tom projevu, ten němej film. Němej film byl prostě dlouho, než přišli na ten zvuk. A to vlastně byla trošku pantomíma, že jo. Pak tam byly titulky k tomu a muzika se tam hrála živá. Ale on měl jeden problém, pak už to, ty diváci, to bylo málo pro ně, proto vymysleli zvuk, protože tam nebyla psychologie. Bylo to vlastně jenom nějaké emoce a oni potřebovali už diváci tu, ten text, aby se mohla ukázat ta psychologie těch postav.
2: Dokázala bys točit němý film?
3: Jo, jo. Když jsem dělala zabíjačku půlhodinovou, ano, kde se neřeklo ani slovo, je to strašně příjemný. Já s tím slovem...
2: Je to příjemný, anebo je to těžší úkol pro
3: režisera? Je to určitě těžší, protože musíš to vymyslet celý v obraze. Ale je to krásný, protože já jsem spíš obraz než ten text. Takže je to nádherný, že na to musíš přijít, aby to ten divák pochopil a hezky jim to odvyprávět a najednou zjistíš, že nepotřebuješ ani slovo, když to umíš.
2: Je pak snaží vybrat herce, když nemusí mluvit?
3: No, to není
2: máš
3: tak
2: větší výběr.
3: To není tak snažší, protože můžeš je předabovat, oni musí mít obrovský výraz, že jo, dramatický, ano, protože v těch očích musí být všechno, co chtějí říct, že jo. Takže není to tak snadný. Není. Je to těžší možná dokonce.
2: Říká Jitka Němcová, náš dnešní host, vybrala trojici Miroslava Horníčka, Milana Lasicu a Julia Satinského. Proti můžeme nasadit ještě větší počet, zejména dám Helenu Ružičkovou, Stelu Zázvorkovou, paní Fialkovou a další ve frontě u samoobsluhy, scénka. A nebo dál vyprávění a tady ten humor právě Miroslava Horníčka, Milana Lasici a Julia Satinského. Ti mají Ačko, proti je varianta B, tedy v samoobsluze s Helenou Ružičkovou a spol. A vyhlasujete na telefonním čísle 731 800 900. Volat můžete do studia právě teď, anebo napsat SMSku a poslat ji na číslo 90 011 04. Stačí heslo humor, mezera A nebo B.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
4: Ve svém oblíbeném rádiu rozhlase můžete přispět hlasem na konto buď tedy trojice Horníček, Lasica, Satinský, nebo Helena Růžičková, Stella Zázvorková a další ve frontě do samoobsluhy. Kdo to je s námi? Ptáme se Sitkou Němcovou. Dobrý den.
5: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá. Zdravím vás, zdravím paní Němcovou, Patriku. A já bych si přála paní Růžičkovou v obchodě, protože já miluju obchod.
4: Dobře. Jo, dobře, tak děkujeme.
5: Jo, prodávám vody jak živa.
6: Jasně.
4: A co prodáváte?
5: Tak. Prodávám v potravinách.
4: No, dobře, takže...
5: Už jsem v důchodu, chodím sem tam, ale jsem za to vděčná.
4: Jo, a chodíte víc nakupovat, anebo pomáhat i teda brigádně?
5: No, já když jdu do obchodu prodávat, tak zrovna nakoupím. Jinak do obchodu moc nechodím.
4: Dobře, ať se daří. Děkujeme moc za hlasování. Mějte
5: taky
4: se pěkně.
5: Nasledanou, ano.
4: 731 800 900, to je náš telefon sem do studia, přes který můžete hlasovat. Kdo tam je?
7: Dobrý den, Mário, při telefoně. Já vás zdravím.
4: Také.
7: A vašeho hosta, paní Němcovu.
6: Dobrý den.
7: A chtěl bych poprosit pokračování Troch pánů.
4: Dobře.
7: Bylo to perfektné.
4: Výborně, píšu jim bod. My taky, mějte se krásně, ať se vám daří a přesuneme se za někým dalším. Kdo pak to je?
8: Dobrý den, tady je Irena z Roudice nad Labem. Oba vás moc a moc pozdravuji a přála bych si Bčko.
4: Dobře, tak jo, tak rozhodnu to. Myslím si, že nazbírali jsme hodně hlasů, skoro tři čtvrtiny těch. Pro tu vítěznou stranu jsou pro Helenu Růžičkovou a spol. Samoobsluha, fronta přední, jsme tam.
9: Mají ještě chleba?
10: Mají, chleba mají dost.
9: Měla jsem v řeznici, ohřeju večer párky.
10: To jste šťastná ženská, že můžete dát tomu svýmu párky. Můj muž by je nejet.
9: On nedat párky?
10: Na fotbale to jo, ale k večeři musí mít polívku.
9: Dejte pokoj.
10: Jo.
11: Tak ten můj, ten nemusí mít teplou polívku, ale teplej příkrm. Vždycky.
10: Ten můj musí mít teplej příkrm a ještě k tomu polívku.
12: Každý mužský je zmetek.
10: Cože?
9: Jak to?
11: Jak to, prosím vás?
12: Zmetek. Prostě nedokonale dotvořený tovar. Ne, že by za to přímo mohli. Oni jsou to většinou chudáci, víte?
9: Mužský a chudáci.
11: Chudáci.
12: Byli vyrobený první dámo. Vzpomínáte si ještě, jak to dopadlo, když jste si prvně šila sukni? Zmetek. Nahoře volán, dole pasovka.
11: To tu dane. Já jsem měla volán nahoře i dole. No.
12: Vzpomínáte si, když jste prvně zadělávala knedlik?
10: Zmetek. Ani mi nevzpomínejte.
11: No. Strašnej, co?
12: A Adam byl vyrobený první, proto se chudák nepoved. Jo, když člověk dělá něco po druhý, tak velmi dobře ví, čeho dal prvně málo nebo hodně.
10: To Eva, Eva ta už se povedla. Podívejte se, dámy, na sebe.
9: Můžete mít pravdu, tělesně jsou muži poněkud méně dokonalí, že?
11: Ano, ano, a není to jenom žebro, co jim schází.
9: Ale hlava, myslím mužská hlava, ta se přece jen někdy použít dá. No, pokud se týče samozřejmě rozhledu takové občanské orientace.
12: Prosím vás, už jste někdy viděla mužského, aby se vám zorientoval v situaci, když se vám dítě počůrá na návštěvě u předsedy místního národního výboru?
11: Ovšem jsou okamžiky, kdy je člověk potřebuje.
12: Okamžiky? Prosím vás, jaký okamžiky?
11: Například, když stěhujete kredenc.
12: Jenomže moclikrát dámovi v životě stěhujete kredenc. No.
11: Já mám takový hobby.
9: A co technika? Dámy, stroje, vynálezy.
12: Ano, v tom jsou nepřekonatelní. Když vám vybuchne papíňák s držkama, nebo když vám pračka rozmetá prádlo po celých Vršovicích, tak je u toho zaručeně mužský.
11: Pravda.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Přidala by ses k takovéhle diskuzi ve frontě před samoobsluhou, Jitko?
3: Jo, určitě, no samozřejmě.
4: Jo.
3: No, to není vůbec žádný problém.
4: Byl vávra zmetek.
3: Ne, to bych neřekla.
4: No.
3: Ale on byl jako docela vychytralej, protože on vždycky říkal, já bych to rád udělal, ale ty jsi šikovnější, víš, ty to uděláš senzačně.
4: Jo.
3: Ty jsi šikovná a ty to hezky otevřeš, všechno opravíš a tak dál.
4: No, šla si a udělala jsi.
3: Tak jsem to šla udělat, no teď já bych věděl, jak by to dopadlo.
4: Jak na tom byl s technikou?
3: On by chtěl teď žít kvůli internetu, kvůli umělé inteligenci, to by se ho strašně líbilo, strašně.
4: Jo.
3: On byl na to absolutně děs, on to miloval, tu techniku.
4: Fakt. Takže cokoliv nového bylo i v tom oboru, třeba zkoušel?
3: Zkoušel, tak, kdyby to viděl, že místo těch 100 tisíců komparzů, který se topí v rybníku v Husitech, nebo kde to bylo, tak a může použít všechny počítače a všechny triky a tak dál. Teď já jsem ho vzala na Troju, tenkrát na film, a tam jeli těch plno lodí a on říká, 5 lodí doopravdy, ostatní jsou všechny trikový samozřejmě, protože to není žádný problém teď už. A byl naštvaný, že to tenkrát neměl, že tam musel být...
4: Já myslím, že to poznal, že jako je to tak nedokonalý, že
3: ne,
4: je to šálení.
3: Ono to funguje dokonale, už to, jako je to v pořádku. Prostě máme techniku, taky používáme, ale musíme ji používat smysluplně, aby to bylo k tomu obsahu a nejenom forma. Že?
4: Co bys doma teď chtěla mít? Nemyslím pracovně to, co používáš, filmuješ, ale doma nějakou techniku, co ještě nebylo vymyšlené.
3: Já bych chtěla mít 2 roboty doma.
4: Dva, proč dva?
3: Jeden, který jeden se bude povídat, druhý by uklízel. Pak bych chtěla pro Perku pejska ještě taky robotickýho.
4: Aby ty už jsou.
3: No ty už jsou, aby se s ním mohla hrát. Já bych chtěla, já bych chtěla všechno, co je. Aby mě zvedalo nohu, aby mě postavilo.
4: Jo.
3: Jo. Aby mě namasírovalo a ještě jiné věci.
4: To, když to tak poslouchám, tak by jednou místo tebe i do Humoriády přišel robot.
3: No, jasně.
4: A to by byla škoda, ale zase.
3: Ne, to je dobrý, já hru.
4: Vážení, čím pokračovat? Vybrali jste předtím změnu, tak zase nabídneme něco. Helena Růžičková je ve hře, její vyprávění o Huse. Jitko, co kdybychom dali proti Luďka Sobotu?
3: Já jsem proto.
4: Dobře, takže Bčko Luděk Sobota, Ačko Helena Růžičková. Vyberte si na telefonu 731 800 900 anebo SMS-kou na číse 90 011 04. Budeme sčítat hlasy, je to teď zase na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Můžete hlasovat, můžete si vybírat. Helena Růžičková ve hře a taky Luděk Sobota. Tak komu dáte hlas? Ptáme se po telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady David. Zdravím vás tam oba dva a dávám Ačko Helenu Růžičkovou.
1: Píšeme jí bod a děkujeme moc za ten telefonát. Další, kdo vybírá. Dobrý den.
3: Ano, odpoledne. Přeji vám posluchačka Stanislava.
4: Dobrý den.
3: A srdečně zdravím paní Lidku, kterou mám ráda, kterou si vážím a přála bych vám hodně zdraví, štěstí, spokojenosti.
4: Děkuju.
3: Ano. A vybírám Patriku Ačko. Mějte
1: dobře.
3: Se hezky.
1: Taky děkujeme. Děkujeme moc. Dobrý den.
5: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem, já vás zdravím a paní Němcovou.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den a dala bych paní Růžičkovou.
1: Do éteru, dobře, to znamená bod pro ní od vás, zapisuju a děkuju. Ještě někdo?
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, zdravím vás také. A hlasoval bych pro paní Růžičkovou a teda můj dědeček hrál ve firmu Jan Hus a znal pana Vávru a říkal, že to byl skvělý člověk.
4: No to víte, že jo. Děkujeme.
1: Děkujeme za tuhle krátkou osobní vzpomínku. A kdo teď přidá ještě svůj hlas? Povídejte. Dobrý den.
7: Dobrý den, Patriku. Já jsem se už k vám jednou dovolala, je to Irena z Roudnice nad Labem, ale mám tady u sebe dceru a ta by taky hlasovala pro paní Růžičko a taky vás moc samozřejmě oba pozdravuje.
4: To platí.
1: Jo, dobře, tak jo. Tak taky pozdravujte, ať se dobře poslouchá a musím říct, že Helena Růžičková to i tak prostě vyhrála. Její povídání o huse právě teď.
8: Nesmí zvířátkům dát jméno. Jak dáš zvířátku jméno, je to pryč. Já měla přítelkyni. Čistotná, taková ta chorobně čistá. Víš, jak je takhle ten skleněný stůl, přinesla ti natácku, na tom byl ještě ubrousek a když jsi to omylem položil vedle, víš, tak nic neřekla, vzala hadra, šla to utřít. Už to utírala po třetí, já jsem říkal, u tebe už nebudu pít nic. Tak tato čistotná dívka, v rámci toho, jak to bylo zvykem, že Slováci chodili cvičit k nám, že, jako na vojnu a naši zase chodili tam, tak se tady seznámila s chlapcem, ne zdaleka, ze Šariše. Padli si do voka, milovali se něco prostě fantastického. Ovšem Šariš, to je opravdu kousek, který jako od té Prahy, tak se dohodli, že teda nepojedou vlakem a že za maminkou, teda za paní tchýní, přijedou nějakým dopravním prostředkem. Tak se zmohli na Trabanta tak za rok a jeli. A jak to nebejvá zvykem, tak si tahle ta moje přítelkyně padla do náručí stchýní a milovali se opravdu tak, jak když přijela k mamince. No něco fantastického. Ovšem, paní tchýně dala na cestu husičku. Ovšem, ne právě zaříznutou, jako do toho baletu, ale živou. Zašitá v tom košíku, víš, aby to měli doma čerství a tak dále. No a ona předpokládala, protože viděla ten statek, že jo, kluk ze statku, že teda umí s tím něco dělat, takže to vzala, vjeli, přijeli. Říká, kdy tu husu zabiješ? A on říká, já? Zabít? No ani omylem. To vůbec nepřichází v úvahu. Teď já bych to vůbec... No, to ne...
9: Zabíjela maminka.
8: Vůbec nikdo, protože oni tady v té Praze byli jenom oni sami dva a ona říkala, já to taky nezabiju. No nakonec udělali pak kompromis, že jeden bude držet tý huse hlavu. Ona, že zabalí teda to kladívko do utěrky.
9: Aby to tak nebolelo.
8: Aby to tak nebolelo. A klepne. Tak ten držel, to samozřejmě to vzala s palcem, ten řval, ale husa... Že jo, hlava na stranu. No a já mu říkám, no dobře, no tak to aspoň vyvrhneš. Ne, v žádném případě. Já bych to... Tak ona to jako otrhala a teď znáš to, nejstrašnější věc na světě je sebelitování. Ať je to při dietě, ať je to při čemkoliv. A jak začneš říkat, a co já vlastně z toho života mám, tak to jsem taky zabila. No prostě, jak to doškubávala, mi říká, a dost. Já jsem jí voškubala a zítra on jí vyvrhne, anebo jí tady nemáme. A takhle, jak byla připravená, tak ji šoupla do lednice. No a ráno vstala, přišla k té lednici, odevře jí a tam stála absolutně otrhaná husa, ale živá. A ona se tak podívá, říká, Mařenko, co se ti stalo? Jo. Ona ji otrhá, a co se jí stalo, jo? Chápeš ta logika, jak už začíná pracovat úplně jinak? A ta husa dělá tláp, tláp, tláp, a hned jako první se vysrala teda v té kuchyni, že jo? Protože změna teploty, to na každého působí. V ten moment, jak se dalo Mařenka, tak Mařenka nejenom, že po ní utírala, zametala a tak dále, samozřejmě se nesežrala. A co myslíš, že šla udělat jako první věc? Říká, Mařenko, teď tobě musí být zima. Šla pro vlnu a upletla jí rolák. Ten rolák, ta ubohá husa, měla prakticky rok, než zase se opeřila a tak dále, že pak z toho měla jenom šálečku, takhle chodila jako s mašličkou, už místo toho. No a za rok jeli k mamince, dali husu do košíku a odvezli ji zpátky, protože Mařenka se nedá sežrat, no to chápeš. Jak se dá jméno, já to znám.
1: Humoriáda. Máš podobnou zkušenost, Jitko?
4: Ne, podobnou zkušenost nemám, ale kamarádi hlídali kočičku měsíc, prostě mý vzdálenější kamarádce, která jela na měsíc do Ameriky, a takže oni u ní bydleli, starali se o kočičku, a když se měla vracet teda, tak se stalo to, že ta kočička zemřela. Trošku se moc nestarali zřejmě, anebo tam něco zanedbali, a teď to byl problém, protože ona se na ní furt ptala, těšila, oni si to báli říct, aby nekleplo, že jo, stará paní. A takže udržovali kočičku v mrazáku, neboli v lednici, a pak, když už byla na letišti, tak ji vyndali, nebo den předtím, a dali ji do mikrovlnky ohřát. A paní se vrátila a kočička byla v pelíšku, teploučka, a ona přišla, říkala, ona hajá, no to je hezký spinka, no jo, teploučka, hezká, no a říkali, ona, ne. Tak říkali, no ale to asi ona už hodně se jí stejskalo, takže zřejmě jí vypovědělo srdíčko, jak jste vstoupila do dveří, tak hold, bohužel asi už nežije, no, tak takhle.
1: Takovouhle habaďuru. Není to návod, ale je to životní příběh.
4: Je to životní příběh.
1: Tohle prostě se může odehrát, no, ale rozhodně si ani z jednoho nebudeme brát příklad.
4: Já nejsem schopná zabít ani mouchu.
1: Ano, no.
4: To je prostě můj konec, já prostě všecko vynáším ven, jak to potkám, tak hned to nesu, pavoučka, to už vůbec ne, ale
1: ty
4: všecko.
1: Ty se nabíháš teda.
4: Nabíhám trošku, jo. Já vím, že se nabíhám, ale já to prostě, čím jsem starší, tím jsem na to, s tím mám problém. No.
1: Citlivější. Jitka Němcová, náš dnešní host, vy se pomohli vybírat po druhé Helenu Růžičkovou, co vybereme dál, řekneme za malou chvíli. Páno!

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Ukázka číslo 4, klapka poprvé, humoriáda Jitka Němcová.
2: Tak si dáme něco současného, živýho, a dáme si Zdenka Izera.
1: Výměnu tchýně.
2: Výměnu tchýně, to bude dobrý.
3: V tom bordelu něco najít taky. Stará bába, aby se tady...
4: Já!
3: Tady je kudlička. Chuj. Ona sem dá víno, který je starší jak já. To je šílený. Já to vůbec neměla brát, tuhle tu soutěž. O 20 tisíc. Za půl hodiny to sice skončí. Naši mladí nebo oni mladí vyhrajou 20 tisíc. Výměna tchýně, že já to brala, husa. Bylo furt maminko sem, maminko tam. Pár dnů to vydržíte a přijdeme si na pěkný peníze. Jo, tuhle. Se na to podívejte, tady už 10 minut nikdo nebyl v kuchyni. Plotna je úplně studená, já mám hlad, že bych sežrala ten talíř nebo něco. Nohy mě bolej, je mi z toho zle. U nás doma můj kluk se oženil, teda jak se oženil, to teda, já jsem s tím nikdy nesouhlasila. Já když jsem se to dozvěděla, mu dala pěstí normálně. Ale u nás doma mi pije krev jenom snacha, zatímco tady, tady mi pijou krev úplně všichni. Jsem to neměla brát. No, bacha, někdo jde. Pak si to povíme. Kde seš, prosím tě?
5: No, byla jsem nakoupit přece, jak jste chtěla.
3: No, to jsem chtěla.
5: Byla jsem pro chleba.
3: Já. Jaký jsi koupila?
5: No, ten ze supermarketu.
3: Ze supermarketu. Ona koupí chleba ze supermarketu. Já jsem říkala, chleba vem od Bubenička. Mám ho tam každý čtvrtek objednaný u Bubenička.
5: No, ale já myslím, že tenhle je taky krásný, měkký.
3: No, je nádherný, no tak pak půjdeš Bubeničkovi ještě. No teďko tam nechoď, prosím tebe, já mám hlad, že bych sežrala tu tašku tadyhle. Ježišmarja, opravdu. Co? No, ještě si stěžuj.
5: No, moje tchyně, to je taky něco, fakt. Ale tohle z toho...
3: Prosím tě, nebouchej do té kuchyně, nebouchej do té kuchyně. Ta kuchyň není tvoje, ta kuchyň je psaná na tvýho dědu.
5: No, promiňte, ale já myslím, že vám nic není do toho, na koho je napsaná tahle kuchyň a vůbec celý tenhle byt.
3: No... Myslíš, že mi do toho nic není? Dobře, tak já končím soutěž před limitem. No
5: počkejte, já jsem to tak nemyslela.
3: Zpátečka, jo? To je zajímavý. Podívej se, já už toho mám plný zuby. Tvoje máti si hoví u nás doma, rozumíš? Mladí ji tam obletujou, poněvadž tam jsem to zavedla tak, jak to má být. A já tady trpím v tomhletom bordelu. Jediný, co mě tady u vás drží, je ten váš dědek, poněvadž ten můj už je mrtvej na spodek.
5: Počkejte, počkejte. Aspoň dědovi dejte jako trochu klidu, protože on už takhle je trochu chabrus na srdíčko, takže...
3: To by si se divila, co dědek ještě vydrží.
5: Jak to myslíte?
3: Jak to myslím? Od prvního večera si na mě dělal nárok.
5: Ježiš, no to se vám omlouvám.
3: No to se nemusíš omlouvat za to, že je dědek pozornej, to je v pořádku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Zdeněk Izer a Radka Fischerová, Sketchbar z roku 2010, a tedy z televize Prima. Ukázka právě, kterou vybrala Jitka Němcová. Ty jsi se poznala se svou tchýní? Asi ne.
2: Bohužel, ale
1: to protože to prostě nešlo časově.
2: Protože nějak to nešlo, ona se narodila 1856. A takže se to tam moc nějak nevyšlo.
1: Ano. To jste se minuli.
2: My jsme se minuli, rozumíš? Ani tchána jsem nepoznala, ten byl ještě trošku jaksi dál. Ale mě je to líto, protože by mě vyprávěli, jaký byl ten život za 30 letý války, rozumíš?
1: No takže to tam nebylo prostě.
2: To víš, že ne.
1: Takže rovnou si skočila do toho jednočlenné rodiny.
2: Do jednočlenné, rovnou do takového stejně urnového háje.
1: Takhle jste k tomu přistupovali.
2: No jo. Teď jsme byli...
1: Miloval černý humor? Vára.
2: Velmi.
1: Jo.
2: On byl extra cynická sirota.
1: Fakt?
2: Jo. A on byl výborný. Jestliže já jsem s ním vydržela 40 let s tím Vávrou, tak to bylo proto, že s ním byla strašná sranda. On byl fakt dobrý na venek, to se všichni klaněli. On byl, maska měl, ale doma to rozbalil dokonale úplně. Mm-hmm. Jo, bylo skvělý.
1: Jitka Němcová je náš host a vybrala Zdeňka Izera. Vyberete ho podruhé, dokončíme scénku Výměna tchýně, nebo si dáme pár židovských anekdot v podání mistra těchto anekdot Tomáše Töpfera. Nabízím já proti B. Ačko Zdeněk Izer, Bčko Tomáš Töpfer, poslední dnešní souboj na telefonu 731 800 900. Máme tu i SMS-kové číslo 90 011 04. Tak pište humor, mezera A nebo B. Ano a těšíme se na vaše rozhodnutí. Vyberte si poslední dnešní ukázku v pořadu nazvaném Humoriáda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Volejte a hlasujte. Dobrý den, humor je vidět.
2: Dobrý den, tady Vojta z Plzně a já bych se chtěl i zera.
1: Píšeme mu bot a děkujeme, ať se daří. Kdo další?
3: Dobrý den, posluchačka Marie. Moc vás zdravím oba dva a hlasuju pro Bčko.
1: Dobrá.
4: Hezký den.
1: Židovské anekdoty, ano, jenom připomínám tedy, buď Zdeněk Izer, Výměna tchyně, nebo Tomáš Töpfr a židovské anekdoty. Pro co hlasujete právě teď, tedy se ptáme. Dobrý den.
2: Tady Roma Myslivec, Vysoký, Patriku, zdravím paní. A dávám Ačku a dávám 3 hlasy, Patriku, a zdravím tě.
1: Děkujeme za pozdravy. Další hlas od někoho po telefonu.
5: Dobrý den, tady Vlastimil z Vysočiny. Zdravím vás, pane Patriku, a zdravím paní Jitku.
4: Dobrý den.
5: Chtěl bych Bčko, protože mám rád židovské vtipy.
1: Ano.
5: A paní Jitku, vám chci poděkovat za váš seriál Uctivá poklona, pane Kohn.
4: Já vám
5: to
4: děkuju.
5: Je taková nádhera. Já si to pouštím hodně před spaním nebo večer.
4: Jo.
5: Když mám aj špatnou náladu, to je taková nádhera. To by zasloužil Oscara.
4: Já vám děkuju.
1: Ale ono to získalo cenu na nějakém
5: televizi. Vaše filmy nebo vaše věci jsou krásné, ale uctivě, tam tady tenhle ten seriál miluju prostě.
4: To je dobře.
1: Dobře, děkujeme moc. Jaký to byl festival televizní tvorby, na kterém dostal tenhle ten kousek?
4: Montré,
1: ano, dobře. Tak kdo další ještě můžete, máte čas. Dobrý den, vítejte u nás.
6: Dobré dopoledne, dáma opadne. Je vás Petr z Hloty. Přeji vám hezký víkend.
4: Děkujeme.
6: A přál bych si pokračování s panem Izerem.
1: Dobrá, děkujeme. A další telefon.
7: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Němcová.
4: Dobrý den.
7: Dobrý den i vám, Patriku, a díky. Dávám hlas taky Zdenkovi Izerovi.
1: Dobrá, tak myslím, že to prostě dokončíme. Výměna tchyně po druhé.
8: Přece jenom, až přijde Jiří domů, tak mu řeknu, aby si s ním tak nějak chlapácky promluvil.
9: To nemusíš, my už jsme si s dědou všechno řekli. Do detailů.
8: Co všechno?
9: Co je tobě do toho? Kde máš toho tvýho lempla?
8: No, v práci je přece.
9: Je tak, on je furt v práci, ale peníze nenosí žádný. To je zajímavý. Já bych mu takhle pěkně zkrátila řetěz, aby fungoval lajdák. Až přitáhne domů, tak pořekně, ať aspoň vymění žárovku v koupelně. Chtěla jsem se na to finále aspoň oholit.
8: Já to vyměním sama.
9: No, prosím tě, ty nic neměň radši. To mi pojď ostříhat nechty na nohách. Už tady po těch parketách cvakám jako Rottweiler.
8: No tak tohle snad dělat nemusím.
9: No to samozřejmě nemusíš, já to ukončím a je to. Končíme soutěž, televize, končí.
8: Ne, tak hlavně žádný stres, já jdu pro ty nůžky.
9: A prosím tě, teď nehledej nůžky, udělej mi aspoň kafíčko. Počkej, já to vemu. To je divný, že už to nezvoní, veď? Ano. Jo, jste tam ještě, jo? Ne, já jsem to. No, to jsem já. No, já to vyřídím. Dobrý. Tak jo, nashledanou. Tak, děvče, mám pro tebe 3 zprávy. Všechny vynikající. Prosím tě, vyhráli jste 20 000 v té soutěži.
8: Cože?
9: No jo.
8: No to je skvělý. Zdeníčka, maminko.
9: Ale já nejsem tvoje maminka, tak na mě nemakej, jo.
8: Ježiš, promiňte, hele, to je z té radosti, jako kde dneska najdete 20 000.
9: No jo. Další dobrá zpráva. Váš dědeček se bude rozvádět a ženit. No jo.
8: No. Tomu nerozumím. A jaká je vlastně ta třetí zpráva?
9: Ta třetí, že já se budu rozvádět a vdávat zase. My jsme se s dědou domluvili, že to jako dáme dohromady.
8: Cože?
9: No jo.
8: A vy myslíte, že vám to bude jako klapat? Tady s náma?
9: No to jsem přesvědčená, že nebude teda. Ale já jsem se už trošku porozhlídla, informovala, byt je stejně psaný na dědu, takže vy si zbalíte 20 000 a... Můžete se odstěhovat. Čím dřív, tím líp.
8: My?
9: No.
8: Stěhovat?
9: Ano.
8: A kam? Přece nemůžeme jít k těm vašim mladým.
9: No, tam těžko. Páče, jejich kvartýr je psaný na mě zase.
8: No. Tak to vám, milá televize, teda moc děkuju. To byla fakt výhra.
9: Ano. A vidíte, milá televize, Konec dobrý, všechno dobré. No tak mladí vyhráli 20 000, ne? Já jsem poznala prýmovýho dětka, příští týden se vdávám a za 14 dní jsem ho přihlásila do soutěže Smrť v přímém přenosu.
1: Humoriáda. Jitko, kolikrát jsi v životě stěhovala ty?
10: Nemoc, já to nemám ráda. To je horší než vyhořit, že jo?
1: Ano.
10: Takže myslím, že jednou, dvakrát, třikrát, třikrát.
1: A dost.
10: A dost. Jo.
1: Stačí. Dobrá.
10: To je pravda.
1: Moc děkuju.
10: Já taky děkuju. Mějte se všichni krásně.
1: Taky, taky.
10: Objímejte se.
1: Jo.
10: Milujte se.
1: Ano.
10: A
1: nechoďte nazí jako Jitka.
10: A čtěte Máchu.
1: Jo.
10: Třeba.
1: Kdy jsi ho četla naposled?
10: Já nedávno. Já se čtu pořád. On je nádherný.
1: Jo.
10: Jo. Takhle, když ležíš, koukáš na řeku, Sázavu a čteš si nahlas Máchu, tak je to krásný.
1: Mm-hmm.
10: Jo.
1: Dobře, tak dnes úplně vidím, co děláš, až se vrátíš. A teda,
10: jasně, ne, teď jedu pro Péru.
1: Ano.
10: Já jsem, musím se přiznat, já jsem jí udělala tři velký řízky z krkavice.
1: Teda ten pes se má.
10: Jo.
1: To je lepší než u Verichu.
10: Ano.
1: Závidíme, ano, všichni teď, ano, mlaskají a vlastně se vzpomínají, co budou mít oni k večeři. Hlavně poslouchejte dál Český rozhlas, mějte se krásně, nezapomeňte, že o víkendu Hvězdné návraty s dámami po vysílání po 16. hodině, no a oslavíme také 80. už dopředu Saskie Burešové v neděli právě v tomto pořadu. Tak jo, ať se daří, mějte se pěkně a poslední písnička. Jitko, ahoj.

0: Audioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Regulaci cen pohonných hmot zatím ministerstvo financí obnovit nehodlá. Na Havlíčkobrodském letišti je bývalý železniční most, do budoucna povede přes řeku Sázavu. O Čechovi zadrženém v Číně získalo ministerstvo zahraničí nové informace. Sobota bude slunečná s teplotami až 28 stupňů. Na řadě jsou zprávy, u poslechu vás vítá Karel Pěška. Ministerstvo financí zatím neuvažuje o obnovení regulace cen pohonných hmot. Ty v uplynulém týdnu výrazně vzrostly. Litr benzínu v průměru zdražil o 1,80 Kč a nafta o více než 4 koruny. Rostou také ceny ropy na světových burzách. Třeba nafta podle mluvčího ministerstva financí Stefana Fouse zdražila, protože po konci regulací u ní vzrostla spotřební daň.
4: Její výše se vrátila na původních 9,95 Kč haléřů za litr, což se na čerpacích stanicích může projevit zvýšením ceny nafty, včetně DPH. I tak ale patříme k nejlevnějším zemím v Evropě. Vývoj cen i nadále bedlivě sledujeme a v tuto chvíli o obnovení regulace neuvažujeme.
2: Ministerstvo financí od dubna určovalo maximální ceny paliv pro každý den. Tato regulace v pondělí skončila. Bývalý železniční most ze Stříbrných hor je v Havlíčkově Brodě. Radnice ho zatím nechala uložit na tamním letišti. Do budoucna by mělo přemostění sloužit pěším a cyklistům a propojí břehy řeky Sázavy u městského kina. Momentálně vzniká na záměr studie, přibližuje místostarosta Brodu Stop 09 Libor Honzárek.
5: Most samozřejmě bude mít velkou devizu a v podstatě můžeme říct tu zásadní v tom, že umožní cyklistům přejet z jednoho břehu na druhý, aniž by museli vjet na frekventovanou komunikaci na tom silničním kameny mostě. To znamená, pěší cyklisté budou moct přecházet v tomto prostoru z jedné strany řeky na druhou.
2: Předseda opoziční ODS Martin Kupka vyzval vládu, aby do čela pražského letiště nejmenovala Radomíra Lašáka. Kabinet by prý také měl zveřejnit dokumenty k výběrovému řízení. Podle Kupky je Lašák spojený s pádem českých aerolinií a může teď ohrozit dobře fungující státní společnost. Ministerstvo financí, které je jediným akcionářem letiště, kritiku odmítá. Výběrové řízení bylo v pořádku i podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z Hnutí ANO.
6: Opozice se snaží v okurkové sezóně hledat témata, ale tady hledá špatně. Proběhlo to naprosto regulárním způsobem. Všichni se shodli na konkrétní osobě a tato osoba taky bude řádně jmenována. Je to plně v odpovědnosti ovládajícího ministerstva a postupovalo se naprosto standardním způsobem.
2: Kvůli výběru Radomíra Lašáka odboráři na letišti v úterý vyhlásili stávkovou pohotovost. Česká diplomacie má nové informace o Čechovi zadrženém v Číně, oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Podle něj budou celou kauzu řešit ministerstva zahraničí a spravedlnosti obou zemí. V Číně o zadrženém Čechovi vyjednával také předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD. Podle deníku N české bezpečnostní složky nevylučují, že by Čína mohla chtít muže vyměnit za jejího občana zadrženého v Česku.
7: Sport.
2: Tenistka Marie Bousková titul na turnaji okruhu WTA v Praze neobhájí. V dnešním čtvrtfinále prohrála s krajankou Terezou Valentovou 1-2 na sety, když klíčovou třetí sadu ztratila v tiebreaku 6-7. V těchto chvílích je na kurtu na štvanici Sára Bejlek, která hraje proti Rakušance Tagerové. Pak bude ještě na programu český souboj mezi Dominikou Šalkovou a Barborou Krejčíkovou.
3: Počasí.
2: V Jihlavě je teď 23 stupňů, v Náměšti nad Uslavou nebo Novém Rychnově 21. V průběhu noci teploty se stoupí na 11 až 8 stupňů, v údolích až na 6. Zítřek očekávejte skoro jasný nebo polojasný. Teploty vyšplhají na 25 až 28 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na Třebícku se stala nehoda na výjezdu z Dukovan na Slavětice. Havarovala tam dvě osobní auta. Projíždějte tímto úsekem velmi opatrně. Dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: V sociálních zařízeních na Vysočině jsou jen desítky lůžek,

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Hezké odpoledne. Vojáci zranění při včerejší havárii vrtulníku na letecké základně v Náměšti nad Oslavou jsou při vědomí, stabilizovaní a nejsou v bezprostředním ohrožení života. Dnes o tom na síti X informovala armáda s tím, že zraněným a jejich rodinám poskytuje maximální podporu. Helikoptéra Venom se zřítila včera popoledně při návratu z rutinního výcvikového letu. Jedna vojákyně zemřela a další vojáci byli zraněni. Armáda do ukončení vyšetřování pozastavila provoz všech svých vrtulníků Venom a Viper. Rehabilitační oddělení Havlíčkobrodské nemocnice se od letoška rozšířilo o 5 lůžek následné péče. Pacienti díky tomu nemusí hledat místo v jiných rehabilitačních ústavech. Současně oddělení zmodernizovalo přístrojové vybavení. Podle primáře Lubomíra Motičky tak ošetření zabere méně času a zdravotníci můžou vzít více pacientů.
2: Ty přístroje jsou výkonnější, to znamená, že vlastně ta jejich působení nebo ta terapie je časově kratší a jejich účinnost by měla být dlouhodobější.
1: Na Vysočině chybějí lůžka pro takzvanou odlehčovací službu. I ve větších městech jsou jich jen desítky. Podle oslovených ředitelů domovů, ale především v létě, zájem několikanásobně přesahuje kapacity. Odlehčovací služba umožní příbuzným chronicky nemocných lidí, aby je nemuseli nechávat doma samotné a mohli odjet například na dovolenou. Více se dozvíte v reportáži už za pár minut. Vysoká škola polytechnická v Jihlavě by měla v budoucnu nabízet navazující magisterské studium pro všechny bakalářské obory. O plánech u příležitosti zahájení svého druhého čtyřletého období ve funkci mluvil v dnešním vysílání Českého rozhlasu Vysočina rektor Zdeněk Horák. Teď jediná veřejná vysoká škola v kraji nabízí 3 magisterská studia.
3: Aktuálně máme ve velmi jako vysokém stádiu rozpracovanosti připravený magisterský program zaměřený na IT a začínáme s přípravou studijního programu strojírenství.
1: Na Vysočině je dál zakázané koupání v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku a ve vodní nádrži Trnávka na Pelřimovsku. Po rozborech vody o tom rozhodla krajská hygienická stanice. V Kachličce je masivní výskyt sinic, v Trnávce sice jejich množství kleslo, ale ve vodě zůstávají toxiny, které sinice produkují. Zhoršenou kvalitu vody hygienici odhalili také v domanínském rybníku na Žďársku. A fotbalisté FC Vysočina dnes vstupují do nového ročníku druhé ligy. V úvodním kole vyběhnou na domácím trávníku v Jihlavě proti pražskému týmu Viktoria Žižkov. Duel začne v 18 hodin.

0: této hodině vám ještě přineseme další podrobnosti v naší reportáži. Přehled regionálních událostí končí, Den v kraji ale pokračuje. Dobrý poslech přeje Karel Pěška.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Je 17 hodin 14 minut k tomu a ladíte Český rozhlas Vysočina, Den v kraji. Přes léto rostou seznamy zájemců o odlehčovací službu. Nabízí jim především domovy pro seniory. Mají vyhrazených několik lůžek pro lidi, kteří jinak bydlí sami a starají se o ně jejich blízcí. Na týden nebo třeba na 2 měsíce se tam přemístí a příbuzní můžou odjet bez starostí, ku příkladu na dovolenou. Jenže i ve větších městech jsou jen jednotky lůžek. Počet zájemců je teď několikanásobně větší.
1: Tak, tady mám máslo, vajíčka a sýr, který si maminka přála, že mám koupit a donést. A hlavně nesmím zapomenout na léky, který mám tady na stole, který denně nosím.
2: Jana ze Žďáru nad Sázavou je sama v důchodu, pravidelně chodí na druhý konec města za svojí 82letou samostatně bydlící matkou.
1: Někdy i vícekrát denně, protože nemůže být již sama, potřebuje péči. Musím jí nakupovat, musím jí pomáhat domácími pracemi. Ta péče je velmi náročná, čím dál náročnější.
2: Takže dlouho před plánováním svojí dovolené hledala odlehčovací službu, aby ji nenechávala samotnou. S předstihem i v okolních městech.
1: Jsem teda zatím byla v lednu pouze náhradník, ale asi se na mě usmálo štěstí, protože se uvolnil jednolůžkový pokoj. A takže budu moct s manželem odjet na pár dní na dovolenou a odpočnout si a načerpat síly do další péče.
3: Jdeme na oběd.
4: Zájem o odlehčovací služby je vysoký a vlastně ta poptávka dlouhodobě převyšuje tu nabídku, protože máme 3 lůžka odlehčovací služby.
2: Přibližuje vedoucí Žďárského domu klidného stáří Kateřina Matoušková.
4: V období letních dovolených jako zájem o odlehčovací službu roste a ta lůžka většinou už jsou obsazená nebo zarezervovaná od zimy. Třeba v těch letních měsících to bývá až 8 náhradníků.
2: Násobný přetlak zájmu hlásí domovy po celé Vysočině. Třeba městský v Havlíčkově Brodě přidá 2 lůžka na odlehčovací službu při svém rozšíření. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: A pojďme dál. Dnes v 18 hodin vstoupí jihlavští fotbalisté nebo vstoupili do nové druholigové sezony nebo vstoupí na domácím hřišti. Přivítají Viktorii Žižkov a jak vidí svoje šance, tak to uslyšíte v našem vysílání už za pár chvil.
5: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Chápy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: Těsně před invazí na Sicílii se spojenci pokusili totálně zmást nacistické generály, včetně Hitlera. Osud tisíců vojáků mělo v rukou několik neznámých mužů a žen z britské kontrarozvědky MI5. Doslova stvořili muže, který nikdy nebyl. O jedné z největších mystifikací druhé světové války uslyšíte v sobotním díle.
0: Stopy, fakta, tajemství.
1: Kdo se skrývá za tajemným jménem Engelchen z románu Ladislava Mňačka? Zástupce velitele nebo přímo velitel jednotky hrdlořezů? Ploština, Prlov a další místa nesou jejich smrtící otisky. Nedělní příběh nás zavede také do Šipkova, kde má tato tragédie jeden tajemný rozměr navíc. Poklad slovenského prezidenta Josefa Tisa.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: regionu na Českém rozhlasu Vysočina.
1: Dnes začíná nový ročník druhé fotbalové ligy. Jihlavští fotbalisté do ní vstupují s cílem zlepšit loňský výsledek, kdy se v soutěži udrželi jen díky tomu, že dva kluby nesplnili licenční podmínky. Vysočina v letě přivedla několik nových hráčů, kteří doufají, že ji dostanou na vyšší příčky.
2: Přečíslení, které vede k zakončení a také ke gólu David Jambor.
3: Jednou z posil, která by měla v nadcházejícím ročníku druhé ligy Vysočině pomoct, je záložník David Jambor.
4: Kádr máme poskládaný dobře, co se týká rychlosti nahoře, nějaký mezihry a určitě máme na to, aby jsme se rvali o co nejvyšší příčky. Ta druhá liga tady v tomhle bych řekl, že je taková specifická, že jeden rok se může stát, že se to úplně nepovede, ale druhý rok naopak.
3: Rodák z Nového Města na Moravě přišel do Jihlavy s Chrudimi.
4: Pocházím z Vysočiny, takže jsem moc rád, že tady můžu být a Jihlavu jsem vždycky sledoval, nerad jsem proti ním hrál, takže jsem rád, že teď budu hrát za ně. No.
3: V prvním kole čeká Jihlavu Viktorie Žižkov. S tou se potkala na začátku přípravy, kdy ji porazila 3-2.
4: První zápasy jsou vždycky nevyzpytatelný v té sezóně, člověk úplně neví, co má čekat. Ta příprava přece jenom zvlášť začátku není úplně o výsledcích a nějaké taktice, takže si myslím, že oni přijedou asi s nějakým ještě trošku jiným plánem.
3: Kádr Vysočiny se doplňoval ještě během tohoto týdne. Ze spartianské rezervy přišel na hostování záložník Lukáš Moudrý. Do klubu se vrátil i jeho odchovanec, brankář Ondřej Mastný. Jeho angažováním Jihlava zareagovala na zdravotní stav golmana Pavla Soukupa, který se zranil v posledním přípravném zápasu.
5: Nic jako není za mě daný, nebo takovou mám zprávu. A já si myslím, že jako partnery jsme jako fajn, takže si budeme se snažit prostě vypomoct navzájem a aby to vlastně bylo v prospěch klubu.
3: Říká ke své pozici Mastný. Zápas proti Žižkovu začíná v 18 hodin. Ceny vstupného zůstávají stejné jako loni. František Jirků, Český rozhlas.
1: Dnes jsme si také v dobrém dopoledni povídali o kulturním létě ve Žďáře nad Sázavou. Hosty byli ředitelka kultury Žďár Tamara Pecková-Homolová a dramaturg Aleš Hrbek, kteří představili nejen horácký džbánek, ale i další letní akce.
0: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: 17 hodin 35 minut, posloucháte Český rozhlas Vysočina, Den v kraji, a pojďme se vrátit teď k dnešním hostům. Dobrého dopoledne. Co si představit pod pojmem kulturní léto ve Žďáře nad Sázavou a v čem bude letošní program výjimečný? Nejen o tom jsme si povídali s ředitelkou kultury Žďár Tamarou Peckovou-Homolovou a programovým pracovníkem Kina Vysočina, dramaturgem Alešem Hrbkem.
1: Baskingem.
2: Baskingem.
1: My jsme vymysleli takovou legrácku Basking Tour, se to jmenuje, odvážně a ambiciozně. A cílem, bo na začátku toho projektu bylo oživit v centrum města, podpořit gastronomické podniky a mít s tím co nejméně práce. Uh-huh. Tak to byl takový náš úkol, který jsme si uměli ředitelně dali. A dlouho nám trvalo, než jsme vymysleli projekt, který dá 13 eventů, 13 koncertíků napříč jako širším od centra po širší centrum města. A vylouplo se z toho basking, takže je tam nějakých 13 koncertíků v 6 kavárnách, restauracích se zahrádkou. Teď nás ještě přes Facebook oslovilo jedno bistro, které je u řeky, které relativně nedávno otevřelo, že si myslí, že muzikanti by jim slušeli. Tak se podařilo najít 15 muzikantů, kteří do toho s námi šli a dávají svoji kůži na trh za koledování do futrálu od saxofonu.
2: Jaký úspěch to má u posluchačů, u návštěvníků?
1: Docela jo. To, co máme jako zpětnou vazbu od těch podniků, protože my jsme to celý vymysleli, nějakým způsobem jsme teda oslovili ty muzikanty, vymysleli ten koncept, jak to bude fungovat, jak která restaurace či kavárna se zapojí, to jsme teda udělali, PR-ko a tak dále. A teď už to je na těch hospodských, jak se domluví s těmi muzikanty. Čili tím naše práce už jako skončila, my jsme to od toho stolu poslali dál a teď už, jestli to bude mít, jestli to přežije a uchytí se to, tak teď už je to vlastně v podstatě na provozovatelích těch restaurací, které se zapojily odvážně. Máme zpětnou vazbu, že jo. Že máme dokonce rezervace na všední den, jo, prodali jsme víc jako piva, přišli lidi, který neznáme, dělali jsme si průzkum, ano, přišli vyloženě za tou muzikou, takže vlastně dobrý asi.
0: Pokud chcete slyšet víc, celý rozhovor najdete na našem webu vysočina.rozhlas.cz a už zítra po 11. hodině vám nabídneme to nejlepší z hostů. Dobrého dopoledne. Uslyšíte rozhovor s letošními držiteli ocenění Skutek roku kraje Vysočina manželi Křoustkovými ze spolku Nebojte se policie. Pozveme vás také na 44. ročník festivalu Prázdniny v Telči s Vojtou Kolářem. Podíváme se na letní tábor s Janou Bémovou z krajské hygienické stanice kraje Vysočina a také na kulturní léto ve Žďáře nad Sázavou. Chybět nebude ani rozhovor s novou ředitelkou Brany hlavy Patricií Glinskou. Takže poslouchejte Český rozhlas Vysočina určitě už zítra po 11. hodině. No a také za chvíli, protože vás pozvu do Kamenice u Jihlavy, kde se zítra uskuteční tradiční spanilá jízda traktorů a nebude chybět doprovodný program. To všechno v rámci svatojakubské pouti. Co přesně bude na místě, uslyšíte za chvíli.
3: Den v kraji. Yeah.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina dospíval Michal David. Máme 17:41 a pokud máte rádi traktory, tak zbystřete, nenechte si ujít tradiční spanilou pouťovou jízdu traktorů v Kamenici u Jihlavy při svatojakubské pouti. Co všechno bude k vidění, nám teď popíše organizátor akce Jan Mann. Dobrý den.
1: Dobrý den, rád bych pozval návštěvníky na naší 9. pouťovou spanilou jízdu v Kamenici u Jihlavy. Start spanilé jízdy je ve 14 hodin, konec je 15 hodin.
0: Kolik hodin zhruba přijíždějí účastníci k registraci?
1: Účastníci přijíždí kolem 13. hodiny, aby se mohli zaregistrovat, obdrželi se amuletku a dárek od městice Kamenice.
0: Pouťová spanilá jízda ale obsahuje ještě něco.
1: Obsahuje i výstavu historických motorových pil, která je umístěna v parku pod parkovištěm ve středu obce.
0: Jaké traktory jsou k vidění?
1: Traktory jsou viděny různých značek a výrobců. Většinou převládá značka Vettor, jsou tam i jiné značky Steyr, Klas. Přijdou se z blízkého i z dalekého okolí. Asi nejstarší účastník je Vlasta Kubín, ten je od Humpolce. Ten si to vozí na Podvalu, ten má ZF 25 Ačko zelené barvy.
0: Zeptám se ještě na doprovodný program, protože v Kamenici to nebude jenom o spanilé jízdě těch traktorů, ale co se tam vlastně ještě koná?
1: Koná se tam, dneska začíná v Tvězi výstava Čelazy to let, výstava obrazů, co namalovali si základní školy, pak na sportovním hřišti jsou různé skupiny a vystoupení. Celý víkend to trvá, je to od dneška až do neděle a v pondělí podvečer to zakončí skupina Lichben, to je místní kamenická skupina. Těšíme se na všechny návštěvníky, účastníky kamenické pouti, hlavně traktoristi a návštěvníci. Přijďte, budeme rádi, těšíme se na vás.
0: Tolik tedy organizátor akce spanilé pouťové jízdy traktorů v Kamenici u Jihlavy, Jan Mann. Moc krát vám děkuji za informace, za pozvání a mějte se pěkně.
1: Taky děkuji, nashledanou.
0: A já ještě dodám, že program celé kamenické svatojakubské pouti a spanilé pouťové jízdy traktorů v Kamenici u Jihlavy najdete na našem webu vysočina.rozhlas.cz v kulturních typech. Tak se podívejte a vyberte si z víkendové nabídky.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
2: Ty první dva ročníky byly jenom o těch seniorech a když jsme poznali, že seniori umí střílet ze vzduchovky a umí obě, tak proč by se nepochlubili těm vnoučatům? Proto se to rozšířilo o braný závod pro seniory a vnoučata, aby vnoučata viděli, jak ten jejich děda umí krásně střílet ze vzduchovky.
1: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině.
3: Samozřejmě, my se všichni řeknou o prázdniny v Telči, to je stejně jako každý rok, tak jenom připomenu, co to všechno je. Je to 17 velkých koncertů na zámku, kde samozřejmě musí zahrát ty kapely, na kterých ten festival vyrostl.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. A právě teď je 17 hodin 52 minut a přidáváme ještě informace o počasí.
1: Počasí.
0: S podrobnostmi je tu meteorolog Ondřej Brambus. Já vám tedy přeji dobrý podvečer.
2: Dobrý den.
0: Pojďme se podívat teď aktuálně na Vysočinu, jaké máme teploty a jak to vypadá na nebi.
2: Aktuálně máme slunečné počasí s polojasnou oblohou. Více oblačností je na východě kraje, tam je právě to zmíněné polojasno. Naopak na západě je oblačností ještě méně, tam máme i skoro jasnou oblohu. Teploty jsou ještě relativně vysoko, drží se blízko těch maximálních denních hodnot, pohybují se od 19 do 24 stupňů Celsia. Dnes byla naměřena nejvyšší teplota v Třebíči 24 stupně a 1 desetina. Vítr nám fouká od severozápadu, ještě je mírný, většinou do 20 km za hodinu, ale už nám postupně slábne.
0: Mm-hmm. Jak to bude vypadat později večer v noci s počasím?
2: Ten trend v ubývání oblačnosti bude pokračovat, takže polojasno se postupně bude měnit na skoro jasnou až jasnou oblohu. Až pak v druhé polovině noci a k ránu se začne nasouvat taková jemná průsvitná oblačnost vyšších pater, ale celkově tedy málo oblačnosti, zároveň nám zeslábne vítr, během noci bude jenom slabý proměnlivý, anebo bude úplné bezvětří, což bude přispívat tomu, že nám budou klesat teploty zejména v údolích a kotlinách, tam budou kolem 6 stupňů Celsia, na kopcích a na větrnějších lokalitách pak kolem 10 stupňů a tak to bude vypadat vlastně během toho rána, že bude poměrně chladno.
0: Uhum. A co se týče víkendu, jak tam to bude vypadat s počasím?
2: Zítra bude po celý den vlastně slunečné počasí s letními teplotami. Zítra bude přibližně o 5 stupňů více než dnes, takže teploty 25 až 28 stupňů Celsia. Bude to způsobené tím, že k nám začne proudit vzduch od jihu nebo jihovýchodu, který bude teplejší. Na obloze bude málo oblačnosti, pokud tam bude nějaká, tak to bude taková oblačnost vyšších pater, taková jemná průsvitná. Neděle bude ale odlišná, ač bude stále ještě teplo do 29 stupňů, tak bude oblačnosti už více a postupně se objeví místy přeháňky nebo i bouřky.
0: Říká meteorolog Ondřej Brambus z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám tedy za informace o počasí. Mějte se pěkně, ať se daří, naslyšenou.
2: Děkuji vám také, naslyšenou.
0: Já děkuji. A vy, milí posluchači, určitě zůstávejte s námi i v dalším čase, protože po 18. hodině otevřeme dechovky na vaše přání a vy to své můžete už teď poslat přes náš web vysočina.rozhlas.cz a bude se v nich na vás těšit moje maličkost Lidie Jakubičková. Takže za chvíli pokračujeme.
1: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Amatéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: To je úplná bomba, jako. To vám řeknu, tady toto je úplně den a noc. Žádný schody, všechno podobně.
2: Tady budou fungovat od úterý. Výjezd můžou urychlit i proto, že se nemusí jako ze staré stanice zdržovat průjezdem přes náměstí.
3: Tady se najede na tu 19, což je vlastně městský okruh.
2: Z Bystřice nad Pernštejnem, Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
4: Prostoru nádraží Skokolejky v Kamenici nad Lipou jede nakladač. Na vidlích má těžké dubové pražce.
5: Milan Soudán, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
6: Radioservis představuje
7: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
8: Je 18 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
8: Studená rána v Česku zůstanou, příští týden se ovšem vrátí tropy. Na hřbitově v Ostrově nad Oslavou začaly práce na odvodnění. 10 mrtvých a 100 zraněných si vyžádal ruský raketový útok na Kyjevskou oblast. Zítra bude svítit slunce a teploměr ukáže až 28 stupňů. Vítejte u zpráv, ve studiu je s nimi Karel Pěška. Do Česka se příští týden nejspíš vrátí tropy. Teploty můžou vyšplhat i nad 35 stupňů Celsia. Po chladnějším týdnu se začne oteplovat už o tomto víkendu. Rána už ale budou chladnější.
9: Ráno to bude ještě na svetr.
10: Říká k víkendovému počasí meteorolog Martin Tomáš. V noci na sobotu můžou teploty klesat i k 5 stupňům Celsia. Během dne se ale oteplí.
9: Nejvyšší denní teploty pak většinou 24 až 29 stupňů Celsia.
10: V neděli přes Česko přejdou přehánky, které přinese studená fronta. Na začátku příštího týdne teploty klesnou ke 24 stupňům. Zatáhne se a místy zaprší. Od úterka se ale zase oteplí a koncem týdne přijdou i tropy. Podle meteorologů se můžou teploty dostat až na 36 stupňů Celsia. Josefína Báčová, Český rozhlas.
8: Lidé by neměli z bezpečnostních důvodů navštěvovat hřbitov v Ostrově nad Oslavou na Žďársku. Na místě se pohybuje těžká technika. Začala velká rekonstrukce pohřebiště za 17 milionů korun.
2: Ostrov nad Oslavou chce ze hřbitova odvést všechny spodní vody pomocí trativodu a jednotlivých drenáží. Následně vzniknou nové chodníky mezi hrobovými místy. Zhotovitelská firma musí podle podmínek zajistit přístup v případě pohřbu. Daniel Zach, Český rozhlas.
8: Ruský raketový útok v ukrajinské Kyjevské oblasti nepřežilo nejméně 10 lidí. Zraněných je asi stovka. Střely zasáhly výstavu soukromých výrobců bezpilotních technologií a techniky. Informoval o tom generální prokurátor Kyjevské oblasti.
11: Ukrajinská generální prokuratura zahájila dvě trestní řízení. První proti Rusku a druhé s organizátory výstavy vojenské techniky, kteří zřejmě porušili závazná pravidla pro pořádání veřejných akcí v době válečného stavu. Pozvánka na výstavu pod otevřeným nebem a s praktickými ukázkami dronové techniky se navíc objevila v otevřených zdrojích. Raketový úder potvrdil ukrajinské televizi Apostrof i zakladatel zbrojní společnosti First Kontakt Valerij Borovik, jehož kolegové se akce účastnili. Další mrtvé a zraněné hlásí úřady z východoukrajinského Slovjansku, kde při útoku leteckými bombami zahynulo 5 lidí a asi 10 bylo zraněno. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Sport.
8: Tenistka Marie Bousková ve čtvrtfinále turnaje okruhu WTA v Praze podlehla krajance Tereze Valentové 1-2 na sety a loňský titul neobhájí. Vypadla také Sára Bejlek, která ve dvou sadách prohrála s Rakušankou Tagerovou. Teď jsou na kurtu Barbora Krejčíková s Dominikou Šalkovou. Slovinský cyklista Tadej Pogačar vyhrál alpskou 19. etapu Tour de France. Svůj celkový náskok v čele závodu zvýšil na více než 7 minut.
6: počasí.
8: V Telči je právě 22 stupňů, v Přibyslavi nebo Vatíně 20. V průběhu noci teploty se stoupí na 11 až 8 stupňů, v údolích až na 6. Zítřek očekávejte skoro jasný nebo polojasný. Teploty vyšplhají na 25 až 28 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
8: Řidiči v Třebíči musí počítat s uzavírkou ulice Pod zámkem. Důvodem je konání akce Polanka Fest. Šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Je krátce po 18. hodině a na Českém rozhlasu Vysočina otevíráme dechovky pro Vysočinu. Hrajeme na vaše přání v pátek 24. července, kdy má svátek Kristýna a také Kristiána, tak přejeme jen to nejlepší. A číslo do studia je 22 155 49 99, na které můžete zavolat a začít tady se mnou hrát. Na úvod pro vás teď hraje Valdou Finka píseň Má láska tančí.
6: Dechovky pro Vysočinu s Lídií Jakubičkovou.

0: pojďme tedy plnit vaše dechovková přání. Já ještě zmíním, že to své můžete poslat přes web vysočina.rozhlas.cz nebo SMS-kou, kterou posíláte ve tvaru píseň, mezera, potom váš text s přáním a to celé odešlete na číslo 90 011 04 a prosím, pište SMSky bez háčku a čárek. A číslo do studia ještě jednou 22 155 49 99, na kterém plním teď přání hasičům Skališť. Hezký podvečer.
1: Dobrý podvečer. Zítra oslaví své krásné narozeniny člen našeho sboru pan Martin Kožiarský Skališť. Za všechnu práci, kterou pro sbor vykonal, mu chceme velice poděkovat a popřát hodně zdraví, lásky a štěstí. Vybíráme Vysočanku a její Fox Polku Chlapy darební a vám velice děkujeme.
0: Já děkuji za zavolání, přejeme jen to nejlepší, hodně zdraví, ať se daří. A tady už je písnička pro vás.

0: pojďme na další písničku v našem pořadu, kterou vybral také Vašek ze Želiva. Vašku, já tě také zdravím, tedy a pojďme na to, komu zahrajeme.
1: Ahoj, Linko, hezký večer tobě a všem, pardon, kteří poslouchají tento pořad. Chtěl bych dát zájem tak pro radost, pro kteří poslouchají, písnička je pro tebe, všechny do rádia.
0: Děkujeme.
1: Dechovku i kamarády, kamarádky. Pak by to bylo pro Pepu Brávka do Brtné u Želíva, Jardu do Vyskytné, který mi taky nechal hrát, a Míru Vaska do Velemovic. Děkuji za hrání, zase jim naslyšenou, šťastnou se si domů, měj se hezky, ahoj, ahoj.
0: Já moc krát děkuji.
1: A jak jsme se nakonec domluvili, písnička bude Sluníčko vychází.
0: Zachází.
1: Zachází. Sluníčko zachází, ono už je ve Bíka.
0: Ano, je to tam, takže děkuji, já už mačkám čudlík.
1: Ahoj, ahoj.
0: Hezký zbytek dne přeji samozřejmě a také poslech, pojďme hrát.

A já teď přidávám také vaši SMS-ku, prosím, zahrajte všem chatařům do Údolí radosti, tam nad mořem, děkuji vám Jarka, taky toto přání v tuto chvíli plním a hraje Veselka.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy, a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Dechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: A já ještě přidávám tuto písemnost. Dobrý den, prosím, zahrajte pro paní Aničku Veselou z Heraltic k narozeninám a také k jejím nedělním jmeninám písničku Jeden pro druhého žít. Pevné zdraví, štěstí, lásku, boží požehnání a ochranu Panny Marie jí přeje manžel s rodinou. Za zahrání děkujeme. Tak to je vaše další přání. Také se přidáváme samozřejmě jako Český rozhlas Vysočina k gratulaci. A tady už je písnička.

0: Máme 18 hodin 25 minut, letí nám to, ten čas, tak ho pojďme vyplnit další písničkou a já do Karmolína teď zdravím Karla, který se dovolal, tak Karle, pojďme na to, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, paní Lidie. V nedělu mají svátek Aničky, tak mám manželku Aničku a dceru Aničku z Hákovou z Dolných Vilémovic, tak bych objevila, chtěl popřát všechno lepší, hodně štěstí, zdraví a ať se jim splní, co si přejou.
0: Přejeme
1: a vybral tak. Srdénka.
0: Přejeme také z Českého rozhlasu Vysočina hodně, hodně moc pevné zdraví, ať se daří, doufám, že poslouchají Aničky.
1: A manželka jo,
0: no,
1: ta sedí se mnou na dvoře a poslouchá.
0: No, takže zdravíme a pěkně si to v neděli užijte, ten sváteček. A teď už i písničku. Karle, mějte se krásně.
1: Děkuji moc krát.
0: Já taky.
1: Nashledanou,
0: naslyšenou a Gloria je tady.

0: na Českém rozhlasu Vysočina. Teď plním přání také posluchačce Marie Spolné, kterou vítám. Dobrý podvečer i vám.
1: Dobrý podvečer, paní redaktorko. Já bych vás chtěla poprosit, kdybyste byla tak hodná a mohla zahrát mé sestřičce Aničce Klementové z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu a přejeme jí hodně zdraví, všechny děvčata, sestry, a písnička patří i vám a bylo by to, když jsem šel z hlediště s požehnání. A děkuju vám moc krát.
0: Já taky moc krát děkuji, paní Marie, i vy si písničku užijte a vaší sestře ano. Samozřejmě přejeme.
1: Děkuju.
0: Jenom to nejlepší.
1: Ano, děkuju.
0: Mějte se krásně.
1: Naschledanou.
0: Zdravíme do Polné a posíláme Jošku Černého.

0: Joška Černý dopěl a já už mám na telefonu dalšího volajícího a tím je Luboš z Havlíčkova Brodu. Luboši, také vás a zdravím takhle pěkně po telefonu a co si dáme při pátku.
1: Dobrý podvečer. Tady Luboš, veteránista z Havlíčkova Brodu. Já bych chtěl nechat zahrát mojí manželce, jak mi je velikanonánskou oporou při mojí těžké nemoci. A nesmím zapomenout, dneska má svátek vnučka Kristýnka, to by mi neodpustila, můj motůrek. A písnička patří všem veteránům, co se scházíme, nesmím zapomenout na kluky do nebíčka, nebudu jmenovat, to bychom to byli ještě zítra. Těm všem do domů a důchodců, LDMky, do pečovákům, kdo nedá jim zahrát. A paní Lidie, písnička je i pro vás.
0: Já moc děkuji.
1: Puste to tam, ať to nezdržujem.
0: A vy si to také užijte pěkně, Luboši.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Mějte se krásně, naslyšenou. A tady už je Kubešovka a Talisman lásky.

0: hrajeme dál. Nepřetržitě v kuse. Teď vybral písničku také Vítek Střebíče. Rád by někoho potěšil. Dobrý podvečer.
1: Krásný dobrý podvečer, já vás zdravím a dneska bych chtěl popřát mojí manželce. Mám v neděli narozeniny, takže já jí přeju všechno nejlepší, hodně zdraví. Máme tě rádi, mamko. Můžeme to pustit, ať to nezdržuje.
0: Ano, jdu na to. Mějte se krásně, hezký poslech a samozřejmě také přejeme vaší ženě jenom to nejlepší a hodně, hodně moc zdraví. Vinohradská kapela vám hraje Bílou orchestru.

0: Dechovky pro Vysočinu s Lidií Jakubičkovou.
1: A je tu další přání také písemné, abych nezapomněla, prosím o zahrání písničky jen tak pro radost třeboňské panenky. Písničku bych věnoval tobě a poslal do Hořepníka paní Hrnčířové, Elišce Dalíkové, manželům Majce a Standovi Leciaksovým, Jirkovi Prokopovi, Pepovi Zelenému, Ludmile do Kališť, Věrce a Mirkovi do Batelova a Jardovi do Dačic. Moc děkuji za zahrání a přeji příjemný poslech Míla z Hořepníka. Tak samozřejmě i toto přání plním právě teď, hraje Budvarka, přeji hezký poslech.

0: Je 18 hodin 48 minut, takže čas už nám utíká, ubíhá a teď s Markem z Lunch Hota zahrajeme ještě. Marku, vítejte, hezký podvečer vám přeji.
1: Dobrý podvečer, prosím o písničku Jižovský háječek od Podhoranky a pošli to pro paní Alenku do Zvonějova, pro paní Marii do Velkého Beranova, pro pana Jardu do Dačic, pro pana Honzu do Brna a pro všechny posluchači a vám do rádia. Pohodě.
0: My moc krát děkujeme a za tímto takovým nenápadným názvem Jižovský háječek jste říkal, že se skrývá verbuňk.
1: Ano, ano, je to verbuňk. No.
0: Tak to nebude moc klidné teďka v tuhle chvíli. No. A už se moc těšíme. No. Marku, já vám také do Lanžota náleží písnička. Mějte se krásně. Já děkuji. A naslyšenou, Podhoranka hraje.

tenhle závěr jsem čekala. Tak a ještě tu plním další přání, prosím zhrát Jarouškovi, paní Tyráčkové, Sobkové a panu Honzovi z Brna, Zelená se zelená od Lipkovanky, moc díky, Verča z Pelhřimova. Přání plním a to je tedy pro dnešek vše. Naslyšenou příště.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4 396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 19 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Rektor Jihlavské polytechniky chce více magisterských programů. ODS vyzvala k nejmenování Radomíra Lašáka do čela pražského letiště. Fotbalisté FC Vysočina hrají úvodní zápas nové sezóny proti Viktorii Žižkov. Zítra bude svítit slunce a teploměr ukáže až 28 stupňů. Vítejte u zpráv, ve studiu je s nimi Karel Pěška. Navazující magisterské studium pro všechny bakalářské obory by měla v budoucnu nabízet Vysoká škola polytechnická v Jihlavě. O plánech do budoucna mluvil u příležitosti zahájení svého druhého čtyřletého období ve funkci rektor Zdeněk Horák v dnešním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Teď jediná veřejná vysoká škola na Vysočině nabízí 3 magisterská studia.
4: Aktuálně máme ve velmi jako vysokém stádiu rozpracovanosti připravený magisterský program zaměřený na IT a začínáme s přípravou studijního programu strojírenství.
2: Opoziční ODS vyzvala vládu, aby do čela pražského letiště nejmenovala Radomíra Lašáka. Kabinet by měl zároveň podle předsedy občanských demokratů Martina Kupky zveřejnit dokumenty k výběrovému řízení. Považuje ho totiž za netransparentní. Lašák, který v konkurzu zvítězil, v minulosti působil v čele Českých drah a aerolinií v době jejich úpadku. To podle Kupky spolu s plánem premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO o prodeji akcií letiště vyvolává podezření.
5: Volba Radomíra Lašáka do vedení společnosti vzbuzuje zásadní otázky. K čemu teda tahle trojka, Andrej Babiš, Alena Schillerová a Radomír Lašák směřují? K tomu, aby tady předvedli další fiasko, totální ekonomické fiasko, nebo k tomu, aby se odehrála loupež století?
2: Ministerstvo financí, které je jediným akcionářem letiště, kritiku odmítá. Podle něj je Lašák zkušeným profesionálem a jeho spojování s úvahami o prodeji části letiště je manipulativní. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v pondělí přicestuje do Spojených států. Ve Washingtonu se v úterý sejde s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Oba by také měli zúčastnit pohřbu vlivného senátora Lindseyho Grahama. Trump se v úterý pravděpodobně setká také s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. S odvoláním na Bílý dům o tom informuje agentura Reuters.
3: Sport.
2: Jihlavští fotbalisté vstupují do nové druholigové sezóny. V těchto chvílích na domácím stadionu bojují proti Viktorii Žižkov. Teď je přestávka po poločase. Stav je zatím 0-0.
3: Počasí.
2: V Humpolci je právě 22 stupňů, v Bystřici nad Pernštejnem a nebo Hubenově 20. V průběhu noci teploty se stoupí na 11 až 8 stupňů, v údolích až na 6. Zítřek očekávejte skoro jasný nebo polojasný. Teploty vyšplhají na 25 až 28 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na Třebíčsku buďte velmi opatrní na výjezdu z Moravských Budějovic na obec Krnčice. Je odtud hlášená nehoda se zraněním. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Další dotaz tady máme od našeho posluchače, který se ptá, jestli oslovování ve větách, když to píšeme, máme vždy oddělovat čárku. Zdravím vás, čárka, paní Magincová v našem studiu.
2: A tak mi to někde napište, vy mi to jenom říkáte.

0: děláte.
1: Tak zdravím vás, Čárka, paní Magincová, Čárka v našem studiu. Ty dvě čárky okolo toho oslovení jsou v pořádku a musí tam být?
0: Jsou v pořádku a zrovna v tomhle případě, když je to takové skoro oficiální, tak tam být mají. Ale to původní pravidlo, které říkalo, že vždycky oslovení oddělujeme čárkou nebo čárkami, tak to se trochu rozvolnilo, protože se změnil charakter korespondence. Například, teď trošku odbočím, většina korespondence dnes probíhá e-mailem a tam se jakoby ta pravidla úplně ztratila a dnes dokonce převažuje místo oslovení jen pozdrav. Takže už se nepíše vážený pane, vážená paní, ale píše se dobrý den a rovnou přijde text, což bylo považováno dříve za vyloženě nezdvořilé.
1: Co tím tedy chcete říct? Katko, zdravím tě. Musí tam být ta čárka nebo nemusí?
0: To je speciální případ, kde se to pravidlo rozvolnilo. Nemusí tam být vůbec, pokud ta korespondence není taková ta formální, administrativní styl čistý, pokud je to soukromé nebo
1: familiární,
0: nebo trošku familiární, tak jazykovědci přišli s tím, že je to významově a rytmicky těsné spojení. Kamčárku můžeme napsat, jako jsme ji psávali, ale nemusíme a je to v pořádku.
1: Dobře, smíjeme jsme se s tím, že tam tady ta čárka být nemusí, ale když se rozhodnu napsat knihu a tam bude nějaké oslovení, tak tam by ta čárka být měla.
0: No v knize, pokud budete psát beletrii nebo publicistiku, tak to taky tak natvrdo brát nemusíte. Ale když budete psát knihu, která bude dopisem ústavnímu činiteli, hodilo by se použít nejen pozdrav, ale i oslovení a to oslovení oddělit s čárkami.
1: A ještě odbočím na závěr, jak je to s čárkou okolo slova prosím. Řekněte mi prosím, jak se jmenujete.
0: Tam máme možnost si vybrat, buď tam dáme z obou stran čárky, nebo je tam nedáme vůbec.
1: Takže nemůžeme dát na začátek předprosím a poprosím.
0: Ano, ne, tak přesně, nejenom jednu, ale buď žádnou nebo obě.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvyšší známá hora sluneční soustavy měří přes 21 kilometrů? Nachází se na planetě Mars a jmenuje se Olympus Mons, v překladu Hora Olympus, a dodržuje tak názvosloví čerpající z řecko-římské mytologie. Tato gigantická štítová sopka se tyčí do výšky přes 21 kilometrů nad okolní plošinu podle způsobu měření, což je téměř třikrát více než pozemský Mount Everest. Astronomové už na konci 19. století pozorovali na povrchu Marsu v místě hory světlou skvrnu. Před érou letů kosmických sond, lodí a raketoplánů ale nemohli zjistit, co to ve skutečnosti je. Základna kužele má průměr přes 600 kilometrů, což je přibližně tolik, jaká je šířka či délka Francie. Svahy této sopky mají sklon jen několik stupňů. Případný marťanský horolezec by prostě jen pozvolně stoupal k vrcholu. V současnosti je sopka nečinná. Ve sluneční soustavě ale existují i další extrémně vysoké útvary, jako například útes na Jupiterově měsíci Io nebo rovníkové pohoří na Saturnově měsíci Iapetus.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Budeme dnes řešit v pořadu Vesele a zdravě šlachy, ty bolestivé šlachy na rukou a nohou. Když fungují normálně, tak o nich v podstatě ani nevíme, ale kolik máme v těle šlach? Tak na to se třeba a jiné věci bude ptát naše redaktorka Vesele a zdravě Bára Kvapilová, fyzioterapeuta Jindřicha Vocilky z kliniky Spinesio.
1: Tak v lidském těle se nachází přibližně 4000 šlach. Šlacha je takový v úvozovkách pevný provaz z kolagenních vláken, který spojuje sval s kostí, přenáší sílu smrštěného svalu na kost, čímž vzniká pohyb. Zároveň šlachy fungují jako tlumiče nebo takové akumulátory energie, třeba při odskoku nebo při odrazu.
2: Teď už víme, k čemu šlachy potřebujeme. Proč nás ale bolí?
1: Šlachy jsou neuvěřitelně silné v tahu, ale mají jednu obrovskou slabinu. Jsou velmi špatně prokrvené. Bolest šlach nejčastěji pramení z přetížení, když dlouhodobě opakujeme nějaký pohyb, třeba psaní na klávesnici, běhání nebo házení. Dochází v šlaše takovým mikrotraumatům, drobným trhlinkám. A pokud nedostane ta šlacha dostatečně dlouho odpočinek, tak potom vzniká chronické přetížení a poškození.
2: Vy se s takovými pacienty asi setkáváte celkem často. Které ty šlachy bolí nejvíc?
1: Typicky se potkáváme s bolestmi achillovy šlachy, často právě bolí při dlouhodobém přetěžování schůze, ale taky se potkáváme s bolestivostí šlachy pod kolenem, na té přední straně, pod patelou, pod češkou, tam ta šlacha trpí nejvíc u skokanů, u běžců. No a potom samozřejmě šlachy v oblasti ramene, to je často při nějakých pohybech nad hlavou, při hodech. No ale nezřídka, kdy se potkáváme s bolestmi v oblasti lokte, to, co popisují lidi jako bolesti tenisového lokte nebo oštěpařského lokte.
2: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Určitě, když si vyzkoušíte spojit palec a malíček a zároveň přitáhnout dlaň svojí ruky k lokti, mohli byste vidět, že na vnitřní straně předloktí se vám objeví taková tenká šlacha, taková tenká struna v oblasti zápěstí. Pokud se vám objeví, víte, že máte sval, který se jmenuje musculus palmaris longus. Zajímavostí je, že zhruba u 15% populace tento sval chybí.
3: Vesele a zdravě.
4: Samozřejmě jsme s Patrikem koukali, že my patříme mezi těch 85%, který ano. To mají. Takže my to máme. Jinak pan doktor hovořil o tenisovém loktu. To je takzvaná úponová bolest. Úpon je to, co spojuje sval s kostí. To znamená, je to jakýsi připínací věc, ta šlachovita. A tenisový loket je bolestivé onemocnění, který upíná na zevní část lokte vlastně svaly a nemusí vzniknout jenom při tenisu, ale pokud užíváte šroubovák, vrtáte, štípáte dříví, pracujete na počítači nebo nesprávně zdviháte břemeno, tady je těžké říct, jak správně, protože záleží, které břemeno.
0: Ano.
4: Takže pokud nesprávně zdviháte, tak si můžete udělat taky tenisový loket.
0: Bude někde nějaký kurz zdvihání?
4: No, to by fyzioterapie. Já mám krásné pracoviště, na kterém mají dokonce obrázky, jak se správně vstává ze stolu, drží v ruce.
0: Vstává
4: třeba,
0: ze stolu? Od stolu,
4: ne ze stolu, samozřejmě.
0: Veselé a zdravě, ano.
4: Veselé a zdravě, ano. Ale já jsem chtěla říct, že kromě tenisového lokte máme ještě další věci, a to je oštěpařský, golfový, skokanské koleno a plavecké rameno, a o tom si povíme za chvilku.
0: Ano. Ano, s doktorkou Kateřinou Cejdamovou, tedy téma bolestivé šlachy na nohu a rukou, a posloucháte pořad Vesele a zdravě.

Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě dnes na téma bolestivé šlachy na nohu a rukou s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. Mluvila to o různých tedy zraněních v podstatě a v loktech i tom golfu. Ano. To je golfový loket? Nebo to je...
1: Oštěpařský a golfový loket je postižena vnitřní část lokte. U toho tenisového to byla zevní a nejvíc vzniká u těchto činností, ale může je způsobit i jiná činnost. Pak máme skokanské koleno, které vzniká tahem za čtyřhlavý stehenní sval, což nejčastěji trpí atleti, protože se odrážejí tou nohou, ale může se to stát i fotbalistům, hokejistům, tanečníkům a může být postiženo i tříslo. No a pak je plavecké rameno a to je spojeno s takzvanou rotátorovou manžetou. To je vlastně taková šlacha, která pomáhá vlastně té kosti se otáčet, protože my dokážeme rotovat tou rukou. Je to jako když nosíme polívku anebo když poklepáváme někoho po rameni, tak to je rotace. A rotátorové plavecké rameno, tím trpí i volejbalisté, zedníci a jiní řemeslníci. Takže šlachy potrápí kde koho.
0: Tohle téma si nakonec můžeme připomenout i v básnění našich posluchačů.
2: Zdraví Petr, z turnaje v bleskovém šachu mám v ruce bolavou k šlachu, jak jsem po figurkách chňapal. Asi zánět nebo zápal.
0: Že by šachový loket?
1: No, to není loket, to je podle mého, on má taky 85%, ano. Je, protože má ten palmaris longus.
0: A ještě jedna báseň od Mirka.
3: Zdraví, Mirek z Mladé Boleslavy. Bolestí šlach na rukou a nohou mě v klidu nechat nemohou, ale je ale mírně pravidelně zatěžují a že už tolik nebolí, se radují.
0: Paní doktorko, jaký je rozdíl mezi šlachami a svaly, jenom ať si uděláme trochu pořádek?
1: Ano, takže ta šlacha, to je jakýsi takový vazivový úpon, který pomáhá tomu svalu se vlastně chytit na tu kost. Jak už zaznělo od pana doktora, je tam podstatně méně cév a je to vlastně něco, co je ploché. Je to jako placatý, no prostě úpon, jako kousek nějakého třeba náplasti nebo něčeho. Problém se šlachou je, že se nekontrahuje, ona se neskracuje, ona zůstává furt stejně dlouhá. Kdežto sval za prvé je prokrvený a za druhé se můžou svalová vlákna smršťovat nebo natahovat, to znamená, že se mění jeho objem a to umožňuje ten pohyb. To znamená, když se ten sval smrští, třeba biceps, tak zvedneme ruku a když se natáhne, tak tu ruku povolíme, ale s tou šlachou se nestane nic, ta je tam pevně
0: pořád
1: stejná.
0: No a když ty
1: stejná.
0: Svaly budeme v průběhu života měnit, ať už budeme nabírat a nebo ubírat ty svaly, bude to mít vliv na tu šlachu nějak?
1: Šlacha zůstává stejná pořád.
0: Nebudeme ji třeba víc napínat nebo
1: no,
0: něco?
1: No, problém je, že když my budeme ten sval mít objemný, tak on samozřejmě víc za tu šlachu tahá.
0: Ano.
1: To znamená, že ta elasticita, ale ta je vrozená. Víme, že někdo má takzvanou hypermobilitu, to znamená, ty šlachy má hodně vlastně...
0: Jsou ty cirkusáci takový, co to dokážu?
1: Ne, no já to taky umím.
0: Co umíte? Nohy za hlavou nebo?
1: Ne, já umím, to ono to pacienti neuvidějí, ale já umím pohybovat koncem vlastně prstu.
0: Poslední článek posledního prstu ohýbáte a zbytek prstu
1: ano,
0: zůstává napjatý.
1: Zůstává napjatý a pak mám schopnost hodně zaklonit ruku a vlastně udělat takový, ano, aha. Takže to je hypermobilita takzvaná, která může být výhodou, ale taky nemusí. Člověk může být cirkusák, ale právě ty šlachy daleko víc namáhá.
0: Poznáme nějakou jednorázovou bolest, problém a třeba zánět těch šlach? Jak byste poradila těm, aby jsme si uvědomili, jestli náhodou nemáme problém se šlachami?
1: Tak já bych zaprvé řekla, že šlachu můžeme poranit buď tím, že jak jsme říkali, ji přetěžujeme, to znamená, že děláme nějaký pohyb a vlastně ten sval tahá furt za tu šlachu, nebo i může být zánětlivá, tomu věnujeme celou velkou část, a nebo může docházet k traumatu, natržení, nebo různé prostě poranění ve smyslu, že je zaškrcená ta šlacha a podobně. Takže ty traumatické věci my poznáme, protože to je ostrá bolest většinou a znemožňuje nám pohyb tím svalem. Pokud je ta šlacha natržená, tak jí to strašně dlouho trvá. Třeba taková zlomenina se dá do pořádku za relativně jako 6 neděl, kdežto ta šlacha může srůstat velmi dlouho a někdy je potřeba vlastně operativní zákrok, aby se sešila nebo dala do pořádku. Čili tohleto jsou ta traumata a pokud je to zánět, tak každý zánět se pozná tím, že tam je otok, začervenání, bolestivost a je to teplé nádotek.
0: Říká, prozrazuje o tomto tématu doktorka Kateřina Cajdamlová. Bolestivé šlachy na nohu a rukou probereme i s vámi. Za chvíli budeme odpovídat na otázky, které jste poslali přes stránky www.veseleazdravie.cz nebo nám je nechali na telefonním záznamníku.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
7: a Petr Kostka.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Bolestivé šlachy na nohou a rukou, dnešní téma pořadu Vesele a zdravě. Dopředu jste měli možnost se i ptát, poslat nám dotaz, tedy nechat ten ho nahraný na telefonním záznamníku, tak třeba takový.
1: Dobrý den, prosím, paní doktorko, je mi 73 let, jsem kardiačka, ale léky neberu, mám tím špatné zkušenosti. Při 6 lety mi na RCG zjistili artrózu na tarsálních kostech a kalcifikaci v měkkých tkáních ze šlaše. A obvodní paní doktorka mi řekla, že na to nic není, že je to kosmetického rázu, ale při bolesti, že si mám vzít prášek. Našla jsem si, že existuje nádorová terapie, která je taky na artrózu. Moc vás prosím o váš názor.
2: Tak, já bych ráda řekla, že tady v tomto případě bych konzultovala určitě fyzioterapeuty, protože u těch kalcifikací tam ještě někdy taky problémem je nedostatek D vitaminu, protože pokud berete vápník a neberete ho s hořčíkem a neberete ho s D vitaminem, tak dochází k tomu, že se ukládá třeba ve šlachách. Možná by to šlo vlastně zase zpátky, že když si člověk dá ten vápník s D-vitamínem, anebo dokonce si nedá vápník, dá si D-vitamín, tak by ty kalcifikace mohly odejít. Co se týče nádorové terapie, tak to je záležitost, kterou slyším prvně a spíš přemýšlím, jestli to nebyla regenerativní terapie, to bych jako čekala spíš, protože ta se na léčbu šlachových úponů a vazů používá. Je to vlastně rehabilitační technika, při které se vlastně pomáhá tomu člověku uvolňovacími cvičeními. Někdy se používá třeba léčba magnetoterapeutická, různě výřivky a podobně. Takže tady bych doporučila vlastně oslovit fyzioterapeuta anebo nějaké pracoviště, kde ta fyzioterapie je.
0: Máme funkční formulář na stránce veselazdravie.cz. Spoustu dotazů. Vyberte nějaký, paní doktorko.
2: Už ho vybírám, takže tadyhle máme, že paní, dobrý den, paní Eva, 62 let, bolí šlachy na prstech a zápěstí levé ruky, vždycky se to zlepší, začne. Včera jí to bolelo při natažení prstu, jako by jí řízli nožem. Dnes má ruku v zápěstí horkou a dloubevní, takže už slyšíme, že to vypadá jako zánět šlach.
0: Ano.
2: Zkoušela různé léky, masti s kostivalem, paralen, hořčík, vápník, to je dobře. Ortézu a na noc dávala zapařovací obklad. Tady bych spíš zkusila to ledovat a ptá se, jestli by nepomohla antibiotika. Chci jenom říct, že u těchto zánětů lépe používat, nebo lékaři předepisují protizánětlivé kortikoidy, což jsou hormony. Na rozdíl od antibiotik vlastně oni potlačují zánět v té oblasti. Antibiotika, tam musíme mít nějakou infekci, ale tohle většinou bývá zánět takzvaný sterilní, to znamená, že tam žádné agens, na které by ta antibiotika zabrala, není. Ale rozhodně bych zašla k lékaři s tím.
0: Další dotaz je telefonní.
3: Dobrý den, tady Zuzana, 73 let a mám diagnostikován dupu i terén. A zajímalo by mě, jak se to dá léčit, nebo co s tím.
2: Tak, je to pravděpodobně takzvaná dipiterénová kontraktura, která se vyskytuje častěji u mužů, dokonce je to jako 6:1, čili vy jste výjimečná, pokud ji máte. U žen je to většinou po 60. roce věku.
0: A co to je?
2: A je to zkrácení vlastně určitých úponů nebo ukládání do kůže různých jako zánětlivých věcí. Ta kontraktura má typický obraz a máme buď dlaňový typ, kdy nejsou postiženy prsty, anebo prstový, kdy jsou postiženy prsty.
0: A co po tou kůží na prstech máme?
2: No, ono se to stahuje. kontraktura jo. Znamená, že se něco zkracuje a zánětlivě
0: jako
2: vlastně
0: nenarovnáme prsty
2: tahuje.
0: Třeba?
2: Ano, nenarovnáme, máme tu ruku pořád jako zkroucenou. S tím, že máme stupně 1 až 4 a zase, stejně jako u minulého dotazu, pomáhají protizánětlivé kortikoidy, protože pomáhají vlastně ten zánět minimalizovat a zároveň teda je používání někdy kolagenáza, což je enzym, který pomáhá tomu kolagenu vlastně se rozpustit, aby se dál netvořila ta jizva. Je to jako zkracující se jizva, řečeno jednoduše.
0: Vysvětluje doktorka Kateřina Cajdamová, dál odpoví i na vaše otázky, protože v této chvíli otevíráme naživo naši poradnu. Můžete se dovolat do studia na naše telefonní číslo, uvolním za malou chvíli a ptát se tedy na své bolestivé šlachy na nohou a rukou a snad ten problém vyřešíme.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Telefonní číslo 731 800 900. V provozu už se ptáte obsazené telefonní linky a dotazy směřují tedy na doktorku Kateřinu Cajdamlovou na bolestivé šlachy, na nohou a rukou. Kdo tam je teď? Kdo se ptá? Dobrý den, vítejte v pořadu.
1: Dobrý den, zdravím vás moc ze srdce. Paní doktorko, mám takový problém. Dceři 55 let a přetrhla se jí achilovka na noze. Tudíž měla operaci od kolena až dolů.
2: Správně.
1: A hrozilo jí, že zůstane na vozíku.
2: Jo, ale je z toho venku teda, chápu.
1: No, je z toho venku, ale mám takovej dotaz. Jenom měla by nárok na lázně, ona se to podala a bylo to zamítnutý.
2: Tam to musí indikovat pojišťovna a v okamžiku, kdy její revizní lékař se domnívá, že proto není důvod, tak zeptat se té pojišťovny. Jo? Já to nevím a každá pojišťovna to má trošku jinak.
0: To je jiný vztah doktor a jiný vztah
2: ano,
0: se s pojišťovnou. Tak
2: přesně
0: tam
2: tak,
0: se
2: takže tady bych se obrátila na pojišťovnu.
0: Další dotaz, další telefon v pořadu Veselé a zdravě, téma bolestivé šlachy na nohu a rukou. Vítejte.
3: Dobrý den. Já byl zažen blabá kvůli se automobilu, která spolujezdkyně narazila ramenem, neví kam. Byl já na rentgenu, rentgen nic neukázal. Ale do dnešního dne nemůže otočit vlevo ani vpravo dostatečně hlavou. Co s tím?
2: Hlavu, aha. No, jestli na rentgenu nic není, tak bych doporučila, aby došlo vlastně k tomu, k zrehabilitování, zajít na fyzioterapii a tam vlastně různým protahováním nebo i možná různými manévry ten fyzioterapeut může pomoci vlastně ten pohyb znovu nastartovat. Ono, smůla je, že každá zobrazovací metoda má své limity a pokud to poškození není veliký, anebo je na měkkých tkáních a není na té kostní části, tak se to blbě jako diagnostikuje, víte?
0: K tématu ale bolestivé šlachy na nohou a rukou. Ano. Téma otevíráme s dalším posluchačem nebo posluchačkou. Kdo se dovolal?
4: Dobrý den, u telefonu Vlaďka Krofiková.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, paní doktorko. Já mám na vás takový dotaz. Já jsem se chtěla zeptat, tatínek trpí dyspnojí. Já jsem se chtěla zeptat, co to dělá? Jakým...
2: Prosím vás, to je trošku mimo téma. Dyspnoe znamená dušnost. To znamená, že má problémy s dýcháním. Ale my dneska máme šlochy, prosím.
0: Tak vysvětlili jsme, na otázku jsme odpověděli. Ano. Přesuneme se za dalším, kdo se ptá a řeší bolestivé šlachy na nohu a rukou. Poprosíme stišit rádio, abychom si dobře rozuměli. Prosím, jestli to rychle neuděláme,
2: ozvěna.
0: Budeme muset...
5: Mohu povídat?
2: Už je to dobrý. Ano, povídejte.
5: Dobrý. Paní doktorko Štěpán, mám prozbu. Palec a ze spoda je bříško.
2: Ano.
5: No, a tam to bříško, nebo respektive říkají, že to je otlak, ale mě ten tak už vůbec nebolí, ale vevnitř ta kost, tak začátek kosti. No, nebo
2: a kde
5: to...
2: jste s tím byl?
5: No, na ortopedii.
2: Ano.
5: Různě a nic mi s tím nedělá, že prý to je otlak.
2: No, pokud to není vlastně vidět na rentgenu nebo na nějaké další zobrazovací metodě, tak to, že vy máte pocit, že to bolí někde jinde, to je prostě jako rozdíl cítění vašeho, jo? Ty senzitivní nervy můžou dávat trošku neúplně dobrý signál. Takže
0: může to být otlak, ale mozek to vnímá jinak?
2: Ano, přesně takhle. Ano, bohužel.
5: Na to nemůžu vůbec došlápnout.
2: Rozumím.
5: To je právě ten problém.
2: Ano, nemáte náhodou cukrovku nebo nějaké postižení nervů?
5: Ano, cukrovku.
2: Tak to bude ono, protože pokud je polyneuropatie, což je vlastně postižení nervů vinou té metabolické choroby, tak ta signalizace je chybně.
0: Odpovídáte.
2: Čili oni mají pravdu asi a vy to vnímáte jinak, no, bohužel.
0: Ptát se můžete samozřejmě dál, téma je dnes bolestivé šlachy na nohu a rukou a telefon 731 800 900, znovu volný pro vaše dotazy a ptejte se i během písničky a budeme odpovídat.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravé, nejenže posloucháte, ptáte se doktorky Kateřiny Cajdamové na své bolesti, když vás zlobí šlachy na nohu a na rukou, můžete tak činit dál. Telefon sem do studia 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den, přeju.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat. Vy jste z rádia?
0: Ano, jsme
1: povídejte.
0: V rádiu.
1: Povídejte.
2: Kubova, mě se na nohách, na spodku, na šlapkách udělá puchýř vlastně asi jak, kdybyste měla víčko od sklenice.
1: No.
2: 2-3 dny je problém našlapnout.
1: Ano.
2: A pak už to mám, ale je to tak 8 až 9 měsíců, než to, než to prostě zmizí.
1: A co říkal lékař vám na to, váš obvodník?
2: Byla jsem na ortopedii, všude řekl, jako mám zdravotní boty a vždycky se to v jednu dobu udělá a vždycky to tak dlouho trvá.
1: A vy víte, co je ten vyvolávající, jako ta příčina, jestli na něco šlapnete nebo je horko?
2: Nikdo mi neřekl nic k tomu.
0: To musíte poznat,
1: neřekne
0: to musíte
1: nikdo.
0: Poznat vy vysledovat to.
1: Vy musíte vysledovat, co to zhoršuje a co to zlepšuje.
2: No, stane se to aj v létě, že prostě třeba já moc nechodím, jako jenom dělám uklízečku, jsem tam někdy chodím, jako v té, jak dělám tu práci. Pak už jsem doma, chodím okolo hospodářství, mám zdravotní boty, velice pevné, nemůžu na nic stoupnout.
1: A mažete si tu kůži něčím? Já bych určitě
2: ano,
1: tady...
2: tím hrochem, to já nevím, jak se to jmenuje.
1: To já nevím, co je s hrochem, ale asi bych doporučovala promašťovat kůži, protože to, co povídáte, jste pořád na nohou. Je to trošku mimo teda téma o šlachách, takže se moc omlouváme, ale asi neporadíme, bohužel.
0: Telefon dál vám k dispozici, bolestivé šlachy, nohy, ruce.
1: Prosíme.
0: Kdo tam je? Téma, povídejte.
3: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat paní doktorky. V noci mám artrózu obou dvou kolen čtvrtého stupně, třetího, čtvrtého stupně.
0: Omlouváme se, abych se dostalo na téma bolestivé šlachy a nohou. Týká se to šlach nebo artrózy?
3: Já bych řekla, lítka mě bolí. V noci, když vstanu z postele, tak mě strašně tuhnou lítka. Když stanu z postele, tak mě tuhnou lítka.
1: Jo, jasně. To může být lecos, ale rozhodně se to netýká šlach, bohužel.
0: Takže když mě nám ten dotaz nahrajte na záznamy.
1: Nahrajte a dejte tam telefon, já vám zavolám, jo? Proberem to spolu.
0: Připomínám tedy pro ten případ záznamník 221 553 770. Ale teď je v provozu linka do studia.
1: Šlachy.
0: 731 800 900 a doufám, že... U šlach zůstaneme. Dobrý
1: snad
0: den.
1: Šlachy, ano. Jsou to šlachy, prosíme, rukou, nohou?
4: Doufám, že ano. Paní doktorko, co říkáte na skakavé prsty na rukou?
1: Lupavý prst, ano. Tak to je příčina, je většinou zánět šlach a je to způsobeno přetěžováním některých částí těla. Je to vlastně dlouhé opakování téže činnosti. Takhle se nám s lupavým prstem dovolal řidič, který vlastně má taky stabilní držení, takže může to být lecos a jsou čtyři druhy, kdy ten lupavý prst je jeden z typů zánětu. Je to něco, co by se mělo vlastně vyřadit tu činnost, která to způsobuje, případně znehybnět nebo nějakým způsobem v ortéze nebo v obvazu nebo dokonce někdy v sádře vlastně omezit pohyblivost v té oblasti a chladivé gely, studené obklady, protizánětlivé léky nebo někdy fototerapie, léčba světlem. Takže nenechat to být, poptejte se a chce to opravdu jako delší dobu léčení.
0: Další téma nebo další povídání k tématu bolestivé šlachy na nohu a na rukou za malou chvíli i takové shrnutí, které nás čeká, protože tak jako vždy ten čas velmi rychle kvapí a blížíme se k dalším zprávám.
5: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
6: sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
5: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Šlachy probíráme dnes s doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Takové rezime na závěr. Když nás tedy začnou bolet šlachy na ruku nebo nohou, tak co dělat jako první, paní doktorko?
1: Tak, pokud postižené místo svědí je citlivější, tak je to pravděpodobně zánět. Pokud víme, že jsme to nějakým způsobem přehnali s nějakou aktivitou sportovní, nejčastěji může to být i trauma, to znamená vlastně přetržení nebo natržení. A toho, co hlavně musíme udělat, je běžet k odborníkovi. To znamená, první musí doktor kouknout, co to je, protože to, že nás něco bolí při nějakém pohybu, to může být leccos a léčba je jiná. Pokud je to artróza, tak my na to nesmíme dávat ty studené obklady, které se používají na zánět šlach. Jinak, ta léčba nejužitečnější a nejúčinnější je omezit pohyb, který to vyvolal. Někdy, pokud jdeme později k tomu lékaři, tak to může být až znehybnění na docela dlouhou dobu, takže radši rovnou přestat s tím pohybem, který to vyvolává a udělat si tu diagnózu. Pak máme babské rady, které říkají, že můžeme zkusit hořčík, draslík, vápník, D-vitamin, což je regenerace té postižené tkáně. Někdo doporučuje zábal toho postiženého místa tvarohem, bylinky, borovicové listí, kustovnice. Prostě spousta různých možností. Lékaři většinou nabízejí kortikoidy nebo fototerapie, jak jsme říkali. A důležitá je prevence, čili odpočívat, pokud máme často namáhanou část těla během fyzické nějaké námahy, tak odpočívat, protahovat svaly, nepoužívat těžkou obuv, jako nám tady někdo říkal, že je, a vlastně pokoušet se rehabilitovat, to znamená ten pohyb, který to může vyvolat, tak dělat jiné cvičení, abychom vlastně ho jako antidotovali. Takže tohle pomáhá, no a samozřejmě běžet k lékaři a ten nám poradí, co s tím.
0: Pokud se na vaše dotazy nedostalo a soudě podle telefonátů stále blikajících, ano, nechte nám vzkaz na telefonním záznamníku 221 553 770. Nahrajte svůj problém a my se k němu po čase někdy zase v dalším sdílu vrátíme. Pro dnešek se loučíme, přejeme vám hezký víkend.
1: A žádné bolavé šlachy.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Studená rána v Česku zůstanou i přes víkend. Příští týden se ale vrátí tropy. Češi v obytných vozech naplnili kapacity autokempů. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 30 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Do Česka se příští týden nejspíš vrátí tropy. Teploty můžou vyšplhat i nad 35 stupňů Celsia. Po chladnějším týdnu se začne v tuzemsku oteplovat už o tomto víkendu. Rána ale ještě zůstanou studena.
3: Ráno to bude ještě na svetr.
4: Říká k víkendovému počasí meteorolog Martin Tomáš. V noci na sobotu můžou teploty klesat i k 5 stupňům Celsia. Během dne se ale oteplí.
3: Nejvyšší denní teploty pak většinou 24 až 29 stupňů Celsia.
4: V neděli přes Česko přejdou přehánky, které přinese studená fronta. Na začátku příštího týdne teploty klesnou ke 24 stupňům. Zatáhne se a místy zaprší. Od úterka se ale zase oteplí a koncem týdne přijdou i tropy. Podle meteorologů se můžou teploty dostat až na 36 stupňů Celsia. Josefína Báčová, Český rozhlas.
2: V havířovské městské části Šumbark vzniklo nové centrum sociální rehabilitace. Pracovníci tam pomáhají lidem se znevýhodněním. Snaží se je naučit samostatnosti, aby se zvládli zapojit do běžného života. V opravené budově bývalé restaurace vznikla taky komunitní kuchyň a kulturní sál, říká ředitel spolku Porta Vita David Stařičný.
5: Dlouhodobě byla lokalita Havířova Šumbarku vnímána a jako sociálně vyloučená lokalita. Právě kvůli toho, že tady byla vyšší koncentrace právě osob, kteří měli kumulované problémy exekuce, dává velký smysl, aby tady byla služba, která nejenom pozvedne lokalitu, ale aby nabídla efektivní účelnou pomoc těm lidem přímo v tom místě, kde oni žijí.
2: Provozovatelé jihočeských autokempů zažívají až na výjimky silnou sezónu. Vyplývá to z informací Asociace kempů České republiky. Vyšší návštěvnosti napomáhá narůstající obliba karavaningu. Například autokemp Třeboň na Jindřichohradecku zaplnili karavany cyklistů.
6: Kapacita kempu je podle jeho správce Jiřího Neubauera zaplněná z 90%.
7: Volají lidi teda, já říkám, ne, přijďte normálně, něco najdete. My bereme rezervace jenom na chatky a ty jsou plný.
6: Červenec je v kempu Olšina na Lipensku z pohledu návštěvnosti o něco slabší. Provozní Jitka Vosková ale věří v silnější srpen.
8: Podle toho, jak lidi volají, věříme, že lidi přijedou, že bude větší obsazenost, jo, protože zatím slabší průměr.
6: Podle předsedy Asociace kempů České republiky Pavla Svobody zažívají provozovatelé tábořišť silnou sezónu. Nerůstajícímu zájmu o karavaning se přizpůsobují i samotné kempy, kde přibývá parkovacích míst a pohodlnější zázemí. Eva Rubská Petrová, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalová Sigma Olomouc v neděli na hřišti Jablonce vstoupí do nové sezony Šance ligy. Do kádru přibyly 4 nové zahraniční posily, naopak v rámci ligy přestoupili ke konkurenci Šturm, Sláma a Růsek. U 3 hráčů Huky, Kostadinova a Dolžníkova se řeší hostování ve Slovácku.
1: Počasí.
2: Bude slunečno, čekáme jasno až polojasno a teploty 24 až 30 stupňů, na horách kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Děčínsku jeďte opatrně na silnici 265 z Krásné Lípy do Velkého Šenova. V úseku Vlčí hora Brtníky se po silnici pohybují chodci. A na Frýdecko-Místecku u Žermanické přehrady se srazilo osobní auto s motorkou. Nehoda je mezi Soběšovicemi a Dolními Domaslavicemi. Tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: To byly zprávy v 9 a teď už je tu Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
9: Vítejte u dalšího tklivého příběhu, který je důkazem, že láska neumírá a existuje pořád, i když vám někdo milovaný odejde. Stane se vaším andělem strážným.
10: Po setkání s 82letým Ladislavem a 77letou Aneškou se mi derou na jazyk verše Karla Hynka Máchy. Na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal.
9: přesto jim nebránil milovat, žít, smát se a být šťastní. Zaslouží si náš obdiv.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Ze stovek příběhů, které jste nám poslali, jsme dnes vybrali vyprávění Anežky a Ladislava Jeřábkových, kteří se seznámili přesně před 61 lety.
1: Prožili krásné i bolestné chvíle. Přesto našli ve své duši a srdci mír. Možná také proto, že bydlí v obci Mírová u Chodova.
0: S úctou a zájmem se je vydal vyslechnout náš milý kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Já tady na vás čekám.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Ale čekáte sám, nečekáte s paní?
3: No, paní je tam, tak je takový horko.
4: A já už vidím Anežku. Kouká z okna tamhle. Dobrý den.
5: Dobrý den. Ano, Anežka je Jeřábková.
4: Takhle přes okno jsem se dlouho neseznamoval.
5: Jo, plnou pustou.
4: Tak my to obejdem, jo, a seznámíme se.
5: Tady jste v bytě u Jeřábku.
4: A teď jedna věc, sluší se na návštěvu přijít pro dámu s kytičkou, tohle je pro vás.
5: Děkuju. No to je krásná. No teda. No to jsem dlouho nedostala takovou hezkou.
4: Nepovídejte.
5: No.
4: Sem už se něco nosí, co to je?
3: No to je kniha, když jsme byli 50 let spolu, tak nám obecní úřad udělal tadyhle tu pamětní knihu. Tadyhle jsme jako za mladá, když jsme byli ještě hezký.
4: To jste pořád.
3: Teďka už jsme starý.
4: Ale hezký.
3: No, tohle, čili jaký nemocný ráno, když staneme, tak se hodinu musíme upravovat.
4: Mě každý zvlášť.
3: Oko, já mám skleněný, mě tohle udělali, všechno možné. No tak každý zvlášť, takže se musíme na to připravit.
1: V roce 1963 se mladý Ladislav z Jihlavy, kde žil a pracoval, přihlásil jako adept na stavbu mládeže do Vřesové na Karlovarsku.
0: Byla to brigáda na jeden rok. Ještě nevěděl, že se tahle štace protáhne na celý život. Vše začalo trochu v podroušeném stavu.
1: S kamarády pravidelně vyrážel na taneční zábavy.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: No a jednou jsem přišel taky sem do té Mírové na čaje a teď jsem se tam trošku tak společensky unavil a teď mě tam jedna slečna prostě pošetřovala takhle.
4: Vy si na to pamatujete, když Láďa ne?
5: No tak.
4: Co jste dělala, že jste se mu věnovala, ho zachraňovala v těžké chvíli alkoholové?
5: No, obklady se mu dávala na lavičku, na to.
3: A já vím, že jsem se s ní udělal rande do kina, jenže já do toho kina šel a neviděl jsem, jak vypadá. Už jsem na to zapomněl.
4: Jednoduše, vy jste se prostě opil, ona se o vás starla a vy nevíte, kdo to byl, která víla.
3: A já viděl jsem, že přijde do kina, no... Teď tam byly kamarádky, který jsem znal, pám, je tady to, ta holka, nevíš, která to byla? A ona tam byla, oni řekli, že nevědí. No, tak prostě, tak jsem, nic nebylo. No a tak jsem potom...
4: A ona se k vám nehlásila?
3: Ne, nehlásila, ona dělala SSP, já přihlásím. A potom jsem šel asi za měsíc na druhý čaje do klubu v Chodově, no a teď jsem říkal, no to je ona. Když tam byla, tam tancovala pám Tévo, tak jsem šel pro ní tancovat, zapírala, že to není, ale nakonec jsme se domluvili, no a začali jsme spolu chodit. Jako já jsem pozval na rande a to, jenže já jsem měl v Jihlavě děvče, ona měla tady jeden kluka, no a teď, když jsme chodili a její rodiče se to dověděli, tak říkali, prosím tě, brigádník asi neber, ten od tebe uteče, ne?
4: Vy jste měla nápadníka a takhle jste si začala s Láďou.
5: Ale to bylo jenom takový, tak spíš jako kamarád. To nebylo nic vážného. 2 roky na vojně, no já tady sama, tak co? Čekat nebudu. Tak jsem chodila tancovat na ty čaje a to jde, no.

0: jsem si užívala.
1: Takže váš vztah začal tím, že se vlastně někdo opil, vy jste ho zachránila, v paměti zůstal, na další akci se znovu poznali, ti dva zblížili a takhle vzniká vztah ve vašem případě. Takže anděl zachránce v podobě Anežky.
0: Ano, ano, je to tak.
1: No a Ladislave, vy jste měl děvče, jste řekl v hlavě, tak jak to probíhalo? Museli jste se rozejít, nebo se vám to v hlavě trochu motalo, které se věnovat?
2: No, já jsem potom, tady jsem se víc zamiloval, tak když jsem přijel do hlavy, tak jsem přímo neřekl, že nebudu, ale prostě jsem odjel sem a tím to skončilo.
1: Když došlo k tomu, že jste se rozhodli, tak nějak už jste oba cítili, že tedy budete spolu chodit, že si nějak začnete. Jak vypadalo to první skutečné rande?
0: No, tak to už si nepamatuju.
1: Ani na první pusu?
0: Ano, tak těch bylo více, to ne. Nemá jenom první.
2: No prostě tak jsme se líbali a takovýhle, ale ještě prostě k něčemu nějakému tohle velkému zblížení nedošlo.
1: Kde jste se líbali?
2: No tady pod Kulnou. Tady měla zemědělská usedlost, tady byla, tak jsem zatáhl do té Kulny, jenže furt tady někdo odvíral dveře, tak jsme nemohli se nějak tohle, tak jsme se jenom, aby nás nikdo neviděl, tak jsme se jenom líbali.
1: A původně jste vyráželi na co? Zase na čaj, do kina?
2: Původně jsme chodili potom na čaje, do kina a tohle. Tak prostě to začalo, no potom, když se mě přesvědčil tady její rodiče, že prostě to myslím vážně, tak když jsem vzal poprvně domů k nám do Jihlavy, tak byla za dveřma a chtěla se vrátit. Říkala, já tam nejdu, já se styděla jako tohle.
1: Proč?
0: No tak bylo to takový, já jsem byla taková holka z vesnice, taková prostě, já nevím, jak bych to řekla, no tak vás ty dojívá, no.
1: Jak vás tedy rodiče přijali, Ladislavovi?
0: Dobře, dobře, byl strašně hodný. Přijali mě dobře.
1: Řekněte mi, Anežko, tehdy mladí dva dali se dohromady. Co se vám na tom Láďovi nejvíc tak jako líbilo, čím vám imponoval?
0: No, hezky tancoval, to bylo první, to se mně líbilo. No, to jako my si v tom rozuměli. No a že jsme hodně chodili také na procházky, do kina, do toho prostě po všelijakých vycházkách.
1: A byl to hezký kluk?
0: Byl moc hezký.
1: Když se takhle mladá holka zamiluje, jak to vypadá potom, když se třeba rozejdete? Myslela jste na něj doma, když jste byla třeba před usínáním, před spaním, těšila se na další setkání? Co vám tak hlavou běhalo?
0: Ale jo, to jsem se zase těšila. Třeba jsem si říkala tak, dneska je pondělí, ve středu se sejdeme. Jo, prostě už to bylo takový jinačí. Takový hezky, no.
1: Ladislave, co u vás? Jak vy jste vnímal mladou Anežku? Jak vám se líbila?
2: No, mně se líbila, proto jsem s ní chodil a proto jsem tady zůstal, protože se mě líbila. A byla taková neskušená, jo, takže to se mě na ní líbilo. Tak mně se to líbilo, mě prostě neodporovala, nebyla nějaká, no perfektní, no, mě... Prostě jak je člověk mladý, tak to je úplně, to se těžko říká, no.
1: Jenom pro představu, jaký rozdíl mezi vámi byl věkový?
2: Pět roků. Jo, ten chlap už je trošku takovej uzrálejší, není takovej jelen jako todlen a prostě už má nějakou představu o životě. Tenkrát se to všechno bralo v 18, 20 let. Tohle, když ženský bylo 25, to už neříkali, to je stará paní. To už je tohle, tenkrát to všechno. A když to dneska tak sleduju, pozoruju, tak to bylo nejlepší, protože když jsme vychovali děti, tak nám bylo 40. Nebo tady 45, děti už měly svoje zase a my jsme si mohli dělat, co jsme chtěli, jezdit po světě a to dneska každý čeká dlouho. No a potom, když dneska, kdybych si uvědomil, že bych měl v 60 vychovávat nějaké děti, tak to asi by nešlo, protože to už na to člověk nemá nervy, nemá na to náladu. dneska mám náladu jenom na tu svoji ženu.
1: A to je hezký.
2: Jo, to je, protože celý život jsme spali spolu. Nikdy jsme to prostě furt jsme, žena kouká na televizi a taky já. Ona pá, já jdu spát a pám, já ještě budu chvíli koukat. Teď koukám, tady nikdo tady není, pám, co tady dělám a jdu spát za ní.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
4: Jsou pustá rána bez oken.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh, který jsme vybrali, patří manželům Anežce a Ladislavovi Jeřábkovým.
2: Seznámili se v roce 1963, když jemu bylo 22 a jí necelých 17 let. Rok jeho brigády uběhl jako voda a on se rozhodl zůstat. Zamiloval se.
1: Na svatbu nespěchali. Začali o ní uvažovat až po dvou letech. Brali se 5. února roku 1966.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Jak vypadala vaše svatba?
4: No, tak měli jsme ji v Karlových Varech, takže já začnu od rána. Tak ráno jsem šla k Hoviči se nechat zkrášet, pak jsem se vrátila, šaty už jsem měla připravený, tak jsem se oblíkla.
3: Jaké jste měla šaty?
4: Bílé, ale krátké, ne dlouhé. Krátké, závojíček. No a to zrovna pak začalo ještě pršet. Bylo vošklivě, tak jsem říkala, no tak to je hezký.
3: Pršelo vám štěstí?
4: Asi jo. A odjeli jsme do těch Karlových Varů.
3: A jak to vypadalo tedy?
5: Jak vypadalo? Všechno to vypadalo dobře, všechno nám tam řekli, teď když jsme si dali prstínky a to teď jsem nazved prostě ten závoj, dal jsem pusu a zase jsem mu pustil dolů ten závoj. Tak šla se závojem dolů z obřadní síně.
3: To vypadalo, jak když se vracíte bez sezdání.
4: Jo, jo. Ano.
5: Takže, no a odjeli jsme všichni do toho, do té elitky, dneska už to zase není elita hospoda, už je to něco jiného tam, tak tam jsme to měli první jako, to, no a tak tam jsme měli hudbu, prostě všechno, to tam bylo pěkno.
3: Kdy jste končili? Jak to vypadalo?
5: No, my jsme končili ve 12 hodin, jsme jeli domů a tam ty hosté zůstali asi do 4 hodin do rána a my jsme ve 12 odjeli domů už spát a tohle.
3: Sem spát?
5: Ano.
3: A ta svatební noc teda?
5: No tak svatební noc ještě ležela maminka mezi náma, protože svatební noc jsme neměli ani.
3: Jo, vy jste přišli...
5: Tak my jsme jí měli už předtím tu svatební noc.
4: No, už nevím.
5: Neměli jsme se kde ubytovat ty lidi, tak jsme museli spát
3: spolu. Prostě,
5: no spolu, protože jsme měli jenom dvě postele, no tak a museli jsme tam spát ve třech. No.
3: Počkejte, to mi řekněte, jak vypadá ulehání ve svatební den, přijedete domů, vy jste sundala teda jako šaty, převlíkla jste se co do noční košile, mamka taky, no. Kdo les první do postele, nebo jak to vypadá?
5: Byli jsme všichni unavení, protože všichni jsme pili, tak jsme byli unavení, tak to jsme si tam lehli a zbudili jsme se až tohle, to jsme usnuli hned.
2: Ráno se probudili a začal jim nový život se společným příjmením Jeřábkovi.
1: Brzy jim přidělili podnikový byt v nové roli a oni se také zžívali s novou nevyzkoušenou rolí, tou rodičovskou.
4: No já jsem hrozně toužila po dětech, já jsem jako... I když už jsem byla tak starší, tak jsem tady, kdo měl děti, tak jsem to vozila po vesnici. Jo. Já jsem měla strašně ráda děti, takže jsem se úplně těšila.
5: No já taky, protože bez dětí to není ono. co by tohle, takhle, už jsem se těšil na děcka, jak budou sportovat, jak budou prostě, no prostě bez dětí není život, no to je takový mrtvý.
3: Jak to bylo tedy s příchodem dcery? Naplánovali jste si, že chcete teď děti a pokoušeli jste se, nebo to přišlo prostě tak jako náhodou a zrovna? Ne, jak to bylo?
5: Ne, to jsme chtěli mít dítě, to jsme dělali všechno to, aby jsme to měli. Jo, to jsme dělali všechno proto, no na, tak se to povedlo, tak to bylo dobrý. No a potom za rok byl syn zase. No a tak jsme měli dvě děti a potom asi za 5 let jsme měli dalšího syna. Jo, takže to jsme 3 děti, no tak to měla ta žena plno práce, chodila. Ne, já jsem musela se o to starat. Vodit je do školky, do jeslí. Všechno stihala. Prostě neměla, to jsem v tom obdivoval, všechno stihla, všechno udělala prostě. A to bylo to, na ty ženský to tenkrát bylo hodně taky, no.
4: Byla jsem šťastná, že mám, jsem si teda hrozně přála dceru, že mám dceru. To jsem byla ráda teda.
5: No já jsem byl také rád. A to jsem byl akorát v práci a teďka nebyly mobily, nebylo nic takového. Že jsem věděl, že bude rodit tohle, tak jsem volal tam ze sloupu, prostě na sloupu byl telefon, tak jsem tam volal do porodnice si to a oni vezli akorát z toho na pokoj a říkala mě akorát, mě řekla, byla to dcera. Já pam, jak byla? Jo, byla, jak byla unavená, tak řekla, byla to dcera, pam. Teď jsem přemýšlel, šel jsem domů, tak byla nebo není, jo, tak jsem byl z toho hotovej, no, tak no, ale potom, tak jsem tam potom jel se podívat, tenkrát se tam nemohlo na pokoje, se koukalo ze spoda, teď mě ji ukázala, teď to, pam, je, tak ještě, že žije. Jo, to byla taková odpověď, byla to dcera, už neřekla nic, protože ji vezla na ten pokoj, tak člověk byl z toho hotovej, no.
1: Život Anežky a Ladislava Jeřábkových by vydal na román. Jejich vztah je krásný, plný citu, ale i odhodlání bojovat. O tom ještě uslyšíte.
2: Zaujal nás už v dopisu natolik, že jsme se rozhodli je trochu potěšit. Dát jim najevo, jak jsou úžasní. Proto jim chceme věnovat praktický dárek. Velký automatický kávovar.
1: O předání jsme poprosili Patrika Rozehnala, který jim v nestřeženou chvíli tento nový stroj doma instaloval, aniž by o tom věděli. Bylo to překvapení.
5: No ne, koukej.
4: No teda, ty to já nebudu ani umět obsluhovat.
3: Jak říká paní doktorka Cajdonová, dneska se mačka jenom čudlíky.
5: Jo?
4: Tak no, ty tak možná uměla, ale
5: to
4: ne ty,
5: no,
4: ne
5: to
4: ty,
5: mačka.
4: Ale ne ty, ale to je bába, no. Že jo?
3: No tak je to vaše.
5: No, no to je krásný. No. A to je na co to je na kafe?
4: No, ale to nám se bude muset naučit, Tomáš.
5: Jo, to si někde jsou nějaký tyhle, ne?
3: Tady se dává vzadu voda, nalije, takhle se to zdvihne. Mhm.
5: Jo.
3: Tady ze zhora se naplní zrnková káva, to máte tady. Aha. No a tady pak už se mačká takhle čudlík, pod to se dá hrneček a už teče kafe.
5: Jo, a to jsou
3: velikosti kávy, jestli chcete espresso, větší, lungo, amerikáno nebo horkou vodu na čaj.
5: No to je krásný.
4: No to je, já úplně čumím.
5: No tak to máme co tohle.
4: No teda toto jsem
5: to
4: si.
5: To půl vesnice pozvem na kafe.
3: Kafe je dost. Ať se vám daří a kávovar slouží.
4: Jo, děkujem.
5: Tak děkujeme mockrát.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Zlatou lásku vám přinášejí Petr Kostka
2: a Carmen Majerová.
1: Kdo si dávno řekl, jizvy, které máš zvenku a jsou vidět, tak určitě bolí. Ale jizvy, které máš skryté v duši, jizvy, které ti způsobila láska, bolí mnohem, mnohem víc.
2: Aneška a Ladislav Jeřábkovi už vědí, že láska k dětem je tou nejsilnější, kterou rodiče zažívají. A když toto pouto osud přetne, je to bolest na celý život.
3: Potkalo nás prostě z velký neštěstí, že dcera se nám zabila. Jako když jí bylo 25 let a měla dvě malé děti, 4 a 5 let, tak se jí v práci stal pracovní úraz. Ona sice dělala v pupu, ale tam neměli jesle a to tak šla za ženou dělat chvíli na šachtu. Jako, že tohle, no a tam se jí stal pracovní úraz, že v 25 letech prostě přišla o život. Ono to bylo tak, že to někdo zavinil v té práci, jenže ten člověk, on omylem prostě pustil nějak pás, což byla odstávka, kdy se nesmí nic spouštět. A ona čistila pás a ono omylem chtěl popojet 2 metry, nebo co, tak omylem pustila.
4: Jak jste se to dozvěděli? Jak k tomu došlo, Aneško?
5: No, mě to přijel říct, já jsem tam dělala taky a přijel mi to, my se měli po noční, jsme byli doma. A přijel mi to říct jako můj kolega, co jsi tam dělal. A tak mi to přijel říct, no, co se jako stalo, že je v nemocnici, že ji odveze do nemocnice, a no, ale bohužel nepřežila. Tu chvíli jsem, já si nevěděla prostě vůbec, co se stalo. Jo, byla jsem úplně mimo, no, vůbec. Byl to šok.
3: No, jsou to takovéhle strašné věci, no, co se stává, co ne. A člověk si říká, proč zrovna my? To se nedá nic dělat. No, prostě je to, já bych řekl, že to je osud a to člověka, když ho to člověk, tak tomu neunikne. Prostě to přijde, no.
4: Ale říkám si, není nic horšího, než když rodiče přežijí vlastní děti.
3: To je nejhorší, když přijde o vlastní dítě, tak je to nejhorší věc. No. To je prostě jedno s druhým. No.
4: Kdy to na vás v plné síle dolehlo, když jste jí vyprovázen nějaký obřad, rozloučení?
3: No, když byl pohřeb a tohle, tak to bylo hrozné. No. To se těžko říká. Ono to nikdy neodezní, ale už to není takový.
4: Ale vám musí zůstat jizva na srdci, která se nikdy nezahojí.
3: To je jasný, to zůstává.
5: To nezmizí. To bude ještě. No to je celý život už, no, prostě.
4: Kor pro vás, Aneško, vy jste si tu dceru vymrdla, vy jste se tak těšila, že budete mít dceru.
5: Právě, to bylo hrozně těžké. No,
3: já říkám,
5: no.
3: To nás smelilo zase, no, to nás ještě víc semklo, no a tak zbyli po ní 4 a 5 děti, kluci, jo, takže to bylo, tak jsme to museli pomoct vychovávat, taky tomu den, než se našel druhou ženu, prostě tak pomoct vychovávat i děcka a takhle, a to mezi tím prostě ještě jejím bráchovi prostě žena umřela na rakovinu a tam zbyly taky děti, tak tu jednu jsme si vzali, tadyhle vychovávali jsme ji taky, tady jsme ji měli do 15 let, jako dneska už je teda v Německu, v Mnichově dělá recepční tam v hotelu, je tam už to, ale každý rok za náma jezdí, jako navštěvuje a tohle, takže. Ale to nás dokonce ještě víc smelilo. Jo, někdo se třeba pohádá, to nás ještě víc smelilo, takže to bylo takový dlen. No.
4: Asi jste si tehdy hodně poplakali a hodně často, ne?
3: Ty nejhorší byly první 3 roky, no. Potom se to skrňovalo, jako tohle. Pak musel člověk dělat a starat se o ty děcka a o tohle.
4: Anežko, já mám pocit, že Láďa, váš muž, vám musel asi hodně pomoci. On je takovou, řekl bych, velkou oporou. Byl i v té chvíli, cítila jste to, že jste ráda, že ho máte a nějak pomáhal?
5: Ano, ano, hodně. To děkuju. Bylo to krutý.
4: No, pro mámu tohle musí být nesrovnatelné celý život, no. Vracíte se v myšlenkách často?
5: Jo, jo. Každou chvíli. Říkám si, kdyby tak tady byla.
3: No. Ale já nevím, jestli bych vám to měl říct, ale jako to den, ale já na ní byl nějak tak závislý, mě 10 let předpovídala, co se mně stane. Mě za 3 roky, když už jsme pomaly tohle, tak já jsem měl jet pro pracovníka do práce a teď jsem slyšel kroky normálně, ale teď po dvoře pám, to je Olina. V noci, kdy jsem spál, jo. A přijde, teď ona přišla, pá, ahoj tati, jak se máš, co děláš? A to já na ní pám, kde se zdala a to a teď to je všechno jako sen, jako tohle. A ona mě říká, zítra jdeš pro pracovníka, hele, venku prší, ty se vybouráš, ale nic se ti nestane, ale auto zničíš. A já jsem stál a venku pršelo. Pám, no to, a já měl služebního favorita, jel jsem do Habartova, hned tam ty zatáčce jsem se rozsekal. Jsem se vyboural z jedním roce, auto jsem zničil, mně se nic nestalo, všechno tohle. Za další 3 roky, to jsem vždycky, to nebudu ani vykládat, jako co mě všechno, to jsem dokonce spadl ze střechy, to jsme opravovali, ta střechu, a hele, zítra jdeš s důchodcem, a to jsem ještě dělal, jdeš s důchodcem a dělat střechu a ty z té střechy spadneš, ale nic se ti nestane. Jsem tomu nevěřil, takový ten kec, já takový nevěřím. A šel jsem dělat to, já jsem byla námraza, to bylo v listopadu, zmizli to a jsem potom sjel a spadl jsem po hlavě dolů. Akorát jsem měl obličej zedřenej, no a třikrát mě třikrát mě tak předpověděla. Já jsem se potom ptal takhle psychiatru, pám, jak je to možné, že ji vidím, takhle už si nepamatuju, jako každý puntík a to jsem viděl všechno do detailu. A on říkal, že se to stává, že to je prostě tohle, ale že to je, neví čím to je, ale že to prostě stává. A ten mě uklidnil, říkal, ten jeden pohá, hele, dokud ti nic neřekne, tak se ti v životě nic nestane. Ona si prý pro tebe přijde jednou.
4: Jestli to není silou té lásky, která mezi vámi byla, no, a ona je andělem strážným.
3: No právě, oni mě to takhle říkali. Oni říkali, že se to stává u dvojčátů tohodle, že třeba je někde tady, někde v Americe a jeden o druhým ví o nemocech a pá, že to je prostě, vy jste na sebe byli moc závislí. Říkám 10 let takhle, já jsem 9 let teda, vždycky po 3 letech.
4: Já myslím, že to právě všechno dokazuje sílu vaší lásky.
3: Jo.
4: Že ta Olenka dohlíží na vás právě proto, abyste spolu mohli být co nejdéle.
3: To?
5: Asi jo, asi to tak bude, že on opravdu, oni byli na sobě hodně vázaný.
4: A vy dva na sebe?
5: A my na sebe zase, ano. Asi je to tak.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Je to příběh velké lásky zkoušené životem. Svůj osud nám líčí milující manželský pár Aneška a Ladislav Jeřábkovi.
2: Mají se rádi, špičkují se, radují se z maličkostí, podporují v nesnázích, prostě se milují.
1: I pro ně si Patrik rozehnal, nachystal několik otázek v manželském testu. Stejné otázky pro oba dva, ale odpovídali na ně každý zvlášť, aby se neslyšeli.
2: Vy ale jejich reakce a vzpomínky na společný život uslyšíte dohromady.
3: Kde jste nejlechtivější?
4: Na nohách.
3: Kde je manželka nejlechtivější?
5: No tak nebudu říkat, řeknu na chodidlech. No tak tam ty místa nebudu říkat.
3: Je nějaké oslovení, které kdyby Ladislav použil, tak by vás rozlítil?
4: No jedině Ančo. To nemám ráda.
3: Jaké oslovení od vás nemá ráda?
5: No já jí říkám, Aneško, mamino, no když řeknu hej ty.
3: Jak byste vy popsal její smích?
5: Ta se směje tak jemně jenom, ta se neumí řechtat. Ta se směje tak citlivě.
3: Jaký je váš smích?
4: No takovej nějaký veselý, já nevím.
3: Jeho nejoblíbenější kus oblečení?
4: Kalhoty, tričko nebo košile, v létě kraťasy, zase tričko nebo tílko.
5: Co je vypran, tak to vem.
3: Kdo je déle v koupelně?
4: No, tak asi já.
5: No tak to žena, to je jasný.
3: Jak dlouho?
5: Tak přes půl hodiny. Já jsem tam 10 minut.
3: Máte nějakou tajnou skrýž? Kam si schováváte něco, co je potřeba?
5: Ne, to ne, to my víme jeden o druhým, kde co je.
3: Má Ladislav nějaké místo, kam si schovává své věci, nějakou svou tajnou skrýž?
4: Nemá.
3: Kdo víc chrápe?
5: No, tak to bych řekl, že někdy schrápe žena. Ona to svedla na mě, ne?
4: Ha, tak někdy já, někdy on.
3: Jaké milování je pěknější pro vás? To ranní nebo večerní?
4: No, jakdy. Jo, ale spíš večerní.
5: No tak lepší je večerní, ale mě se žena líbila kdykoliv, i když vařila, tak jsem taky nechal knedlíky, pám vykašli na knedlíky. Jsem miloval taky.
3: Jak dlouho jste se nejdéle líbali?
4: Jo, tak to jsem nikdy nekontroloval.
5: Nás nás bolela pusa.
3: Recitoval vám někdy verše?
4: No, někdy jo. Někdy se snažil. To se zvědavé, jestli to přizná.
5: Básně nerecituju.
3: Ne? Trváte si na to?
5: No tak netrvám, no ale tak si nepamatuju, že bych ji recitoval básně.
3: Kterou část vašeho těla, nebo z vás, si myslíte, že ona považuje za nejvíc sexy?
5: Moji část těla? No to nevím, na co ženská myslí.
3: To se dozvíte skoro po 60 letech.
5: No teda, to jsem blázen. No asi tu vrchní polovičku.
4: Mně se líbily jeho vlasy, že on měl hodně hustý, měl hodně. Že kuce, no to není část těla. Jsem chtěla říct, že je ukecanej.
3: Že vypůsob.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Aneška a Ladislav Jeřábkovi už oslavili 58. výročí svatby. Jejich láska neopadá, naopak kvete. A to je přitom už trápí zdravotní neduhy.
2: Anežku už pobolívají ruce i nohy. Jaroslav přišel v době covidové pandemie částečně o zrak a má jedno oko skleněné.
1: Ani jeden z nich si ale nestěžuje. Vše berou s humorem a rádi se smějí.
4: A jinak já nevím, no, tak já to mám asi v genech.
5: Pořád cvičím jak ráno, napřed napíšu do stovky v posteli, prostě v leže, nohama ležím a nohama napíšu do stovky.
3: Vy jako vyzdvihnete?
5: Vyzvednu, no jenom krát, jenom tak 10 cm nad postel, ta na to a udělám do stovky napíšu, od jednotky do stovky.
3: No, jenom napsat od jedné do sta, tak já teda to běžně nedělám u chlapů, jo, ale chtěl bych vidět vaše břišáky.
5: No, šáhněte.
3: Ty bláho.
5: Šáhněte
3: tady. To jsem neměl nikdy.
5: Co?
3: Dobrý.
5: No a pak udělám tadyhle stokrát týma činkama a pak udělám dřepy, udělám 50 dřepů a 50 zhybů.
3: Je to tak, že i po těchto téměř 60 letech máte jednu manželskou postel, máte svoji společnou ložnici, uléháte spolu, máte nějaký rituál, když si jdete lehnout, nebo naopak ráno, když se probouzíte?
4: No tak manžel ten vstane dřív jak já, udělá snídani, já přijdu, mám připravenou snídani na stole, takže si sedu umýt, udělám si své potřeby a sednu. A snídám.
5: Takhle si vážím.
4: Jo, jo, každý den.
3: Prozraďte mi, že jste spolu téměř 60 let. No. Jak se ta vaše láska za tu dobu proměnila? Jak to cítíte vy sami?
5: Já bych řekl, že to máme furt stejný. Já nevím, jak jsme byli za mladá, tak i teďka. Prostě jsme furt nějak na sebe závislí. Prostě furt se máme stejně rádi. Furt prostě... Tenkrát jsme se milovali, dneska už se máme jenom rádi.
3: Se trochu bojím zeptat, jestli to jenom o psychičnu nebo fyzičnu.
5: Já už budu radši říkat.
4: No, dobrý.
3: Jak to cítíte vy, Anežko?
4: No, já si myslím, že se máme pořád stejně rádi.
3: Že je to pořád stejné?
4: No, je to... Bych řekla, že ještě lepší. Tedy máme na sebe čas, jsme doma pořád spolu, žádný honění, žádný fofr. Máme se dobře, máme se rádi.
3: Chytnete se občas za ruce?
4: Za ruce, jo, to se vodíme. To opravdu, když jdem na procházku, tak jo.
3: Máte čas si ještě říct a chuť, mám tě rád, miluju tě. I tahle slova to padnou
5: říkáme,
3: v tomhle letu.
5: To si říkáme každou chvíli. Že jsem rád, že jsem si ji našel. Že lepší ženskou bych nenašel. To si říkáme furt, jo.
3: Proč ji milujete?
5: Protože je. Protože ji mám rád. Prostě se mě líbí, no tak proto ji miluju. A že je strašně tolerantní, kamkoliv mě pouštěla, prostě starala se o děti a protože nikdy mě nic nevyčetla, že prostě se s ní dobře povídá, dobře si rozumíme. Celý život vycházíme spolu perfektně. Proto ji miluju. No. Jsme šťastný a nedovedu si představit jeden bez druhého, kdyby jsme nebyli. To, tak co by ten druhý dělal?
4: Jsme na sebe už tak zvyklí, že všechno děláme spolu, chodíme nakupovat spolu, prostě všechno. No. Ve všem se poradíme, když něco... Protože opravdu život jsme měli pěkný, máme teda pěkný. Pořád mě něčím přitahuje. Jo, něčím prostě, já nevím, no, jak bych to řekla. Nějak.
3: A milujete ho?
4: Ano, miluji, jasně, kdybych ho nemilovala, tak s ním nejsem. No.
3: A je láska hezká i v tomhle věku?
4: Je krásná. To je nejlepší, co může být. Opravdu je to je všechno krásný. Jsem šťastná. Moc. No.
5: Prostě nedá se to jinak vyjádřit. Chtěl bych s ním být furt.

0: Aneška a Ladislav Jeřábkovi poznali, jak láska pomáhá v těžkých chvílích. Útěchu jim dala dcera vracející se ve snech a hlídající jejich zdraví a lásku. Už vědí, že milovat můžete i po smrti.
1: Jak napsala Božena Němcová, neodháněj nikdy lásku od sebe. Je jí tak málo na světě.
0: Pomáhejme si, milujme svět, bližní i sebe. Lásku můžeme dát každému a nikdy se vám nezmenší. Každý den si to ověřují
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, zprávy.
2: Počet nakažených salmonelózou letos v Česku vzrostl zhruba o třetinu. Desítky domácností na severozápadě Hradce Králové ztratily vodu ve studních. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 30 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. V Česku stoupá počet nakažených salmonelózou. Za první pololetí jich podle dat Státního zdravotního ústavu bylo téměř 2,5 tisíce, meziročně o 30% víc. Lékaři varují, že v létě riziko nákazy z jídla kvůli vyšším teplotám roste.
3: První příznaky se u nakažených projeví do 24 až 48 hodin po snězení kontaminované potraviny. Patří mezi ně průjem nebo horečka.
4: Lékaře by bylo vhodné navštívit, pokud ty potíže trvají více než 2 až 3 dny.
3: Upozorňuje praktická lékařka Soňa Klímová. Mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová varuje, že za teplého počasí se bakterie v jídle rychleji množí.
5: Kontaminované potraviny nemusí ani vypadat, chutnat či vonět jinak než bezpečné potraviny.
3: Opatrní by lidé měli být hlavně u přípravy a skladování masa, vajec nebo mléčných výrobků. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Na severozápadě Hradce Králové mizí voda ve studních. Zástupci správy železnice na veřejném setkání s obyvateli města přiznali, že na kritický pokles hladiny má vliv čerpání spodní vody při modernizaci hradeckého železničního uzlu. Aktuální situaci ve Svobodných dvorech popisuje předseda komise místní samosprávy Tomáš Benda.
6: Přihlásilo se nám aktuálně 77 vlastníků studen, s tím, že problémy mají v součtu 60 z nich, takže problém se týká zhruba 3/4 studní na naší městské části. 25% z dotazovaných uvedlo, že vodu ve studni nemají vůbec.
2: Zdravotničtí záchranáři v Jablonci nad Nisou mají po 48 letech novou výjezdovou stanici. Dosavadní zázemí v jablonecké nemocnici už nevyhovovalo. V budově za 86 milionů korun bude i záložní operační středisko pro celý Liberecký kraj, říká vedoucí střediska zdravotnické záchranné služby Petr Matějíčka.
7: Aby ten proces zaučování, který je u nás poměrně dlouhý a náročný, se neprolínal až tak do toho ostrého provozu, jako je to v současné době, protože na tísňové lince ty studenti prostě nemůžou komunikovat s tím volajícím, když to tady na tom pracovišti, které bude úplně odstřiženo od toho hlavního systému, jsme schopni prostě s nima dělat tu výuku. Sport.
2: Tenistka Barbora Krejčíková prošla do semifinále turnaje okruhu WTA v Praze. Ve čtvrtfinále zdolala Krajanku Dominiku Šalkovou 2-0 na sety. Mezi elitní čtyřkou je taky Tereza Valentová, a to po výhře 2-1 nad obhájkyní titulu Marií Bouskovou. Vypadla Sára Bejlek, která ve dvou sadách podlehla Rakušance Tagerové.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme slunečno, jasno až polojasno, teploty 24 až 30 stupňů, na horách kolem 21.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na pražském okruhu směrem na D1 za sjezdem na Ořech stojí auto po nehodě, zatím nepřekáží. Dálnice jsou aktuálně bez kolon a na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova brzdí provoz omezení mezi Vystrkovem a Ončovicemi, se na dvou místech jede kyvadlově. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer a buďte vítáni. Divadlo pro vaše uši má pro vás další příděl zajímavostí z rozhlasového archivu. I dnes budeme hned několikrát opakovat jedno jediné jméno v různých podobách, jak se nám dochovalo na rozhlasových páscích. Ale víc neprozradím, protože to už za mě napoví následující písnička. Pěkný poslech.

0: Už tenkrát, když jsem jako kluk v loutkovém divadle svého táty hrál Kašpárka, už tenkrát jsem se chtěl před profesorem Skupou, který nás navštívil, trochu vytáhnout. No ale že se jednou skutečně ke Skupovi dostanu, že o vás začnu pečovat jako o vlastní, to bylo jenom zbožné přání. Ale splnilo se mi. Bylo mi po několika učednických letech vlastně dopřáno vás adoptovat. No a to už přece víš sám nejlíp. Ten můj kluk je nevychovaný, nezlobte se, ale já bych se vás taky chtěl na něco zeptat. Váš hlas, to je náš život. Jak to děláte, abyste se vyhnul třeba rýmně nebo kašli, abychom my nemuseli nečinně viset v zákulisí? No tak to jste, pane Spejble, narazil na velice vážnou otázku. Tomuhle nebezpečí se prakticky nevyhne žádný herec. U nás však naštěstí funguje dokonalá technika. Můžu si vaše hlasy nahrát na záznam. Takže jsme pro takový nepříjemný případ dobře pojištěni.
1: No jo, ovšem, s takovým hlasem byste klidně mohl třeba do opery. Kolikrát jste zkoušel vážně či nevážně zpívat?
0: No tak ty pokusy už bych dneska těžko spočítal. Zpívali jsme spolu v mnoha hrách, na deskách, v rozhlase, i v televizi. Dokonce, jestli si, Hurvinku, vzpomínáš, pustili jsme se spolu i do muzikálu a tady jsem tehdy nespíval jenom za vás, ale i za hraběte Drákulu. Vedle divadelních písniček se dostalo i na populární šlágry z období klasického swingu. No a abych pravdu řekl, na takovou laskalu bych si zrovna netroufal, na to jsou tu povolanější, ale jinak si skutečně velice rád čas od času zaspívám. Vlastně víte, že vás někdy lituju, Řídio? Možná si ani nemůžete odplic zakřičet na fotbale či někde jinde, nebo nemám pravdu? No, na fotbal nebo na hokej se z časových důvodů ani nedostanu. A pak ve sportu patřím spíš k těm klidnějším fandům, kteří nezbytně nemusí lámat zábradlí a pohazovat různými předměty či nadávkami na adresu rozhodčích. Takže tady takové nebezpečí nehrozí. Zvýšený hlas, dá-li se to tak říci, si nechávám spíš pro problémy umělecké. Ale ani tady není zapotřebí zvyšovat hlas příliš často.
2: Takhle si se svým adoptivním taťuldou Milošem povídali jeho dva dřevění svěřenci, ať už jde o důstojného pana Spejbla nebo věčně zvídavého Hurvinka. No a protože Miloš Kirchner měl celoživotně hodně přátel mezi kolegy herci, taky jaksi mimo dřevěnou rekvizitárnu v běžném životě, není divu, že u něj, a ne tedy jednou, zazvonil i jeho kamarád, herec Miloš Kopecký.
3: S národním umělcem Milošem Kirchnerem se povídá náramně dobře, vždycky na úrovni. A navíc on je vynikající hostitel. Má to jedinou chybu. Bydlí vysoko nad Prahou. Já tedy zvoním a je mi otevřeno s úsměvem. To je velice milý zvyk, když se otvírá s úsměvem. A na stole je připraven žbánek. To je taky velice příjemný zvyk. Děkuji. Ale až po práci, Miloši, ano? Dneska si budeme povídat vážně, totiž no tak vážně. Respektive maličko vážněji. Tak otázka první. Je to pravda, že ty jsi stejně starý jako Spejbl? Tedy, rozuměj, myslím tím, jak jsi den založení Skupova divadla.
0: Tak jsem maličko starší. Ovšem, pokud jde o datum založení divadla, pokud je o Spejbla, tak to jsem zase takový mladší bratr Spejbla.
3: Ano, bratr, který má respekt.
0: No, který má respekt, kéž by tomu tak bylo. Ale abych upřesnil otázku. Spejbl vstoupil do loutkového světa před 65 lety. Zrodil se podle výtvarného návrhu profesora Josefa Skupy a stalo se to v Plzni.
3: Ano, a jak to bylo dál?
0: O 6 let později se Spejblovi narodil Hurvínek a vytvořili novou dvojici českého loutkového divadla a rázem nahradili tehdy velice populárního Škrholu a Kašpárka.
3: Prosím tě, řekni mě, kolik vaše divadlo má loutek, tedy herců?
0: Tak máš-li na mysli konkrétní hru, která je nasazena na jeviště, no tak mohu říct, že v některém představení hraje až 80 loutek

0: najednou.
1: No, to je tedy slušný.
0: Ovšem v divadelních skladech jich pochopitelně máme daleko víc, řekl bych něco přes 1000.
1: 1000 dřevěných herců? No, to ti lec, který divadelní ředitel musí závidět. To je kolegu. A víš, že bych si s některými, tedy respektive s těmi hlavními, že bych si někdy velmi rád zahrál a seznámil se s nimi?
0: Není nic našího.
1: Opravdu? Výborně. A o čem by to dílko bylo?
0: No, o čem? O seznamování. Chci si přece zahrát a seznámit.
1: Ano, ano, to bych rád.
0: Nedávno jsem totiž věnoval panu Spejblovi knihu Společenské výchovy, tak se připrav, prosím tebe. Ono už se to nějak samo vyvine. Opona jde vzhůru, za chvíli máš nástup. Hezky se sehni, ať nám vyjdeš na jevišťátko. Opona vzhůru! Milej Hudvínku, do této chvíle si chlapče žil jen tak, řekl bych, nanicovatě, ale od této chvíle z tebe bude slušný mladý chlapec s vybraným chováním. Dnes se společně budeme učit seznamovat se. Ale taťoldo, za chvilku se do toho dáme, povídám. Tati, pozval se mistra Kopeckého a budeme se spolu
2: navzájem seznamovat, to už si říkal, ale co to blábolíš, tati, vždyť se všichni dávno známe, doktor Strossmayer je moje oblíbená televizní figurka.
0: Známe se halabala, chlapče. My se musíme seznámit podle základních pravidel slušného chování, chápeš?
2: No dobře,
0: zde, tady, v té odborné knize všechno stojí. Otevírám namátkou. Hernaj, z koho to sem čerti nesou? Že už by to byl on?
2: Kniha praví, tati, že host je vždy slušně vítán.
0: No ano, správně, slušnost především, že ano. Hele, pojďte nál, je otevříno.
2: Otevírat dveře návštěvám chodí vždy hostitel nebo nejstarší dítě, dovol knižní citát.
0: Jo?
2: No ano.
0: No to je výtečná kniha, tak máš otevřít. Počkej, co pak se tady píše dál, jak se zachovat, když návštěva přinese dárek. Jo.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Přineste nám nějaký dárek?
1: Prosím?
0: Dárek. Tady zrovna studuju, jak se má zachovat hostitel, když návštěva přinese dárek. Moc zajímavé. Nic nenesete, co?
1: Já jsem bohužel před malou chvílí
0: netušil, že... Nevadí, mistře, nevadí. Hudweis, včera jsem koupil nové dřeváky.
2: Jo, a co s nimi?
0: Dej je mistrovi, ať jako schválně to...
2: Přinese.
0: Ano, jako...
2: Dárek.
0: Jako dárek. No, hezky to zabal do krabice, ano.
2: Prosím, ano. A teď to prosím, jako laskavě přineste, ať se můžeme učit slušnému chování.
1: Ano, tak dobrý den. Tady jsem si vám dovolil přinést takovou maličkost.
0: Ano, děkujeme. Moment, čtu, jo, ano. Hostitel má z dárku projevit radost a dát najevo milou zvědavost. Je to jste hodný mistře. Co to tam může uvnitř být?
1: Dřeváky.
0: Ale to jste se musel plácnout přes kapsu, vidíte. Nové dřeváky. Jak jste na to přišel? No to byla vod, jak živa moje touha.
1: Nápad.
0: No, ohromný.
2: Není vhodné obdarovávat hostitele prádlem, ošacením nebo botami.
0: Co prosím?
2: Vhodnější jsou květiny nebo bomboniéra. Přesně tak to tady stojí, tati.
0: Jo, jakože...
2: No, právě.
0: Tak je to jako bomboniéra, ano?
2: Hostitel pak může z bomboniéry nabídnout ostatním, tati.
0: Jo, děkuji. Prosím, mistře, vemte si, jsou rumové.
1: Ne, děkuji, já už dneska měl něco. Tak
0: no tak si vezmi aspoň ty, Hurvínku, ať mistra neurazíme.
2: Já dřeváky nerad, tati.
0: Baště, za nehloupé řeči.
2: Tak jestli dovolíte, tak já si vezmu ten pravý.
1: Jestli dovolíte, pane Spejble, já bych se té výuky na malou chvíli ujal sám.
0: No prosím.
1: Moje dcera jaksi mi jde do let.
0: Ano.
1: Víte? No, takže jsem ji rovněž nedávno vyučoval společenskému chování a vystupování.
0: Ano, račte, prosím, budu jedno velké ucho.
1: Už na dětech máme vyžadovat, aby se nám představili jaksi jako první. Ano,
0: ano.
1: A později jako by to našli.
0: Jo, slyšíš? Hlomku je nevzdělaná?
2: No dovol, tati.
0: Představ se nám.
2: Simano, pane Kopecký, taťuldo, jmenuji se Hurvínek, dobrý den.
1: Velmi správně, velmi správně. Starší muž potom jako první podá ruku mladšímu. Nikdy ne naopak.
2: Ano, slyšel jsi to, taťuldo?
0: Ano, slyšel jsem.
2: Dobrý den, pane Spejble, tatí.
0: Dobrý, dobrý, tady je má ruka.
2: Jo, vajs.
1: Ano, tady... Pozor, ruka se stiskne lehce a ne jako násada od rýče. Jsou ovšem země, kde se ruka vůbec netiskne. Například v Japonsku prý se lidé vzájemně uklánějí.
0: Jo, to znám, to znám.
2: Já taky.
0: Ano, tam jezdíme na zájezdy.
1: V muslimských zemích se při pozdravu dotknou navzájem čela a prsou.
0: No tak to já znám jednu... Takovou hospůdku, kde si všichni navzájem zdraví takhle. Těpéro, Miloši.
1: Ano, ovšem, tenhle ten pozdrav vůbec nepatří do společenských pozdravů. A když už tak, jak si hodně kránu, no, a teď jako ještě trošku brzy.
0: Promiňte, že jsem přerušil, už opět poslouchám. Pokračujte, prosím, v představování.
1: Když představuji někoho neznámého, někomu všeobecně známému, třeba populárnímu umělci, ministrovi nebo diplomatovi, že ano, není třeba říkat jeho jméno. Jo? Tak dejme tomu, vy jste, dejme tomu, diplomat, ano?
0: O, jistě, to ano.
1: Ano, pak vás představíme takto. Vaše excelence, dovolte, abych vám představil Hurvínka.
0: O, jsem diplomat, nebo...
2: Vaše excelence, uklidněte se laskavě a uklíďte si ty dřeváky, dělají nám tady nepořádek.
0: Ano, to je pořád něco. Fuj, to jsem se leknul. Co tady dělá ta potvora?
2: Vaše excelence, to je náš pes Žerik. Teď jsme konečně celá rodina pohromadě.
1: Ano, a když jsou všichni představeni a společnost je pohromadě, tak můžeme některého z přítomných požádat, aby nějak přispěl k všeobecné zábavě.
0: To je výborné. Takže já bych si vás, mistře, dovolil poprosit, kdybyste dal k lepšímu něco lehčího.
1: Velmi rád, excelence. No. Velmi rád, excelence. Tak to šli jednou, dva, tedy ona a on takhle večer šli k rybníku. Ano,
0: k rybníku.
1: Šli k rybníku a potom...
0: Tak konec. Konec společenské výchovy, Miloši, prosím tebe.
1: To je škoda, zrovna v nejlepším. Já jsem se tak zrovna rozpovídal.
0: Věřím, ale my jsme skutečně slušné české loutkové divadlo. Potom mi to dopovíš soukromně.
1: Dopovím. Rád.
3: Divadlo pro vaše uši.
2: Jele, tatí, tu je Karel. Karle, on mě snad neslyší.
0: No tak zařvi.
2: Karle, tady jsme.
4: Je, ahoj, co tady děláte? Ahoj.
2: Napřed nás vem na ramena, pak teprve můžem komunikovat.
0: Hurvajs, jak to mluvíš?
2: Teď je to kamarád, víte, že jo?
4: Správně, tak co vy tady?
0: Ale vytáh mě na procházku.
2: No koho by to bavilo být pořád pověšenej v kolisárně?
0: Tak a už ticho.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Melodie z Pařezové chaloupky, Křemílka a Vochomůrky teď jakoby zrovna uváděla Jiřinu Bohdalovou. Ta byla totiž druhdy průvodkyní pořadem, který v rozhlase představil některá zajímavá místa městské části Praha 2. No a mezi ně tenkrát patřilo v Římské ulici, jak se říkalo, u hasičů i divadlo Spejbla a Hurvínka, jen kousek od divadla na Vinohradech, kam zase společně patřili po léta právě Jiřina Bohdalová a dnes tedy ještě jednou Miloš Kopecký.

0: Vážení přátelé, tady v sále Vladimíra Majakovského, ústředního kulturního domu železničářů na náměstí Míru v Praze 2, dovolte, abych vás co nejsrdečněji, nejvřeleji, nejvroucněji a
1: Nejste vy náhodou Miloš Kopecký?
0: Co na tom k smíchu? Jsem. Těším. Vážení a milí, vy jste kdo?
1: Bohdalová, těší mě.
0: No, to není k smíchu, to je fakt. No. A co pak tady děláte?
1: Ale no tak, zvali mě sem.
0: Co vás sem?
1: No, pozvali, ale já jsem ovšem netušila, že vy tady máte nějakou přednášku, tak promiňte.
0: Přednášku? Ano. Já? No, přednášku?
1: No, vy jste totiž tak před chvíli vypadal. Vy jste byl takový
0: intelektuální?
1: Ne, takový oficiální. No.
0: Oficiální říkáte. No. Má drahá, já dovedu být ještě daleko, daleko oficiálnější.
1: Ne.
0: Ano. Já dokonce dovedu být přísně komisní.
1: Ne.
0: Já dokonce můžu být vojenský stroj.
1: Ne.
0: Ano, to mohu, poručnice Bohdalová.
1: Moment, neříká se poručíková Bohdalová.
0: To je možné.
1: Že vy jste nebyl nikdy na vojně, co? Nebyl, co?
0: No tak byl, no byl, já už se tak přesně nepamatuju.
1: No to se vám ani nedivím, protože pokud jste byl, tak to se flinty asi ještě nabíjely zepředu, víte.
0: To je velmi vtipné, opravdu velmi vtipné, to je mi for, tedy.
1: No.
0: Že to říkáte zrovna vy, Vochomůrko, Křemílková, Bohdalová.
1: No prosím, já už mlčím, pane doktore,
0: to
1: já už mlčím.
0: Nejlépe.
1: No jistě.
0: A pozor, teď se vás zeptám,
1: no.
0: Jestli pak víte, proč jsme tu.
1: No.
0: Nevíte?
1: Vím.
0: No.
1: Já vám to řeknu.
0: No.
1: Dnes.
0: Tedy právě teď.
1: Se nám hlásí.
0: Ano.
1: Praha 2.
0: Výborně. A co my?
1: No, co myslíte?
0: No tak my tady budeme jako, jak si to, no.
1: No, dělat.
0: Jo.
1: No, my přece nejprve všechny přivítáme,
0: no.
1: Pak se koukneme tu a zase tam.
0: Jo.
1: Orchestr Československé televize sem tam zahraje něco.
0: Hudebního nejspíše,
1: ano. No, až nebudeme vědět, jak dál, tak se zase rozloučíme a půjdeme.
0: A kam se budeme koukat? Vy jste říkala, že se budeme koukat tu i tam. Mám se dívat tu nebo tam?
1: Ale ne, tak já jsem myslela obrazně. Jakože se podíváme po druhém pražském obvodě. Kde co je, kde se co dělá a tak
0: já
1: dále.
0: Já rozumím.
1: Takže bychom začali? Tady nedaleko, víte...
0: Ano.
1: Tady nedaleko je takový divadlo.
0: To já vím. A, já tam chodím.
1: Jo. A mají tam takový zvláštní herce.
0: No, velmi dobrý, že ano? Velmi dobrý.
1: Dobrý to jo, ale dřevěný.
0: Moment, jmenujte, jmenovitě, konkrétně.
1: No.
0: Vy se takhle odvažujete veřejně napadat před celým národem a vy si dokonce rijete ve vlastní zahrádce?
1: O jaký zahrádce to mluvíte, já vám nerozumím.
0: Jak to vy už tam nejste v tom divadle?
1: A kde? No tak vysvětlíte mi to konečně.
0: No mluvíte přece o divadle.
1: No tady, to mluvím.
0: No, o našem tady vedle kousek.
1: Ale ne, no tak teď už mi to konečně došlo. Já přece nemluvila o našem divadle. No tak zkuste si vzpomenout, no. Je tu přece ještě jedno.
0: Tady
1: no,
0: poblíž,
1: no,
0: okolí?
1: Ano.
0: S dřevěnými herci?
1: No, ale úplně dřevěnými.
0: A, tak to já už vím. Vy myslíte Spejbla?
1: A Hurvínka, pochopitelně.
0: No. Ale já vás teď trumpnu. Hmm. Já totiž vím, co vy nevíte a neví to ani nikdo z těch, co tady sedí.
1: No tak na to jsem tedy vážně zvědavá, co vy asi tak můžete vědět.
0: Já totiž, vážená kolegyně, vím, že když takhle udělám rukou, tak přijde někdo, kdo toho o tom divadle ví přece jenom víc než my dva.
1: A já už vím, že to nemůže být nikdo jiný, než ředitel tohoto divadla, zasloužilý umělec Miloš Kiršner. No tak udělejte tou rukou takhle.
2: Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
3: Buďte pozdraveni.
1: Ano,
0: od koho?
3: No, od těch dřevěných herců.
0: Děkuji. Když jsme se tak hezky pozdravili a sešli, můžete nám říct něco, co my nevíme?
3: No tak, že hrajeme nejraději doma Pro naše diváky to jistě víte. Právě tak víte, že jezdíme pravidelně na zahraniční zájezdy, ale třeba nevíte, že jsme s tím divadlem procestovali 4 kontinenty světa a navštívili 26 zemí, z toho některé až 10krát, a že jsme kromě žebříňáku a rakety vyzkoušeli všechny možné dopravní prostředky.
1: Já bych ještě strašně ráda viděla Spejbla a Horvínka zblízka. Toho náhodou sebou nemáte.
3: Mám.
0: A ty dva, co je voděj toho Báju, Šulce a Luboše Homolu, ty tady máte taky?
1: No.
3: Mám.
1: No tak to je výborný, tak to byste nám mohli zahrát přímo nějaký dialog, co?
3: Mám.
0: No to víte, že máte. A my vám tady s kolegyní uděláme místo u mikrofonu.
3: Udělejte.
4: Hele, taťuldo, tak pořád poslouchám a poslouchám. Mluví se tady o divadle o nás a co jak bylo a co jak je a co jak bude a podobně. A tak mě napadá, neměli bychom jako pamětníci přijít taky s troškou do mlýna?
3: Do mlýna říkáš?
4: Simano.
3: S troškou?
4: Simano. Lidé si nás prohlédnou, poslechnou, zasmějí se a tak?
3: No vidíš. A právě v tom a tak je ten háček.
4: Jaký háček?
3: No lidi si nás prohlédnou, no to je v pořádku. Lidé si nás poslechnou, v pořádku. Lidé se zasmějí.
4: Jen aby.
3: V pořádku. Ale my budeme nahraný.
4: Jak nahraný?
3: No, co pak tady nevidíš ty mikrofony s různýma těma nahrávátkama?
4: No to vidím.
3: No tak, to si chlapče pustíš, pusu na špacír, plásneš něco o nějakým závazku a už máš na polimance slavobránu a v ruce hrábě na listí, že ano?
4: Víš co, taťulo, uděláme to jinak. Já budu třeba jako reportér a budu s tebou dělat jako to interview, ano?
3: No jo, to by šlo. To mě nic neudělá. Musíš ale otázky pokládat na dobře viditelné místo, abych se mohl některým šikovně vyhnout.
4: O vás je, mistře, známo, že máte vřelý vztah k mládeži a zejména k dětem. Jest, prosím, tomu pravdou?
3: Jo, jo, pravdou tomu je. Tento vztah se táhne jako červená nit mým životem. Hřeje mne, že nejsem sám. S radostí pozoruji, jak je podporován přirozený sportovní duch dětí, které cestou do našeho divadla mohou přeskakovat různé jamky a kopečky na našem, řekl bych,
4: loveckém chodníčku.
3: Ano, nebo metat kostkami.
4: K tomu účelu volně položenými.
3: No, pravda. A teď ještě někteří dobří lidé pod záminkou opravy výtahu před vchodem do našeho divadla upravili hezký betonový kopeček, který může v zimním období sloužit jako
4: skokanský můstek.
3: Ano, a z jara jako
4: ráj horolezců.
3: No ano, skutečně hezký a neformální přístup k oslavě Mezinárodního roku dítěte, že?
4: Hele, taťuldo, víš co? Já už to interview nechám radši plavat. Mně se zdá, že se začínáš do nás mladých nějak moc navážet. To si o tebe nezasloužíme.
3: No to máš pravdu, někteří si to opravdu nezasloužíte. Jenže jak já se rozjedu, tak je ze mě rozhněvaný
4: starý muž.
3: Starý muž, jo.
4: Jenomže my jsme starý muži také chtěli přijít se svou troškou do mlýna. Nevzpomínáš si?
3: No vzpomínám. Jenže také si vzpomínám, že jsi s tou troškou chtěl přijít hlavně ty. Tak mel.
4: Já bych mlel, jenže on už to spíš všechno semlel, náš Říďa.
3: No tak vidíš, jen když se do všeho montuješ. Co pak ty můžeš vyprávět nějaké zážitky z cest, když tě všude vozej, zabalenýho v bedně a vytáhnou ti akorát na představení? No řekni, můžeš ty o něčem vyprávět?
4: Můžu, taťuldo, můžu. Můžu vyprávět o tom, jak se umějí děti smát.
3: Jo, takhle.
4: Můžu vyprávět o tom, jak jsme dávali radost nejen zdravým dětem, ale i těm dětem v nemocničních postýlkách.
3: Jo, takhle.
4: Dětem, které nemají ani maminku, ani tatínka.
3: Jo, takhle.
4: A hlavně můžu vyprávět o tom, jak jsme všichni rádi, že jsme zase u nás doma.
3: No tak ve všem s tebou souhlasím, ale myslím, že je nejvyšší čas se rozloučit. Tak na shledanou.
4: Na brzkou shledanou.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: V rozhlase svého času Spejbl s Hurvínkem působili, považte, tak trochu i jako redaktorská dvojice. No vážně, měli tu seriál krátkých rozhovorů a neutekli jim ani takové osobnosti jako třeba Striček Jedlička, haškolog doktor Radko Pitlík, spisovatel František Nepil, anebo, a to byste asi vážně nevěřili, odborník na manželské problémy doktor Miroslav Plzák.
2: Tak Hurvínku, tamhle ten pán v nejlepších letech, to je pan doktor Plzák. Já nevím, co na něm vidíš směšného. Je to sympatický člověk průměrného vysokého vzrůstu. Má krásný nos, průbojné oči, i vlas vidím. A navíc nikdo není dokonalý, že ano, tak co je tady k smíchu?
3: Smích pomáhá léčit, Aťoldo.
2: No jo, to je pravda. Takže trochu smíchu nikdy neuškodí, že ano. No a my vlastně tady panu doktorovi pomáháme.
3: Pan doktor je primář, Taťuldo, víš?
2: No, abych nevěděl. A primářů já znám. Chlapče, jednou jeden primář hrál dokonce na mých narozeninách na housličky až do rána.
3: To byl primář, tatí. Tohle je primář.
2: Ano, ano, velmi správná připomínka. Primář, vím. Co vlastně dělá primář, pane doktore primáři?
4: No tak podívejte se, já jsem primář kliniky a tam je to vlastně zástupce přednosti kliniky. Tak, ale ještě lépe vám to objasním. Podívejte se, přednosta kliniky ten učí mladé mediky, jak léčit, a primář ten léčí.
2: Jo, rozumím. Takže primář je takový lepší doktor, že ano?
4: No, tak taky by se to tak dalo říct, když jinak nedá ten...
3: Sím, mohl bych též vznést dotaz?
4: No, prosím.
3: Co to znamená to, co jak tady čtu na vaší navštívence, primář Miroslav Plzák, co?
4: No, tak to je kandidát scienciarum, neboli kandidát věd.
2: To je přeci jasné, Hurvínku. Ty jsi ještě malej, tak jsi kandrdas, on už je větší, tak je kandidát.
4: No, tak pozor, zase tak úplně přesné to není, pane Spejble.
2: Ne?
4: Kandrdas je kandrdas, ale kandidát věd, ten musí obhájit vědeckou práci v rozsahu asi tak 60 stránek.
2: A vy jste ji obhajoval?
4: Jo, ano.
2: On vám ji chtěl někdo ukrást?
4: Ne, prosím vás. Obhajoval jsem ji před vědeckým fórem.
2: Ach tak.
4: Že mám pravdu v tom, co tvrdím. Taková kandidatura trvá léta.
2: Je to, jste měl přijít k nám do divadla. My bychom vám to potvrdili hnedka, že máte pravdu. My máme doktory rádi, ano.
3: Primáře.
2: Ano, ty taky. To mi jednou jeden primář hrál na narození... Jo, to už jsem vlastně říkal. Tak na co bychom se ještě tak zeptali, Hurvínku, aby řeč nestála?
3: Já bych prosím měl ještě jeden dotaz. Jaký je rozdíl mezi psychiatrem a psychologem?
2: A myslíš, že to ví?
3: No jasně, protože primář Plzák je psychiatr.
2: Podívejme se, co ten můj kluk všechno neví. Tak jak se od sebe, pane primáři, ti psi liší?
3: Psychiatr a psycholog.
4: No podívejte se, psychiatr je lékař a léčí duševní nemoci. A psycholog to není lékař a ten by měl vlastně rozumět lidské duši.
3: Ho nerozumí?
4: Ne.
2: Žádný z nich?
4: Žádný.
2: Že to tak otevřeně říkáte? Vždyť by vám mohl někdo z psychologů ve vzteku na třídoma kliku kolomazí nebo ještě něco horšího udělat.
4: No já se jim trochu omluvím. Podívejte se, psychologie to je věda o lidské duši. Je to věda v prudkém rozvoji. Vždyť podívejte se, lidský mozek, to je vlastně nejsložitější počítač na světě.
2: A tu máš čerty kropáč.
4: Já vám dám příklad. Kdyby měl lidský mozek být vytvořen uměle, ano? Představte si, že by potřeboval k provozu tolik energie, jako mají niagarské vodopády.
3: Jo, no ne, a to není žádný tálinský rybník, takový vodopády,
4: no,
3: že
4: tak ne? To tady určitě ne, a ještě si představte, že kdyby si někdo přece vzal vytvořit jeden jediný umělý lidský mozek, tak by musel být ten mozek veliký jako dva paláce kultury.
3: Je.
4: A proto je tak těžké rozumět lidské duši.
3: To tedy čubrním, primáři. Takže to, když jdeme my s taťou na procházku třeba po Václaváku, tak to jdou 4 paláce kultury, že ano?
2: No, my 2 starý paláce a ty 2 nový, no. A všechny plný personálu. To vám řeknu, to je ale věda, tahle psychologie. Raději o ní ani nevědět. To si budeme radši povídat o tom prvním psovi. Jak jste to říkal, psi?
3: Psychiatrie.
2: Tak, přesně tak. Takže kdybych přišel k vám do psychiatrické ordinace, to se musím taky slíknout do půl těla jako u normálního
4: doktora. Ne. To si jen sednete.
2: A slíknou se.
4: Budeme si spolu povídat. Já se vás budu jen ptát.
2: Tak se ptejte.
4: No tak třeba máte závratě?
2: Mám.
4: A víte, co je to závrať?
2: Nevím, pane primáři.
4: Vidíte. Jak se třeba k něčemu odhodláváte, pane Spejbl? Dá vám práci se k něčemu rozhodnout?
2: No tak řekl bych, pane primáři, řekl bych ano i ne.
3: Taťulda je zralej, pane primáři, že?
4: No počkejte, to se ještě s určitostí říct nedá. Ale něco mu pak určitě pro jistotu předepíšeme.
3: Mohl bych teď přijít do ordinace já?
4: Jako pacient?
3: Ne, jako reportér. Zdravej, zvíravej reportér.
4: No prosím, tak se ptej.
3: Čím jste chtěl být, pane primáři, když jste byl ještě klukem?
4: To vím velice přesně. Hasičem.
3: Snad požárníkem.
2: Hasičem. Tenkrát byli ještě hasiči. Že ano?
3: Mečtaťuldo. Já jsem v ordinaci, ty si teď na chodbě prohlížej obrázky.
2: Já se s tebe jednou zblázním.
3: Nech toho.
2: No, tak dobře.
3: Pane primáři, na chodbě čeká pacient, ale já pokračuji. A potom, čím jste chtěl ještě být, když jste se nestal hasičem?
4: No to se podrž, protože pak jsem chtěl být důlním inženýrem.
3: Důlním inženýrem?
4: Ano, protože jsem se totiž narodil v Libušíně u Kladna a tam jsem měl k tomuhle povolání velmi blízko.
3: Ano,
4: ale pak přece jenom jsem se stal lékařem.
3: Lékařem, no jo. Ono, nahoře, sikr je sikr. A kamarádů jste měl hodně v mládí.
4: Hodně, možná, že až příliš. Ale vždycky jenom jediného toho pravého, toho věrného a důvěrného, jak se říká. To si pamatuju, že je nesmírně důležité mít toho jednoho pravého, důvěrného kamaráda. Toho si pak vážím. A takové kamarádství musí mít ovšem své nepsané zásady.
2: Napiš si je, Hurvínku.
3: Taťuldo, mlč tam na té chodbě. My tady pracujeme.
2: Tak promiň.
3: Jaké jsou zásady pro pravé kamarádství?
4: Tak předně. Na kamaráda nikdy nežaluju.
3: To je fakt, to bych byl sketa,
4: no, to bys byl. A za druhé, s kamarádem si rád povídám, ale pozor, musím ho také nechat povídat.
3: No já sám, a za třetí?
4: Kamarádovi se nikdy nevnucuju, když třeba já chci jezdit na kole a on chce hrát fotbal, nikdy nesmím říkat, že na kole je to zdravější a zajímavější, protože to je podfuk.
3: A to mám jít s ním hrát fotbal, když se mě nechce?
4: Ne. Ale rozhodnout mezi kamarády má koruna. Pana nebo vorel, kolo nebo fotbal. Hodit si korunou, to není projev hlouposti nebo nerozvážnosti. Kde pak? To je moudré a správné.
3: A proč?
4: Protože tady jde přeci o to, abyste se oba dobře pobavili. A nikdy přeci z vás nikdo nemůže předem vědět, co bude lepší, jestli kolo nebo fotbal. Proto ať rozhodne koruna. Rozumíš mi?
3: No, rozumím. Dokonce si myslím, že bych byl s vámi určitě kamarád.
2: No, na to jsi moc mladý kandidát. Kandrdas. Promiňte, ale na té chodbě fouká, je tam plno sestřiček, ani jeden brácha, tak tady je mi s vámi lepší.
3: Já mám ještě jeden dotaz.
4: No, prosím.
3: Od kdy se může, kluk, abyste mě správně rozuměl, od kdy se může zamilovat?
4: No tak podívej se, já bych řekl, že tak už od 10 let.
3: Tak fajn.
4: No ale to má psát jenom básničky a svou lásku musí přísně tajit.
2: Jo, básničky nařezat, přehnout přes koleno a 10 na holou.
3: Poslední dotaz, být či nebýt? Myslím na holou, ne na Hamleta.
4: Aha, tedy jak trestat vlastně chceš vidět?
3: Jak trestat?
4: Tak já si myslím, že nejlépe stačí zvýšit hlas.
2: Zvýšit hlas, vy jste dobrý. To já pořád zvýšuju. Já někdy zvednu hlas, až praskají okenní tabulky. A co potom, když prasknou?
4: No tak pak trestat odnětím odměny. A odměna je Pro malýho kluka televize, biograf, hračky, plovárna. Prostě trest je zákaz.
2: Tak hurvajs. A nepůjdeš plavat a ještě dostaneš 10 přes holou. Už vím, jak na tebe.
4: No tak někdy se opravdu stane, že otec uhodí svou ratolest. A já se vás ptám, kdy ji uhodí? No přeci jedině, když má otec vztek. No dovedete si představit, že by otec v nejlepší náladě a pohodě nařezal svému synáčkovi, že byste měl perfektní náladu a nejednou by si řekl, jo, tak a teď ještě nařežu Hurvínkovi, no to přeci nejde. Nařežeme-li svému dítěti, je to vždycky důkaz toho, že jsme tedy ve stavu vysokého hněvu. Takže dát třeba záhlavec tady Hurvínkovi, když jste v dobrém rozpoložení, no to přeci nejde. Ale například Hurvínek doma uklidil, navíc vám vyčistil boty a teď se učí.
2: No jo, máte pravdu. Jsou vyčištěné. A prach je dokonce utřený. A učí se chlapec, učí. Já ti dám takovou ránu. No jo, ono to opravdu nejde. Na co vy, doktoři, nepřijdete?
4: A ty to dotáhněte. A když jste rozčílený, ujela vám tramvaj, zmoknul jste a srazilo se vám mléko a navíc třeba ten váš Hurvínek namaloval Žerikovi packy červeným latexem.
2: Žerikovi? Ty rošťáku! No a už jí má.
3: Oh, tak čuldo, já to měl být tak jako příklad tohleto.
2: Teď já jsem zase tolik nepřitlačil. Hlavu máš pořád na svém místě, jak ti může přítomný lékař potvrdit.
3: Ještě dotaz. Jak se má nebohá ratolest účinně bránit rozčílenému taťuldovi, kterému se zdrcnulo mlíko?
4: Tak každý kluk má znát, co má jeho táta rád, jeho záliby. A když je otec rozčílený, tak i hned zavést řeč na tatínkovo hobby. Aha. Tím se přece otec uklidní a zavládne zase pohoda.
3: No, například taťulda rád chodí na ryby.
4: No tak vidíš, podívej se, je rozčílený a na ulici třeba šlápnul...
3: Do téru.
4: Ano, do asfaltu a ty to víš. A co uděláš?
3: No, řeknu třeba, nic si z toho, taťuldo, nedělej. Boty jsou boty a zdraví máme jen jedno. V sobotu si zase zajdeš na ryby.
2: No... To je dobrý nápad. Já vám děkuji, pane primáři, a naschledanou.
4: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: No a za mě teď společně s Tomášem Rypanem v režii u technického pultu už jen přání dobrý dnů ve zdraví a na rozloučenou pro vás ještě jeden krátký dialog, nebo spíš trialog, kde se k našim dřevěným hrdinům přidává i Hurvínkova neodmyslitelná kamarádka Mánička, aby si pak všichni ve spolek zaspívali společně s Valdemarem Matuškou.
5: Když se bude Mánička zpěvu věnovat, může z ní za pár let bejt i, řekl bych,
6: taková siréna.
3: No ty se, Hurvínku, víš.
5: Jaká pak siréna? Zpěvačka.
3: Zpěvačka.
5: Ano, třeba jako ta Rýpalová, že ano.
3: Pilarová.
5: No ano, jak říkáš, Mánčko, nebo jako ten Karel... O tatí.
3: O tak ti tatí dík.
5: No, Hergot, jak on se jmenuje?
6: Neckář.
5: No vidíš, já věděl, že to znáš. Jestli pak ty vůbec umíš tak dobře dějepis jako zpěváky, no?
6: Simano.
5: No tak dobře, zpěv to je krásná věc, abys věděl.
6: Já vím, tatí.
3: No tak se mi neposmívej, když to víš.
5: Ovšem, živit se tím, to už musí mít člověk hodně tohoto.
3: Známých.
5: No, ale ne, talentu, že ano.
6: A taky musí mít dobrý nervy, tati, aby vydržel poslouchat ten rambajs.
5: No, to taky, ale když já jsem zpíval děti...
3: Je, vy jste taky zpíval, pane Spejble.
5: Ovšem, že Máničko, já děti dokonce jednou vyhrál bratislavskou... Tu? Liru?
3: Je.
6: Vážně, tatí?
5: No.
6: Liru bratislavskou?
5: No, jsem vyhrál.
3: Jo.
5: No, v tombole. V tombole, jo. A jednou jsem taky dostal děčínskou kotvu. No?
6: Ha, děčínskou kotvu.
5: No jo.
6: Paní Hurdálková říká, že jsi dostal děčínskou kotvou do hlavy. To je rozdíl, tatí.
5: Ale paní Hurdálková, to je stará...
6: Cože?
5: Že o jejich informacích by se dalo s úspěchem pochybovat. Já například, já zpíval i v milánský skále, abyste chtěli vědět.
7: Je, a proč ve skále, pane Spejble? Jo, to vy jste byl jako blanický rytíř.
6: Proč ve skále, hele, tatí, jo?
5: A dejte mě pokoj.
7: Jako rytíř.
6: Tatí, hele, proč jsi zpíval ve skále, tatí?
5: Dej mě pokoj.
7: Proč jste zpíval v té skále?
6: Tak řekně, proč ve skále?
5: No, jako proč rytíř? Ve skále? To je taková opera, žáno, opera. Italiánská, skoro až italská, bych řekl. Chodí tam samý skalní fandové, no tak tomu říkají La Scala. To La, to je jako...
6: Laskonka.
5: Ale La, to je jako takový italský člen, no, jako derdy das ve francouzštině, že ano?
6: No, tati, francouzštinu to já ovládám permanentně anglicky.
5: No tak.
7: No, a co jste tam zpíval, pane Spejble?
5: Já, co jsem tam... No tak, počkej, pokud si vzpomínám, tak jsem zpíval třeba tohleto... Oj, jak je měnivé to srdce ženivé. Nebo tuhletu, tu jsem taky zpíval. V síni mi visí kamarád, o butterfly.
6: Mě na nohy táhne.
5: Ale dej pokoj, pořád nezesměšňuj ty věci. Bravo. Moment, to je Matuška.
7: Je to přece jasné, že je to pan Matuška.
5: Ale ne, říkám, že je to Matuška. Tohle, ta tuška, že má.
8: Dobrý večer.
5: Dobrý večer.
8: No, jindy bývá zvykem, že si zvu hosty do studia já. Dneska jsem to udělal obráceně, přišel jsem za váma a to má svůj důvod. Já bych si s váma totiž chtěl zaspívat.
5: No, to se vám ani nedivím. Má to ovšem jeden háček, jestli vám to nevadí, že jsme poněkud dřevění.
8: Vůbec mi to nevadí. Já už jsem zpíval s loutkama a rý měsíce například.
5: Ano, ano, tak to je velká čest a vyznamenání. Pro vás, že ano. Co byste si stříhnul s námi? Lidovku, operu nebo pop show?
8: Jak jsem vás, pane Spejble, poslouchal, tak vám plácala celá La Scala, že?
5: Jo, nejen nám, i nás, ano. To.
8: Takže bychom si mohli dát třeba Houpavou.
5: Houpavou. No houpavou. Vidíte, to je docela dobrý nápad. Živě souhlasím.
8: Výborně.

Ni přece, jak utekl z klece, ten velký lev, tak jášku, jenom klid na mucholapku, dám zaječit lapku.

0: Tak to je pro dnešek všecko. Dobrou noc.
1: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Noční linka.
1: Haló, haló, hlásí se Honza Macoun z jihu Čech do Prahy. Zdravím na technické pracoviště Lukáše Kamena. Zdravím i vás, pátečně večerně naladěný na vlnách Českého rozhlasu. Tady je společné regionální vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Krátce po 23. hodině noční linka, 2 hodiny povídání na dané téma. A doufám, že vás dnešní téma, kdo jste nesosali, cože se to dneska bude vysílat na vlnách Českého rozhlasu za téma, no tak rád vám představím, že se vydáme do podzemí, protože pro mě je v životě zásadní být někdy v podzemí. Ta nádhera a ta tma, co by se dala do pytlů dávat a prodávat. Tak vítejte a příjemný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Vysílání Českého rozhlasu, vysílání páteční noční linky z jihu Čech. Ještě jednou zdravím a pojďme do podzemí. Volejte 731 800 900, pište linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Já se na vás moc těším.

S láskou pro vás, noční linka Českého rozhlasu, tady Honza Macoun, jižní Čechy taky nekoušou. Budu moc rád, když se dovoláte na téma dnešního vysílání nejkrásnější podzemí. No, schválně, kde jste byli v podzemí, který důl vás ohromil, která jeskyně vás dostala, nebo líbilo se vám někde v metru, navštívili jste katakomby a že je máte za bukem, ale prosím vás, že jste se tam byli podívat naposledy před 30 lety, no ono se asi nic moc nezměnilo v tom rozprostření, ale jsou tam stále a takovou věc to přece musíte vidět několikrát za život. Jako Pražák národní, jo, tak moudré řeči nechávám stranou. Už vás některé slyším, no jo, chytrej z Prahy, hraje si na to, že ví a přitom sám v tom národním nebyl. Zkrátka podzemní místa lidi přitahují už dlouho, to asi kdokoliv z vás může souhlasit a je to pravda, je to dobrodružství, historie, možná taky i pro někoho strach. Pojďte pozvat posluchače, kteří nás poslouchají a doporučit jim nějaké to podzemí, kde je to fajn, kde je přijatelná teplota a hlavně, kde se člověk třeba dozví taky něco jiného, než to, co si načtete v knihách. Jo? A ty krápníky, kolik jste jich za život viděli. Volejte, pište a jinak, pokud to jenom trochu půjde, i hudební dramaturgie je zaměřena na dnešní téma. Jako třeba vzpomínáte na pohádku Freonový duch.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Od koho tady mám příběh? Hned na otevření dnešního vysílání něco textového. Maruška z Třebíče mi napsala, a co konkrétně? No, byla jsem kdysi v punkevních jeskyních a dodnes si pamatuju, jak na mě zapůsobilo to ticho. Člověk jde pod zem, kolem je chlad, skála, kapky vody a najednou má pocit, že běžný svět zůstal někde daleko nahoře. Nejvíc mě dostala plavba po podzemí. V říčce seděla jsem v lodičce a dívala se na stěny kolem sebe, no nikdo z nás skoro nemluvil. A to je co říct, protože naše rodina běžně nezmlkne ani u oběda. Bylo to krásné, ale zároveň trochu pokorné. Uvědomila jsem si, že příroda si takové věci tvořila tisíce let a my tam přijedeme jen na pár minut jako návštěveno. Ale tady bych já ještě dodal. Já jsem dělal průvodce, a to v Kateřinský jeskyni. Maruško z Třebíče, no, vy si tam tak přijdete. No, zaprvé, vy se tam v létě příjemně ochladíte, no a o tom mechu, který tam zkrátka si žije svým životem, který tam vlastně roste nebo vzniká, šíří se, tak dobře, za to můžeme my, ale tak to se dá oškrabat a můžeme jet dál, ne?

0: Nejkrásnější podzemí, no, které pak to je podle vás? Tady u nás, anebo je to v zahraničí? A co konkrétně? Halo, halo, kdo nám volá?
1: To vypadá, že já jsem úplně vymetačka jeskyní.
0: Jo.
1: Ale ne, že bych to dělala úmyslně, jo, že, ale vždycky byl nějaký zájezd a tam byla jeskyně a na školním výletě, takže jsme byli v Českém Krasu, koně pruské jeskyně, kde jsou ty krásné růžice, v Moravském Krasu, kde jsme jeli po řece Punkvě, v Dobřinských jeskyních na Slovensku. Potom
0: krása, jenom poprosím, ale vymetačko, to, halo, halo, vymetačko jeskyní, velmi vás poprosím, no. Ještě kdo nám vlastně volá, já to nevím.
1: Marie,
0: já to nevím.
1: Marie Dobříš.
0: Ježiš, já vás nepoznal. Já vás.
1: Tak, hele, víte, já co vás. Jsem chtěla říct, ale kdybych měla říct, která byla nejkrásnější, tak je to hloupý, ale já řeknu, nejvíce mi líbila slovinská jeskyně, ta Postojanská jáma, nebo Postojná
0: jo.
1: jáma.
0: Tam byl vláček.
1: Ano, pro zemi právě, protože asi teda mám takový sklon klenovský, tak se mi hrozně líbilo, že se tam jelo tím vláčkem.
0: No to si představte, že moje kolegyně Soňa Jindrová, milovnice všeho dopravního, ale taky i všeho podzemního, která se vrátila teď z dovolené, tak právě byla ve Slovensku a právě si brousila s rodinou zuby, že by šla tady do této jeskyně na ten vláček samozřejmě a za tou krásou, ale spíš za tím vláčkem si myslím, jaký znám. A přijeli tam a zase se otočili na podpatku, jak se říká, a jeli pryč, protože bylo vyprodáno na několik dnů dopředu, takže je mi to za ní líto, ale věřím, že to musí být velká nádhera teda.
1: Tam jsem byla dokonce dvakrát. Jednou v Jugoslávii, když jsme byli, tak to patřilo k Jugoslávii a pak teda s cestovkou jsme byli ve Slovinsku, tak to asi měli zajištěný, objednaný, no, takže jsme se tam dostali.
0: To teda krásná práce, teda nevytahujete se mi, že ne?
1: Ne, všechno pravda. A nejmíň se mi líbila ta chýnovská, jako tam vlastně skoro nic není, no.
0: Jako tady u Tábora.
1: Tady u Tábora, no. Byl jste tam?
0: Jo, mám tam, to tady odtud, co by kamenem, ano.
1: No jo, tak teď jo, kde jste teďko?
0: Teď z jihu Čech zdravím. Tak,
1: no ne, jako chýnovská jeskyně, že
0: to je u Tábora,
1: já poznám Křezimíř, Borotín a tyhle ty, váš tam odtud byl můj manžel, tak si to tam hezky užívejte. A nevytahovala jsem se, to jsem všechno viděla.
0: Dobře, no já no, samozřejmě protože vám to věřím a taky trochu závidím no. teda. A než,
1: hele, ale já bych jenom ještě s váma chtěla projednat ty solní jeskyně. Víte, čemu moc já tomu nevěřím, jo? Že se leckde v nějaké vesnici udělá nějaká jeskyně a pak se tvrdí, že to je solná jeskyně. Já nevím, jestli tam tu sůl navezou. Tam jsem se ještě nedostala, protože mám obavy, že kdybych si tam lehla, že už se nezvednu z země nebo z toho lehátka, no.
0: Helejte, já tomu taky úplně dvakrát nevěřím, ale zkusím teď něco najít rychle na internetu a povím vám to za chvíli. Už půjde to?
1: Tak to jste hodně.
0: Protože dobrou jinak, dobrou noc, taky zdravě, děkuju.
1: Mějte se moc hezky a naschledanou.
0: Naschledanou tady, já samozřejmě zjistím ty informace, to mě to taky zajímá, ale myslím, že jsem zavadil někde o informaci, že to není úplně až tak jakože zdravotně neprokázané, ale nebyly asi nějaké dvakrát velké studie na to dělané a jestli vůbec, ale klasické solné doly, kde se léčí, to ano, a to jsem třeba viděl a to bylo na Ukrajině v Solotvinu. No to bylo boží, vám řeknu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Dneska se vás ptám na místa podzemí, která ve vás něco nechala. Tak nemusí jít úplně jen o slavné jeskyně nebo historické doly. Může to být vlastně i stanice metra. Víte co, u té se zastavíme. Stanici metra mají v repertoáru, prosím vás, v Brně není metro, to vím. Takže Praha, Jiřího z Poděbrad a Jarek Nohavice.

hospodě brat. Praha v 6 hodin ještě srdce chrápe, to jenom my dva blázni povinnosti chápem. Já dělám na Bůlovce a ona v trafice, oba jsme černé ovce, dva kusy z tisíce, a schody jedou a nechtějí stát na stanici Jiří hospodě brat. Pětkrát do týdne máme v metru rande, jak se tak míjíme, jsme protilehlý tandem. Já vlevo, ona vpravo,

holky i vy. V tom spěchu stačí jen říct ahoj a dobré ráno. Neblíbat během jízdy je přísně zakázáno. A schody jedou a nechtějí stát na stanici Jiří hospodě brat. Praha v 6 hodin ještě sladce chrní a my jsme milenci velice opatrní. V průvanu na schodišti vlasy nám lítají, nevěc

0: Noční linka. Tak dneska otevírá téma nejkrásnější podzemí, tak pojďte se pochlubit, kde jste byli. Chlubení v dobrém je vítáno, tady Honza, pěkný večer.
1: Dobrý večer, tu Stopka Marian.
0: Ano, zdravím vás v vysílání.
1: Ano, jsem vášnivý rybář, teraz momentálně sedím na Lipně a ináč počúvám rád vašu nočnú linku. A
0: děkujeme.
1: Čo chcem povedať o podzemí, som bývalý baník. Pracoval som na rude v Banskej Štiavnici a tam tretí obzor bol 1200 metrov pod zemou. A čo chcem povedať, keď sme robili aj odstrely, tak tie kamene, ten kremeň, To bola voláčo nádhera, keď sa to bagrovalo. A tie kremene, to boli v podstate krásne svetlé špice a vnútri bola fialová voda. To sú tzv. Polodrahovkami. Takže chcem len toľko... Prosím?
0: Jen se musím doptat, kdy jste tam dělal, v jakém období vašeho života, kolik let?
1: Já už mám 70 rokov a jsem tam fáral v období...
0: Na rybách se zapomíná, to nevadí.
1: No,
0: to nevadí, ale prostě bylo to.
1: Já vám povím, v 75. roku jsem se vyučil jako elektrikář. A robil som banského elektrikára, potom som fáral, normálne som robil na čelbe, takže to bolo zhruba v rokoch 78 až 93.
0: To v té době samozřejmě, co nás teda učili na základní škole, tak lékař, učitel, ale především havíř, to je extra třída.
1: Po vašom po česky havíř a u nás po slovensky baník.
0: Baník. A teď by se to dalo ještě spojit s Ostravou u jednoho fotbalového klubu jako takové zvolání, ale to si odpustíme, protože to vlastně je zprosté. Takže děkuju pěkně, ať se vám daří. Chytil jste něco vůbec?
1: No, jsem pochytal dneska asi 10-12 kaprů.
0: Takovýhle kaprů.
1: No, od 55 do 68, ale ja som ten typ človeka, chyť a pusť, ja to púšťam.
0: Taky bych byl přesně to samé, co vy, páčer by mi smrdí a nemusím. Ne, ale asi ne. Je to vášeň, probereme to zase někdy příště. Moc děkuji, ať se daří.
1: Já rybářím od 6 rokov, čiže už 63 rokov rybářím, tak už mám volačo za sebou.
0: Tak fajn, ať se daří, dobrou noc a pěkné rybí sny.
1: Děkujem, že jsem se loval. Děkujem, do počutia.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ať máte rybí sny, no teda co mě to napadá, no ale Honzo, to nepochopíš, ten, kdo chodí na ryby, tak to je něco. To probereme příště. Mě to něco zajímá, protože já jsem to něco úplně neodhalil, ale asi v tom budou ty tři pytlačky a tři pády do vody. Pojďme do podzemí. Víte, že máme podhlednu. To je docela taky sympatické. Ne rozhledna, ale podhledna. Máme taky mnoho jeskyních tajemství. Máme hornické podzemí, jak jste sami slyšeli. Víte co, udělal jsem si takovou hitparádu 10 nejkrásnějšího podzemí a já vás s tou desítkou seznámím, ale chce to chvilku do času. Jdu zatím během písničky sosat vaše příspěvky, které jste už odeslali, do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Tady je Honza Macoun. Pěknou noc.

0: Když se řekne krásné podzemí, většina lidí si vybaví jeskyně s průvodcem, vstupenkou a zákazem sahat na krápníky, jenže u nás existují i místa, kde se dá podzem nahlédnout volněji a nejde o lezení do opuštěných štol ani za mříže. Já třeba mluvím o místech, která jsou přístupná, bezpečně, legálně a přitom mají silnou atmosféru. Myslím, že vy místní, ale i přespolní budete se mnou souhlasit, že jedním s takovým místem, nebo jedním z nejhezčích příkladů je vlastně jeskyně Šipka ve Štramberku. Volně přístupná a není zajímavá jen tím, že člověk vstoupí do skály, je to také významné pravěké naleziště. Když tam stojíte, nedíváte se jen na kámen, stojíte na místě, kde lidé hledali úkryt už před tisíci lety. To podobným místům dává úplně jinou váhu. Kdo nám volá jako další? Tady noční linka Honza. Halo, halo, slyšíme se? Neslyšíme se. Tak kdyby halo? Byl telefon... Ano, už se slyšíme. Halo, ano? Halo. No ano, jsme ve spojení. Kdo pak jste a odkud jste?
1: Dobrý večer, Jarda Knovíz.
0: Zdravím do Knovíze. Máte tam nějaké podzemí? No vy jo, vlastně. Knovíz jo.
1: Tady nedaleko akorát ve starém bylo podzemní. Však ty jako na vodu, ale jinak už to nefunguje, jako nešlo to.
0: Dávno. Prý se to nevyplácelo.
1: Ano, přesně tak, že tam bylo moc slaná voda.
0: Vy tam máte něco společného s tím podzemím, vy konkrétně pracoval jste?
1: Ne, naštěstí ne. Já akorát volám ohledně podzemí, ohledně jeskyní nebo takhle, tak s manželkou jsme navštívili už dostatek jeskyní v Čechách, na Slovensku hlavně. Ale byli jsme minulý rok na Gibraltaru a v jeskyni a něco nádhernějšího jsme zatím ještě neviděli. Teda. Je to fakt nádherný.
0: Tam jsem byl minimálně třikrát a vůbec mě teď nedochází, mimo teda samozřejmě ta hlavní skála, že jo, která, tak ono se dalo jít i dovnitř, tak to jsem asi skončil jenom u toho kafe a duty free, nevím.
1: Tam je potom takový sál velký a jako stvoření té jeskyně nebo té země, jako takhle. Mm-hmm. Je to jako nádherně udělaný, jako všechno.
0: To věřím, ale vůbec nechápu, že jsem o to nezavadil, protože kdybych to věděl, tak se tam určitě zastavím, to si nenechám přijít ujít tuhletu příležitost. A tam se hrály koncerty, jestli vám teda dobře rozumím.
1: Ano, taky oni říkali, že se tam občas dělají koncerty a takovýhle věci. A my právě jak dneska, jak je tady to téma, tak jsme se zrovna s manželkou bavili o tom, že bychom se měli znovu vydat, protože my jsme byli v Malaze a tam jsme si půjčili automobil a jeli jsme na ten Gibraltar se kouknout, protože jsme slyšeli o těch jeskyních, tak jsme tam jeli se kouknout a nelitovali jsme a jeli bychom tam znovu.
0: No tak teď už lituju já, protože jsme měli úplně stejný průběh, to znamená půjčit auto, odjet, poplatit dálnice, ano, a dojet na parkovišti před Gibraltar, pokochat se tím, jak přistávají a vzlétávají letadla, to jste doufám taky viděli, pak z toho údivu jsem si asi fakt zavařil hlavu něčím úplně zbytečným a drahým, taky vám to tam přijde drahé v tom Gibraltaru?
1: Já nevím, my jsme tam moc nekupovali, my jsme kupovali na španělském území, a tam na tom britském už radši ne, jako, ale zase jdeme tomu stupenka na ten, do té jeskyně nám to připadalo stejně drahý, jako jdeme tomu na Slovensku, jako. Takže nevím.
0: No, je fakt, že levnější to je na té španělské straně, ale teď jste mi připomněl jednu důležitou věc. Byl jsem se podívat v podzemí v Londýně na jedné opuštěné stanici metra, která je vlastně mimo provoz, ale natáčí se tam vesele, spousta filmů se tam točila, ale to jsem ani tak nechtěl říct, ale v Londýně funguje takzvané muzeum pošty. A tak jako u nás je potrubní pošta v Praze, zavedená pod Prahou, sice už nefunkční, ale je, tak tam, i když dnes už se to takhle nepoužívá, tak je podzemní metro vlastně v uvozovkách, podzemní vláčky, které jedou vlastně pod Londýnem a spojuje hlavní pošty a vláčkem se tam dřív dopisy a balíky přesouvaly takhle po kolejích a je z toho udělaná nádherná exkurze, takže když zavítáte někdy do Londýna, tak se pokochejte i tam.
1: Je to pěkný, já momentálně pracuji v metru v Praze, takže já toho podzemí mám dost.
0: Jo, chápu. Která trasa?
1: Ačko.
0: Už se ví, co tam smrdí na těch stanicích.
1: K tomu se nebudu vyjadřovat.
0: Dobře, tak pohleďte za mě to metro, tu soupravu. Já je tak zbožňuju. Já vím, vám to asi nic moc neřekne, ale moje srdéčko plesá. To víte, šoto člověk je šoto člověk. Ať se vám daří hlavně bez nehod a vůbec, ať vám lidi nepadají tam, kam nemají.
1: Ano, děkuji moc. Naschledanou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Možná, že pan posluchač nejen, že zavítal do našeho vysílání tím, že slyšel, že máme takové čmakové téma, ale ten Jarek Nohavica, co? Stanice Jiřího Spodě Bradlí, to je vaše stanice, zelená stanice, vymazlená stanice, hluboká stanice. No nic, popojedeme dál k písničce a potom prosím, případně zase někdo další, času máme dost, nejkrásnější podzemí, už jsme měli metro, Krápníkové jeskyně, jeskyně, kde nic není, omlouváme se, kousek od Tábora do Chýnova, ale třeba jsme byli vlastně i z mé strany v muzeu pošty v Londýně, ale můžeme přidat i další místa. Co říkáte?

0: 23.50, aktuální čas. Haló, haló, kdo nás poslouchá v Plzni, představte se nám.
1: Je tady Věra z Plzně.
0: A
1: vy mluvíte o jeskyních, o metru, ale Plzeň, ta má tři poschodí sklepů. Ten třetí je zatopený. A my tam chodíme s vnoučatama vždycky na prohlídku. No, tak když tam přijdeme, musíme si vzít helmu na hlavu, protože někde ty sklepy jsou takový ouzký, některý jsou široký a teď jsou tam různé výklenky a tam jsou vystavené věci, které se tam našly.
0: A to je kde, prosím, pěkně, jenom aby jsme měli trochu představu?
1: No.
0: Kde konkrétně to je? Jak se tam dostaneme? Jak se tam dostaneme, aby jsme věděli? Protože úplně to nebylo zřetelné z toho povídání.
1: No, jak se tam dostaneme? No, jak je Pivovarský muzeum, tak tam se prodávají lísky a vždycky se tam musíme, jako oni tam pouští asi jenom po 20 nebo po 15 lidech.
0: Ano.
1: A je tam člověk, který provází.
0: Jo, tak jenom abych to teda si to spojil i já, jestli jsme byli v tom samém podzemí, tak to je v rámci pivovaru.
1: Ne, to je podzemí pod celou Plzní.
0: Jo, tak, tak to je ještě něco jiného, tak to jsem taky ještě nezažil, neprošel, ale v podzemí pivovaru tam jsem byl.
1: To je tak krásný, protože tam jsou troje sklepy, jako tři poschodí. To třetí poschodí je zatopený, ale dá se tam, každým rokem vždycky tam obnoví další trasu, že to tam vyčistí a udělají to tak, aby se tam mohlo chodit. Takže to jdete od pivovaru, jako to není jako přímo z pivovaru, ale je to jako od náměstí, tam se prodávají lísky, tam přijdete, no a teď vás provází prvním poschodím, druhým poschodím, no ale do toho třetího poschodí se nedostanete, to je zatopený. No a jsou tam různé studny a jsou tam taky výklenky a v těch výklenkách jsou předměty, které se tam našly, protože vlastně Plzeňáci v tom 16. 17. století, tak ty tam vlastně měli jako ukryty, když byly ty nájezdy. Vlastně Plzeň nikdy nebyla, byla obležena, ale nikdy nebyla jako vypálená. Vždycky se ubránila. No a takže oni, je to tam moc pěkný, krásný, jsou tam různé studny a lidi to měli jako na potraviny, jako zásobárny potravin, no a pak tam teda taky tam házeli různé věci, že jo.
0: Já už jsem to dohledal, i plzeňské historické podzemí bylo pod plzeňským centrem budováno už od 13. století. V současnosti ten labirint prohlídkového okruhu je dlouhý asi 800 metrů, seznamuje s návštěvníky historii i funkcemi podzemí. Ta prohlídka se vždy absolvuje s průvodcem. Během prohlídky poznáte život pod městem, odhalíte tajemství autentických nálezů i zákoutí. A díky exponátům, vystaveným nálezům, proniknete i do historie města a každodenního života středověkých obyvatel Plzně.
1: Pokud vám
0: bylo víc než 18 let, získáte na prohlídce takzvanou pivenku, za kterou ve vybraných plzeňských restauracích můžete ochutnat jistého ležáka. Nevím, co to je, ale hlavně, že se točíme.
1: No, ale je to tam strašně pěkný. No, děti mají úplně vyvalení oči, protože no, je to moc pěkné, ale některé ty chodby jsou teda tak ouzký, že každý dostane helmu, aby tam neurazil hlavu. No,
0: tak zrovna ta helma je to nejmenší, co bych si mohl na sebe dát. Už jsem se vylekal, že se svojí prostorovou šířkou bych se tam nevešel do té chodby.
1: Ale jo, vešel, je to tak udělaný, že tam jdou, no. A tak pro fajn. Děti je to úplně úžasný. A oni teď to prodloužili ještě až pod radnici. A ještě, jak je Dominikánská ulice, tak ještě k té Dominikánské ulici je to. Takže to je, každým rokem je tam vždycky prodloužená pár metrů nebo...
0: Dobře. Děkujeme za pozvánku do Plzně, ať se vám tam daří a jestli děti zlobí, třeba je tam ztratíte na trochu delší dobu, oni potom dají pokoj a budou hodnější. Teda pokud, a pokud jsou hodný, no tak nevím, no co s nimi. Zkazit je pivenkou, to nedokážu. To mé stučnělé srdce by nedokázalo.
1: No, ale je to tam moc pěkný. A kdo Děkujeme. Se dostane do Plzně, ne jenom do pivovaru, ale do toho podzemí, tak to teda je lepší, no tam je to takový moc pěkný, no.
0: Děkujeme, dobrou noc, ať se vám daří a pěkné dny.
1: Já vám taky a nasledanou a dobrou noc.
0: No máme tady dost možností, jak strávit čas pod zemí. A nebo třeba jednou jsem vám byl v dolech, a to myslím, že pro pana posluchače, který nás poslouchá teď, rybář, co volal, hned v úvodu vysílání, máte to taky, co by kamenem dohodil. Ale vlastně ani nevím, jestli ty prohlídky se tam ještě dělají. Pamatuji si, a teď snad to řeknu správně, Český Krumlov za krásami Českého Krumlova, to mě až tak úplně nebralo, ale ten místní grafitový důl, ten za to stál, ale už je to asi 15 let, možná 20 let. Ještě to byl důl, tuším, v provozu, ale jestli funguje dneska, asi ne. Ale dejte, když tak případně vědět, jako podzemí, kam se dojelo vláčkem, sice to byla jeskyně, dobře, no, ale pro mě podzemí, když není vidět, ale to bylo zážitek nad zážitky, teda řeknu vám.

0: Noční linka.
1: Posloucháte vysílání Noční linky, společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda, a to dává dohromady proud příběhů, a tentokrát z podzemí. Noční linka je tu pro vás i s další hodinou toho nejkrásnějšího podzemí. Tedy byli jste? Bojíte se? Tajemno ano, ne? Kam byste se rádi vrátili? Nebo kam vás to nalákalo? A vůbec jste s tím duševně v pohodě v podzemí, protože někomu se mohou klepat kolena. Každopádně můžete přemýšlet, ale raději hovořit. Telefon 731 800 900, psát linka@rozhlas.cz, a řekněme si na rovinu, když budete Jakubem, tak vám přeji všechno nejlepší. Zdraví, štěstí, spokojenost, klid, pohodu a hodně nás. A budeme to mít jako zabité dvě mouchy jednou ranou. No a neuvěřitelný bonus, to by byly tři mouchy jednou ranou, kdyby se mi ozval nějaký Jakub Beránek, protože Beránkovi dnes slaví příjmeniny. Tak i vám, ať je skvěle.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Noční linka právě teď, taky i s písničkou, během které už můžete proudit se svými telefonními vlnami až do pražského studia, kde na vás čeká Lukáš Kamen.

0: Kdo má raději historii měst, může zamířit do Znojma, Brna, Plzně nebo na Pražský Vyšehrad. Znojemské podzemí patří k nejrozsáhlejším historickým podzemím systému ve střední Evropě. Brno má labyrint pod Zelným trhem, kostnici u svatého Jakuba i kryt. Plzeň nabízí, a o tom jsme mluvili před chvílí, historické sklepy pod centrem. Vyšehrad zase kasematy se sálem, Gorlice, podzemí v Česku, tak není jenom o jednom typu na výletu. Je to vlastně takový směs, nebo taková směska přírody, techniky, historie a lehkého mrazení v zádech. Tak pojďme dál, kdo vítá nový den, ale se stejným tématem. Nejkrásnější podzemí, tady je Honza.
1: Dobrý den, zdravím Matěj, Praha.
0: Ano, zdravím Matěj, povězte, jste podzemí jako ryba ve vodě?
1: No, já spíš jako v Krkonoších, ale tam jsou vlastně krásné skály a různě takové jako bývalý doly. No. Mm-hmm. Ale teď byste mi připomněli tím pořadem vlastně mezapůvně z Moravy. Jako. Mm-hmm. A tam vlastně, to už je strašně dávno, ale ty krátníkové jaskyně, když jsme tam byli, já už jsem, že to bylo, ale už je to určitě 40 let, tak no ale prostě, jakoby ta Morava, že jo, je vlastně, pod Moravou je spousta těch krápníkových útvarů, že jo.
0: A ještě no je, na Slovensku. Je jich dost, ano, je jich dost, klasika punkevní jeskyně v Moravském krasu, propast macocha, punkva, to by šlo případně. Na Slovensku jste byl kde?
1: To bylo Rudohoří, jak já jsem teď poslouchal nějaký pořad o Trýbači, a prostě vlastně, já nevím přesně, Demenovský jaskyně, nebo...
0: Demenovská ledová jaskyně.
1: Jo. No a to bylo takový zvláštní, protože já jsem tam zabloudil a vlastně jsem jako bloudil a došlo mi jídlo. A teď jsem neměl stán, někde jsem tam nechal, prostě jsem byl, musel jsem tam přespat zkrátka jednu noc v té jaskyně.
0: Ale ne, to opravdu tady no, v téhle Demenovské jeskyni, kdy to je veřejně přístupná jeskyně s průvodcem, tak se to tam asi někam zavírá, ne?
1: A nebo, no, nebo... Se, ona, já už se to zapamatuju.
0: Jste šel bočním vchodem třeba.
1: Nevím, prostě vím, že jsem tam někde dost to bylo takový dramatický zájem, no. A ještě jsem chtěl jít do těch Krkonoších, jo. Že my tam jsme, jakoby, tam je takový jako bermudský trojúhelník, jo, vlastně. To podzemí je tam jsou doly, třeba Černej důl, jo, kde se těží takovej bílé, jako já jsem původně kameník, jo. Takže vlastně ten kámen a ty jeskyně a to všechno, ty podzemí, tady jsou jako zajímavý a zkrátka tam je spousta dolů, tam se těžilo stříbro a je tam vlastně spousta jako železný rudy v té půdě. Tam je červená zem, že jo, Krkonoše vlastně, jsou jakoby specifický právě tím železem tam, no.
0: A já jsem byl... Ano, promiňte, nechtěl jsem přerušit.
1: Ne, já už nebudu to proto, ale jenom se mi tam stala taková věc, já nevím, jestli je to úplně o jeskyních, ale zkrátka, říkám, tam si takový zvláštní věc, jo. Já jsem tam vlastně šel do vedlejšího údolí, nějak to bylo 14 let, no. A bylo horko hrozný a zkrátka tam najednou byly ty skály a byla tam taková jako malý vchod někam, jo. A teď on je jako u Vrchlabí, vlastně mezi Vrchlabíma a Jankama, jo. Tam jsou většinou ty údolí obydlení a tohle byl takový údolí, kde nic nebylo. Tam vlastně jako byla jenom prostě potok, ty skály a pár těch kamenů. No a já jsem tam nějak, jsem to ještě neznal, tak jsem tam prostě šel, tam byla jako díra, jeskyně teda taková. A vím, že když jsem přišel dovnitř, tak to vypadalo, že prostě byl tam nějaký bruch nějakého zvířete, jo. Ale jak bych to řekl, no, prostě bylo tak, muselo to být něco většího, jako medvědi tam nejsou, že ano. Ale podle toho bylo takový hnízdo z takový jako slámy, asi 2 metry velký to bylo. A vlastně

0: Tak co jsem našel, tak prý nejhlubší jeskyně má nějakých 350 metrů pod úrovní současné prohlídkové štoly. Bylo vyraženo 21,5 kilometrů chodeb, 5391 komínů a koncem 20. století už byla těžba nerentabilní a skončila. Ale podívat se tam můžete, otevřeno tam mají, poznáte podle vozíku. Tak děkuju, dobrou noc.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Noční linka dnes z Jihu Čech s Honzou Macounem. Máme tady nejkrásnější podzemí, téma, které jste se vybrali vy, posluchači. Hezky to tak jako sedlo. Mám tady od Aleny třeba příspěvek. Dobrý večer, přijďte se podívat do Kutné hory, tady si užijete všeho chuť, přírodu, historii, ale i podzemí, jdu osel, je tu krásně. Aleno, souhlasím, když jsem byl před dávnou dobou, před rekonstrukcí počítat kosti, všechno sedělo na kus, takže bylo tam sympaticky, ale tajemno a husí kůže byla. Lukáš napsal, na podzemí koně pruských jeskyní nikdy nezapomenu. Bylo to na školním výletě v 5. třídě, kdy jsme se stoupili do chladného ticha mezi krápníky. No, připadal jsem si jako v jiném světě. Paní průvodkyně vyprávěla zajímavé příběhy a já tehdy poprvé obdivoval, co všechno dokáže vytvořit příroda. A dodnes je to jedna z nejhezčích vzpomínek na školní léta. S pozdravem Lukáš. Lukáši, zdravím. Ještě doplním, nevím, jestli se ty prohlídky konají i teď, ale mám takový pocit, že jednou týdně nebo minimálně jednou měsíčně se konají prohlídky s baterkou. Jo, tak půjdete se skupinou. Je teda větší pravděpodobnost, že se ztratíte, nebo ty neposedné děti, které půjdou s vámi, se omylem ztratí. To je větší pravděpodobnost takové skutečnosti, ale je to zajímavé, je to milé a navíc pro ty z vás, kdo nemáte auto, protože tam se dá velmi, velmi, velmi hromadnou dopravou ještě donedávna špatně dostat a teď už dostávám se k meritu věci. Kdybyste se chtěli pokochat krásami nejen tohoto místa, ale třeba i do svatého Janu pod Skalou nebo do lomů, které jsou vlastně, co by kamenem dohodil, tak jezdí krasobus zaintegrovaný do pražské integrované dopravy, to znamená na jednu jízdenku a jezdí o víkendech, myslím až do konce října, když tak se podívejte, hezky z Berounského nádraží přes všechny ty krásy zase zpátky. Ten autobus jezdí poměrně často, tak třeba toho využijete, jen houšť.

0: Jsme ve spojení, tady je Honza Macoun, kdo je na druhé straně, kdo nám volá, odkud nám volá, nějaká žena.
1: Ano, já jsem ta a jsem momentálně v Pitný, což je u Volar.
0: A zdravím chtěla... tedy do Volar, anebo k Volarům. A pojďme do podzemí.
1: No právě, že tady, že to vaše téma mě dneska docela vyděsilo, protože pro mě je podzemí zkrátka něco, co kam nemůžu už. Zjistila jsem to. Zkrátka byla jsem v Demenovských jeskyních, pak někde přesně.
0: Velmi špatně vás slyšíme. Mohla byste k oknu nebo nějak se trošku přemístit, jestli je to jenom trošku jo. Možné?
1: Ano, jo, jo.
0: Tak, už je to lepší. Krása, pohoda, jako kdyby byli volali vedle mě.
1: No, a já jsem právě, pak jsem byla teda v Koněpruských jeskyních a uvědomila jsem si, že vlastně ty problémy, které tam na mě padají, jsou opravdu jenom z toho, že jsem podzemí.
0: Zkrátka a co se vám děje v hlavě, nebo jestli máte husí kůži, úzkost?
1: Jako nemůžu dýchat. Mám obrovskou hrůzu z toho, že nade mnou je obrovské množství hlíny, kamenů a podobně. Mm-hmm. A ta krása, která tam je, tak ta bohužel... Já ji vnímám, ale se strachem.
0: Je to vníveč, je to pryč, je to špatný.
1: Je to špatný. Takže jenom jsem k tomu vašemu tématu chtěla říct, že je to úžasný, co všechno lidi vyprávějí a jak je to tam krásný pro ně, ale pro mě je to něco neskutečného.
0: Já už jsem se bál, že už se trápíte, dusíte a modlíte už od 23. hodiny, že probíráme podzemí a ono vás to ničí. Tak naštěstí ne.
1: Ne, opravdu. Mějte se moc hezky, ráda vás poslouchám, když vy máte ten pořad, ale dneska teda to je pro mě opravdu bomba. Hezký večer vám přeji.
0: Omlouvám se, no ne, vždycky to vyjde. Dobrou noc, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No jo, tak co teď, no? Nejkrásnější podzemí. Mám tady hitparádu 10 nej, paní posluchačka to vydrží, já vám nejsem dysfunkční, takže držím všechny 4 palce, co mám. Za prvé nejkrásnější, nejznámější české podzemí, Punkevní jeskyně a propast Macocha, klasika moravského krasu, kombinace choreb, krápníků, vody a hloubky, největší jeskyní tajemství, amatérská jeskyně v moravském krasu, obrovský systém, běžně nepřístupný, důležitý hlavně pro odborníky a speleology, největší české podzemní jezero, Boskovské dolomitové jeskyně, silný zážitek, dělá hlavně voda, barva a klid prostoru, nejvýraznější hornické podzemí, tady Příbram, omlouvám se do Ostravy, Březové hory, doly, štoly, důlní vláčky, technika a těžká práce horníků, asi nejsyrovější uhelné podzemí, Landek Park v Ostravě, těžba uhlí, šachty, záchranáři, industriální paměť Ostravska, asi nejlepší městské podzemí, to je Znojmo, rozsáhlý systém choreb, sklepů a unikových tras pod historickým centrem, nejtemnější podzemí, katakomby, kostnice a krypty u nás, například Brno, Kutná Hora nebo Křtiny, podzemí jako místo paměti, ne atrakce, nejtechničtější podzemí, to jsou pražské kolektory, to jsou vlastně chodby pro kabely, potrubí, sítě, veřejnost je většinou nevidí, ale bez nich by město přestalo okamžitě fungovat. Nejzajímavější vojenské podzemí, pevnost Bouda, chodby, sály, sklady, zbraně a nedokončená obrana republiky. No a desítka nejpřekvapivější každodenní podzemí, metro. V Praze hlavně trasa A, stanice nejsou jen doprava, ale i architektura, design, barvy a podzemní galerie a obzvlášť ty stanice, které prošly rekonstrukcí a jsou bez toho reklamního smogu, no to je nádhera, no ale smrdí.

0: Haló, haló, tady Honza Macoun, Český rozhlas Noční linka, pojďme do podzemí. A s kým dalším, kdo je na druhé straně?
1: Dobrý večer, tady Iva od Hradce Králové. Probíráte všechny možné jeskyně a další věci, ale ještě jste neprobírali katakomby.
0: No ne, no to je jasný. Tak vy přidáte ty vaše tam.
1: Josefov třeba.
0: Byla jste?
1: Byla jsem a je to strašných let, ale už. Takže si přesně nespomínám, dostávali jsme asi do ruky svíčku. Vím, že války nejsou nic krásného, ale tyhle ty podzemní katakomby byly velice dobře vymyšlené, ale naštěstí tam říkají vždycky, že nebyly teda použity. Stavěny asi za Marie Terezie, myslím.
0: No, tak to jsem trošičku na štíru v tomhletom, ale jo, už jsem to našel. Podzemní chodby pevnosti Josefov, ta byla postavena nebo byly postaveny v letech 1780 až 87. S tím se začalo takhle, už takhle dávno. Ten komplex je obrovský, nádherný, ano. obrovský. Mělo to prý sloužit k ochraně zemských hranic proti výbojnému Prusku. No a jinak za první světové války zajatecký tábor, to kdyby náhodou doplníme informaci, nejrozsáhlejší podzemní komplex je to v Evropě vůbec. Podzemní labirint chodeb měří 45 kilometrů. Počkejte, já jsem tam nebyl, vy jste tam byla, povídejte, jaký to bylo.
1: Já nevím, to podzemí je takový, jako že byste tam opravdu mohl zabloudit, pak tam jsou takový jako kličky prostě, já už si to nepamatuju, ale když pak vyjdete z toho podzemí, tak tam jsou ravelíny, jsou tam takový nádvoří, no prostě bylo to vymyšlené pro ty vojáky dobře, ale válka je stejně vždycky svinstvo.
0: To je pravda, dominanta, která byla s možností obrany 12 000 vojáků, ale k tomu prý nikdy nedošlo. Potom tady vidím poznámku, že v roce 1866 vypukla válka mezi Habsburskou monarchií a Pruskem. Bojištěm se staly východní a severní Čechy. Prusové pevnosti jednoduše v bezpečné vzdálenosti obešly. Za první světové války tam byl zajatický tábor. Během druhé světové války sloužila německé okupantské armádě a poté tam sídlila posádka československé armády. Rok 68 zabráno Sověty a odchod rok 1991. A od té doby po rekonstrukci částečné taky my, návštěvníci, tak já tam půjdu. To jste mě nalákala pěkně.
1: Jo, běžte se podívat, opravdu celý Josefov stojí za to, dýchá tam historie, i když
0: No dýchá, nedobili to, nebylo zapotřebí.
1: Nejsou 12 000, na to peníze, aby se to opravilo všechno.
0: A prosím vás, na co jsou peníze dneska? No, ale to probereme jindy.
1: Tak pane děkujeme Macou, moc. Děkuju.
0: Taky děkuji, ať se daří. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A než se někdo dovolá, ještě kouknu taky do vašich příspěvků, které jste odeslali. Pane jo, těch je, děkuju, Jana. Zdravím. V podzemí jsem byla mockrát, to ani všechno nevzpomenu, hlavně, že netrpím klaustrofobií, tak si to užiju. Asi naposledy jsem byla v podzemí v Brně, pod Zelňákem, je to Zelný trh, je tam placený okruh s průvodcem, je tam vidět, jak bylo podzemí využíváno k uložení potravin pod náměstím. Podobné je to v Táboře, ale tam to původně vzniklo za husitských válek, neboť Tábor bylo husitské město. Další návštěva v Litoměřicích, tam je taky okruh s průvodcem a mohu říct, že takové procházky jsou oživením a žádná nuda to není. No to vám teda řeknu, že nuda to není. Já když dělala průvodce v Kateřinské jeskyni, tak ty skupiny nebývávaly moc velké v tom období, kdy já jsem tam byl. A věřte, že když jsem se při rozloučení se skupinou nedopočítal toho počtu, kterého jsem se napočítal při vstupu, nedával jsem to na sebe znát a hledal jsem, kde kdo se nějak zapomněl. Naštěstí jenom Honzík neuměl počítat, takže docela dobré. Já se omlouvám matikářce. Všechno se mi to paní Šedivá vrátilo. Já chápu, vaše snaha byla urputná, ale to víte, no, neposedný. No a naše matikářka Ulrichová, zmlátím tě jak financko, zihlejte, vzpomínky na školu to zase jindy, ale pokračuju Janou, která psala nebo píše. Podzemní prostory, třeba Moravský kras, mockrát navštívila punkevní jeskyně s propastí Macochy. asi Sloupsko-Šošovské, Kateřinské, děkuji. I na Moravě máme hezké jeskyně, i když méně známe, například na Špičáku, v Jeseníkách, na Slovensku jsme byli v Demenovské jeskyni. Pokud do těchto prostor počítáme i metro, tak to jsme jeli samozřejmě pražským metrem mnohokrát. Využili jsme i metro v Paříži, Římě, taky v Moskvě. No pozor, vy otevíráte ještě i další dimenzi dnešního vysílání, protože Jana tady píše, zmiňuje teda až ke konci. Další jsou vinné sklepy, jo? Milé vinařky, amatérky, co máte rádi, takové ty slaďáky, tak ve sklepě, no, že jste si nevzpomněli dřív. Ve sklepech tam jsem byla taky víckrát, naposledy jsme viděli krásné sklepy v Čejkovicích, jejich červené víno mám v oblibě, ej, vínečko rudé. A víte co, radši končíme, alespoň s čtením, protože i Honzík má rád vínečko, ne rudé, to bílé je lepší, ale ani ne ten mělnický svach, ale jsou i dobrá, kvalitní, domácí vína, omlouvám se vinařům na Mělnicku. Ale to víte, já jsem z Przněn, stanicí Český rozhlas Střední Čechy, tak vím o této oblasti dost a mé vzpomínky na víno a Mělník se pojí v mé mysli tak, že si vzpomenu na litrovou láhev Miller Thurgau, kyselík, šťovík, bílá, zátka umělohmotná a Honzík opět, ale to už je taky bratru. 3 dekády pomalu.

0: kojoti.
1: Řeknu vám teda, ještě jste to neslyšeli, teď se pode mnou rozlomila židle. Asi znamení od Pána Boha, že už bych měl konečně něco se svým tělem dělat, ale no nepůjdu dolů, do podzemí. Víte, jak je to náročný se potom dostat nahoru, i když třeba ve Solných dolech Vělička, ve kterých jsem se byl podívat, mimochodem to nádhera. Tak nahoru se jelo výtahem. A to bylo příjemné, bylo to prima a člověk se nezadýchal. Halo, halo, kdo nám volá?
2: Tady volá Jiřa z Malé Hané a chtěla bych vám připomenout, že u nás tady, kde se stýká okres Svitavy, Blansko, Prostějov a je blízko do Olomouce, pokračuje jeskynní systém tady z Moravského krasu přes Lobusko-Sršovské jeskyně až do jeskyní Javoříčko a pak ještě další jeskyně pokračují směrem k Olomouci. V Litovelském Pomoraví se nachází jeskyně Mladeč, to je rituální pohřebiště a jsou tam nejstarší nálezy paleontologické a podobné.
1: Ano.
2: A pak další jeskyně jsou na pomezí u Jeseníků. A ještě bych tomu chtěla podotknout, že mám také blízko do Rudky, kde se vytesaná jeskyně Blanických rytířů v Pískovci, taky pár takových prostorů, kde je vytesaný těch Blanické rytíře a je u vchodu je vytesaný lev. A potom ještě bych tomu chtěla dodat, že mám blízko i do toho Moravského krasu a všechny tyto jeskyně mám prošlé a vlastně je to strašná zvláštnost, že jeskyně v Moravském krasu jsou velice prostorné a volné, ale tady ty jeskyně, o kterých jsem mluvila, kde je velká krápníková výzdoba, také Javoříčko a Pomezí, tak ty jsou stísněné. A kdo zná ty jihomoravské, tady naše Moravský krás, tak se tam v těch ani v těch Javoříčku a Pomezí moc necítí. No a další jeskyně jsem ještě navštívila na Slovensku.
1: No, tak to jste teda pěkná.
2: Další krásná jeskyně je také v Polci, v Miškolci.
1: Jo,
2: které
1: přesně.
2: Se koupí v termálu.
1: Ano,
2: tak
1: přesně to samé i v Budapešti.
2: Toto, jinak proč to všechno vím, protože znám místopis celého Československa, takže mě se to docela lehko pamatuje a mám 80 roku.
1: No gratuluju.
2: Takže to pamatuju úplně všechno, ale nemohla jsem si vzpomnět na ty Mladičské, tak jsem musela jít najít.
1: Ty Mladičské jeskyně, když už o tom hovoříte, byl jsem se taky podívat a musím teda říct, že jako velký milovník do dopravy svého času litoval předměstí Mladeč, taková odbočná trať, která tam vede. Jezdili tam vlaky, sice ne moc často, jezdili, pak tam zastavili provoz, už tam jezdili jenom nákladní a kdo chtěl svého času, to bylo někdy koncem 90. let možná, tak byla možnost přijít do pokladny v Litovli na nádraží a říct, že chcete vypravit vlak do Mladče, zakoupit 50 vstupenek, jízdenek a oni pro vás vypravili ten vlak, který by tam jinak stál.
2: No, bylo to milé. Taky mohli udělat o vlaku, protože vlak jako je moje vášeň. Od dětství bydlím tady pár kroků od kolejí a vlak nám už tady lokálka nejezdí. O vlaku bych mohla mluvit taky hodně.
1: Ani nechtějte
2: vlastně
1: vědět.
2: O vlaku na Severní Moravě, protože jsem jezdila do Opavy, do školy.
1: Já vám řeknu, co jsem dělal před dnešní noční linkou. Byl jsem v Jindřichově Hradci, počkat si na prasátko, to je lokomotiva, která zaskakovala za místní lokomotivy na úzkorozchodce. A přijela se zpožděním jako záloha, tak mně to přišlo takový fascinující, milý. Takže z Hradce, Jindřichova Hradce, taky pozdravení.
2: Vyzlal jsem se taky, do Velké Bystřice.
1: Ano. No, hezké vzpomínky. Že si všechno takhle pamatujete, co bych za to dal.
2: Já mám štěstí, že ten městopis studovala, takže já vlastně tím pádem to pořád nabaluju.
1: Děkujeme za milé vzpomínání.
2: To, ale o vlaku byste taky mohli o těch malých lokálkách mluvit.
1: No ježiš, to si dáme určitě, to budeme rádi a zase se
2: podobně
1: k tomu vrátíme.
2: Podobně jako tady o těch jeskyních.
1: Rádi, tak se těšíme, dobrou noc.
2: Ano, děkuji, naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: No, je fakt, že pod zemí se dá i bydlet. Pod zemí si teda většinou spojujeme s chladem, tmou, možná krátkou prohlídkou, nebo delší, ufuněnější, pro nás prostorově výraznější. No ale jsou i místa, kde se pod zem nechodí jenom na pár minut, někde se tam léčí, odpočívá, spí, nebo aspoň zkouší, jaké to je na chvíli zmizet ze světa nahoře. V Česku je zajímavým příkladem dětská léčebna v Ostrově u Macochy, využívá speleoterapii v Císařské jeskyni, takže nejde o běžnou turistickou atrakci, protože jeskyně není veřejnosti volně přístupná. Je to ale silný příklad toho, že pod zemí nemusí být jen kulisa pro výlet. Stabilní prostředí jeskyně se využívá při léčbě dýchacích potíží, astmatu nebo alergií. Samozřejmě pod odborným dohledem, ne jako samoléčba podle cestovatelského nápadu. Velmi známým místem taky polská Vělička u Krakova. O tom jsem mluvil, nebo o ní jsem mluvil. Tam se dá i spát, tuším, je tam i restaurace, no já byl z toho úplně paf. A když trefíte i českou prohlídku, český okruh, no tak pak už není co řešit. V polštině trošku vtipnější než z češtiny, ale bylo to milé. Každopádně je ještě taky možnost mít, je možno mít i další zážitky spojené s podzemím, tak prosím, jsem s nimi, budu rád, když do jedné hodiny zavoláte nebo napíšete. A když už jsme se tady bavili o mladických jeskyních, které si vlastně ani nepamatuju ve výsledku, protože od toho nádraží byly poměrně daleko, ale vlakem bylo to fajn. Můžeme přidat vlastně ještě podzemní metro, nejen v Praze, ale říká se, že nejkrásnější a nejdelší metro jako galerie sice není u nás, ale kdybyste se tam někde vydali, nebo když jste se tam už jednou ocitli v životě, tak asi se mnou budete souhlasit, že stockholmské metro, které se právě tak označuje, nejdelší galerie světa, je vlastně milý dopravní takový prostor, kde má všechno svůj smysl. Všechno sedí, všechno je zajímavé, ne stejné, ale má to něco, co závidí skoro celý svět. Tak kdo tam vyrazíte, držím palce, ale předpokládám, že asi jako miliony dalších spokojených turistů, kteří využívají tohoto dopravního rychlého prostředku, taky budou paf z toho, jak to vypadá.

barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

0: čas odejít. No, máme tak 15 minut na to, aby jsme probrali ještě vše podstatné, co se týká podzemí. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo je jeden z posledních volajících?
1: Dobrý večer, Igor u telefonu.
0: Ano, zdravím, Igore. Tak bojíte se tmy, podzemí nebo něčeho takhle, co není něčeho úplně třeba běžné?
1: Podobného právě. Já jsem jako ještě na základní škole v tom Děmenovsku jaskyní samozřejmě prošel se školou, se střídou, ale stejně největší zážitek životní, co se týče toho podzemí, jsem měl, když jsem cestoval v Thajsku.
0: Ale...
1: A pod Bangkokem směrem na jih je město Hua Hin, kde jsme se zastavili vlastně s klukama, s bráchou a s dvoma kamarádama, kterými cestujeme už léta po Thajsku. A vzdali jsme si tam vlastně výlet, že vás vyzvedne ráno auto a jedete vlastně někam prostě na po různých atrakcích. A my jsme si vybrali tu jeskyni, která se nacházela ještě dalších 50 kilometrů pod Hua Hin. Přišli jsme na pláž, kde vlastně začínal národní park. Tam jsme nastoupili na longboat, takovou dlouhou lodičku. Těstalo se nás tam asi 40 lidí, bylo to fakt extrémní. A přivedlo nás to na pláž, kde nás vysadili a museli jsme projít ještě celou horu jednu. A takže jsme šli nahoru a pak dolů a ocitli jsme se v takových jeskynních prostorech. A nejzajímavější na tom bylo to, že ten konec toho byla jeskyně, která měla otevřený strop v průměru asi 70 metrů. Takže no, jsme byli v jeskyni, která vlastně, z které jsme se dívali na nebe, to bylo úplně úžasný.
0: Tam, a mám pocit, že jsem taky viděl na Zakynthosu něco podobného, bylo to taky milé.
1: Tam to nemám procestovaný, ale další zajímavost, která tam je, že vlastně bylo to objeveno nějak 2002, 2004, to nevím, plus minus, jenom 20 let zpátky. Ani Thajci o tom nevěděli, že to tam je, takže udělali z toho turistickou atrakci. A buddhisté, když se o tom dozvěděli, mniši a celá vlastně ten okruh těch lidí, tak postavili tam pagodu. Mm-hmm. Takže vlastně to, je to velmi moc zajímavé prostě prostředí, kde jste uprostřed džungle v jeskyni a koukáte se prostě přes zbořený strop do nebe.
0: No, tak to je sympatický. Já jsem se trochu teda bál v úvodu toho vašeho povídání, že ty jeskyně mají takhle zpřístupněné a velké, že jsou, že tam vlastně posílají turisty těsně předtím, než by se měli vrátit domů, jenom je tam nepatrně ztratí, protože nenajdou východ.
1: Ne. Tam vede jenom jedna cesta tam a ta sama cesta zpátky, takže tam se v podstatě nemáte kde ztratit. Jediné, že byste fakt zašel do džungle někde mimo, ale to nehrozí, protože ten terén tam neodpovídá tomu, abyste kráčel bez nějakých lán a jištění. Je to tam všechno přikře. Ale další jako taková vtipná věc, to bylo vlastně 2024, když jsme tam byli a pak jsem tam šel, to bylo březen a v prosinci jsem tam vzal ženu, se mi slíbil, že tím pádem, že jsem šel s klukama, tak jsem musel tam vzít ještě ženu. A teďkon vlastně tam začíná ta jeskyně tím samým, že vlastně už tam je vidět to nebe, ale nebyl tam ten domeček. A já říkám, a byla tam uprostřed velká skála. A já jí říkám, hele, ta skála asi spadla na tu pagodu prostě za ten půl rok, co jsme tady nebyli. A už to tam není. Ale on tam byl ještě jeden vstup do ty poslední jeskyně a ona mi to úplně zhltla. Byla smutná hrozně, že neuvidí ten buddhistický chrámek. A nakonec jsme se tam dostali, tak to bylo takové vtipné, že si myslela, že to neuvidí a nakonec to viděla.
0: Zkrátka Buddha to tak chtěl, tak to taky zařídil.
1: Asi jo, asi jo.
0: Děkuju vám moc za vaše cestovatelské poznatky, ať se daří, do jeskyně půjdeme za chviličku i v písnice. Nebude to o té vaší, ale bude to o jiné, bude to barevně odladěné a bude zpívat Karel Gott, ale ještě si chvilku počkáme. Zatím děkuju a dobrou noc.
1: Já vám taky, dobrou noc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání stanice Český rozhlas, Pohoda 053, aktuální čas. Mám tady i další příspěvky, ale nevím, jestli máme telefon. Poprosím, v případě, že ano, přepojit do vysílání. Už vás zdravím a jste poslední. Halo, halo. Jestli tam jste, klidně pohovořte a pokud ne, spojení se nevydařilo, tak zavolejte, máte tu šanci uzavřít to dnešní povídání 731 800 900 právě teď. Tak prosím pěkně, mám tady ještě příspěvky od vás, na které se nedostalo. Už se na to dívám, třeba Iveta napsala, lidé tvrdí, že nejhezčí místo je tam, kde se narodil. V mém kraji bohužel žádné jeskyně nejsou, a tak jsme s rodinou putovali po celé naší vlasti a navštívili několika jeskyně, jak krápníkové, tak aragonitové, ale i člověkem vybudované podzemní prostory, jako je například Štalberg. Před lety jsme s dětmi vyrazili na Slovensko, Demenovská ledová jeskyně. Bylo to nádherné, vycházeli jsme ven z podzemí, když se okolo nás přehnala skupina záchranářů, kteří spěchali na pomoc člověku, který v útrobách jeskyně skolaboval. No, my jsme vyšli opravdu pomalučku, plně dojmu a sotva popadali dech. Těhle pánové ověšení spoustou přístrojů pelášili do strmého kopce, jako by nic. Než jsme se vzpamatovali, nesli postiženou osobu k záchrannému vozu a nebyla na nich vidět žádná únava. Tenkrát jsem si uvědomila nebezpečí jeskyní a obdivovala sehranost, profesionalitu, rozvahu a klid záchranářů, s jakým ke své práci přistupovali. Přeji všem krásné prázdninové zážitky a hlavně bez toho, aby potřebovali pomoc těchto profesionálů. Taky velmi si toho vážím. Děkujeme moc. A poslední věc, to je telefon. Tak kdo tam je?
1: Dobrý večer, tady je Jindřichův Hradec. U telefonu Hanka.
0: Zdravím, Hanko. Tak dneska jsem tam
1: a
0: byl.
1: Chtěla, sice. Než začnu mluvit, můžu se zeptat, kdo zpíval před minulou písničku?
0: Teďka tu poslední nebo předtím?
1: Předposlední.
0: Zjistím, ale nebo poprosím kolegu Lukáše, aby mi šepnul do ouška.
1: Tak to se asi pletu, Pavel ale Bobek. Budu ráda.
0: Pavel ne. Bobek, byl to?
1: Ne. Ne, to nebyl Bobek.
0: Nebyl to, už to vidím, tady to mám, ano. Otec a syn Pavel Bobek, ano, byla to písnička Pavla Bobka. A předtím Lucie
1: Bílá. Pavla Bobka, ale zpíval to někdo jiný, ne? Ne?
0: Otec a syn, Pavel Bobek. Tak, takhle to máme, ale máme 0,56, takže máme tak větu na to říci, jak krásné je podzemí v Hradci.
1: Moravskej krás, Demjanovou jeskyni, všechno nádhera. Ale v 68. roce jsem se dostala do podzemí Lipna. Na Lipně je podzemní elektrárna. A tam jsem se dostala, což bylo víc strašidelný než nějaký ty jeskyně, protože nás tam vezli na takovým, prostě jak vozili takový ty, na tom vozejku různý ty materiály, tak na tom jsme seděli my a s tím šupem dolů, tak se jelo to. Do dneška mám takovou tu hrůzu v sobě, když si na to vzpomenu.
0: Chápu,
1: bylo to zajímavý.
0: Takže tím uzavíráme elektrárnu. Omlouvám se, bylo to krátké, stručné, ale ano. Musíme se rozloučit, ať se daří,
1: určitě,
0: dobrou noc.
1: Určitě, ráda se vás slyšela. Děkuju.
0: Taky, nashledanou. A pro vás ostatní loučení se i z jihu Čech od Honzy Macouna. Těším se na slyšenou zase příště. To příště bude znamenat v neděli večer. Jinak zítra, kolegové a hlavně vy v rámci víkendové nálady, doufám, že bude skvělá a v neděli, že si řekneme i informaci, jak to celé dopadlo. Byli jsme v podzemí, tak snad vás tam někde nezapomeneme. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Řekl bych, že to dneska bude těžký kalibr, který nás čeká. Pobaví nás totiž dáma, která rozesmála generace posluchačů a ve svém rekordním období měla na kontě i 268 kilogramů. Přesto byla mrštná, slovně pohotová a mezi lidmi oblíbená. Na její život a kousky si dnes společně posvítíme. To slibuje už dopředu Patrik Rozehnal. Ona Kominda, když ji tak nazvu, se narodila 13. června roku 1936 v Praze. A já jsem si nachystal několik scének, filmových komedií i televizních ukázek. Tak to dnešní vzpomínání rozjedeme.
2: Co děláš s tou elektrikou, prosím tě?
3: Co zrovna? Vypnule prout,
2: no. No zrovna teď, když to bylo to, no.
1: Co?
2: Hele, prosím, nevíc,
1: tak na nás nekřič, co pak za to můžeme? Asi jsem to udělal schválně, ne?
2: Tak taky nechrápe, já bych do toho kopla, to je...
1: Ježiši, Maria,
2: ale tak... co je, furt, tak se aspoň pojď, když to není pojistka.
3: Já ji nemůžu najít.
1: Počkej, já to zkusím nahodit tady. No, a je to.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: První písnička za námi a první sada ukázek a povídání o Heleně Růžičkové připravena.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Helena Růžičková se narodila v porodnici u Apolináře a od narození žila s maminkou Dragicou a tatínkem Aloisem v domě z konce 19. století přímo naproti Faustovu domu na Karlově náměstí v Praze. V bytě v prvním patře, ze kterého vede jediný balkon celého domu, prožila malá Helenka Málková, jejíž jeden z dědečků byl šlechtic a druhý zase projektoval třeba nádraží v Sarajevu, přes 30 let svého života. Jako malá milovala cirkus a dokonce prý několikrát i za kočovnými artisty utekla, ale maminka ji vždy zase přivedla zpátky. Byla velmi pohybově nadaná.
2: Ve 3 letech a 4 měsících mě tatínek nechal zapsat do baletní školy paní Heleny Štěpánkové, to byla prima balerina Národního divadla, a tam už chodili jako baletní mistři si vybírat do dětského baletu. No a ve 4 letech už podepisoval tatínek za mě smlouvu v Národním divadle, teda jako v dětském baletu, kde jsem byla až do 15 let, kde se taky pamatuju, jak dnes chodili maminky, když po té válce, furt vidím tu koženou tašku s těma ušima, jak ta husa měla takhle jako tu hlavu, tadyhle takhle to bylo takový zavázaný a ta hlava takhle byla přes tu tašku a jako přišla, říká, mistře pohane, tady maličko šoupla tu husu, víš. A on se říká, ne, já nemůžu, víš, a zase on to tam šoupla, zase to, a pak to dítě zůstalo v baletu. A maminka říká, to já jsem šla bez husy, ale svoji jsem si vzala teda husu za křídlo a odvedla jsem ji z baletu.
0: Tolik k jejímu vyprávění, ale taky by nám vlastně mohla říct, jak to bylo s jejím studiem. Studovala totiž gymnázium. Jak vypadala maturita Heleny Růžičkové?
3: A jak jsi maturovala?
2: Ani se neptej. Já jsem chodila do zdravotnické školy, což byl rozdíl od zdravotní na Alšově nábřeží a tam byly
3: pouze... A nižší byla zdravotní?
2: Ne, pak byla zdravotní. Ta zdravotní byla jako pro sestry, pro dětské sestry a tak dále.
3: A tohle to byly...
2: Ne, pro bratry. Tak jsem chlapeček, já nosím prsa sebou, ty ne, ale já jo. No a jak jsme byli ta zdravotnická škola, tak tam byli rentgenoví laboranti, mikrobiologie, zubní laboranti. No a jelikož se stále vylepšovalo, nám půl roku před maturitou oznámili, že budeme teda jako, že dostali jsme vysokoškolský skripta, no a že musíme teda chodit na přednášky prostě, aby to bylo jako dotvrzený, konkrétně teda z anatomie, z čehož jsem neměla obavu, já jsem dělala latinu, čili že to nebyl problém, ale maturovalo se taky z ruštiny. A teď si představ, že já jsem vždycky s tou ruštinou procházela výborným způsobem, protože já očení хорошо говорила, všichni mě rozuměli a nebyl problém gavariť.
3: Já rozumím rusky.
2: Tak, no. Ovšem tady jako jsem opravdu něco musela znát, takže já celý svatý týden, kdy jako lidi mohli studovat, tak já jsem se učila, že máma je táta, že R je Č, že P je R a no prostě učila jsem se azbuku a vše připravená.
3: A že mupy mup.
2: A mupy je vlastně ano, míru mír, že tak to připravená jsem tedy šla k maturitě, že teda jako všechno dobře dopadne, že a teď já byla tím komikem té celé školy. Načež nějak se jako říkalo o otázkách a tak dále a já jsem říkal, jestli já z té anatomie, protože já byla velmi cudný člověk v té době ještě, jo. Jestli já si vytáhnu pohlavní orgány, tak to je tragédie, k tomu jsem vůbec jako nebyla stavu dojít. Ale říkala jsem si, ono zase od těch pohlavních orgánů k těm zubům se dostanu vždycky. Že jo, je to na těle, člověk dojde. No a...
3: Ano, ty jsi studovala zuby.
2: Zuby, ano. Teď já vytáhla si otázku, jakou myslíš. No samozřejmě, že pohlavní orgány to. Jak když jsem si je přivolala. No a jelikož jsem byla takový ten člověk, jako, že aspoň napsat, co se jako zná, tak jsem na tom potítku, pokud teda ona odpovídala, napsala všechno jako ženské pohlavní orgány, že dvojtečka, rozumíš tomu. To jsem všechno, já jsem dokonce šla na žlázy z vnitřní segrece, pak jsem šla na hypofýzu a když už jsem byla u hypofýzy, že, tak těm zubům je to raz, dva. Jsem se zase propracuju. No a pokračuju dál a napsala jsem si muž poch o dvojtečka a on řeknul dost a já jsem šla tam. A já neměla nic. Nic o tom ani. No a teď mu vyprávím samozřejmě všechno o ženských pohlavních orgánech a tak dále a tak dále. Nadledvinky, už si to hasím k hypofýze, že jo. A tak a on říká, ne, dost to stačí, víc ne. Přejdeme na mužské. A jak to takhle řek, tak u mě začal Jirásek. To bylo temno, to bylo něco nepředstavitelného. A jak jsem zvykla jako gestikulovat a pomáhám si těma rukama, my jsme seděli u těch dvou stolů, že jo, jako abychom měli dost místa, jako, tak abychom nikoho nezabili. Tak já, rozumíš tím, jak jsem to chtěla zachránit, říkám, ano, sama, bez debat. Tedy mužské pohlavní orgány se skládají všecky zprostý názvy myšly hlavou, všecky, jen jsem si nebyla stavu vzpomenout a jak jsem, když si jako pomáhla, tak nejenom ty ruce ujeli, cíjeli, já jsem bradou spadla na ten stůl a říkám, út! No takže všichni jako radost ve očích a tam seděl doktor Ort a viděl teda, co se mnou děje a říkám, a z těch, ne, koule to nejsou, koule, ne, sáček, ne, sáček. A ten to nevydržel a takhle na mě dělá. Teď rozumíš tomu, co z tohohle poznáš, rozumíš? A říkám, ne, ty, úder, ne, to, ne, ty taky ne, to. A já slyšela vás, říkám, vajksle. Od té doby, kdykoliv jsem přišla do školy, mě říkali vajksle. A nikdo, absolutně nikdo nevěřil, že jsem si to vymyslela, nebo oni byli přesvědčeni, že jsem udělala schválně, že tohle, to rozumíš tomu, no, ta
3: takže
2: hrůza.
3: Anatomie byla pětka, ale z mravu jednička.
2: Hlavně z ruštiny trojka, jo, protože jsem celou dobu teda, než to šlo, já jsem šla k maturitě ze 4-, a teď si představ, já tu ruštinu, rozumíš tomu, jak gavarila, jak kniga, wow, jo bylo u nás. Víš, jak to znáš, jak je to

0: a jak dnes ještě mnohokrát uslyšíte, herečkou byla skvělou. Tady je například rozhlasová scénka, natočená v roce 1982 s názvem Stovka.
1: Paní Roubalová, já jsem si přišel pro to kilo.
2: Kilo? Čeho?
1: No, peněz.
2: Kilo peněz? Co to je?
1: Jak jsem vám půjčil před týdnem, říkala jste, abych si dneska přišel.
2: Kam?
1: Za váma.
2: Já vám říkala, abyste za mnou přišel. A to jako proč? Co já s váma budu dělat?
1: No, vrátíte mi tu stovku.
2: Jakou stovku?
1: No tu, co jsem vám před týdnem půjčil.
2: Ha, to já už dávno nemám.
1: No tak mi dáte jinou, no.
2: A proč?
1: No, protože dluhy se mají splácet.
2: Který idealista tohle řek? Nějakej svatý, že jo?
1: Nedělejte si legraci. Já vím, vy jste veselá kopa, ale...
2: Za to vy jste smutný jako mandel.
1: To by dovedl každý půjčit si peníze a pak si dělat čoufky, jako že jsem vám nic nepůjčil.
2: Víte, že mi začínáte unavovat. Pořád melete stovka, stovka, stovka. Nejste vy u dopravní policie?
1: Paní Roubalová, už toho mám dost. Už jsem naštvaný, ale mám na to svědky.
2: Na co? Na to, že jste naštvaný?
1: Pane Patočka.
3: Prosím.
1: Pojďte sem.
3: K službám, prosím.
1: Pane Patočka.
4: Ano.
1: Vy jste u toho stál, když jsem půjčoval tady paní Roubalový 100 korun.
4: A kdy to jako mělo být?
1: Před týdnem.
4: Před týdnem. Tak to vás si, pane, nemohu pamatovat. Víte, co já vidím za týden? Stovek? Stovku, to má dneska každý. Jsou lidi i, co mají dvě. Co já vím, za co jste tu stovku tady dával paní Roubalové? Třeba jste platil šatnu.
1: Stovkou?
4: No proč ne, prosím pěkně. Vždyť je to taky platidlo.
1: Vzpomeňte si, stál jste u toho.
4: Tak to jsem pak nemohl být, já to ne. Já totiž v práci zásadně nepostojím. Já v jednom kuse lítám, pane. Já lítám, já se vznáším, já si lítám s nadzvukovou rychlostí.
1: Ale pane Patočka, paní Roubalová, to přece není možný. Vždyť u toho byli pan kuchař Žemlička.
2: Že se nestydíte. Vy do toho ještě namočíte Žemličku. No, to bude kafíčko. Žemličko, pojďte se namočit.
5: Co je, co je?
1: Dobrý den, pane Žemlička.
5: Co se připálilo?
1: Nic.
5: Jak je to možný?
1: Já jsem nic nejedl.
5: No tak... Tak na co si stěžujete?
1: Já vás volám jako svědka.
6: Pane, nedělejte nepříjemnosti. Mně si nikdo za svědka volat nebude.
1: Pane Žemlička, vy jste přece viděl, když jsem půjčoval tady paní Roubalové 100 korun.
5: A kdo vám to řekl?
1: Co?
5: No, že jsem to viděl. Pane, já už dávno nic nevidím. Pane, kdybych já všechno viděl, co vidím, tak si musím vypíchat oči.
1: Jděte se píchnout, mě jde o tu stovku.
5: No jo, to jde dneska každému. Koukejte, já vám to vysvětlím. Přivezou mi maso. Vezmou mě o kilo. Vidím to? Nevidím. Já vezmu hosty o 2 kila. Vidím to? Nevidím. Vidíte to vy, paní Roubalová?
2: Já se ani nekoukám.
5: No právě.
2: A když se náhodou tak omylem kouknou, tak nevidím.
5: No vidíte. Tak vidíte, pane, a nezacláňejte a vyklíďte tady ten prostor. Tady, pane, není nic k vidění. Naschledanou.
4: Naschledanou, pane. A příště, ať vidím nějakou lepší fintu, jo?
2: Halo, halo. No jo, ještě něco. Pojďte sem. Tady máte tu stovku, co jste mě před týdnem půjčil. Přece vám ji nezapřu. A když jste mi ještě ke všemu půjčil před svědkama, že jo?
1: No jo, ale když to všichni zatloukli a vy jste...
2: Co já? Já jsem vám jenom chtěla ukázat, v jakým hrozným kolektivu musím pracovat.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. La zona blanca.
1: Tohle je Den jako obrázek. Tak se jmenuje písnička, kde uslyšíte zpívat Hanu Zagorovou a Helenu Růžičkovou.

dovolím celá. Kdybych já začala o svých nemocech, tak tu ten hadr ani nevyžnívám. Ale co pak by vás dneska někdo

0: ani by ste nemrkli. La la, la la la la.
1: Český rozhlas vám teď nabízí kousky Heleny Růžičkové a mezi nimi si vyprávíme o jejím životě. To je princip našeho pořadu.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Při svém druhém pokusu dostat se na damu se seznámila i se svým budoucím manželem Jiřím Růžičkou. Ten na rozdíl od ní studentem už tehdy byl. Helena ho nejprve požádala o pomoc, co se týkalo přípravy na herectví, ale on se do ní okamžitě zamiloval. Budoucí herečka sice měla své pochybnosti, ale přemluvila ji tehdy Jiřina Bohdalová. No a Helena se nechala přesvědčit, že Jiří je ten pravý a vzala si ho.

0: doufám, že budete žít v míru a lásce a budete vzorně plnit své manželské povinnosti. A nyní prosím stvrďte právě uzavřené manželství svým podpisem. Prosím.
1: Tak aby byl jasný, já si nechám svý jméno, jinak jdu od toho. Já se nebudu jmenovat Pumplně.
2: Pumplně.
1: To odmítám. Aby bylo jasno, já se Dicinky nechám jméno Anka Urbanová, ale nebezdůvodně, protože můj praděd byl pravý a stoprocentní Urban. Mají něco proti tomu? Mají co? Můj praděd byl stoprocentní Urban z Písku, který namlátil Drábovi. A jeho památku já budu ctít a ponesu jeho jméno, to vám oznamuji. A kvůli žádnému Pepovi Pumplně, který mi i milej, to měnit nebudu. Slavní přeci se musí ctít.
3: Tak tohle byla ukázka ze seriálu Vlak dětství a naděje z roku 1985 v režii Karla Kacheni. Ale vraťme se do života Heleny Růžičkové. Manželství, které se svým Jirkou prožívala, bylo údajně, jak se říká, ode zdi ke zdi. Občas lítali talíře a oba partneři měli i každý svou ložnici. Když měl ale třeba Jiří nastoupit na vojnu, tak Helena tomu dokázala zabránit. Na vojnu byla odhodlaná jít sama.
1: Prostě my jsme byli v Příbramském divadle v angažmá. Jirka prostě šíleně miloval film. To všechno vzniklo z toho důvodu, že Jirka, přestože byl teda absolvent Akademie muzických umění, čili vysokoškolák, že jo, a herec, tak stejně na Barandově v té době bývala 3měsíční zkušební doba. To byl tak rok 60-61. A já už jsem měl natočenou tu Spadlou z měsíce. Zařídila jsem Jirkovi, že teda se dostal a byl teda jako na Barandově v té zkušební době. Jenže musel jít na třetí vojenské cvičení prostě nějaký. No a ty v první řadě vzal teda jako tyhle ty věci přines na Barandov a tam bylo takový zvláštní oddělení, tam seděl Quasimodo a ještě jedna čarodějnice. Nevyřídili nic. Pak to vzal do ruky pan produkční Wolf, pan režisér Lipský, u kterého teda Jirka jako připravoval ten film. Taky nezmohli nic. A já jsem říkala, no prostě pro toho Jirku to bylo životně důležité a protože jsem chtěla, aby byl na tom Barandově a nebylo vyhnutí. Já jsem říkala, Jirko, vojenskou knížku do obálky zalepit a povolávací rozkaz do ruky a já tam jedu za tebe. Je rovnoprávnost je, proč bych nemohla sloužit já? No a přijdu k té bráně a ten s tou puškou jako říká, přejete si, a prostě říká, já jdu sem sloužit za manžela. Tomu vypadla puška z ruky. Někam zmizel, tu pušku tam klidně nechal, rozumíš, to se mohla sebrat a odvolnou jí za tomu veliteli. A to šla šuškanda, že najednou vylejzali lidi a chodili s papírama a tak dále. No a pak za chvíli jsem teda jako šla k tomu veliteli a to jsem, jak jsem šla okolo toho okna, tak jsem viděla, jak všechny papíry dává do šuplete, jak když má přijít blázen. No, posadili mě a teď já jsem říkala, jako, že jdu sloužit za manžel. Mně říkali, to nejde, protože my tady máme ubikace tak po takových 12-14 jako lidech. A jsem říkala, že těch 13 mě nevadí, že to... On říkal, no ale to nejde. A jsem říkal, neříkejte mi, že na vojně nebude nějaká věc, prostě já se vám odsaď nehnu, já tady budu ještě tak zametat, prostě a sem tam něco odstřílím, co budete potřebovat. Tak to nejde, soudružko Růžičková, to nejde, furt to nejde. Ale přicházeli mi z tou dobu, tu přišel nějaký ten si nechal něco podepsat a už neodešel. No a já jsem jako vyložila celou tu situaci, krásně jsme se tam opili, strašně jsme si rozuměli. A oni říkali, jako, že jediný, kdo to může rozhodnout, to není tady, jako tady oni nastupují, ale prostě auto pro ty, kteří nedojeli, mě vezlo zpátky do Prahy, protože generál Koruna to rozhodne. Tak mě přivezli, že jo, já ráno nastoupila, letěla jsem do Kohinorky a teď tam byl ten, jak má službu konající, že já jsem říkal, že potřebuju okamžitě mluvit s generálem Korunou. On se mě pojel, říkal, já stejně jsem, ještě, v pondělí má tohle, pondělí má. No zjistila jsem, a tady hořely minuty, protože, jak jsem ti říkala, to auto sbíralo ty, co nenastoupili. No a teď jsem byla nešťastná, protože jsem pochopila, že teda opravdu konec, že tady už nic nezmůže, prostě. No a jak jsem šla ven, tak jak je ta závora, tak tam byl takovej patník a na tom jsem seděla a brečela. A tak, jak ti tam brečím a sedím, tak najednou to byly ještě 603, byla jedna černá 603, druhá 603, rozumíš tomu, všichni v pozoru a slyším, že jo, chorošu, jsou ruština bez debat. A mě pojal nápad. Chci upozornit, že za to všechno, co jsem udělala, buď bych bývala byla odstřelená, zavřená až na já myslím, do konce života. Prostě v té době byly módní ty štíhlí kovový podpatky, krátký sukně, bez klobouku samozřejmě, že žádnej nylon. Já přiletěla domů, maminčin kovrkoťák, který byl skoro ke kotníkům. Starý italky se širokýma podpatkama, baret přes oko, rozumíš, nylonovou tašku. A teď to ještě bylo možné, že taxikáři nebyli jako označeni na dveřích, ale měli jenom taxi, což se dalo sklopit, když třeba bylo zapotřebí, jako aby se doplnili vozy a tak. Z Karlova náměstí na 14, 14 na Václavák, na Václaváku jsem si chytila tuhletu 603, dala jsem mu 100 korun, to byly strašný peníze, to dneska vyšlo opravdu snad do 1000 a platili, jo. Vzala jsem si tohle toho taxikáře, já jsem říkala, prosím vás pěkně, dovezete mi tam a tam a jenom otevřete dveře a budete čekat. No a teď přišla k tomu vlastně tomu heroinskému činu. Přijela jsem, on otevřel dveře, já vystoupila. Nikdo mě nečekal samozřejmě, protože nebyl nic hlášen. Kam. Továrišči, kde vy? Vy jste viděli, jak naskákali továrišči. A ustáli. Zdravstvujte, továriši, já přijechalo z Sovětského sajuza od Dukli. My jeho vyvali od Dukli z generál Korona, já jeho chci vidět. Už to lítalo, takhle mě postavili blíž a teď šli dva. Jeden hubenej dlouhej a jeden takovej červenolící, takovej jako menší. A teď mi tou hlavou šlo. Po mně vždycky šli spíš menší než největší. Generál, jakože to byl, to jsem poznal, protože oba dva měli lampasy na kalhotech. A já prostě od toho stolu, kde byl tak příšel, jsem říkala, generál Korona, yes! A letěla jsem a to malýho jsem chytla, takhle jsem ho chňapla. A doucha mu říkám, já s vámi potřebuji nutně mluvit. Tento červenolící generál zbělil jako stěna. Neřekl ani slovo, udělal vlevo v bok. Furt si mě hlídal, abych byla před ním. Pak jsme pochodovali vedle sebe teda do tého místnosti, tam jsme se posadili. A jsem říkal, soudruhu generále, nezlobte se, a ty jsem mu tohleto všechno vyprávěla. Ten za chvilku zčervenal, on si snad myslel, že si nejsem nějaký zpravodaj nebo nějaký to, který ho nebo dělat. Tam jsme se teda opravdu božrali úplně. Odeslal to auto a hned si nechal poslat papíry Jirkovi z Vinohrad jako k sobě. Tam mu něco napsal, fakt je, že Jirka byl jenom povyšovaný, na vojnu se pak nedostal. Ale kdyby to býval nebyl Koruna a kdyby neměl smysl pro humor, tak já už tady nejsem.
3: Smysl pro humor opravdu Helena Růžičková ve svém životě měla. A taky vystudovala, jak už víme, střední zdravotnickou školu, obor zubní laborantka. Tak se ještě naskok k doktorům vraťme. Tentokrát s párem skvělých anekdot.
2: Paní si stěžuje psychiatrovi. Pane doktore, manžel mě pomlouvá, že jsem blázen a jen kvůli tomu, že mám ráda palačinky. Ale to je nesmysl, paní. Já například, já mám taky velmi rád palačinky. Ne, no to je báječné, pane doktore. A mohla bych vás na ně pozvat? Mám jich plnou půdu, 3 pokoje, sklep a několik skříní. Pán přijde k lékaři a stěžuje si, že na dvou místech na čele ho, že ho to ukrutně bolí. Doktor přemýšlí a pak říká, to je z toho, že moc kouříte. Nikdy v životě jsem nekouřil. Tak to máte z přílišného požívání alkoholických nápojů. No dovolte, v životě jsem se alkoholu ani nedotknul. No tak to máte z toho, že pořád běháte za ženskýma. Já jsem ženatý a na cizí ženu se ani nepodívám. Potom je mi to úplně jasný. Pane, vy jste vůl a rostou vám rohy.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Tou následující skladbou si připomeneme i fakt, že Helena Růžičková hrála i ve slavné komedii

0: Užijte si s námi zvukové vzpomínky na Helenu Růžičkovou, báječnou herečku a Komindu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Nejdříve pracovala jako choreografka v Mladé Boleslavi a technička v Příbrami. Později jako herečka ve svobodném povolání hostovala v roce 1967 v Činoherním klubu v roli hejtmanky v Gogolově revizorovi. No a v letech 1971 až 73 se stala členkou divadla Na zábradlí. Skončila proto, že se dostala do hledáčku STB. Vyhodili ji z divadla údajně proto, že dorazila na představení úplně na mol a vykřikovala provokativní hesla proti komunistům. Její kolegové se k ní tehdy, kromě pár vyvolených, otočili zády. Ona to nesla velmi těžce a tak skončila na 3 měsíce v psychiatrické léčebně.
2: Tohle je Kudláčková.
3: Těší mě.
4: Já jsem Švagrová děda vševěda.
5: Vážně? Já jsem původně čarodějnice.
4: Na?
5: Taky čekáte na ucho?
4: Ne, já čekám na Krištofa Kolumba.
5: No, vidím, že si budete dobře rozumět. Kde je Klika?
4: Není. Aby nikdo neutekl. Jenže oni zapomněli, že Kolumbus přijede lodí. Voda, voda.
5: Oni nás tady zavřeli. Není tady někde koště?
4: Ne. A dají se tady hrát kuličky. Jestli máš důle, můžeme si zahrát.
0: Podotýkám, že tuhle roli sehrála ještě o 2 roky dřív. A to v komedii Václava Vorlíčka Dívka na koštěti. Helena Růžičková prý i ráda slavila a pořádala nejrůznější večírky. Využívala k tomu Vánoce, Silvestra, čínský nebo astronomický nový rok a další příležitosti. Jídlo prostě milovala. A navzdory své korpulentní postavě měla i nespočet pohledných nápadníků. Miloval je třeba americký zpěvák přezdívaný Rudý Elvis, Dean Reed. Největší váha, které za života dosáhla, byla prý 268 kg. No, přesuňme se teď do vinárny. Pořádá se tam konkurs a účastní se ho i Helena Růžičková.
6: Dobrý den, tak jsem tady.
7: Ano, tak se posaďte.
6: A proč bych si sedala? Já jsem se teď naseděla dost, já radši postojím.
7: No tak ve vinárně se to obyčejně dělá, že si člověk přijde sednout.
6: No jo, to jsou ty dobrý úmysly. Ale nakonec stejně skončí pod stolem, že?
7: Promiňte, my jsme slušná vinárna.
6: No právě proto.
7: Prosím?
6: No proto jsem tady.
7: A tak?
6: Já jsem sem.
7: Co pak?
6: Hrkot, nechte mě domluvit.
7: Spíš do kokta.
6: Já jsem sem.
7: Smrťáček, vínečka, libo.
6: Tak necháte mě domluvit.
7: Prosím.
6: Já jsem sem.
7: Stačí, paní. To už není for do kabaretu.
6: Jsem tady na inzerát.
7: Chápu, první milostné setkání. No jo, na inzerát. To musí být napínavé, co?
6: Vy mě nic nevyprávějte. Já jsem tady na váš inzerát.
7: Lituji, nemohu být k dispozici.
6: Co je tohle za řeč?
7: Jsem ženatý.
6: Obelec Vrbovník, já přišla na inzerát vaší vinárny.
7: Lituji, o tom nic nevím.
6: No tak mi zavolíte vedoucího.
7: To jsem já.
6: Já jsem Roubalová.
7: Chápu.
6: Ano. No ano, vy jste vedoucí, jak má být. Tady se schání síla a vedoucí o tom nic neví, že jo?
7: Co vy byste po vedoucím ještě nechtěla?
6: Teda, já nic, ale když dá jeho podnik inzerát, že schání kvalifikovanou sílu, že by o tom vedoucí jako mohl vědět, že jo? To
7: vy jste kvalifikovaná síla?
6: Pochopitelně.
8: A jakou máte praxi?
6: 2 roky jsem pracovala v divadelní vinárně v Červeném Kostelci jako šatnářka, květinářka.
8: No výborně. U nás k tomu dostanete ještě recepci a cigarety.
6: Proč recepci? Vy tady máte nějaký pokoje?
8: Ne, pokoje ne, ale pult pro recepční.
6: Aha. A komu budu dávat klíče?
8: Prosím vás, když nemáte v podniku pokoje, tak proč byste dávala někomu klíče?
6: No právě, no, to je pravda. A na čem je teda tady recepční?
8: No tady není recepční.
6: A vy, Vždyť jste mi teďkon to místo nabízel.
8: Ale milá paní, náš... Milá paní Roubalová, náš podnik vám nenabízí místo recepční, ale místo v recepci.
6: A jaký je v tom rozdíl?
7: Platový.
8: Vy se nám nepleťte do rozhovoru.
6: Budeť ne.
8: No tak prosím, vy tady budete zastávat funkci šatnářky a květinářky, no a za to dostanete plat. No a za funkci recepční, která má hmotnou odpovědnost za cigarety, bude brát plat moje paní.
6: Vy jste ženatej?
8: Já? Jak vás to mohlo napadnout?
6: No v té chvíli, když jsem si uvědomila, že druhý plat bych u vás mohla mít jako uklízečka.
7: No a teď vás, paní Roubalová, seznámím s personálem.
6: Bude mi potěšením. A hned seznámím personál s tím, jak si představují provoz v této vinárně, rozumíte? No,
7: to všichni budou rádi, jsou tady noví a nemají, jako my, psychologové říkáme, ani kolektivního ideologa, ani kolektivního mluvčího, že?
6: Pojďte se, když mi 500 měsíčně přidáte, vezmu tyhle dvě funkce.
7: Vy jste mi nerozuměla. Chtěl jsem říct, že tady máme mladý kolektiv, který se teprve formuje.
6: Tím líp. Já je sformuju. Teda když mě přidáte těch 500, samozřejmě.
7: No jo, já jsem to zažil.
6: Kdy?
7: No, když nám kriminálka odváděla minulý kolektiv.
6: Podívejte. Podívejte se, když bude těch 500 jako měsíčně, já je naučím v tom chodit.
7: No jo, ale nějak poctivě.
6: S láskou. Láska, pane vedoucí, je čarodějka. Láska je mocná. Láska je nevyzpytatelná.
7: Já vím, já vím. Knihu přání hodím do koše a řeknu, že jí polil učeně rajčatovou vomáčkou, ale jak přijde hloubková kontrola...
6: Tak je maler. Ale to musíme brát jako riziko povolání.
7: Jo.
6: Jo, protože jinak bychom to nemohli dělat, že ano? Hmm. Tak jsem teďkom přivejte ten mladý začínající kolektiv, který se zatím ještě nestačil psychologicky sformovat, jo?
7: No tak, nejprve vrchního. Pane Patočka! No,
3: prosím, ano?
6: Pane Patočka! Oni vás už taky pustili!
3: Paní Roubalová, když jsme to měli oba na půl druhého roku, ne?
6: Pravda, ale řeknu vám jako nově začínajícímu vrchnímu.
3: No.
6: Pozor!
3: Spolehněte se. Desetinná čárka se dělá za celými korunami.
6: Správně, no. A kniha přání?
3: Vždycky musí být dvě.
6: Správně. A další?
7: To je náš kuchař, pan Žemlička.
9: Jo, tady, co pak je?
6: Žemličko, ty kluku, hlubata.
9: Roubalka.
6: Ty už seš taky venku. Ale no to je mě překvapení.
9: To víte, paní Roubalová, láska to je... co mi zase dovedlo zpět k plotně.
6: A jen to s tou láskou tak nepřeháněj, Žemlička.
9: No, dovolte, paní Roubalová.
6: Jestli dovolím, Žemlička k plotně.
9: Už letím.
7: No, tak co pak říkáte, paní Roubalová, novým spolupracovníkům?
6: No to víte, já jim nemám co říkat, žádno, ale jestli je tady někdo novej, jo, tak to teda promiňte, ale to jste jako vy, pane vedoucí.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Helena Růžičková vytvořila mnoho nezapomenutelných rolí, ale v našem pořadu rozhodně nesmí chybět ta její Škopková z Troškovy série Slunce seno.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Helena Růžičková prý byla neuvěřitelně ukázněnou herečkou. Texty se učila naprosto přesně podle scénáře. V tom byl její herecký kumšt. Dialogy říkala úplně přirozeně, jako by jí šly rovnou od plic. Nikdy nepřišla za režisérem s tím, že jí text takzvaně nepasuje do huby. Vždy ho řekla tak samozřejmě a normálně. Jakmile se ozvala klapka, vystřelila, vystartovala, odříkala text a navíc ještě byla neuvěřitelně pohyblivá. Prostě tu postavu uměla nosit.
2: Že vám, maminko, huba neupadne, slyšíte to, doktory, my prým trápíme hlady.
3: No, vždyť je to pravda, Gory, ne, prosím tě, nepovídej, já to moc dobře vím. Na mě už nezáleží, já jsem stará baba, proto se mě zbaví. Tak mě ukrmíte takovejma šmejdama.
2: No, že vám huba neupadne, maminko, Čech si od huby utrhne, sám ji přinese a ono by právě takovýhle věci.
3: No, vždyť je to pravda, Gory, ne, prosím tě, já co dneska, ta polívka blablá, kyselá.
2: Maminko, by to bylo kyselo. A když je to kyselo, tak je to kyselý. To si taky musíte rozmyslet, co vlastně chcete.
3: Ne, prosím tě, nepovědě, to nebylo kýdlo.
2: Jak to, že to nebylo kýdlo, když jste toho zblezla, tady je celý kastrůlek, co? Ne? Slyšíte to, doktore?
3: Já ani řízek mi neuděláš.
2: Na co bych vám dělala řízek, když ho nemáte čím kousat?
3: Ne, nemám. Já mám tamhle zuby, které ty šupleti.
2: To máte, 15 let, ale ještě jste si je nešupla do huby. Či byste to asi kousala?
3: Ne, to je jedno. Tak aspoň guláš, ten se mi nějak dal.
2: Maminko, vy dobře víte, že po guláši trpíte průjmama.
3: Je!
2: Doktore, čestný slovo, vždycky se na po to poslal.
3: Prosím tě, nepovědejte, je přeci, já se znám, já tě moc dobře znám.
2: No a co?
3: A tvýho starýho znám taky, já vás všetky moc dobře znám.
2: No a co tím chcete říct?
3: Já
2: vím, že můj starý stojí za hovnal, je to můj muž.
3: No, já, je on je ožralá, ty taky.
2: Co to budete co povídat, že já jsem ožralá?
3: Já.
2: Když se někdo ožralá, jste to vy ožralá. Taky. Že vám není hamba, tady takhle před doktorem.
3: Pane bože, jak já k tomu přijdu, já mám takovouhle dcer.
2: Podívejte se, co jste si udělala, to máte, na to nenadávejte. Slyšíte to, doktore?
4: Tak, tohle spolknete a po diskuzi se s váma budu furt prát. Stejně víte dobře, že vám vždycky přepadu, tak co?
2: A opovažte si to vyplivnout, zkuste to vyplivnout, opovažte se!

0: Tohle byla ukázka z druhého pokračování série Slunce, seno, tedy Slunce, seno a pár facek. Natočena byla v roce 1989. Natáčelo se v Hošticích a natáčel hlavně Zdeněk Troška, který pak s Helenou Růžičkovou často jezdil i po nejrůznějších sálech a na tuhle sérii vzpomínali.
1: Já bych se ještě chtěla jenom vrátit. Vrátit k tomu, jak Zdeněk říkal, že teda jako se vzájemně hlídali, jako aby některá neměla víc nebo míň, ale to šlo dokonce tak daleko, že když byl někdo před kamerou, tak měl ještě příplatek mimo ty 100 koruny. No a teď
2: mi to... Jelenko, takhle, byl kompár, což je, to jste šli po vsi a nic jste neříkali. A když tam někdo řekl třeba dobrý den, nebo ano, něco tohle, tak dostal takzvanou malou epizodu, to bylo 130, 140 korun.
1: No a na základě toho začali přece... jako ona ti řekne dobrý den, jako my to říkáme, a ona dostane za to 130 a my dostaneme jenom 100.
2: No právě, byla první výplata, ty dvě báby tam byly celý den spolu, jedna dostala 100, druhá dostala 130. Přišel a říkala, hele, Denku, jak to? Já jsem tamhle s Pošicovou tam byla celý den a já jsem dostala 100 a dostala 130. Já panu, protože ona tam řekla to, dobrý den velebnosti, dobrý den. Bože, to je krámu, to já bych sedla taky. Já jsem říkal, a tady nemůžu platit barandovský zvyklosti, tady musí dostat všichni stejně a hotovo 20, protože tak bychom s nima nevydrželi v té vesnici.
1: Ano.
2: Všichni dostávali stejně, ať tam říkali, dělali, co chtěli, a v tom případě to bylo potom pořádku.
1: Ano, takhle si to hlídali a přitom, ale když se třeba dejme tomu o tom mluvilo, nebo tak, já o peníze nestojím, mě jsou cizí, mě nemají co říct, máme svoje vajíčka, máme svoje, tak nám, no co bych dělala s peníze, na kolik, že dostanu?

0: Na závěr se ještě zastavme u jídla, které Helena Růžičková milovala. Její maminka pocházela ze Sarajeva, takže už odmala měla Helena ráda třeba džuveč, plněná rajčata, papriky i cibuli a neměla problém přidat do všeho česnek, klidně prý i do šlehačky. Když poprvé vařila svému budoucímu muži Jiřímu uzenou polévku, prý je hrozně přesolila. A druhý chod? Těstoviny? Ty zas rozvařila do obrovské koule. Jiří tehdy ani nemrkl a všechno snědl. V ten okamžik prý pochopila, že jedině tenhle člověk s ní bude schopen vydržet. Na jídlo a Helenu Růžičkovou kdysi vzpomínal i Jiří Krampol.
1: A jednou šla po Ostravě a zpívala si. Šla a zpívala, kdybych byla jahodou. Kdybych byla jahodou. Tam stál nějaký ožralý horník, Pepe. Když zaspívala si po čtvrtý, kdybych byla jahodou, povídá, paní, to bylo marmelády.
0: A když byla řeč o jídle, je tu na závěr ještě kuchařská scénka. Samozřejmě, že s Helenou Růžičkovou.
2: Pane Žemlička, co pak se to dneska dal do té speciality?
3: Nic.
2: Ne. Tak tam příště aspoň něco dejte, jo? Až lidi dost nadávají.
3: Lidi jsou milhostejný. Já nevařím pro lidi. Já vařím pro požitek.
2: Pro čí požitek?
3: Čí? Svůj.
2: Aha.
3: Pro mě vaření koníček.
2: Takže pro vás je to koníček a po mně lidi rajtujou, víte?
4: My jenom mysleli, že byste mohl v rámci zlepšení služby zákaznictvu dát si nějaký hodnotný závazek, který
2: víte,
4: by...
2: Ano, víte, jak to myslíme, jo? Takový ten...
3: Na co si mám dát závazek?
4: No, na co, na co? Na papír.
3: Klidně. Pište.
2: Já píšu.
3: Nejlepší píšete, než počítáte, pane Patočka.
2: No.
3: Budu rozdělávat včas oheň, pokud budu mít čím, a ke konci směny všechny hořáky zhasnu. Budu dávat do cmundy česnek a nebudu ho dávat do moučníku. A teď, co řeknu, to si podtrhněte. Do práce budu chodit v pracovní době. A dejte to na ozdobný blanket, já vám to podepíšu. V úctě. Má úcta.
4: Já bych ho vzala vařečkou.
2: Počkejte, paní Roubalová. Ono to s ním nebude jen tak.
4: Jak?
2: No jak? On je dost mazaný.
4: To je,
2: no,
4: to je.
2: On takhle dost ví, víte, co se kde děje. A tohle on určitě nemá ze sebe. Takovýhle závazky, víte? Mm-hmm. To on určitě někde odkoukal.

Obdiv celého národa si Helena Růžičková získala hlavně svým nebojácným a optimistickým bojem s rakovinou, který popsala také ve svých knížkách a vynesly ji i 82. místo v anketě Největší Čech. Helena Růžičková zemřela 4. ledna roku 2004 v plzeňské nemocnici v nedožitých 68 letech, a to na selhání ledvin. Ale my na ní budeme vzpomínat s humorem a s láskou, jako vždycky v našem pořadu.